0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se pustíme do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o cibuli, tedy kdy musí ze země ven. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Pěstovat citrusy mohou kliďasové, pohodáři, rozhodně to není vhodné pro vzteklíky a pro netrpělivé lidi. Přesvědčí vás o tom rozhovor s citrusářem Milošem Kaplanem z obce Veliny na Pardubicku, kterého navštívila na jeho zahradě naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. A zavedli ke skleníku, ze kterého na konci května konečně mohl vynést desítky opečovávaných rostlin. A jak uslyšíte, Miloš Kaplan v sobě nezapře učitele.
1: Já se jmenuji Miloš Kaplan, je mi 57, učím češtinu a tělocvik a abych se z toho nezbláznil, tak jeden z mých koníčků je prostě pěstování subtropických rostlin. Jsou krásné, když to vidíte sama.
2: No je to úplná nádhera, jako kdybych byla skutečně někde u moře. A vy jste říkal, že když si pomnu takhle třeba tenhle lísteček, tak poznám podle vůně, jaký to je citrus.
1: Tak to schválně zkuste.
2: Tak já to schválně zkusím. No vůně je to opravdu nádherná a to, co úplně snad nejvíc osvěží teď ve vodě třeba s mátou, limetka.
1: Přesně tak. Je to limetka neznámé odrůdy. Prostě já jsem ji našel před lety před kontejnerem na bioodpad. Dotyčný se ji asi zbavil, protože ona byla bez listů, ale zkušeným okem jsem zjistil, že to je v podstatě zdravý strom, který se dostal do nějakého šoku a říkám, tak co, tak já ti zachráním život. A vidíte sama, že prostě je to nádherná zdravá rostlina, plná květů a okolo Vánoc si myslím, že bude plná krásných malých limetek.
2: Takže se odmění za tu péči, málem v popelnici skončila. No a tady už ale vidím, že plody jsou, vypadá to jako citrony.
1: No, není to citron, zrovna tohle je můj zamilovaný pomerančovník, jmenuje se Calabria. A na něm je zajímavé to, že dozraje až vlastně za rok, takže za 16 až 18 měsíců prostě po rozkvětu. Pěstování citrusu není pro nedočkavé lidi.
2: Jo? To teda ne. Není. Takže se ještě dočká zimování, ano, zpátky do skleníku a pak teprve za rok.
1: Příští rok dozraje, ale ty jsou fakt vynikající a prostě i dobrý. Dá se říct, že tady u nás v Čechách už umíme vypěstovat mandarinku určitě, citrony určitě, ale i pomerančovníky, že v podstatě nepoznáte rozdíl mezi kupovanou a mezi mou vlastní.
2: No a který ten citrus je takový pro začátečníky? S čím začít, aby se to povedlo, aby ani ta trpělivost nebyla zas až tak potřeba?
1: No, asi bych doporučil citron, protože citron, dalo by se říct, že vydrží i naše chyby. Ale říkám to zrovna a každému, kdo by si to chtěl zkusit, nejhorší měsíce pro citrusy je u nás zima. Listopad až únor. A ne, protože bychom jim

0: No, uměli dát teplo, my jim teplo dát umíme, ale neumíme jim dát světlo. A proto teda já všechny své citrusy zimuju v místnosti, kde je 0 až 10 stupňů, kde je světlo a kde oni doopravdy spí.
1: Takže tam máte prosklenou hodně tu místnost?
0: Je to prosklený, je tam okno, ale říkám, když tam není na 10 stupňů nebo na 12 stupňů, tak prostě oni doopravdy spí. A pak na jaře, na konci února je šoupnu do skleníku, tam teda mírně přitápím a tam prostě nastane exploze života. Což je vlastně vidět.
1: Ano, teď jsme v té explozi života.
0: Rozhlasový posluchači to asi nevidíte.
1: Nevidí, ale fotky jsme udělali, tak, ty budou tak, určitě tak. Na našem webu.
2: Přesně tak, na našem webu se můžete podívat na citrony, mandarinky i pomeranče, některé kvetou, jiné už tvoří plody. Pokud byste si chtěli vyzkoušet pěstování citrusů, doporučuje Miloš Kaplan vybírat si sazenice v zahradnictvích, kde vám zkušení zahradníci poradí. Správně zvolený výběr sazenice do konkrétních podmínek je totiž zásadní. Co nás čeká za chvíli, tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.
3: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a zebou.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše zajímavé telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz. Ten jsem si schoval od podzimu, protože se může hodit právě teď, než vám rajčátka začnou dozrávat.
1: Na rajčatech se mi objevovala taková hnědá skvrna ze spodu rajčete. Můžete mi poradit, jestli tomu chybí nějaká výživa, nebo čím to je? Děkuji.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Je to velice jednoduchá příčina. Učebnice praví, je to porucha ve výživě, speciálně nedostatek vápníku. A to způsobuje ten nedostatek vápníku buď špatné složení zeminy, že třeba není v zemi, ale současně to podporují takové vysoké letní teploty a malá zálivka. Protože rajčata je špatné zalévat jen tak takovým tím kropením v země po povrchu. Ta je lépe na ně zapomenout, jeden až dva dny zapomenout, ale pak opravdu tam nakropit tolik vody po celém povrchu, že de facto stojí ve vodě, aby se ta voda prosákla do hloubky, nezůstávala na povrchu, protože ty plody mají velkou spotřebu a rajčata tou dobou už mají kořeny daleko hlouběji, tak musí sát vodu, která se vsákne dolů. Navíc je potřeba dodržovat teploty, pokud možno větrat, aby se udržely uvnitř skleníku teploty do 30 stupňů anebo stínit.
0: A máme tady další zajímavý dotaz.
3: Mám broskev už asi přes 10 let a měla moniliózu. I když jsem to dvakrát stříkala na jaře, tak prostě ty větvičky byly hrozně proschlý. Rodila dost, ale ty listy potom byly jedna dírka vedle druhý.
0: Tak s tím by nám mohl pomoci plzeňský zahradník a náš stálý poradce Přemysl Písař.
4: Co se toho amoneliového úžehu týká, tam je důležité vlastně veškeré ty suché větvičky odstranit, ideálně tu rostlinu, stromek ořezat hluboce do zdravého dřeva, protože moneliový úžeh je vlastně houba, která do té rostlina vzniká skrze květ a působí tak, že ucpává cévní svazky v těch větvičkách a to se potom projeví tím, že když se oteplí a ta broskvoň potřebuje dostat vodu z kořenu do listu, aby neuschla, tak to skrz ty ucpané trubky přes ty vlastně cévy, přes ty pletiva, které jsou ucpané, prostě toho houbu nedokáže protlačit dostatek té vody do těch listů a pak ty větvičky usychají. Takže odstraňujeme všechny suché větvičky, suché plody, ideálně řezem hlouběji do zdravého dřeva. A potom jste ještě uváděla, že na rostlině se objevují dírky na listech, tak to je jiná choroba a to se jmenuje dírkovitost listů. Projevuje se to tak, že se nejdřív objeví jaká malá hnědá skvrnka, která má žlutý lem a později vlastně toto celé vypadne, odumře a v tom listu zbyde dírka. Tady můžu doporučit nějaké postřiky, fungicidy. Bavíme se tady o postřicích proti houbovitým chorobám a tam bych doporučil potom navštívit nějakou specializovanou prodejnu a pobavit se o tom, že máte dírkovitost a bude vám určitě doporučen vhodný přípravek, včetně jeho použití. Takže tolik k vašemu dotazu, ať vám to hezky roste.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Existuje několik způsobů, jak rozmnožit včely, tedy jak odchovat nové včelstvo. O těch nejčastěji používaných nám povypráví včelař Martin Weiss. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková s ním natáčela třeba o tom, že když potřebuje včelař novou matku do nového nebo do starého včelstva, tak mu ji přinese anebo přiveze pošťák. I na to se Martina Weisse přeptáme.
2: Jak se odchovává nové včelstvo? Ptám se Martina Weisse, včelaře u Mladoboleslavské městské včelnice.
3: No, těch způsobů je více. To můžeme nechat na přírodě. To je vlastně typická záležitost pro květen a první polovinu června, kdy se ty včelstva rozšiřují prostřednictvím rojů. To lidi většinou znají, že to je takový ten hrozen, který se pověsí někde nejčastěji na větev. A pak včelař přijede, aby ho sebral, nebo se ten roj vznese a uletí, najde si nějaké nové působiště sám. Je to škoda. No, a včelař může přikročit k tomu, že si vlastně vychová ty matky sám. Těch způsobů je celá řada, od těch úplně nejjednodušších, že prostě vezmeme jeden úl, rozdělíme ho vlastně na dva, dáme stranou nějaké plodové plásty a pokud na nich bude alespoň jedna larvička, tak ty včely najednou začnou cítit, že nemají matku, že ji potřebují. To zjistí zhruba během hodiny, jak se začne vytrácet ten její feromon, ta její vůně. A vyberou si nějakou vhodnou larvičku a tu začnou zalévat mateří kašičkou, takovou speciální bílou šťávou, kterou vlastně jsou krmeny všechny larvičky po dobu jednoho dne v tom úle, ale oni si vyberou jednu a tu začnou zalívat den po dni, dokud ta larvička roste a přijímá potravu, než se zavíčkuje a probíhá tam u ní proměna. A právě změna té výživy způsobí to, že z vajíčka oplozeného, ze kterého by normálně byla dělnice, takže se vlastně stane ta nová matka, takže to je jenom záležitost výživy. No a toho může využít včelař, který přijde, a když se tady natáhnu pro tenhle ten speciální rámek.
2: Natáhněte.
3: Je to vlastně část běžného rámku, jakou můžete vídat v úlech. Tenhle je upravený o něco užší a jsou vlastně do něj zasazené takové plastové, říká se tomu matečníkové misky. Zvěšené vlastně jako směrem dolů a včelař může vlastně do těchto těch mističek přenést z nějakého plástu, kde jsou larvičky, ideálně co nejnižšího věku, tak je přenese na dno těch buněk a včely potom, když ty larvičky přijmou, tak je právě začnou zalívat tou mateří kašičkou a z jednoho takového rámku můžete vychovat třeba i 30 matek naráz vlastně v jednom včelstvu. Vy pak musíte ještě někde sehnat to včelí maso, jako ty dělnice, které se o tu novou matku budou starat, ale i takhle z mála vlastně můžete vytvořit nové včelstvo.
2: No a slyšela jsem dokonce, že matka může přijít poštou.
3: No, to je báječná věc. Já to rád říkám, když mám včely někde na ukázku ve školách. Ne každý se spokojí s tím, že si tu matku vychová sám, protože ta je pak přirozeně spářená. Vy nevíte, kdo jsou ty samci, se kterými se pářila, takže to může být nějaká místní směska, což nemusí být vůbec špatně, ale pokud chcete mít nějaké garantované vlastnosti, na které se ty matky chovají, tak oslovíte nějakou šlechtitelskou nebo chovatelskou stanici. Tam si ty matky objednáte, většinou jste v pořadníku, takže když se na vás dostane, tak vás pak vyrozumí, posíláme ty vaše objednané matky. No a u vás potom zazvoní poštěčka, má obálku formátu A5 s bublinkovou fólií a v tom jsou takové malé plastové přepravní klícky, ve kterých bzučí většinou 4, 5, 6 včel. Jedna z nich je právě ta matka a dostane sebou třeba 5 dělnic jako doprovod a ty vlastně do roztrhání těla do poslední chvíle oni pečují, krmí ji, čistí ji, pokud se olepí takovým meducukrovým těstem, které dostanou na cestu jako zásobu potravy, tak prostě se oni starají, zahřívají. No a vy potom vypustíte ten doprovod a tu matku vlastně přidáváte do bezmatečného včelstva, které si vytvoříte.
1: Jak slyším to bzz, bzz, tak se bojím, že se mi zase vyrojily včely. Ale letos to není tak žhavé, zatím to bylo jenom dvakrát. Reportáž o včelích matkách, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu rozhlas.cz/hobby, stejně jako další zajímavosti a fotografie. Co nás čeká? Máme pro vás pěknou muziku a pak se vypravíme na zahradu k bazénu a zaměříme se na dezinfekci vody.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Majitelé bazénu si při jejich provozu musí hlídat například pH vody, čištění, její dezinfekci a používat také různé přípravky, které zabrání, mimo jiné, růstu řas. Asi nejrozšířenějším prostředkem na dezinfekci byl donedávna chlor, ale to jste se v bazénu anebo po vykoupání mohli cítit jako v nemocnici, takže něco jiného. Už několik let se vyrábí přístroje, které péči o bazén hodně usnadní a na špatnou vodu nebo nekvalitní vodu upozorní. Získávají si tak stále více příznivců. Někde je vidíte pod názvem Salinaror, jinde Salinator. Ale kde je pravda a jak fungují, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jiřího Šobra na návštěvě u bazénového specialisty Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Tyto výrazy se objevují v různých variantách, v tom je náš jazyk krásný. Správně je to elektrolýza soli, kde mírně slaný roztok pomocí zařízení solinátoru nebo salinátoru a pomocí elektrod rozkládáme na chlor, vodík, hydroxid sodný a tak dále. Tím nám probíhá ta dezinfekce vody. Je to velice populární dezinfekce vody, protože nás zbaví části starostí o ten bazén, zjednoduší nám život s tím bazénem.
3: A teď mi řekněte jak? Tady budu muset kontrolovat také kvalitu té vody.
2: Ano, vždy kontrolujeme kvalitu vody, ale u té elektrolýzy solí nám potom odpadá povinnost další druhů chemie, jako je algicid proti řase. Ten do vody ze solí již potom nepatří. Je tam míň chemie v té vodě, potřebujeme řešit pH a na zařízení, na salinátoru si regulujeme množství chloru, který nám produkuje to zařízení.
3: Salinátor si tedy řekne přisyp do bazénu sůl nebo si ji přisype sám?
2: Pouze nahlásí, jestli v bazénu je příliš soli, nebo málo soli. Samotné dosypání soli musíme provádět my. Dneska máme možnost solinátorů, které si hlídají jak hladinu pH, tak hladinu chloru a automaticky si řídí celý proces. Tudíž my můžeme provést jednou třeba za měsíc kontrolní měření, zdali salinátor funguje správně a vlastně nemusíme potom řešit doplňování žádné další chemie.
3: To zařízení je samostatné, anebo se připojuje třeba k pískové filtraci?
2: To zařízení je vždy součástí filtračního okruhu a vždy se montuje jako poslední zařízení na té vratné větvi. Vodu napřed vyčistíme pískovým filtrem, pak vodu ohřejeme třeba v solárním panelu nebo tepelným čerpadlem a vyčištěnou nahřátou vodu jako poslední potom nachemizujeme tímto salinátorem.
3: A to všechno stihne přitom, když jim bude protékat ta voda?
2: Ano, funguje to tak, že vlastně přes ty elektrody protéká ta vyčištěná nahřátá voda a na těch elektrodách dochází k té elektrolýze, kde se rozkládá chlorid sodný, tedy sůl klasická, na ty dané již řečené látky.
3: Chlor klasický do bazénu, něco stojí jako bazénová chemie. V případě salinace do bazénu nasypu sůl, to je podstatně lacinější a ušetřím.
2: Když to přepočítáme, na každých 1000 litrů bychom měli nasypat od 3,5 do 5,5 kg soli. Pak nám salinátor funguje správně a my nemusíme řešit další věci.
3: A teď mi řekněte, když ušetřím za tu sůl, kolik mě bude stát ten salinátor?
2: Tak salinátory se dneska pohybují od 13 000 korun do 65 000 korun. Podle toho, zda ten salinátor je manuální, tedy musím si sám nastavovat hodnotu chloru a musím si pak ručně regulovat pH. Nebo potom samozřejmě dražší modely, které už si umí sami regulovat proces čištění v tom bazénu.
3: Je ta voda ošetřená salinátorem prospěšná našemu zdraví, anebo je to stejné, jako když se koupeme v té klasické chlorové?
2: Voda ošetřená salinací je zdravější, mnohem příjemnější na pokožku, vyhovuje dokonce lidem, kteří mají atopický ekzém, je mnohem méně nachemizovaná než klasická voda, kterou chemizujeme chlorem a dalšími přípravky.
1: Zajímavé informace o přístrojích, které vás upozorní na nekvalitní vodu v bazénech, zjišťoval u Martina Zikuly, bazénového specialisty, náš hobby redaktor, kutil a chalupář Jirka Šobr. A pro vás už budeme mít jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na cibuli, tedy jak se pozná, že musí ze země ven.

0: Pražský kalendář.
1: Pronostiky, tak ty jsou skvělé. Když prší, tak jsou jedny pronostiky a když neprší, tak jsou druhé pronostiky. A objevil jsem jednu historickou událost spojenou s 20. červnem a to zaznamenal ve svých pamětech Vincenc Federcel z obce Bystrá u Poličky, tak podle tamější kroniky 14. června 1821 pomrzly brambory i stromy a 20. června přímo na svátek Božího těla udeřila taková sněhová chumelenice, že lidé museli jít v kožiších a v zimních rukavicích v průvodu. Tak to jenom, abyste si nemysleli, že si s námi počasí také zahrává. U nás je to v tom porovnání úplná pohodička. Roste vám cibule a česnek? Tak pokud je chcete mít ostré jako břitva, tedy, jak by řekl znalec, lepší a chutnější než z obchodu, tak musíte přesně odhadnout, kdy je vytáhnout ze země. Koncem července začne cibuli, tedy té zralé cibuli, polehávat nať. Ne žloutnout, ale polehávat. A to je ta pravá chvíle, kdy půjde ven ze země. Vyrýjte ji z půdy ven a nechte ve stínu uschnout. Česnek je na tom podobně, jenže na něj se dá jít právě, když mu ta nať žloutne. Zase opatrně vyrýt, svázat do copánku a nechat ve stínu řádně vyschnout. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak zaměříme se na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit a na co je dobrý. Potom se vypravíme mezi myslivecké psy, norníky a poradíme několik vychytávek, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A máme pro vás závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: Pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s Big Beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík. Rá!

To se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic. A právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s Flamengem, a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

0: Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý Slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým slavíkem opět Karel Gott a Zlatou slavicí popáté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.
1: Na do smrti navždycky,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympic, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v Hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice. Jako stín

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Hranicích v pátek otevřeli obnovené nábřeží. Dělníci opraví v Lipové na Prostějovsku chodník v centru obce. Filip Salač skončil v obou trénincích Velké ceny České republiky ve třídě Moto 2 druhý. Dnes bude slunečno s přibýváním oblačnosti. Teploty do 34 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Markéta Šorfová. V Hranicích skončila obnova nábřeží v Kropáčově ulici. Zástupci města ho v pátek slavnostně otevřeli. Vybudování relaxační zóny s terasami u řeky Bečvy, osvětlením, kavárnou a zelení. Město přišlo na 30 milionů korun, říká starosta Daniel Vitovský z Hnutí ANO.
3: Myšlenka vůbec tady té náplavky začala už v roce 2019 vlastně první studií a teprve v roce 2026 se nám to podařilo dotáhnout vlastně do konce. A já si myslím, že to velice zdařila investice, že to nábřeží dostalo úplně jiný šmrnc, dostane to úplně jiný život a mně se hodně líbí, že se to podařilo skloubit i s těmi protipovodňovými opatřeními.
2: Novou ředitelku bude mít od začátku července Charita Šumperk. Ve výběrovém řízení uspěla Eva Doležalová, která má podle informací na webu Charity zkušenosti z oblasti řízení, veřejné správy a projektového vedení. Ve funkci vystřídá dosavadní ředitelku Janu Holubářovou. Vedení Lipové na Prostějovsku plánuje na letošek opravu zhruba půl kilometru dlouhého chodníku v centru vesnice. Podle nezávislé starostky Martiny Karkoškové obec zaplatí rekonstrukci ze svého rozpočtu.
4: Jsme v tuhle chvilku nedosáhli na žádný dotační titul, tak alespoň ty nejhorší úseky se pokusíme opravit své pomocí. To ten úsek, kde probíhala stavba a kde nám v tuhle chvilku lidi chodí po silnici, protože ty chodníky jsou v neutěšeném stavu. Takže to je taková první jako nejkritičtější místo, které chceme dát do pořádku.
0: Sport.
2: Motocyklový závodník Filip Salač obsadil v obou trénincích Velké ceny České republiky.

0: vrcholovými srážkami, kroupami a výraznějšími nárazy větru. Teploty 30 až 34 stupňů, na horách okolo 26 a foukat má slabý, proměnlivý nebo jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Ulice Čechova v Přerově je dnes kvůli sportovní akci uzavřena. Objízdná trasa vede přes ulici Komenského a z důvodu stavebních prací je neprůjezdná také ulice na Nivách v Uničově. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Víkendové dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc právě startuje. Máme za sebou zprávy a před sebou celé vysílání. U mikrofonu je teď Tomáš Kedzior, s kalendářem také můj kolega Petr Jungmann a počasí budeme probírat každých 15 minut. Přejeme dobré ráno, je sobota 20. června.

0: láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota 20. června. Svátek mají nositelky rozkvetlého jména Květa. A tady je Petr Jungmann. První písemná zmínka o Příbrami se objevila před 810 lety v roce 1216. Tehdy byla majetkem pražského biskupství. Dneska má Příbram skoro 33 tisíc obyvatel a je v pořadí 34. největším městem v zemi. Fotbalový tým Československa nastoupil ve finále mistrovství Evropy přesně před 50 lety v roce 1976 v Bělehradě proti týmu Německé spolkové republiky.
3: Vystřelí veškeré hoda! Přehlí gol!
2: Po nervy drásajících 90 minutách svítilo skóre 2-2. Prodloužení vítěze neurčilo a tak o evropských šampionech museli rozhodnout penalty. Té rozhodující se postavil Antonín Panenka. Jeho vršovický dloubák obletěl svět.
3: Jsme majstři Evropy!
2: Unikátní přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně v Jeseníkách byla uvedena do ostrého provozu přesně před 30 lety v roce 1996. Ve stejný den před 30 lety zahájil zkušební provoz i jeden z nejoriginálnějších domů v naší zemi, tančící dům v Praze na Rašínově nábřeží. Dílo architektů Franka Gehryho a Vlada Miluniče získalo mimo jiné nejvyšší ocenění v kategorii designu v anketě amerického časopisu Time. Poslední Škoda Felicia přijela z výrobní linky ve Vrchlabí před 25 lety v roce 2001. A ještě 10 let po ukončení výroby byla Felicia nejčastějším vozem na našich silnicích. Dnes slaví bývalý kouč hokejového národního týmu Alois Hadamčík 74. A já přeju hezkou sobotu.

0: počasí.
1: 5 hodin 18 minut, bude horký letní den s teplotami přesahujícími 30 stupňů Celsia, jasno až polojasno, ale samozřejmě může se vyskytnout nějaká oblačnost a také lokální přeháňka či bouřka. Vítr dneska slabý, proměnlivý.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Jeskyně na Špičáku patří mezi nejstarší písemně doložené jeskyně ve střední Evropě. Vznikla v devonských mramorech a před 150 tisíci lety ji zaplavila voda tajícího ledovce. Ta vymodelovala jeskyni do její charakteristické podoby. Vydejte se s námi v pořadu Přímo z místa podzemním labyrintem chodeb a puklin, kterým voda vetkla tvar srdce. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v neděli krátce po 9. hodině.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergiční například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: U šesté se zprávami je to Markéta Šerfová.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Olomouci začne příští týden úprava rušné křižovatky ulic Pražská a Ebenburgova. Má zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů při překonávání frekventované čtyřproudé komunikace. Stavba potrvá zhruba 80 dní. Řekl to náměstek primátorky Miloslav Tichý za ANO. Zastupitelé Jeseníku rozhodli na své posledním jednání o prodeji městského pozemku v místní části Bukovice firmě ZUB Plus. Parcelu v hodnotě zhruba 3 miliony korun radnice přenechá za symbolickou 1 korunu. Firma se vedení města zavázala, že na pozemku postaví byty pro stomatology. Potvrdila to starostka Zdeňka Blišťanová z hnutí Jeseník srdcem. V Uničově začne příští týden oprava autobusového nádraží. Vyžádá si 20 až 25 milionů korun. Projekt zahrnuje nové zastřešené nástupiště, moderní výpravní budovu s čekárnou i elektronický informační systém. Práce na autobusovém nádraží v Uničově začnou ve středu a potrvají zhruba do září. Učitelé, žáci a absolventi střední školy zemědělské a zahradnické v Olomouci si dnes připomínají 150. výročí jejího založení. Pro zájemce pořadatelé přichystali například floristickou soutěž nebo ukázky zemědělské techniky. Akce začíná v 9 hodin ráno, uvedl ředitel školy Petr Sklenář. Sport. České volejbalistky prohrály na turnaji Ligy národů na Filipínách i ve svém třetím zápase. Po porážkách s Italkami a Američankami podlehly Japonkám, a to 0-3 na sety. Turnaj Češky uzavřou v neděli proti Dominikánské republice. Počasí. Dnes čekáme na střední Moravě jasno až polojasno. Odpoledne a večer se hlavně v Jeseníkách může vyskytnout lokální přeháňka nebo bouřka. Teploty 30 až 34 stupňů, na horách okolo 26. A foukat má slabý, proměnlivý nebo jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Silnice první třídy číslo 44 u Zvolena Šumpersku je z důvodu stavebních prací zúžena na jeden jízdní pruh. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 5 hodin 40 minut, přejeme dobré sobotní ráno s Českým rozhlasem Olomouc. V Hranicích včera byla velká sláva, otevírali tam novou relaxační zónu s terasami, kavárnou a zelení, a to konkrétně na břehu řeky Bečvy v Kropáčově ulici. Český rozhlas Olomouc byl na místě.
1: Tak můžeme se do toho pustit?
2: S Martinou Cvešpervou, památkářkou města, usedáme na nábřeží do dřevěných lehátek. Vypadá to tady úplně jinak než před několika lety. Ten prostor se úplně proměnil.
3: Ten prostor se proměnil úplně neuvěřitelně. To, co tady máme dneska, vyrostl úžasný prostor. Celé to zazelenilo. Je tady spousta odpočinkových lehátek, lavíček, zeleně. A já mám strašnou radost, že tady tento prostor navazuje na nádherný prostor na druhé straně Bečvy. Na druhé straně Bečvy máme kulturní památku městské sady Československých legií.
2: Terasy s posezením, toaletami a kavárnou město mohlo vybudovat až poté, co povodí Moravy postavilo novou zítku na břehu Bečvy. Ochránit má obyvatele Kropáčovy ulice před rozvodněnou řekou. Připomíná starosta Daniel Vitonský z hnutí ANO.
4: Myšlenka vůbec tady té náplavky začala už v roce 2019 vlastně první studií a teprve v roce 26 se nám to podařilo dotáhnout vlastně do konce. A já si myslím, že to velice zdařila investice, že to nábřeží dostalo úplně jiný šmrnc, dostane to úplně jiný život a mně se hodně líbí, že se to podařilo skloubit i s těmi protipovodňovými opatřeními.
2: Relaxační zónu doplňuje parkoviště s novým osvětlením. Památkářka Martina Cvešperová věří, že lidé sem budou chodit rádi.
3: Město vždycky vznikalo u řeky. Historicky to víme, že každé to sídliště vznikalo u řeky, že to je místo, kde ti lidi buď tu řeku potřebovali pro svoji činnost, anebo tam probíhala nějaká cesta, která tu řeku překračovala. Takže ten život u té řeky prostě vždycky byl a v dnešní době zjišťujeme, že to klima té vody je, na rozdíl od toho rozpáleného města, je prostě příjemné, že tady pofukuje a najednou prostě se vracíme zpátky k té řece.
2: Přes nábřeží vede cyklostezka Bečva. Projíždějící tak můžou kromě kavárny využít i stojany a nabíječky. Z hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Přesně 6:45, den nám už začal, rozhednilo se a bude opravdu horký. Čekáme přes 30 stupňů Celsia, víceméně jasno až polojasno, během dne potom vývoj oblačnosti. Teploty na horách taky celkem vysoké, v Jeseníkách bude i kolem 25 stupňů, vítr jenom slabý, proměnlivý.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Které strhující melodie rozezní letos proslulé amfiteátry a zámecký park? A na jaké pěvecké i taneční klenoty se můžeme těšit na největším svátku lidové kultury? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na samotný vrchol folklorní sezóny. Tématem totiž bude hudební pozvánka na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.

0: 50, Lucka Vondráčková v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc. Spousta lidí se dneska půjde koupat, teplé počasí ovšem zároveň vytváří podmínky, které prospívají jedovatým sinicím. Jak ještě před koupáním zjistit, jestli je voda bezpečná a tím pádem třeba i zůstat na břehu? Tak to se rozvíte právě teď.
1: Už vidíte, že když ponořím tu ruku, takže ji tam vidím a vidím detaily, takže ta voda opravdu není znečištěná.
2: Nacházíme se na přístavním mole. Blahoslav Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd se zhýbá a nabírá do pláhve vodu.
1: Odleju tak, abych dobře viděl na to místo, kam by měly sinice stoupat.
2: A právě tenhle jednoduchý pokus dokáže odhalit, jestli zelená voda znamená jen přítomnost řas nebo potenciálně nebezpečné sinice. Vysvětluje Eliška Maršálková z Botanického ústavu Akademie věd.
3: Nabere se voda do průsvitné láhve, chvilinku se nechá odstát a jestliže se nahoře vytvoří prstenec, ať už zelené krupice nebo sekaného jehličí, tak jde o sinice. Pokud zůstane voda zelená v celém vodním sloupci, jde pravděpodobně o řasy a není to tak nebezpečné.
1: Ta chvilinka, která byla zmíněna, by měla být 15 až 20 minut.
2: Doplňuje Blahoslav Maršálek. Podle něj je důležité myslet na několik zásad, než do vody vstoupíme.
1: Když vlezete pomaličku po kolena a vidíte si na palce u nohou, tak ta voda není znečištěná zásadním způsobem. Pokud ovšem nevidíte ve vodě kousky zelené, které vypadají jako třeba sekané jehličí.
2: Sinice jsou totiž podle Maršálka schopné narušit hned několik systémů lidského organismu.
1: Produkují celou škálu toxinů, má to vliv na imunitní systém, reprodukční systém, nervový systém.
2: Je důležité nejenom, aby člověk sám si dával pozor, ale když jdeme někam s našimi psy, tak abychom si dali pozor, kam ten pes třeba skáče a kam plave.
3: A co pije?
1: Škála těch toxinů v sinici je opravdu velká, až potřeba neurotoxiny. 30-kilový pes do 30 minut může uhynout.
3: Ještě existují takzvané bentické sinice, takové nepříjemně páchnoucí koláče na hladině.
2: Právě tento typ sinic se stal v poslední době předmětem zvýšeného zájmu odborníků, spojí ho s nedávnými úhyny psů u Lipna. Přesto oba hydrobiologové zdůrazňují, že přírodní koupání není důvod zavrhnout.
1: Rozhodně přírodní voda je příjemná, když tam skočíte a cítíte tu zdravou živou vodu, tak je to nádherný zážitek.
2: Zvýšený výskyt sinic není v dnešní době náhodný. Jejich rozvoj podle vědců prospívá nadbytek hnojiv splavovaných z polí i stále teplejší voda v letních měsících. Marek Hensel, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 6 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Pracovníci čistírny odpadních vod v Lipové na Prostějovsku využívají technologii, která by měla pomoct Plumlovské přehradě. Děti si dnes na dopravním hřišti v Šumperku zajezdí pod dohledem strážníků. Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku slaví 5 let. Dnes bude slunečno s přibýváním oblačnosti, teploty do 34 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Markéta Šorfová. V Lipové na Prostějovsku se k nedávno dokončené kanalizaci připojilo asi 60% tamních obyvatel. Kanalizace zatím funguje ve zkušebním režimu. Podle nezávislé starostky Martiny Karkoškové obec čistírnu provozuje tak, aby co nejméně zatěžovala nedalekou Plumlovskou přehradu.
4: My jsme nad rámec toho projektu instalovali vlastně síran, který sráží fosfor, tak abychom tedy minimalizovali ty vody, které potom způsobují v Plumlovské přehradě sinice.
2: Pod vedením šumperských strážníků si dnes můžou děti vyzkoušet provoz na novém dopravním hřišti v Šumperku. Akce začíná v 8 hodin ráno. Podmínkou pro vstup je cyklistická přilba. Pokračuje mluvčí města Jana Kaněvová.
5: Pobotní program na dopravním hřišti je určený pro děti od 3 let. Na místě si budou moci půjčit jízdní kolo do velikosti 28 palců.
2: Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku už pomohla více než 500 výpůjčkami. Letos je to 5 let od jejího založení pod nadačním fondem Českého rozhlasu a jeho projektem Světluška. Nabízí více než 110 pomůcek, které čtou, mluví a navigují. Od kamerových chlup až po chytré telefony nebo navigační bílou hůl. Cílem projektu je usnadnit lidem se zrakovým postižením každodenní život a zvýšit jejich samostatnost, říká ředitel nadačního fondu Jiří Váňa.
6: Půjčovna je unikátní i tím, že ji obsluhují kolegyně s těžkým zrakovým postižením, takže vlastně je to i zaměstnávání lidí se zrakovým postižením a myslím si, že to je její obrovská přidaná hodnota, protože když si sem člověk přijde tu pomůcku vypůjčit, tak si to nepředstavujte tak, že si jenom vezme nějakou krabici, ale je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy.
3: Sport.
2: Tenistky Marie Bousková a Karolína Plíšková postoupily do semifinále turnaje v Nottinghamu a o postup do finále budou hrát proti sobě. Bousková vyřadila Němku Mariovou a Plíšková Australanku Gibsonovou. Semifinále turnaje v Berlíně čeká Lindu Noskovou, která zdolala Španělku Badosaovou.
3: Počasí.
2: Dnes čekáme na střední Moravě jasno až polojasno. Během dne vývoj kupovité

0: V Jeseníku je z důvodu opravy povrchu vozovky uzavřena ulice Janáčkova. Práce potrvají až do 14. září. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pojedete kamkoliv, dávejte pozor na cestách a sledujte i zelenou vlnu Českého rozhlasu Olomouc. Možná plánujete třeba jet do Olšan u Prostějova. Tam dneska chystají velké hodové slavnosti. Odpoledne nabídnou třeba vystoupení kapely Opět a Radeček nebo Ztracené ráj. Budou tam takové ty atrakce pro děti, hasičská pěna, kolotoče. V Sokole Olšany u Prostějova prostě umí, takže ať se tam dneska daří a pozveme třeba taky do areálu zahrádkářů v Bedihošti. Tam dneska plánují zábavné posezení pro seniory. Bude to odpoledne ve 2. Tak zdraví. Dneska je sobota 20. června, u mikrofonu Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc je Tomáš Kedzior.

0: Stalo se před 100 lety.
1: V 6.13 s Ditou Vojnarovou dozvíme se, že před 100 lety v deníku Našinec na poslední straně vytiskly programy vysílání rádia, včetně zemědělského rozhlasu Moravského.
2: V polovině června se mohli posluchači mimo jiné těšit na vysílání s těmito tématy. V neděli na profesora doktora Bayera, který měl mluvit o původu a vzniku hospodářských zvířat. V pondělí ho měl vystřídat inspektor Suchý s tématem zahrádky. V úterý pak profesor doktor Ševčík s promluvou na téma kokcidioza králíků se zřetelem na infekci drůbeže. Ve středu profesor Vodrážka, který si připravoval práci o samozahřívání sena. Ve čtvrtek profesor doktor Hanslian, který se zaměřil na kapounování drůbeže. V pátek měl profesor doktor Macků mluvit o sbírání léčivých rostlin a o víkendu profesor doktor Hrůza o národohospodářském významu drobného zvířectva.

0: počasí.
1: 6.17, dneska bude horký letní den, čekáme ale také nějakou tu oblačnost a může přijít i bouřka, a to klidně i silná. Každopádně sledujte výstrahy Českého rozhlasu a hlavně Českého hydrometeorologického ústavu. Teploty dneska přesáhnou 30 stupňů, na horách v Jeseníkách bude kolem 25, vítr slabý. No a do toho Českého hydrometeorologického ústavu budeme v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc volat za půl hodiny.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: 11. návrat na loňský Mohelnický Folkfest nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a bude to na obě scény. Z velké si poslechneme kapelu Folk Team a Věru Šustekovou s jejími hosty. A z Morava scény to bude záznam vystoupení kapel Do větru a FT s tebou. Muziku z Mohelnického Folkfestu si můžete poslechnout v pořadu Na cestě v neděli 21. června po 15. hodině. Průvodcem vám bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
3: V Zoo Olomouc, která první návštěvníky přivítala v červnu roku 1956, pracuje už více než 40 let Milan Kořínek. Začínal jako ošetřovatel. Posléze byl kurátorem chovu šelem a terarijních zvířat. Dnes ho najdeme v oddělení marketingu. Je také skvělý fotograf, který stojí za vydáním mnoha pohlednic, kalendářů a publikací, třeba knihy Zoo Olomouc rok za rokem. Povídat si s ním bude Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.

0: 6:22, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Má dobrou zprávu, vydáme se do Čech pod Kosířem do tamního zámeckého parku. Snaží se tam zachránit staleté stromy, hlavně ty kaštany. Léčivé látky dostávají odborníci do kmenů pomocí velké injekční stříkačky a speciálních ventilků. Dřevo se musí předtím šetrně navrtat a právě u toho jsme naslouchali.
1: Tak začneme tu po nějakých 17 cm.
2: Říká s vrtačkou v ruce arborista Jan Bábek. V zámeckém parku v Čechách pod Kosířem ošetřuje víc než 20-metrový jírovec maďal. Do navrtaných dírek zatlouká drobné plastové ventilky a právě přes ně vžene do stromu velkou injekční stříkačkou léčivou látku. Strom si ji poté už sám rozvede do celé koruny.
3: Důležité je umístění, tak aby vlastně ta látka se dostala do vodivých pletiv, takže ani málo, ani moc odborně. A zároveň tak, aby ten ventilek časem mohl vlastně přerůst, strom ho pohltí a ta rána se uzevře.
2: Speciální ventilky navíc brání parazitům nebo bakteriím, aby vnikly do navrtaného dřeva. Cílem mikroinjektáže je zbavit strom kliněnky jírovcové, jak popisuje vrchní zahradník zámeckého parku Luboš Madr.
4: Je to vlastně takový pokusný projekt teďka. Budeme čekat na tu reakci, jak ten strom vlastně zareaguje. Chceme mu pomoct právě od toho masivního nápadu tou kliněnkou jirovcovou, která nám tady pravidelně ty kaštany docela dost decimuje. Jim to snižuje vitalitu, obtížně se ty dřeviny s tím vyrovnávají a často zhodí třeba většinu listí už někdy během srpna, což těm dřevinám z dlouhodobého jako pohledu vůbec neprospívá.
2: Kaštan, který právě dostává dávky léčiv, má víc než 100 let. Pamatuje tak původní šlechtické majitele zámku, říká jeho kastelán Martin Váňa.
5: Tady v zámeckém parku máme přes 800 stromů a valná většina z nich byla vysazena na přelomu 19. a 20. století Františkem Josefem II. Silva Tarukou. To znamená, že jsou přibližně stejně staré, kolem 120 let, což pro nás znamená to, že ten park v současné době je v takovém stavu, pro jaký jej vlastně vysazoval ten František Josef II. Silva Tarukou. Když jej vysazoval před tím 120 lety, tak měl v hlavě tu představu, kterou my teďka vidíme v reálu.
2: Rozloha zámeckého parku v Čechách pod Kosířem přesahuje 20 hektarů. Patří tak k nejvýznamnějším historickým parkům na Moravě. Z Čech pod Kosířem Michal Poláček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 7. zprávy a Markéta Šerfová.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Kriminalisté navrhli obžalovat 19-letého mladíka z loňské vraždy jeho otčíma na rodinné oslavě v Hranicích. Řekl to krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Kriminalisté zvažovali, že trestný čin překvalifikují na zabití, kde je nižší trestní sazba. 44-letý otčím byl totiž často opilý a rodinu týral. Na oslavě se choval agresivně. Mladík ho jednou bodl mezi lopatky dortovým nožem. Muž na místě zemřel. Hasiči vyšetřují středeční požár ve skladovací hale čokoládovny Zora v Olomouci. Oheň se jim podařilo rychle zlikvidovat. Následný silný kouř ale znehodnotil velké množství uskladněných potravin. Škoda tak dosáhla 65 milionů korun, řekl to mluvčí hasičů Petr Běhal. Internetové obchody budou muset zákazníkům usnadnit odstoupení od smlouvy. Nová evropská pravidla počítají se zavedením speciálních tlačítek, která mají celý proces zjednodušit. Dosud totiž mohlo být vrácení zboží u některých e-shopů zbytečně složité. Na botanickou vycházku se dnes dopoledne můžou zájemci vydat v javornické místní části Račí údolí na Jesenicku. Trasa má 4 kilometry a povede mimo jiné přes vyhlídku Čertovy kazatelny. Akce začíná v 9 hodin a 15 minut u tančírny. Sport. Výškař Jan Štefela obsadil na atletickém mítingu Diamantové ligy v Dauhá 7. místo. Zapsal výkon 220 cm. Oštěpař Jakub Vedlej, který měl jediný měřený pokus dlouhý 80 metrů a 38 cm, skončil v Kataru 8. Počasí. Dnes čekáme na střední Moravě jasno až polojasno. Odpoledne a večer se hlavně v Jeseníkách může vyskytnout lokální přeháňka nebo bouřka. Teploty 30 až 34 stupňů, na horách okolo 26. A foukat má slabý, proměnlivý nebo jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na silnici druhé třídy číslo 450 u Bělé pod Pradědem na Jesenicku je z důvodu opravy mostu provoz řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: hodin, skoro 40 minut přejeme dobré víkendové ráno s Českým rozhlasem Olomouc. I o víkendu se leckde pracuje, třeba na stavbě nového centrálního pavilonu v Olomoucké fakultní nemocnici. Měl by být hotový na jaře roku 2028. Nedávno byl kontrolní den na staveništi, Český rozhlas Olomouc se byl podívat.
1: Na staveništi aktuálně pracuje asi 150 lidí. Budovu musí mimo jiné napojit na rozsáhlý systém potrubní pošty, říká Dominik Procházka, projektový manažer jedné ze stavebních firem.
2: Tak v areálu je proveden vlastně stávající rozvod potrubní pošty, který se tady využívá v rámci celého areálu a my se na něho napojujeme, takže tvoříme tady novou strojovnu, která vlastně bude navázaná na ty staré rozvody a bude fungovat v rámci celého areálu.
1: Stavba běží za plného provozu největší nemocnice v kraji. Součástí budovy bude i podzemní garáž pro 153 aut, ukazuje mi František Valíček, vedoucí nemocničního odboru investic.
3: My teďka v rámci toho objektu jsme dokončili i ten vjezdový tunel, který můžete tady vidět po mé levé straně. Je to vlastně vjezd z ulice IP Pavlova, kterým se bude výjíždět do toho třetího podzemního podlaží. Máme připravený i spojovací tunel s budoucí novostavbou budovy C, což je nová porodnice, takže je v plánu, abychom tyhle dva objekty propojili mimo jiné i tady v tom nejnižším podlaží těch parkovišť.
1: Budova má 8 podlaží, z toho 3 podzemní a 5 nadzemních, ukazuje Valíček.
3: Aktuálně se nacházíme v prvním nadzemním podlaží. V tomto podlaží bude umístěna baterie 10 operačních sálů, to je vlastně uprostřed toho půdorysu, s tím, že celý tento půdorys je lemován jípkami jednotlivých oborů.
1: V novém pavilonu bude taky 273 lůžek pro pacienty, umístěné budou ve třech podlažích.
3: Čtvrté, třetí a druhé nadzemní podlaží slouží jako lůžkové jednotky. Každé podlaží má 3 lůžkové jednotky, krát 3 podlaží, to znamená celkem je zde 9 lůžkových jednotek. Mezi jednotlivými lůžkovými jednotkami můžeme vidět átria toho objektu, tak abychom dostali denní světlo do všech potřebných místností. A po mé levé straně to átrium má vlastně snížený tady ten vhled až do té čekárny toho urgentního příjmu. To znamená denní světlo v čekárně, tak jak byl záměr.
1: Dělníci mají na stavbu celkem 13,6 dní. Hotovo by mělo být 8. května 2028, tedy symbolicky na den vítězství. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 6:45 a minutka, začíná nám horký letní den, popovídáme si o něm s meteorologem Tomášem Ostrožlíkem. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak a jak moc bude horký tady v Olomouckém kraji?
2: No, bude hodně horký, protože to bude nejteplejší den tady této epizody horké a zejména Prostějovskou, Olomouckou, Přerovskou, tam odpolední teploty mohou dosáhnout 34, výjimečně i 35 stupňů. Nicméně v těch pozdních hodinách k večeru a v první půlce noci se od západu rozšíří přehánky a bouřky. Ty budou nejsilnější v Čechách, ve východních Čechách, na Českomoravské vrchovině, ale okrajově mohou zasáhnout i zejména západ Olomouckého kraje, ale nelze vyloučit, že se nějaká objeví i na jiném území Olomouckého kraje, ale ta pravděpodobnost silných bouřek je spíše v té západní části. No a vítr, ten bude dnes mírný jižní, jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, pouze v bouřkách večer bude zesilovat.
1: Pojďme probrat i noc a také neděli, jaká ta bude?
2: V noci tam bude více oblačnosti, oblačno, přechodně polojasno a místy přehánky nebo bouřky. Přehánky a bouřky by se měly objevovat během noci, v podstatě i k ránu mohou být nějaké nové přehánky, bouřky, ale jejich počet bude samozřejmě nižší než ten závěr toho dnešního dne. Teploty budou klesat na 20 až 16 stupňů, zítra jasno, polojasno, odpoledne vývoj kupovité oblačnosti a zítra již jen ojedinělé lokálně přehánky a bouřky. Teploty zítra kolem 30 stupňů, na horách kolem 23 a vítr se změní na severní, bude mírný 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Počasí předpověděl meteorolog Tomáš Ostrožlík, máme 6:48.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Čtvrté album skupiny Beggars Opera vyšlo v roce 1973 pod názvem Get Your Dog Off Me. Výrazný odklon od art-rockového zvuku a změnu zpěváka nesli fanoušci těžce, ale jako více než půlstoletí stará muzika se deska pořád poslouchá dobře. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Beggars Opera.

6.52, přejeme dobré víkendové ráno s Českým rozhlasem Olomouc. Před zprávami nabízíme ještě třeba Elánie nebo Lighthouse Family. A přejeme dobré ráno všem, kteří do víkendu vstávají, možná připravují nějakou akci pro své přátele nebo třeba nějakou rodinnou oslavu. Tak dobré sobotní ráno.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Jesenická radnice prodá městský pozemek firmě, která chce investovat do bytů pro zubaře. Biskup Antonín Basler dnes vysvětí v olomoucké katedrále 2 nové jáhny. Vodní záchranná služba varuje před riziky koupání v přírodě. Dnes bude slunečno s přibýváním oblačnosti, teploty do 34 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Markéta Šorfová. Zastupitelé Jeseníku rozhodli na svém posledním jednání o prodeji městského pozemku v místní části Bukovice firmě ZUB Plus. Parcelu v hodnotě zhruba 3 miliony korun radnice přenechá za symbolickou 1 korunu. Firma vedení města slíbila, že na pozemku postaví byty pro stomatology. Pokračuje starostka Zdeňka Blišťanová z hnutí Jeseník srdcem.
2: Pozemek samotný neslouží k výstavbě nějaké kliniky, ale k vybudování rodinného či bytového domu pro služební bydlení zdravotnického personálu. Poskytnutí bydlení společnosti ZUB Plus je klíčovým nástrojem pro přilákání a dlouhodobé udržení lékařů v regionu.
0: V olomoucké katedrále svatého Václava dnes bude jáhenské svěcení. Slavnostní bohoslužba začne o 9:30 dopoledne. Olomoucký pomocný biskup Antonín Basler vysvětí 2 kandidáty. Jednoho z farnosti ve Zlíně, druhého z farnosti Strání na Uherskohradišťsku. Další podrobnosti jsou na webu olomouckého arcibiskupství. Vodní záchranáři varují před rizikovým chováním u vody. Ročně se v Česku v řekách, rybnicích nebo bazénech utopí kolem 200 lidí. Často kvůli tomu, že plavci přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto důležité sledovat ve vodě své okolí.
3: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml. Sport.
0: Čeští volejbalisté dnes nastoupí ve 14 hodin k utkání Evropské ligy proti Španělsku. V Gruzii je čekají 2 zápasy v řadě, protože hned zítra nastoupí proti domácím reprezentantům a pořád můžou pomýšlet na postup do play-off. V ten doufá i kouč národního týmu Jiří Novák. Počasí. Dnes čekáme na střední Moravě jasno až polojasno. Během dne vývoj kupovité oblačnosti, odpoledne a večer se hlavně v Jeseníkách může vyskytnout lokální přeháňka nebo bouřka. A to i silná s přívalovými srážkami, kroupami a výraznějšími nárazy větru. Teploty 30 až 34 stupňů, na horách okolo 26. A foukat má slabý, proměnlivý nebo jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D48 mezi 12. a 8. kilometrem ve směru na Olomouc probíhají práce na silnici. Provoz je veden jedním

V divadle Olomouc vlastně před nějakými 7-8 dny, takže představení je úplně nové. Já pro vás mám na dnešek dvě vstupenky do Moravského divadla. Dvě vstupenky v hodnotě 1000 korun a ty získá v této vysílací hodině jeden z vás, jakmile přijde výzva, zavolejte do studia. Teď ale ještě ne. Kromě toho samozřejmě počasí a z písniček třeba Jiří Korn nebo Vabiraněk. Přejeme dobré ráno.

0: Tak o rose dneska zatím nevíme, každopádně je už teď po ránu krásně teplo, ale odpoledne bude opravdu horko. Čekáme hodně přes 30 stupňů Celsia. Teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc se vydáme do Hranic, tam včera otevírali novou relaxační zónu s terasami, kavárnou a zelení, je to na břehu řeky Bečvy v Kropáčově ulici, opravdu to stálo za to a my jsme byli přímo na místě.
1: Můžeme se do toho pustit?
2: S Martinou Cvešpervou, památkářkou města, usedáme na nábřeží do dřevěných lehátek. Vypadá to tady úplně jinak než před několika lety. Ten prostor se úplně proměnil.
3: Ten prostor se proměnil úplně neuvěřitelně. To, co tady máme dneska, vyrostl úžasný prostor. Celé se to zazelenilo. Je tady spousta odpočinkových lehátek, laviček, zeleně a já mám strašnou radost, že tady tento prostor navazuje na nádherný prostor na druhé straně Bečvy. Na druhé straně Bečvy máme kulturní památku městské sady Československých legií.
2: Terasy s posezením, toaletami a kavárnou město mohlo vybudovat až poté, co povodí Moravy postavilo novou zítku na břehu Bečvy. Ochránit má obyvatele Kropáčovy ulice před rozvodněnou řekou. Připomíná starosta Daniel Vitonský z hnutí Ano.
4: Myšlenka vůbec tady té náplavky začala už v roce 2019 vlastně první studií a teprve v roce 2026 se nám to podařilo dotáhnout vlastně do konce. A já si myslím, že to velice zdařila investice, že to nábřeží dostalo úplně jiný šmrnc, dostane to úplně jiný život a mně se hodně líbí, že se to podařilo skloubit i s těmi protipovodňovými opatřeními.
2: Relaxační zónu doplňuje parkoviště s novým osvětlením. Památkářka Martina Cvešperová věří, že lidé sem budou chodit rádi.
3: Město vždycky vznikalo u řeky. Historicky to víme, že každé to sídliště vznikalo u řeky, že to je místo, kde ti lidi buď tu řeku potřebovali pro svoji činnost, anebo tam probíhala nějaká cesta, která tu řeku překračovala. Takže ten život u té řeky prostě vždycky byl a v dnešní době zjišťujeme, že to klima té vody je, na rozdíl od toho rozpáleného města, je prostě příjemné, že tady pofukuje a najednou prostě se vracíme zpátky k té řece.
2: Přes nábřeží vede cyklostezka Bečva. Projíždějící tak můžou kromě kavárny využít i stojany a nabíječky. Z Hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7.17 bude velmi horký den, teploty přesáhnou 30 stupňů Celsia, maxima 34, v Jeseníkách kolem 25, jinak jasno, polojasno, k večeru potom od západu můžou přicházet bouřky, vítr jenom slabý, proměnlivý.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Výhradně dámami obsazená bluegrassová kapela se až tak často nevidí. Ta s příznačným názvem Odplotný skok spolu drží už 20 let a s úspěchem zahrála i v našem velkém studiu. Neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Odplotný skok.

0: 7.22, víkendový dárek Českého rozhlasu Olomouc je tady. Jsou to vstupenky do Olomouckého Moravského divadla, ale pozor na dnešek. Pokud máte večer čas, můžete být u černé britské komedie a velmi dobře se pobavit. A to navíc zdarma, protože na vstupném ušetříte 1000 korun. Telefonní číslo je 221 555 444. Jedná se o zatím nejvyšší novinku, nejnovější, kterou mají v Moravském divadle. Je to Mladý Humble, černá komedie, kterou poprvé hráli před týdnem a něco. Dneska je první repríza, takže můžete být u toho. Vstupenky právě teď k mání na telefonu 221 555 444. A vy už voláte, hezké dobré ráno přeji, kdo pak je na lince?
1: Dobrý ráno, tady Zdena.
0: Zdeno, vy dneska večer máte volno, můžete do divadla?
1: Ano, určitě.
0: Tak pak je to jasné, takže blahopřejeme k získání vstupenek a rozhodně to nebyly poslední během tohoto víkendu. Stačí poslouchat dál a budou další dárky.
2: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 8:30 zprávy a Markéta Šorfová.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Vedení Lipové na Prostějovsku plánuje na letošek opravu zhruba půl kilometru dlouhého chodníku v centru vesnice, kde lidé kvůli jeho špatnému stavu chodí po silnici. Podle nezávislé starostky Martiny Karkoškové obec zaplatí rekonstrukci ze svého rozpočtu. V Olomouci začne příští týden úprava rušné křižovatky ulic Pražská a Ehrenburgova. Má zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů při překonávání frekventované čtyřproudé komunikace. Stavba potrvá zhruba 80 dní, řekl to náměstek primátorky Miloslav Tichý za ANO. Děti si dnes na novém dopravním hřišti v Šumperku můžou vyzkoušet provoz pod dohledem strážníků. Akce začíná v 8 hodin ráno. Mluvčí města Jana Kaněvová upozorňuje, že podmínkou pro vstup je cyklistická přilba. Od 10 hodin dopoledne se na středověkém hradě Helštýně na Přerovsku koná tradiční akce Helštýnské ateliéry. Lidé si můžou vyzkoušet práci muzejníka, ornitologa, ale třeba taky archeologa nebo kováře. Tématem letošních ateliérů je divoký západ, uvedla Pavlína Jindrová ze Správy památky. Sport. Motocyklová velká cena České republiky má dnes na programu kvalifikace jednotlivých kategorií. Ve třídě Moto 2 bude chtít český pilot Filip Salač navázat na páteční tréninky, ve kterých obsadil druhé místo. Počasí. Dnes čekáme na střední Moravě jasno až polojasno. Odpoledne a večer se hlavně v Jeseníkách může vyskytnout lokální přeháňka nebo bouřka. Teploty 30 až 34 stupňů, na horách okolo 26 a foukat má slabý proměnlivý nebo jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Z důvodu stavebních prací je uzavřena ulice u Kostelíčka v Hranicích na Přerovsku. Oprava povrchu vozovky tam potrvá do konce června. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

a cudný, mnohá se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: Spousta lidí se dneska bude koupat 7 hodin 40 minut a u toho koupání hrozí přece jenom nějaká rizika, je to třeba, jsou to sinice, které se můžou vyskytnout. Každý si může udělat takový malý test, jestli ta voda, do které právě chce vstoupit, je bezpečná.
1: Už vidíte, že když ponořím tu ruku, takže ji tam vidím a vidím detaily, takže ta voda opravdu není znečištěná.
2: Nacházíme se na přístavním mole. Blahoslav Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd se zhýbá a nabírá do pláhve vodu.
1: Odleju tak, abych dobře viděl na to místo, kam by měly sinice stoupat.
2: A právě tenhle jednoduchý pokus dokáže odhalit, jestli zelená voda znamená jen přítomnost řas nebo potenciálně nebezpečné sinice. Vysvětluje Eliška Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd.
3: Nabere se voda do průsvitné láhve, chvilinku se nechá odstát a jestliže se nahoře vytvoří prstenec, ať už zelené krupice nebo sekaného jehličí, tak jde o sinice. Pokud zůstane voda zelená v celém vodním sloupci, jde pravděpodobně o řasy a není to tak nebezpečné.
1: Ta chvilinka, která byla zmíněna, by měla být 15 až 20 minut.
2: Doplňuje Blahoslav Maršálek. Podle něj je důležité myslet na několik zásad, než do vody vstoupíme.
1: Když vlezete pomaličku po kolen a vidíte si na palce u nohou, tak ta voda není znečištěná zásadním způsobem. Pokud ovšem nevidíte ve vodě kousky zelené, které vypadají jako třeba sekané jehličí.
2: Sinice jsou totiž podle Maršálka schopné narušit hned několik systémů lidského organismu.
1: Produkují celou škálu toxinů, má to vliv na imunitní systém, reprodukční systém, nervový systém.
2: Je důležité nejenom, aby člověk sám si dával pozor, ale když jdeme někam s našimi psy, tak abychom si dali pozor, kam ten pes třeba skáče a kam plave.
3: A co pije?
1: Škála těch toxinů sinice je opravdu velká, až potřeba neurotoxiny. 30-kilový pes do 30 minut může uhynout.
3: Ještě existují takzvané bentické sinice, takové nepříjemně páchnoucí koláče na hladině.
2: Právě tento typ sinice stal v poslední době předmětem zvýšeného zájmu odborníků. Spojí ho s nedávnými úhyny psů u Lipna. Přesto oba hydrobiologové zdůrazňují, že přírodní koupání není důvod zavrhnout.
1: Rozhodně přírodní voda je příjemná, když tam skočíte a cítíte tu zdravou živou vodu, tak je to nádherný zážitek.
2: Zvýšený výskyt sinic není v dnešní době náhodný. Jejich rozvoj podle vědců prospívá nadbytek hnojiv splavovaných z polí i stále teplejší voda v letních měsících. Marek Hensel, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Začíná nám velmi horký den, teploty přesáhnou 30 stupňů, maxima jsou plánovaná až 34, i v Jeseníkách bude teplo kolem 25. Během dne jasno až polojasno, odpoledne spíše k večeru, můžou přijít nějaké bouřky, hlavně od západu, i v Jeseníkách se může nějaká vyskytnout, sledujte předpověď počasí každou hodinu. Vítr dneska slabý, proměnlivý.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
4: Léto, dovolené a prázdniny jsou nejrizikovější částí roku z hlediska vloupání do bytů, rodinných domů i chat. Rizika ale čekají i při pobytu u vody a při sportu. Jak si užít rekreaci bezpečně? Jak předcházet tragickým událostem? Jak jednoduše snížit riziko vloupání a ochránit majetek v době nepřítomnosti? Hosty dobré rady budou kapitánka Zuzana Slabá, koordinátorka prevence krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a poručice Markéta Kalerová, preventistka policie České republiky, v úterý v 10 dopoledne.

zde ulice dnes možná budou, protože spousta lidí bude u vody anebo na nějakých zábavných akcích, kterých se teď o víkendu pořádá opravdu hodně. Tak třeba v Myslechovicích připravují memoriál Františka Fogla, bude tam hasičská soutěž dětí, otevřená zahrada kulturního domu s občerstvením a samozřejmě všechny ty dobroty, které k tomu patří. V areálu zahrádkářů v Bedihošti dneska plánují zábavné odpoledne pro seniory, posezení od 14 hodin, takže zdravíme do Bedihošti. Samozřejmě místní seniory, kteří teď poslouchají 752.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Chodník kolem obecního úřadu v České Vsi na Jesenicku se dočká opravy. Střední škola zemědělská a zahradnická v Olomouci dnes slaví 150 let svého založení. Tři české tenistky postoupily na turnajích WTA do semifinále. Nikola Bartuňková podlehla světové jedničce Sabalenkové. Dnes bude slunečno s přibýváním oblačnosti, teploty do 34 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Markéta Šorfová. Vedení České Vsi na Jesenicku plánuje rekonstrukci chodníku kolem obecního úřadu. Trasu poškodili předloňské povodně. Práce by měly začít o letních prázdninách. V současnosti samospráva připravuje potřebné podklady a chystá výběr zhotovitele, říká nezávislý starosta Petr Mudra.
6: Měl by se realizovat tady chodník Jánského kolem úřadu. Tam vlastně ještě velké kusy chodníku chybí, je to asi v nejhorším stavu, protože se dělalo všude jinde, takže teď se jako dokončují rozpočty a bude se to soutěžit během července, tak aby se ještě během prázdnin začalo.
4: Novou ředitelku bude mít od začátku července Charita Šumperk. Ve výběrovém řízení uspěla Eva Doležalová, která má podle informací na webu Charity zkušenosti z oblasti řízení, veřejné správy a projektového vedení. Ve funkci vystřídá dosavadní ředitelku Janu Holubářovou. Učitelé, žáci a absolventi střední školy zemědělské a zahradnické v Olomouci si dnes připomínají 150. výročí jejího založení. Pro zájemce pořadatelé přichystali například floristickou soutěž nebo ukázky zemědělské techniky. Pokračuje ředitel školy Petr Sklenář.
7: 9 hodin bude slavnostní zahájení, pak tady zahraje skupina Ztracený ráj a budou tady prolézačky z balíku ze slámy, pískoviště z pšenice z obilí pro děti a různé atrakce, různé hry pro děti. Sport.
4: Tenistka Nikola Bartuňková si semifinále na travnatém turnaji v Berlíně nezahraje. K postupu přitom měla v souboji se světovou jedničkou běloruskou Sabalenkovou hodně blízko.
8: Bartuňková vedla nad první hráčkou světa 6-2 a 4-0. Druhý set ale 20-letá Češka, která v Berlíně startovala na divokou kartu, nakonec se ztratila v tiebreaku a v tom třetím podlehla Bělorusce Sabalenkové 4-6. V Německu naopak dál pokračuje Linda Nosková, která ve čtvrtfinále vyřadila Španělku Badosovou ve dvou sadách. Do semifinále se na jiném turnaji WTA v anglickém Nottinghamu dostaly další dvě Češky, bývalá světová jednička Karolína Plíšková a Marie Bousková. V boji o finále si navíc zahrají proti sobě.
5: Počasí.
4: Dnes čekáme na střední Moravě jasno až polojasno. Během dne vývoj kupovité oblačnosti, odpoledne a večer se hlavně v Jeseníkách může vyskytnout lokální přeháňka nebo bouřka. A to i silná s příbalovými srážkami, kroupami a výraznějšími nárazy větru. Teploty 30 až 34 stupňů, na horách okolo 26. A foukat má slabý, proměnlivý nebo jižní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Z Z důvodu práce na inženýrských sítích je do 7. července uzavřena ulice Bystrovanská v Olomouci. Objízdná trasa vede přes ulice Divišova a Beneše Třibíského.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc v další vysílací hodině s Tomášem Kedziorem přeji dobré ráno a zdravím také do Mladče, kde dneska chystají velké zábavné odpoledne pro děti. Ono se vlastně začíná už za hodinku, kdy mezi 9. a 11. bude fotbalové utkání mužů Mladeč versus Těšín.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod váhou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 4:15 a opravdu už se nám pomalu otepluje a ten den bude velmi horký. Teploty přesáhnou 30 stupňů, meteorologové dávají maxima až 34 stupně, mělo by být skoro jasno, případně polojasno odpoledne a hlavně večer se může vyskytnout nějaká bouřka, zejména tady od západu v těch Jeseníkách, tam je to určitě pravděpodobnější. Teploty jsme říkali, i v Jeseníkách bude horko, tam kolem 25, 26 stupňů, vítr dneska slabý, proměnlivý.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Jeskyně na Špičáku patří mezi nejstarší písemně doložené jeskyně ve střední Evropě. Vznikla v Devonských mramorech a před 150 tisíci lety ji zaplavila voda tajícího ledovce. Ta vymodelovala jeskyni do její charakteristické podoby. Vydejte se s námi v pořadu Přímo z místa podzemním labyrintem chodeb a puklin, kterým voda vetkla tvar srdce. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v neděli krátce po 9. hodině.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: stalo se před 100 lety.
1: V 8.20 s Ditou Vojnarovou podíváme se do deníku Našinec, který před 100 lety přinášel i programy tehdejších médií, třeba také armádního rozhlasu a také toho zemědělského.
2: V polovině června se mohli posluchači mimo jiné těšit na vysílání s těmito tématy. V neděli na profesora doktora Bayera, který měl mluvit o původu a vzniku hospodářských zvířat. V pondělí ho měl vystřídat inspektor Suchý s tématem zahrádky. V úterý pak profesor doktor Ševčík s promluvou na téma kokcidioza králíků se zřetelem na infekci drůbeže. Ve středu profesor Vodrážka, který si připravoval práci o samozahřívání sena. Ve čtvrtek profesor doktor Hanzlian, který se zaměřil na kapounování drůbeže. V pátek měl profesor doktor Macků mluvit o sbírání léčivých rostlin a o víkendu profesor doktor Hrůza o národohospodářském významu drobného zvířectva.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1 o slávě i ranách osudu. Životní příběh populárního zpěváka v dokumentu Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. ČT 2 pátrání po sériovém vrahovi chlapců se ve stalinistickém Rusku stává bojem o život. Britský thriller Dítě číslo 44. A ČT Art. Jak se vyznat v bludišti vztahů? Premiéra českého filmu o pouze v manželství, stálosti citových pout a empatii. Karel, já a ty. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Půl deváté zprávy a Markéta Šorfová.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: V Hranicí skončila obnova nábřeží v Kropáčově ulici. Zástupci města ho v pátek slavnostně otevřeli. Vybudování relaxační zóny s terasami u řeky Bečvy, osvětlením, kavárnou a zelení město přišlo na 30 milionů korun, řekl to starosta Daniel Vitovský z hnutí ANO. Oprava autobusového nádraží začne příští týden v Uničově. Vyžádá si 20 až 25 milionů korun. Projekt zahrnuje nová zastřešené nástupiště, moderní výpravní budovu s čekárnou i elektronický informační systém. Práce začnou ve středu a potrvají zhruba do září. Dobrovolní hasiči z Bohdíkova na Šumpersku dnes slaví 140. výročí založení sboru. Oslavy začnou ve 2 hodiny odpoledne a lidé se můžou těšit na výstavu historické i současné hasičské výstroje a výzbroje nebo vystoupení dětí z mateřských a základních škol. Další podrobnosti jsou na webu obce. Většina českých poslankyň musí čelit psychickému násilí. Některé z nich kvůli osobním útokům omezují politickou aktivitu. Vyplývá to z výzkumu nevládní organizace Fórum 50%. Podle šéfky organizace Markéty Kosmotové to může ženy odradit už od kandidatury. S nevhodným chováním se poslankyně setkávají v online prostředí i přímo ve sněmovně. Sport. České softbalistky se do finálové fáze mistrovství světa, které se uskuteční příští rok, neprobojovaly. Už bez šance na postup zakončili domácí skupinovou část porážkou 1:14 s Kanadou. Počasí. Dnes čekáme na střední Moravě jasno až polojasno. Odpoledne a večer se hlavně v Jeseníkách může vyskytnout lokální přeháňka nebo bouřka. Teploty 30 až 34 stupňů, na horách okolo 26 a foukat má slabý, proměnlivý nebo jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Dnes čekám. V Hranicích na Přerovsku jsou z důvodu konání slavností města uzavřené ulice Janáčkova, Jiráskova, Masarykovo náměstí, Perštejnické náměstí a Zámecká. Projíždějte městem opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: hodin 38 minut, je sobota 20. června. Na mnoha místech se bude pracovat i o víkendu, i v tom vedru. Třeba při stavbě nového centrálního pavilonu Olomoucké fakultní nemocnice. Měl by být hotový na jaře roku 2028. Na kontrolním dni natáčel tento týden můj kolega Josef Čermák.
1: Na staveništi aktuálně pracuje asi 150 lidí. Budovu musí mimo jiné napojit na rozsáhlý systém potrubní pošty, říká Dominik Procházka, projektový manažer jedné ze stavebních firem.
2: Tak v areálu je proveden vlastně stávající rozvod potrubní pošty, který se tady využívá v rámci celého areálu a my se na něho napojujeme, takže tvoříme tady novou strojovnu, která vlastně bude navázaná na ty staré rozvody a bude fungovat v rámci celého areálu.
1: Stavba běží za plného provozu největší nemocnice v kraji. Součástí budovy bude i podzemní garáž pro 153 aut, ukazuje mi František Valíček, vedoucí nemocničního odboru investic.
3: My teďka v rámci toho objektu jsme dokončili i ten vjezdový tunel, který můžete tady vidět po mé levé straně. Je to vlastně vjezd z ulice IP Pavlova, kterým se bude výjíždět do toho třetího podzemního podlaží. Máme připravený i spojovací tunel s budoucí novostavbou budovy C, což je nová porodnice, takže je v plánu, abychom tyhle dva objekty propojili mimo jiné i tady v tom nejnižším podlaží těch parkovišť.
1: Budova má 8 podlaží, z toho 3 podzemní a 5 nadzemních, ukazuje Valíček.
3: Aktuálně se nacházíme v prvním nadzemním podlaží. V tomto podlaží bude umístěna baterie 10 operačních sálů, to je vlastně uprostřed toho půdorysu, s tím, že celý tento půdorys je lemován lípkami jednotlivých oborů.
1: V novém pavilonu bude taky 273 lůžek pro pacienty. Umístěné budou ve třech podlažích.
3: Čtvrté, třetí a druhé nadzemní podlaží slouží jako lůžkové jednotky. Každé podlaží má 3 lůžkové jednotky, krát 3 podlaží, to znamená celkem je zde 9 lůžkových jednotek. Mezi jednotlivými lůžkovými jednotkami můžeme vidět atria toho objektu, tak abychom dostali denní světlo do všech potřebných místností. A po mé levé straně to atrium má vlastně snížený tady ten vhled až do té čekárny toho urgentního příjmu. To znamená denní světlo v čekárně, tak jak byl záměr.
1: Dělníci mají na stavbu celkem 13,6 dní. Hotovo by mělo být 8. května 2028, tedy symbolicky na Den vítězství. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 8:45 a už opravdu začíná být vedro a bude po celý den. Čekáme až maxima 34 stupně Celsia. Spousta lidí dneska bude u vody a udělá dobře. Foukat má jenom slabý proměnlivý vítr, během celého dne by mělo být tak polojasno. Potom nějaká kupovitá oblačnost se může objevit a k večeru se vyskytne i nějaká bouřka. Sledujte podrobnou předpověď počasí každou hodinu v našem vysílání.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: 11. návrat na loňský Mohelnický Folkfest nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a bude to na obě scény. Z velké si poslechneme kapelu Folk Team a Věru Šustekovou s jejími hosty. A z Morava scény to bude záznam vystoupení kapel Do větru a FT s tebou. Muziku z Mohelnického Folkfestu si můžete poslechnout v pořadu Na cestě v neděli 21. června po 15. hodině. Průvodcem vám bude a k poslechu zve Jarka Nosková.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

8.52, den pomaličku začíná. V Mladči už za chviličku vypukne fotbalové utkání Mladeč Těšetice mezi muži, je to mezi 9. a 11. hodinou a potom na odpoledne chystají zábavné děti pro odpoledne, skákací hrady, malování na obličeji, vojenská technika. Zkrátka v Mladči se budou snažit i v tomhle horku, zdravíme tam. V Bedihošti chystají pro seniory zábavné posezení od 14 hodin, přijďte si odpočinout a pobavit se, takže zdravíme také do Bedihošti. V Myslechovicích zase mají na návsi memoriál Františka Fogla, bude tam taky hasičská soutěž dětí, otevřená zahrada kulturního domu a občerstvení. Další tipy v našem vysílání zase později. Po 9. hodině pořad Mezi nebem a zemí věnuje se duchovním tématům a v 10 vysíláme Hobby magazín.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Pracovníci čistírny odpadních vod v Lipavé na Prostějovsku využívají technologii, která by měla pomoct Plumlovské přehradě. Zájemci se můžou v Javornickém Račím údolí vydat na botanickou vycházku. Biskup Antonín Basler dnes vysvětí v Olomoucké katedrále 2 nové jáhny. Dnes bude slunečno s přibýváním oblačnosti a teploty do 34 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Markéta Šorfová. V Lipové na Prostějovsku se k nedávno dokončené kanalizaci připojilo asi 60% tamních obyvatel. Kanalizace zatím funguje ve zkušebním režimu. Podle nezávislé starostky Martiny Karkoškové obec čistírnu provozuje tak, aby co nejméně zatěžovala nedalekou Plumlovskou přehradu.
2: My jsme nad rámec toho projektu instalovali vlastně síran, který sráží fosfor, tak abychom tedy minimalizovali ty vody, které potom způsobují v Plumlovské přehradě sinice.
0: Na botanickou vycházku se dnes dopoledne můžou vydat zájemci v javornické místní části Račí údolí na Jesenicku. Trasa má 4 kilometry a povede mimo jiné přes vyhlídku Čertovy kazatelny. Pokračuje botanik Vojtěch Taraška.
3: Začínat a končit budeme u Tamčírny a je tam dneska kavárna a takové jako kulturní centrum. Můžu slíbit, že samozřejmě v tom Račím údolí jsou krásný zachovalý lesy, je tam potok, půjdeme přes Čertovy kazatelny určitě, což je skalní výchoz, je tam vyhlídka a půjdeme ještě přes zříceninu hradu Rychleby.
0: Olomoucké katedrále svatého Václava dnes bude jáhenského svěcení. Slavnostní bohoslužba začne o 9:30 dopoledne. Olomoucký pomocný biskup Antonín Basler vysvětí dva kandidáty. Jednoho z farnosti ve Zlíně, druhého z farnosti Strání na Uherskohradišťsku. Další podrobnosti jsou na webu Olomouckého arcibiskupství.
1: Sport.
0: České volejbalistky na turnaji Ligy národů na Filipínách prohrály i ve svém třetím zápase. Po porážkách s favorizovanými Italkami a Američankami podlehly 0-3 na sety i Japonkám. Dosavadní průběh turnaje v Manile zhodnotila před nedělním zápasem reprezentační blokařka Magdaléna Jehlářová.
4: Tak bylo to zase úplně jiný styl volejbalu, samozřejmě my víme po tom, co jsme hráli s pár asijskými týmy, že oni hrají neskutečně rychle, musí se totiž spolíhat na tu rychlost, protože oni zase nemají takovou výšku, jako třeba disponují právě Spojené státy nebo Itálie. Zase jsme hráli s týmem prostě 105, takže to byl hrozně náročný zápas.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě jasno až polojasno. Během dne vývoj kupovité oblačnosti, odpoledne a večer se hlavně v Jeseníkách může vyskytnout lokální přeháňka nebo bouřka. A to i silná s přívalovými srážkami, kroupami a výraznějšími nárazy větru. Teploty 30 až 34 stupňů, na horách okolo 26. A foukat má slabý, proměnlivý nebo jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 mezi 342. a 298. kilometrem ve směru na Brno se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Počítejte se zdržením a projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Farní charita v Dobrušce pomáhá lidem se sníženou soběstačností. Na Rychnovsku natáčel Karel Sladký. S blížícími se prázdninami pozveme na výlet do barokního kostela v Křenově na Pardubicku. Přežila Terezín, osvětím i pochod smrti. Teď se 95-letá spisovatelka Eva Erbenová vrátila z Izraele do Prahy, aby uctila památku svých rodičů položením kamenů zmizelých. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. Od mikrofonu vám příjemné sobotní dopoledne přeje Daniela Pavlíčková.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Barokní dědictví láká ke zhlédnutí mnohé z nás, a tak přijměte letní pozvánku na Moravsko-Třebovsko k návštěvě Křenova v Pardubickém kraji. Dominantou obce je barokní kostel svatého Jana Křtitele, náležející do Santýniovského okruhu. Nejen výjevy ze Starého zákona a křest Krista můžete vidět ve výzdobě kostela, ale zajímavé je i jeho okolí, jak se dozvěděla kolegyně Víta Balcarová od průvodkyně Simony Neumannové. A začali jak jinak než historií.
1: K historii našeho kostela byl vystavěn v roce 1729. Nechal ho vystavět místní farář Johann Benedikt Schindler ve spolupráci s rodem Lichtensteinů, kterým tady v okolí patřilo vlastně celé Moravsko-Třebovsko i Křenov.
2: Všude se píše, že kostel patří do Santýniovského okruhu. Co to znamená?
1: V pověstech se uvádí, že Santýny byl údajně architektem našeho kostela. Kostel vlastně nese prvky jeho tvorby. Dokázat se to nikdy nepodařilo. Architekta jakoby neznáme.
2: Podíváme se na krásu zblízka. Čeho si návštěvník všimne nejdříve?
1: Určitě prvně se podíváte na strop, kde je vidět svatý Jan Křtitel, jak káže u Jordánu. Za oltářem máme krásný obraz, tam je křest Krista. Kolem celého ochozu výjevy ze života Jana Křtitele. Velkou takovou naší pýchou je obraz místního malíře pana Kasparidese a je to uložení Krista do hrobu.
2: Mohu se zeptat, co máte za těmito vzácnými dveřmi?
1: Za dveřmi se nachází očistcová kaple. Z očistcové kaple potom ještě vedou dveře do krypty.
2: Můžeme se podívat?
1: Určitě.
2: A sestupujeme dolů. Je tady ještě chladněji než v kostele. To je také krásná.
1: Očistcové kaply byly uloženy těla před rozloučení s rodinami.
2: To znamená, že tady hroby nejsou.
1: Nejsou, ale těla jsou uložena právě v kryptě, která je tady ještě pod námi. Obsazená místa byla zhruba před 10 lety zazděná, aby nám to tady nestrašilo lidi.
3: Jinka zazděný jsou ty hrobové místa.
2: Aha, já tady vidím máry. No, raději se vrátíme do kostela. Dívám se, máte také krásné varhany.
1: Varhany jsou funkční, ale bohužel nemáme varhaníka. Vpravo od varhan máme jednu vzácnou sochu, to je socha svaté Cecílie, a z druhé strany vlevo je socha krále Davida.
2: Paní Neumannová, jak často se tady slouží mše svaté?
1: Vždycky první a třetí neděli v měsíci, jinak se vlastně slouží tady v okolních vesnicích.
2: Když by se někdo chtěl podívat mimo mši svatou?
1: Určitě to možné je, buď já nebo můj manžel, který tady dělá kostelníka. Kontakt na pana faráře najdete na stránkách farnosti Jevíčka. Pan farář nám předá kontakt a my vás tu provedeme.
2: Vyšli jsme před kostel svatého Jana Křtitele. Co ještě se tady dá zhlédnout?
1: Máme ještě nádhernou kapli svatého Izidora, potom teda faru, která byla vystavěna hned po kostele, u které stojí pranýř. Potom bych ještě možná upozornila tady před kostelem na mítnici, kde se narodil právě malíř, který nám namaloval ten obraz v kostele. Pan Kasparides. Kolem mítnice vedla kupecká stezka z Hradce Králové do Olomouce.
2: Paní Neumannová, taková obec mimo hlavní trasu a je tady tolik věcí k vidění.

magazínu Mezinebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Gotickou kysuckou Madonu, zapůjčenou Kysuckým muzeem, vystavila v Praze ve svých prostorách Groma Art Factory. Předmět o velikosti 84 mm vyřezaný z kosti představuje ženskou postavu v dlouhých šatech. Podle odborníků jde o francouzskou nebo německou práci ze 13. či 14. století. Je to poprvé, co Kysucká Madonna nebo také Světice z Radole opustila území Slovenské republiky. Předmět lze vidět do pátku. Nová výstava v kryptě brněnské katedrály připomíná 8. výročí úmrtí svatého Františka z Assisi a přiblíží činnost řádů, které rozvíjí jeho odkaz. Ozdobou výstavy je plášť jiného světce, Jana Kapistrána, patrona Brna, který město opakovaně navštívil. Plášť je více než 570 let starý. Výstava se věnuje zejména řádům, které mají vazbu na Brno. Z mužských řeholí jsou to minorité, františkáni a kapucíni, z ženských pak alžbětinky, františkánky, školské sestry a klarisky. Připomíná jejich historii, včetně zaniklých klášterů, ale i současné působení. Oprava pravoslavného kláštera Kyjevsko-Pečerská lávra, který v pondělí zasáhl ruský útok, může trvat 2 roky, a to za předpokladu, že vše půjde hladce. Uvedl to Maxim Ostapenko, ředitel komplexu, jehož součástí je i Uspenský chrám, na kterém se při útoku vzněla střecha. Ostapenko uvedl, že škody v klášteře se předběžně odhadují na 500 milionů hryven v přepočtu 232 milionů korun. Uspenský chrám byl téměř zničen za druhé světové války a znovu byl postaven v 90. letech minulého století. I tuto zprávu jste dnes od nás slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Ilonu Čákovou jsme vám teď hráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré sobotní dopoledne přejeme. Biskupství Královéhradecké je zřizovatelem farní charity v Dobrušce. Sídlí přímo na náměstí FL Věka a pod Orlickými horami pomáhá s osobní asistencí lidem se zdravotními omezeními. Zapůjčuje jim třeba i zdravotní pomůcky a spolupracuje s potravinovou bankou v Hradci Králové. V charitě natáčel i redaktor Karel Sladký.
1: Farní charita Dobruška, já už mám u mikrofonu její sociální pracovnici, magistru Petru Nízkou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaké služby poskytuje farní charita v Dobrušce?
2: Farní charita v Dobrušce poskytuje sociální službu osobní asistence, což je registrovaná sociální služba, a potom máme také půjčovnu kompenzačních pomůcek.
1: Tak a jak to vypadá v praxi, tady ta sociální vaše činnost a služba?
2: V praxi to vypadá tak, že poskytujeme služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z jakéhokoliv důvodu. Nejčastěji jsou našimi klienty seniori a naše osobní asistentky jezdí k seniorům domů a pomáhají jim s věcmi, které už prostě nezvládnou. Jsou to takové věci každodenní potřeby, jako když potřebujete pomoc třeba s oblékáním, s přípravou jídla, s hygienou, anebo třeba jenom společnost vzít někoho na procházku.
1: Je to denní služba?
2: Ano, ty služby poskytujeme denně i o svátcích, o víkendech, v podstatě 365 dní v roce.
1: Říkáme farní charita, nakolik právě to duchovno je při této práci důležité, nakolik mu kladete důraz?
2: To duchovno bych viděla hlavně asi v tom, že poskytujeme ty služby opravdu ze srdce, s láskou, a že je pro nás důležité zachovávat důstojnost člověka až úplně prostě do té poslední chvíle.
1: Kdo je zřizovatelem té farní charity?
2: Zřizovatelem je Královéhradecká diecéze. A jinak tady vlastně v rámci Dobrušky prostě fungujeme jako úplně samostatná jednotka, dá se říct.
1: Vy pomáháte lidem, kteří potřebují tady pomoc, ale mohou pomoci i běžní lidé? Jsou to třeba různé sbírky, které pořádáte, připravujete?
2: Ano, určitě, pokud se najde ať už nějaký dospělý člověk nebo dítě, který potřebuje pomoc, tak po nějaké vzájemné dohodě jsme schopni vypsat i sbírku, která potom běží po nějakou dobu, a veřejnost se třeba ještě zapojuje dvakrát ročně během bazárků dobročinných, které děláme. A pak ještě další, a to už je taky taková spíš jako celostátní věc, tak je potravinová sbírka, kterou tady v Dobrušce rovněž máme a zapojujeme se do ní.
1: Vy jste říkala, když někdo potřebuje pomoc, jsou takové příběhy, že se na vás třeba i někdo obrátí s tím, že je ve složité situaci a že potřebuje?
2: Určitě ano, obrací se na nás lidé. Co se týká konkrétně těch sbírek, tak tam to spíš funguje tak, že dostaneme třeba na někoho tip, je ne úplně, že by sami, já nevím, dám příklad, nějaká rodina, která má třeba nemocné děti, postižené, že by vloženě si sami přišli, to ne, ale dostaneme tip třeba od někoho jiného, a pak už se s tou rodinou můžeme propojit a domluvit se na tom, jestli by třeba vůbec o tom měli zájem.
1: Vy jste zmínila tu osobní asistenci pro seniory, ale stává se třeba i u dětí, že potřebují pomoc?
2: Určitě ano, je to i náš případ. My máme cílovou skupinu pro tu službu už od 3 let a aktuálně máme v péči 3 děti. Děti s postižením, ke kterým tedy jezdíme a pomáháme rodinám, aby i oni si mohli prostě odlevit od té péče, aby třeba prostě mohli vyrazit odpoledne někam na procházku, a my po tu dobu s tím dítětem jsme, pohlídáme ho a zajistíme všechny ty potřeby, které má.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se teď přesouváme do Francie. Ta od uplynulého pondělí hostila setkání sedmi nejbohatších zemí světa. Takzvaná skupina G7 se sešla ve městečku Evian a významně se do setkání zapsala i katolická církev. Jak? To ví naše spolupracovnice v Paříži Marie Sýkorová.
1: Dobrý den, je to tak, toto alpské městečko na břehu Ženevského jezera a na pomezí švýcarských hranic je slavné celosvětově, zejména pro svou pramenitou vodu, ale teď se upírala mediální pozornost zejména kvůli setkání takzvané G7. V rámci této akce se nakonec 3 dny před zahájením zasedání ozvalo 7 zástupců katolické církve právě z těchto 7 států. Uskupení se nazvalo poměrně výstižně Church 7 a sdružuje největší představitele katolické církve z Francie, Velké Británie, Itálie, Japonska, Německa, Kanady a Spojených států amerických.
0: Co si dává tohle uskupení za cíl? Co je jeho posláním?
1: Skupina G7 nese zvláštní odpovědnost za globální společné blaho. To zmínili ve společném komuniké. Rozhodnutí podle těchto katolických představených jsou přijatá členskými státy a proto mají přímé důsledky na mezinárodní stabilitu a pro budoucnost mladší generace. Tak se vyjádřili v tom společném prohlášení. A dodali, že tváří v tvář rostoucímu geopolitickému napětí a postupnému oslabování mezinárodního řádu, tedy vyzývají státy G7, aby znovu potvrdili svůj závazek ke skutečnému multilateralismu. Jeden z konkrétních příkladů, kterým také vyzývají k tomuto jednání, tak je i to, že Evropané by se měli pokusit překlenout propast, která je odděluje od politiky Donalda Trumpa ohledně válek na Blízkém východě a na Ukrajině.
0: Konkrétně se vytyčily 3 hlavní témata, která to byla?
1: Náboženští vůdci těchto 7 nejvyspělejších států také nabádají k tomu, aby se jednalo více o souvislosti s užíváním umělé inteligence a zasazují se o to, aby byla jasně stanovená mezinárodní pravidla, aby tedy tyto nové technologie sloužily společnému dobru prostřednictvím v uvozovkách lidské a demokratické správy věcí veřejných a tedy i jasných etických principů. Podstatně je také ekologický apel, který se stal velkým tématem už papeže Františka. Skupina rovněž tedy vyzývá lídry G7, aby tváří v tvář klimatickým změnám podnikly odvážné a skutečné kroky k urychlení spravedlivé ekologické transformace. Podle nich by měly nejvíce industrializované země nést zvláštní odpovědnost vzhledem ke své úrovni spotřeby zdrojů a svému historickému příspěvku ke globálnímu oteplování. Katoličtí představení se také věnují otázkám migrace. Migranti a uprchlíci musí být vždy vítáni s důstojností a lidskostí a dodávají, že má být uznána legitimní odpovědnost státu za ochranu společného dobra. Posledním bodem, který je více pozitivní, tak také má nabádat a povzbudit státy G7 k podpoře vzdělávání v dialogu a respektování náboženských a kulturních rozdílů a určité, řekněme, pedagogiky pozitivní paměti, která je základem mírové budoucnosti. To jsou tedy hlavní poslání skupiny Church 7, která se sešla ve městečku Evian.
0: O setkání skupiny G7 jsme teď hovořili s naší spolupracovnicí Marií Sýkorovou. Za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Kameny zmizelých připomínají oběti holokaustu v Česku už 18 let a jeden z těchto silných příběhů teď do Prahy přivedl 95-letou Evu Erbenovou. Je to žena, která přežila Terezín, Osvětim i pochod smrti, dnes žije v Izraeli a o svých zážitcích vypráví po celém světě. Tento týden ale přiletěla osobně uctít památku svých rodičů, kteří nacistické vyhlazování nepřežili. Právě pro ně byly v metropoli položeny dvě nové mosazné kostky, takzvané štolpy. V Praze jich je už více než tisícovka a tvoří součást největšího decentralizovaného památníku na světě. Podrobnosti z tohoto setkání přináší Daniela Brůhová.
1: Marta a Jindřich Levitovi měli jediné dítě, Evu. Když jí bylo 13 let, byli všichni deportováni do geta Terezín. Po mnoha letech se Eva Erbenová vrátila do místa svého dětství.
2: Tady jsme měli takovou kůničku a byl tam záhon z mrkvy, botička, maminka vždycky říkala divokou plat, aby mokrev mohla dejchat. A měla jsem králička. Tady jsem vyfotografovaná s tím králičkem.
1: Současná majitelka domu vzala paní Erbenovou na zahradu.
2: Opustit tenhle barák, umíte si to představit, odejít z 50 kilo?
3: Muselo to být hrozný.
1: Zajímá mě, proč se paní Erbenová rozhodla kameny zmizelých položit až teď.
2: Byli to Češi, ať se vrátí do české půdy. My jsme byli tak Češi. Když lidi emigrovali, tak tatínek řekl, když je vlast v nebezpečí, tak ji nepoužijeme. My to přežijeme. Všechno se brali, budeme pracovat, koupíme si nový, konec. A od ty krásný věli jsme odešli na konec 50 kiloma. Moje děti neznají babičku, dědečka.
1: Můžu se zeptat, jak skončil Jindřich a jak skončila Marta?
2: Maminka zemřela na pochodu smrti ve Svatavě. Maminka umřela 17. dubna na pochodu smrti a tatínek zemřel v Kauferinku na tyfus. Teda nikdo nešel do plynu, jo? Jestli je to útěcha. Ale tatínek taky zemřel 17. dubna na narozeniny.
1: Eva přežila?
2: Já jsem přežila čistě náhodou, ne žádná moudrost. Náhoda, život je náhoda. Já jsem utekla z toho pochodu smrti, jak jsem usnula někde a když jsem se probudila, tak jsem najednou viděla, že jsem sama a dostala jsem se do Postřekova a tam mě zachránili.
1: A předtím to byla Osvětim?
2: No jistě. Z Terezína jsme v říjnu byli v Osvětině, jsme byli 3 týdny v Osvětině. A z Osvětina nás vzali do Krosrozen na práci, ještě pan jsme z Terezína ještě nebyli takový vyhublí. A v Osvětině to bylo inferno.
1: Kolik vám bylo?
2: 14.
1: Eva Erbenová se po skončení druhé světové války se svým mužem Petrem odstěhovala do Izraele.
2: Dneska mě to utvrzuje, jak důležité je Izrael a jak vám děkuju celý český zemi, vládě, všem, že stojíte při Izraeli. My jsme mysleli, že jsme Češi, ale byli jsme hosty tady. Já jsem nesměla do školy a moje přítelkyně ostatní šli do školy. Tak kde je tady rovnost? Já jsem vždycky byla něco jiného, žít. A je to ještě do dneška. Židi jsou na celém světě hosti a doma je Izrael.
1: Izrael je váš domov už 70 let.
2: 70 let už mám nějaký 6 válek, všechny moje děti byly na vojně. Jistě, že Izrael má mnoho tváří, ta ultraortodoxní, tak ty dělají mnoho škody. A má se to kritizovat, samozřejmě, ale to není Izrael. Izrael jsou naše děti, Izrael je, co jsme postavili z těch trosek, co nám zůstalo.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes jsme z archivu vybrali zamyšlení Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Na ulici je mi nejlíp, tvrdí Jenda s nebývalou urputností. Já jsem měl i byt a chodil jsem do práce, ale nevážil jsem si toho a tak jsem skončil na ulici a tam mi bylo nejlíp. Pak se potkávám s Jendovým otcem a ten říká skoro totéž. Já jsem mu koupil byt a zajistil jsem mu i práci, ale on si toho nevážil, tak je na ulici. Jenda je bezdomovec, který neunesl péči svého otce, který mu sice pořídil byt a zajistil práci, ale přitom neustále stanovoval podmínky, které musel Jenda dodržovat. A v Jendovi rostlo napětí. On sám říká, že nedospěl, ale zůstal dítětem, které nemůže rozhodnout o svém osudu. Jednoho dne se vzepřel rodičovské péči a skončil na ulici. Přejal však otcův pohled na sebe a mluví o sobě přesně týmiž slovy, jakými o něm mluví otec. Hlavní sdělení o sobě shrnuje doslov: selhal jsem. Čím více lidí bezdomova potkávám, tím častěji slyším příběhy o nezdravé rodičovské lásce a péči. Kolik lidí je na ulici jen proto, že se potřebovali vzepřít rodičům, že chtěli udělat něco natruc, že chtěli být sami sebou. Je to paradox, když jako rodiče svým přístupem ničíme životy svých dětí, které přitom milujeme a chceme pro ně jen to nejlepší. Jenomže rodičovství se nikde na školách neučí a řada z nás prostě jen opakuje postupy, které známe ze svého dětství a dospívání. Neminulo to ani mě, tu situaci si dodnes pamatuji. Děti měly nepořádek ve svém pokoji a já jsem na ně pokřikoval, že si musí uklidit. V tu chvíli mi došlo, chováš se stejně jako tvůj otec, děláš to, co si sám nenáviděl. Uklidnil jsem se a dětem jsem oznámil, že s nimi už pořádek v jejich pokoji řešit nebudu, protože je to jejich pokoj, kde žijí oni a já respektuji to, jaké to tam chtějí mít. Od té chvíle se atmosféra v rodině změnila. Po rozhovorech s lidmi na ulici bych chtěl rodičům říct, zkuste své potomky respektovat. Projevujte jim bezpodmínečnou lásku a berte je takové, jací jsou. A hlavně jim neříkejte, co by měli či neměli dělat. To oni vědí nejlíp sami. Spíš se zajímejte o to, co je trápí, a řekněte jim, že je máte rádi. Jendovi jsem se pokusil pomoci v tom, aby na sebe nehleděl očima svého otce, ale očima svýma. Zda se mu to podaří, nevím, ale moc bych mu to přál.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Zástupci Písečné na Jesenicku dnes otevírají novou naučnou stezku. Meteorologové varují před vysokými teplotami. Návštěvníci Helštýnského hradu dnes zjistí, co obnáší práce muzejníků. Dnes bude slunečno s přibýváním oblačnosti, teploty do 34 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Markéta Šorfová. Novou naučnou stezku s názvem Po stopách doby ledové dnes otevřou zástupci Písečné na Jesenicku. Je dlouhá 6 kilometrů a nabízí 9 zastavení. Vybudování trasy vyšlo na 600 tisíc korun. Sraz účastníků je ve 2 hodiny odpoledne na návsi. Pokračuje nezávislá místostarostka Dana Brašíková.
4: Kde je instalovaná první infotabule. Tam přivítáme všechny, kteří se podíleli na vzniku této naučné stezky. Hlavně budu ráda, že můžu přivítat odborníky pana geologa Martina Hanáčka a historika Pavla Macháčka. Projdou s námi tu stezku. Děti jsou vítány, protože budou u tabulí interaktivní prvky, takže se nebudou nudit.
2: Meteorologové dnes očekávají velmi horký den. Lékaři proto apelují na lidi, aby dodržovali pitný režim, nosili pokrývku hlavy a aby se snažili trávit co nejvíce času schovaní ve stínu. S horkem si musí poradit také pořadatelé naplánovaných akcí. Například na revírním pohoběhu v Karviné upravovali program tak, aby závodníci neběželi v odpoledních vedrech. Na dalších tratích jsou také připravené osvěžovací stanice. Profese muzejníka, ornitologa, ale třeba také archeologa nebo kováře si dnes můžou vyzkoušet lidé na středověkém Helštíně na Přerovsku. Od 10 hodin dopoledne se tam koná tradiční akce Helštínské ateliéry. Pokračuje Pavlína Jindrová ze Zprávy památky.
5: Pracovníci Muzea Komenského letos přichází s tématikou divokého západu. Návštěvníci si budou moci například vyrobit indiánské čelenky, šerifské hvězdy nebo rozpoznávat stopy zvířat, případně se stylizovat do podoby kovboje. Celý den bude v provozu historická hradní kovárna na třetím nádvoří. Sport.
2: Výškař Jan Štefela obsadil na atletickém mítingu Diamantové ligy v Doha 7. místo. Zapsal výkon 220 cm a oštěpař Jakub Vedlejch, který měl jediný měřený pokus dlouhý 80 metrů a 38 cm, skončil v Kataru 8.
3: Počasí.
2: Dnes čekáme na střední Moravě jasno až polojasno. Během dne vývoj kupovité oblačnosti, odpoledne a večer se hlavně v Jeseníkách může vyskytnout lokální přeháňka nebo bouřka. A to i silná s přívalovými srážkami, kroupami a výraznějšími nárazy větru. Teploty 30 až 34 stupňů, na horách okolo 26 a foukat má slabý, proměnlivý nebo jižní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D46 ve směru na Olomouc je u exitu 37 na Hněvotín uzavřen pravý jízdní pruh. Na stejném místě je uzavřen také v opačném směru levý jízdní pruh. Údržba travnatých porostů zde skončí okolo polední hodiny. Počítejte se zdržením a projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
0: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se pustíme do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o cibuli, tedy kdy musí ze země ven. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hudby magazín.
1: Pěstovat citrusy mohou kliďasové, pohodáři, rozhodně to není vhodné pro vzteklíky a pro netrpělivé lidi. Přesvědčí vás o tom rozhovor s citrusářem Milošem Kaplanem z obce Veliny na Pardubicku, kterého navštívila na jeho zahradě naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. A zavedli ji ke skleníku, ze kterého na konci května konečně mohl vynést desítky opečovávaných rostlin. A jak uslyšíte, Miloš Kaplan v sobě nezapře učitele.
2: Já se jmenuji Miloš Kaplan, je mi 57, učím češtinu a tělocvik a abych se z toho nezbláznil, tak jeden z mých koníčků je prostě pěstování subtropických rostlin. Jsou krásné, když to vidíte sama.
3: No je to úplná nádhera, jako kdybych byla skutečně někde u moře. A vy jste říkal, že když si pomnu takhle třeba tenhle lísteček, tak poznám podle vůně, jaký to je citrus.
2: Tak to schválně zkuste.
3: Tak já to schválně zkusím. No vůně je to opravdu nádherná a to, co úplně snad nejvíc osvěží teď ve vodě třeba s mátou, limetka.
2: Přesně tak. Je to limetka neznámé odrůdy. Prostě já jsem ji našel před lety před kontejnerem na bioodpad. Dotyčný se ji asi zbavil, protože ona byla bez listů, ale zkušeným okem jsem zjistil, že to je v podstatě zdravý strom, který se dostal do nějakého šoku a říkám, tak co, tak já ti zachráním život. A vidíte sama, že prostě je to nádherná zdravá rostlina, plná květů a okolo Vánoc si myslím, že bude plná krásných malých limetek.
3: Takže se odmění za tu péči, málem v popelnici skončila. No a tady už ale vidím, že plody jsou, vypadá to jako citrony.
2: No, není to citron, zrovna tohle je můj zamilovaný pomerančovník, jmenuje se Calabria. A na něm je zajímavé to, že dozraje až vlastně za rok. Takže za 16 až 18 měsíců prostě po rozkvětu. Pěstování citrusu není pro nedočkavé lidi.
3: Jo? To teda ne. Není. Takže se ještě dočká zimování, ano, zpátky do skleníku a pak teprve za rok.
2: Příští rok dozraje, ale ty jsou fakt vynikající a prostě i dobrý. Dá se říct, že tady u nás v Čechách už umíme vypěstovat mandarinku určitě, citrony určitě, ale i pomerančovníky, že v podstatě nepoznáte rozdíl mezi kupovanou a mezi mou vlastní.
3: No a který ten citrus je takový pro začátečníky? S čím začít, aby se to povedlo, aby ani ta trpělivost nebyla zas až tak potřeba?
2: No, asi bych doporučil citron, protože citron, dalo by se říct, že vydrží i naše chyby. Ale říkám to zrovna a každému, kdo by si to chtěl zkusit, nejhorší měsíce pro citrusy je u nás zima. Listopad až únor. A ne proto, že bychom jim neuměli dát teplo. My teplo dát umíme, ale neumíme jim dát světlo. A proto teda já všechny své citrusy zimuju v místnosti, kde je 0 až 10 stupňů, kde je světlo a kde oni doopravdy spí.
3: Takže tam máte prosklenou hodně tu místnost?
2: Je to prosklený, je tam okno, ale říkám, když tam není na 10 stupňů nebo na 12 stupňů, tak prostě oni doopravdy spí. A pak na jaře, na konci února je šoupnu do skleníku, tam teda ve mírně přitápím a tam prostě nastane exploze života. Což je vlastně vidět.
3: Ano, teď jsme v té explozi života.
2: Rozhlasoví posluchači to asi nevidíte.
3: Nevidí, ale fotky jsme udělali, tak, ty budou tak, určitě tak. Na našem webu.
1: Přesně tak, na našem webu se můžete podívat na citrony, mandarinky i pomeranče, některé kvetou, jiné už tvoří plody. Pokud byste si chtěli

zkoušet pěstování citrusů, doporučuje Miloš Kaplan vybírat si sazenice v zahradnictvích, kde vám zkušení zahradníci poradí. Správně zvolený výběr sazenice do konkrétních podmínek je totiž zásadní. Co nás čeká za chvíli, tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše zajímavé telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz. Ten jsem si schoval od podzimu, protože se může hodit právě teď, než vám rajčátka začnou dozrávat.
1: Na rajčatech se mi objevovala taková hnědá skvrna ze spodu rajčete. Můžete mi poradit, jestli tomu chybí nějaká výživa, nebo čím to je? Děkuji.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Je to velice jednoduchá příčina. Učebnice praví, je to porucha ve výživě, speciálně nedostatek vápníku. A to způsobuje ten nedostatek vápníku buď špatné složení zeminy, že třeba není v zemi, ale současně to podporují takové vysoké letní teploty a malá zálivka. Protože rajčata je špatné zalévat jen tak takovým tím kropením v země po povrchu. Ta je lépe na ně zapomenout, jeden až dva dny zapomenout, ale pak opravdu tam nakropit tolik vody po celém povrchu, že de facto stojí ve vodě, aby se ta voda prosákla do hloubky, nezůstávala na povrchu, protože ty plody mají velkou spotřebu a rajčata tou dobou už mají kořeny daleko hlouběji, tak musí sát vodu, která se vsákne dolů. Navíc je potřeba dodržovat teploty, pokud možno větrat, aby se udržely uvnitř skleníku teploty do 30 stupňů anebo stínit.
0: A máme tady další zajímavý dotaz.
3: Mám broskev už asi přes 10 let a měla moniliózu. I když jsem to dvakrát stříkala na jaře, tak prostě ty větvičky byly hrozně proschlý. Rodila dost, ale ty listy potom byly jedna dírka vedle druhý.
0: Tak s tím by nám mohl pomoci plzeňský zahradník a náš stálý poradce Přemysl Písař.
4: Co se toho amoneliového úžehu týká, tam je důležité vlastně veškeré ty suché větvičky odstranit, ideálně tu rostlinu, stromek ořezat hluboce do zdravého dřeva, protože moneliový úžeh je vlastně houba, která do té rostlina vniká skrze květ a působí tak, že ucpává cévní svazky v těch větvičkách a to se potom projeví tím, že když se oteplí a ta broskvoň potřebuje dostat vodu z kořenů do listu, aby neuschla, tak to skrz ty ucpané trubky přes ty vlastně cévy, přes ty pletiva, které jsou ucpané, prostě to houbu nedokáže protlačit dostatek té vody do těch listů a pak ty větvičky usychají. Takže odstraňujeme všechny suché větvičky, suché plody, ideálně řezem hlouběji do zdravého dřeva. A potom jste ještě uváděla, že na rostlině se objevují dírky na listech, tak to je jiná choroba a to se jmenuje dírkovitost listů. Projevuje se to tak, že se nejdřív objeví jaká malá hnědá skvrnka, která má žlutý lem a později vlastně toto celé vypadne, odumře a v tom listu zbyde dírka. Tady můžu doporučit nějaké postřiky, fungicidy. Bavíme se tady o postřicích proti houbovitým chorobám a tam bych doporučil potom navštívit nějakou specializovanou prodejnu a pobavit se o tom, že máte dírkovitost a bude vám určitě doporučen vhodný přípravek, včetně jeho použití. Takže tolik k vašemu dotazu, ať vám to hezky roste.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Jirku.
1: Výhradně dámami obsazená bluegrassová kapela se až tak často nevidí. Ta s příznačným názvem Odplotný skok spolu drží už 20 let a s úspěchem zahrála i v našem velkém studiu. Neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Odplotný skok.
2: Někdy připadám si vážně jako blázen, kdo mi rozřešení dá, rozřešení dá.
3: Zoo Olomouc, která první návštěvníky přivítala v červnu roku 1956, pracuje už více než 40 let Milan Kořínek. Začínal jako ošetřovatel. Posléze byl kurátorem chovu šelem a terarijních zvířat. Dnes ho najdeme v oddělení marketingu. Je také skvělý fotograf, který stojí za vydáním mnoha pohlednic, kalendářů a publikací, třeba knihy Zoo Olomouc rok za rokem. Povídat si s ním bude Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: magazín. Existuje několik způsobů, jak rozmnožit včely, tedy jak odchovat nové včelstvo. O těch nejčastěji používaných nám povypráví včelař Martin Weiss. Naše hobbyredaktorka Jolana Nováková s ním natáčela třeba o tom, že když potřebuje včelař novou matku do nového nebo do starého včelstva, tak mu ji přinese anebo přiveze pošťák. I na to se Martina Weisse přeptáme.
1: Jak se odchovává nové včelstvo? Ptám se Martina Weisse, včelaře u Mladoboleslavské městské včelnice.
2: No, těch způsobů je více. To můžeme nechat na přírodě. To je vlastně typická záležitost pro květen a první polovinu června, kdy se ty včelstva rozšiřují prostřednictvím rojů. To lidi většinou znají, že to je takový ten hrozen, který se pověsí někde nejčastěji na větev. A pak včelař přijede, aby ho sebral, nebo se ten roj vznese a uletí, najde si nějaké nové působiště sám. Je to škoda. No, a včelař může přikročit k tomu, že si vlastně vychová ty matky sám. Těch způsobů je celá řada, od těch úplně nejjednodušších, že prostě vezmeme jeden úl, rozdělíme ho vlastně na dva, dáme stranou nějaké plodové plásty a pokud na nich bude alespoň jedna larvička, tak ty včely najednou začnou cítit, že nemají matku, že ji potřebují. To zjistí zhruba během hodiny, jak se začne vytrácet ten její feromon, ta její vůně. A vyberou si nějakou vhodnou larvičku a tu začnou zalévat mateří kašičkou, takovou speciální bílou šťávou, kterou vlastně jsou krmeny všechny larvičky po dobu jednoho dne v tom úle, ale oni si vyberou jednu a tu začnou zalívat den po dni, dokud ta larvička roste a přijímá potravu, než se zavíčkuje a probíhá tam u ní proměna. A právě změna té výživy způsobí to, že z vajíčka oplozeného, ze kterého by normálně byla dělnice, takže se vlastně stane ta nová matka, takže to je jenom záležitost výživy. No a toho může využít včelař, který přijde, a když se tady natáhnu pro tenhle ten speciální rámek.
1: Natáhněte.
2: Je to vlastně část běžného rámku, jakou můžete vídat v úlech. Tenhle je upravený o něco užší a jsou vlastně do něj zasazené takové plastové, říká se tomu matečníkové misky. Svěšené vlastně jako směrem dolů a včelař může vlastně do těchto mističek přenést z nějakého plástu, kde jsou larvičky, ideálně co nejnižšího věku, tak je přenese na dno těch buněk a včely potom, když ty larvičky přijmou, tak je právě začnou zalívat tou mateří kašičkou a z jednoho takového rámku můžete vychovat třeba i 30 matek naráz vlastně v jednom včelstvu. Vy pak musíte ještě někde sehnat to včelí maso, jako ty dělnice, které se o tu novou matku budou starat, ale i takhle z mála vlastně můžete vytvořit nové včelstvo.
1: No a slyšela jsem dokonce, že matka může přijít poštou.
2: No, to je báječná věc. Já to rád říkám, když mám včely někde na ukázku ve školách. Ne každý se spokojí s tím, že si tu matku vychová sám, protože ta je pak přirozeně spářená. Vy nevíte, kdo jsou ty samci, se kterými se pářila, takže to může být nějaká místní směska, což nemusí být vůbec špatně, ale pokud chcete mít nějaké garantované vlastnosti, na které se ty matky chovají, tak oslovíte nějakou šlechtitelskou nebo chovatelskou stanici. Tam si ty matky objednáte, většinou jste v pořadníku, takže když se na vás dostane, tak vás pak vyrozumí, posíláme ty vaše objednané matky. No a u vás potom zazvoní poštečka, má obálku formátu A5 s bublinkovou fólií a v tom jsou takové malé plastové přepravní klícky, ve kterých bzučí většinou 4, 5, 6 včel. Jedna z nich je právě ta matka a dostane sebou třeba 5 dělnic jako doprovod a ty vlastně do roztrhání těla do poslední chvíle oni pečují, krmí ji, čistí ji, pokud se olepí takovým meducukrovým těstem, které dostanou na cestu jako zásobu potravy, tak prostě se o ní starají, zahřívají. No a vy potom vypustíte ten doprovod a tu matku vlastně přidáváte do bezmatečného včelstva, které si vytvoříte.
0: Jak slyším to bzz, bzz, tak se bojím, že se mi zase vyrojily včely. Ale letos to není tak žhavé, zatím to bylo jenom dvakrát. Reportáž o včelích matkách, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu rozhlas.cz/hobby, stejně jako další zajímavosti a fotografie. Co nás čeká? Máme pro vás pěknou muziku a pak se vypravíme na zahradu k bazénu a zaměříme se na dezinfekci vody.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Majitelé bazénu si při jejich provozu musí hlídat například pH vody, čištění, její dezinfekci a používat také různé přípravky, které zabrání mimo jiné růstu řas. Asi nejrozšířenějším prostředkem na dezinfekci byl donedávna chlor, ale to jste se v bazénu anebo po vykoupání mohli cítit jako v nemocnici, takže něco jiného. Už několik let se vyrábí přístroje, které péči o bazén hodně usnadní a na špatnou vodu nebo nekvalitní vodu upozorní. Získávají si tak stále více příznivců. Někde je vidíte pod názvem Salinaror, jinde Salinátor. Ale kde je pravda a jak fungují, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jiřího Šobra na návštěvě u bazénového specialisty Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Tyto výrazy se objevují v různých variantách, v tom je náš jazyk krásný. Správně je to elektrolýza soli, kde mírně slaný roztok pomocí zařízení solinátoru nebo salinátoru a pomocí elektrod rozkládáme na chlor, vodík, hydroxid sodný a tak dále. Tím nám probíhá ta dezinfekce vody. Je to velice populární dezinfekce vody, protože nás zbaví části starostí o ten bazén, zjednoduší nám život s tím bazénem.
3: A teď mi řekněte jak, tady budu muset kontrolovat také kvalitu té vody.
2: Ano, vždy kontrolujeme kvalitu vody, ale u té elektrolýzy solí nám potom odpadá povinnost další druhů chemie, jako je algicid proti řase. Ten do vody ze solí již potom nepatří. Je tam méně chemie v té vodě, potřebujeme řešit pH a na zařízení, na salinátoru si regulujeme množství chloru, který nám produkuje to zařízení.
3: Salinátor si tedy řekne přisyp do bazénu sůl anebo si ji přisype sám?
2: Pouze nahlásí, jestli v bazénu je příliš soli, nebo málo soli. Samotné dosypání soli musíme provádět my. Dneska máme možnost solinátorů, které si hlídají jak hladinu pH, tak hladinu chloru a automaticky si řídí celý proces. Tudíž my můžeme provést jednou třeba za měsíc kontrolní měření, zdali salinátor funguje správně a vlastně nemusíme potom řešit doplňování žádné další chemie.
3: To zařízení je samostatné, anebo se připojuje třeba k pískové filtraci?
2: To zařízení je vždy součástí filtračního okruhu a vždy se montuje jako poslední zařízení na té vratné větvi. Vodu napřed vyčistíme pískovým filtrem, pak vodu ohřejeme třeba v solárním panelu nebo tepelným čerpadlem a vyčištěnou nahřátou vodu jako poslední potom nachemizujeme tímto salinátorem.
3: A to všechno stihne přitom, když jim bude protékat ta voda?
2: Ano, funguje to tak, že vlastně přes ty elektrody protéká ta vyčištěná nahřátá voda a na těch elektrodách dochází k té elektrolýze, kde se rozkládá chlorid sodný, tedy sůl klasická, na ty dané již řečené látky.
3: Chlor klasický do bazénu, něco stojí jako bazénová chemie. V případě salinace do bazénu nasypu sůl, to je podstatně lacinější a ušetřím.
2: Když to přepočítáme, na každých 1000 litrů bychom měli nasypat od 3,5 do 5,5 kg soli. Pak nám salinátor funguje správně a my nemusíme řešit další věci.
3: A teď mi řekněte, když ušetřím za tu sůl, kolik mě bude stát ten salinátor?
2: Tak salinátory se dneska pohybují od 13 000 korun do 65 000 korun. Podle toho, zda ten salinátor je manuální, tedy musím si sám nastavovat hodnotu chloru a musím si pak ručně regulovat pH. Nebo potom samozřejmě dražší modely, které už si umí sami regulovat proces čištění v tom bazénu.
3: Je ta voda ošetřená salinátorem prospěšná našemu zdraví, anebo je to stejné, jako když se koupeme v té klasické chlorové?
2: Voda ošetřená salinací je zdravější, mnohem příjemnější na pokožku, vyhovuje dokonce lidem, kteří mají atopický ekzém, je mnohem méně nachemizovaná než klasická voda, kterou chemizujeme chlorem a dalšími přípravky.
1: Zajímavé informace o přístrojích, které vás upozorní na nekvalitní vodu v bazénech, zjišťoval u Martina Zikuly, bazénového specialisty, náš hobby redaktor, kutil a chalupář Jirka Šobr. A pro vás už budeme mít jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na cibuli, tedy jak se pozná, že musí ze země ven.

0: přímo z místa.
1: Jeskyně na Špičáku patří mezi nejstarší písemně doložené jeskyně ve střední Evropě. Vznikla v Devonských mramorech a před 150 tisíci lety ji zaplavila voda tajícího ledovce. Ta vymodelovala jeskyni do její charakteristické podoby. Vydejte se s námi v pořadu přímo z místa podzemním labyrintem chodeb a puklin, kterým voda vetkla tvar srdce. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v neděli krátce po 9. hodině.
2: Které strhující melodie rozezní letos proslulé amfiteátry a zámecký park? A na jaké pěvecké i taneční klenoty se můžeme těšit na největším svátku lidové kultury? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na samotný vrchol folklorní sezóny. Tématem totiž bude hudební pozvánka na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Rybářský kalendář.
1: Pronostiky, tak ty jsou skvělé. Když prší, tak jsou jedny pronostiky, a když neprší, tak jsou druhé pronostiky. A objevil jsem jednu historickou událost spojenou s 20. červnem, a to zaznamenal ve svých pamětech Vincenc Federsel z obce Bystrá u Poličky, tak podle tamější kroniky 14. června 1821 pomrzly brambory i stromy a 20. června přímo na svátek Božího těla udeřila taková sněhová chumelenice, že lidé museli jít v kožiších a v zimních rukavicích v průvodu. Tak to jenom, abyste si nemysleli, že si s námi počasí také zahrává. U nás je to v tom porovnání úplná pohodička. Roste vám cibule a česnek? Tak pokud je chcete mít ostré jako břitva, tedy, jak by řekl znalec, lepší a chutnější než z obchodu, tak musíte přesně odhadnout, kdy je vytáhnout ze země. Koncem července začne cibuli, tedy té zralé cibuli, polehávat nať. Ne žloutnout, ale polehávat. A to je ta pravá chvíle, kdy půjde ven ze země. Vyrýjte ji z půdy ven a nechte ve stínu uschnout. Česnek je na tom podobně, jenže na něj se dá jít právě, když mu ta nať žloutne. Zase opatrně vyrýt, svázat do copánku a nechat ve stínu řádně vyschnout. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak zaměříme se na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit a na co je dobrý. Potom se vypravíme mezi myslivecké psy, norníky a poradíme několik vychytávek, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A máme pro vás závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Chodník kolem obecního úřadu v České Vsi na Jesenicku se dočká opravy. Dobrovolní hasiči z Bohdíkova dnes slaví 140. výročí založení sboru. Firmy budou od července muset hlásit nástupy všech zaměstnanců. Dnes bude slunečno s přibýváním oblačnosti, teploty do 34 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Markéta Šorfová. Vedení České Vsi na Jesenicku plánuje rekonstrukci chodníku kolem obecního úřadu. Trasu poškodily předloňské povodně. Práce by měly začít o letních prázdninách. V současnosti samospráva připravuje potřebné podklady a chystá výběr zhotovitele, říká nezávislý starosta Petr Mudra.
2: Měl by se realizovat tady chodník Jánského kolem úřadu. Tam vlastně ještě velké kusy chodníku chybí, je to asi v nejhorším stavu, protože se dělalo všude jinde, takže teď se jako dokončují rozpočty a bude se to soutěžit během července, tak aby se ještě během prázdnin začalo.
0: V Bohdíkově na Šumpersku dnes ve 2 hodiny odpoledne začnou oslavy 140. výročí založení tamního sboru dobrovolných hasičů. Součástí oslav je výstava historické i současné hasičské výstroje nebo vystoupení dětí z mateřských a základních škol. Další podrobnosti jsou na webu obce. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změny za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegálního zaměstnávání.
3: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu. Sport.
0: Fotbalisty prvoligové Sigmy Olomouc povede i v příští sezóně trenér Pavel Hapal. Hanáci to oznámili na svém webu. Jeho asistenty budou nově Richard Rydval, Portugalec Jaime Monroy a Polák Radoslav Bela. Hapal je v klubu generálním sportovním manažerem a po dubnovém odvolání Tomáše Janotky dokončil minulou sezonu taky jako kouč prvního týmu. Počasí. Dnes čekáme na střední Moravě jasno až polojasno. Během dne vývoj kupovité oblačnosti, odpoledne a večer se hlavně v Jeseníkách může vyskytnout lokální přeháňka nebo bouřka. A to i silná s přívalovými srážkami, kroupami a výraznějšími nárazy větru. Teploty 30 až 34 stupňů, na horách okolo 26 stupňů. A foukat má slabý, proměnlivý nebo jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 ve směru na Prahu se mezi 315. a 310. kilometrem tvoří kolona. Levý jízdní pruh je neprůjezdní. Počítejte tam se zdržením a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Sobotní dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc vás bude zvát na zajímavé akce, třeba i na ty, které se konají tady v Českém rozhlase Olomouc. Zastavení v krajině, náš celoroční seriál, přinese v 11:30 takové krátké zastavení nad Českou Vsí u kaple svaté Anny. Pokud máte kalendář Českého rozhlasu Olomouc, podívejte se už předem, kam se vydáme. U mikrofonu je Tomáš Kedzior, přeji vám velmi pěkný poslech v tomto horkém dni.

0: Letošní šestý ročník festivalu Olomouc ožije připravil pro své fanoušky koncerty na více než 200 kapel, muzikantů, performancí a vystupujících pod širým nebem. K tomu gastrozóny nebo program pro děti. Připomínáme, že za dobrou hudbou se můžete vypravit třeba také do Atria Českého rozhlasu Olomouc tady na Pavelčákově ulici. Nicméně redaktorka Dita Vojnarová se už od rána pohybuje v olomouckých ulicích. Přejeme dobré dopoledne a rovnou se ptáme, na kterém místě se zastavila.
1: Dobré dopoledne tobě a samozřejmě hlavně všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Já doufám, že hudbu, která zní, máte krásně v podkresu. Já teď stojím na horním náměstí u hlavní stage, ale podotýkám, že ta pódia jsou tady hned dvě. A pokud slyšíte v povzdálí kombinaci

0: si moderní hudby nebo nějakého soulu a swingu a do toho cymbálu, tak to slyšíte správně, protože právě teď vystupuje talentovaná hudebnice Frida Orator, kterou jsme přivítali v našem vysílání také ve čtvrtečním dopolední. Dívka, která to umí právě s cymbálem, skládá hudbu a zanedlouho bude točit nový klip, tak na ten si určitě počkáme. Jestli vám do toho tak trošku leze klarinet, tak to mám po pravé ruce. Já bych tipla tak 10letého chlapce, možná ani ne, který si postavil stojan, do toho si vložil noty a hraje a má u sebe početné publikum. Je tady stín, my jsme hned u Orloje, takže je to místo, které láká návštěvníky, protože už je horko. A co bych chtěla zdůraznit, na jakýkoliv koncert půjdete, určitě si sebou vemte dostatek vody, protože ty kameny, které tady máme na ulicích a na náměstích, jsou teplé a jde od nich horko, takže voda bude určitě potřeba. Co se týče toho horního náměstí, tak tady bych ještě upozornila na zpěvačku Nicky Pett anebo Renatu Bilač, která dospívala v prostředí gospelu a objeví se ve 13 hodin u Svaté Trojice. Ale já myslím, že plán ani pořádně nemusíte mít, že ono stačí se jenom procházet, naslouchat, zastavovat se a vychutnávat.
1: No zkusme se právě podívat, na kterých místech vlastně v Olomouci ten program probíhá. Dá se to říct?
0: No, je toho tolik, že já zkusím jenom částečně. Už jsem zmínila Horní náměstí, samozřejmě přidejme i to Dolní, ale také ulice 1. máje, ulice Ostružnická, Ztracená, Blažejské náměstí, Bar Zahrada, Čechovy sady, Letní kino, Muzeum umění, Dobrá čajovna, Vodní kasárna a tak dále a tak dále.
1: Dito, už jsme mluvili o gastrozóně. Kde se nachází a co v ní návštěvníci můžou ochutnat?
0: Tak to už jsem byla lidově řečeno omrknout. Podívala jsem se na Dolní i Horní náměstí. Rozhodně nepřehlédnete, protože je to celá řada stánků. Slyšíte potlesk, dozněla další skladba. A ty stánky budou teprve otevírat. Některé pomalinku se na to chystají a je tam vlastně všechno, co budete potřebovat. Pokud máte chuť na kávu nebo na proseko, víno, jestli si chcete dát sushi, langoše nebo mexickou kuchyni třeba, tak můžete podráždit své chuťové buňky.
1: Do programu festivalu Olomouc ožije se zapojuje také Moravské divadlo Olomouc. Čím a kde?
0: Na to jsem hodně zvědavá. Letos program Moravského divadla bude rezonovat u Arionovy kašny a to dvakrát během dnešního odpoledne ve 14 hodin a v 16 hodin. A samozřejmě já jsem zjišťovala podrobnosti, ale účinkující nechtěli moc říkat, protože to bude překvapení. Každopádně můžeme říct, že kašna ožije Mozartem, takže můžete být u kašny a potom si jít prohlédnout toho nádherného pískového, který nám tady sedí nebo pololeží na Horním náměstí.
1: Tak Orloj teď cinknul 11:15, my si povídáme o festivalu Olomouc ožije. Co rodiče a děti mají možnost?
0: No, mají možnost a je jich tady spousta. Teď tady před sebou mám zhruba 5letou slečnu, takže přicházejí. Slyšíme proměny v podkresu, takže rozhodně s dětmi i na nejrůznější koncerty mohou fandit, mohou zpívat, protože zaznívají i známé písničky. Ale Čechovy sady, kde je stín, kde je spousta stromů, tak ty už v 10 hodin rozjeli svůj sportovní program. Jmenuje se Festival Sportáček a potrvá až do 20. hodiny. Odpoledne se přidá také galerie Moritz, a to konkrétně dětská zóna s Indy papírnictvím, kde se bude vyrábět, anebo bude k dispozici i razítkovací hra u infostánku na Horním náměstí. A myslím si, že to všechno až do 20. hodiny. A když už zmiňuji opět to Horní náměstí, jsou tady všude programy, takže se můžete podívat přímo na místě a naplánovat si celý den v Olomouci.
1: A ještě jedna otázka. Součástí letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je také autogramiáda nebo workshop. Můžeš být konkrétní.
0: Určitě budu a moc ráda, protože se můžete potkat s jedním z našich nejúspěšnějších šermířů z velmi slavné a známé v našem kraji sportovní rodiny Jurku, tedy Jakubem Jurkou, držitelem mnoha medailí, včetně bronzové olympijské. A Jakub Jurka bude mít autogramiádu od 15 hodin v Čechových sadech. No a když si zmínil ten workshop, tak nevím, jestli si to teda dneska zkusím, ale mezi Horním náměstím a Ostružnickou ulicí je docela velký prostor a tam začne v 18 hodin. hodin workshop street artu. Tak se můžeme dívat, anebo ti odvážnější si to můžou rovnou zkusit.
1: Dita Vojnarová zve a zvala na festival Olomouc ožije, který pokračuje tady závěrečným dnem. Připomínám, že jeho součástí je také program v Českém rozhlase Olomouc, přímo tady u nás Pavel Čákově 19, kde od 18 hodin vystoupí sbor Tinoty a od 20 hodin potom kytarista a zpěvák Matěj Plíhal. Dveře do naší budovy jsou otevřené, respektive budou v tom příslušném čase, tak přijďte sem za námi a prožijte opravdu nádherný koncert ve výjimečném prostoru.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jedenáctý návrat na loňský Mohelnický folkfest nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a bude to na obě scény. Z Velké si poslechneme kapelu Folk Team a Věru Šustekovou s jejími hosty. A z Morava scény to bude záznam vystoupení kapel Do větru a FT s tebou. Muziku z Mohelnického folkfestu si můžete poslechnout v pořadu Na cestě v neděli 21. června po 15. hodině. Průvodcem vám bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

zajímavých míst zveme ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Třeba na setkání seniorů zábavné posezení připravili na dnešní odpoledne v Bedihošti, startuje se ve 14 hodin. V Myslechovicích mají na návsi memoriál Františka Fogla, návštěvníky čeká hasičská soutěž dětí, otevřená zahrada kulturního domu a mnohem víc. Areál Sokol Olšany u Prostějova ožije hodovými slavnostmi, startují ve 14 hodin. Vystoupí mimo jiné Ztracené ráj anebo Opět a Radeček.

0: Vltava rozněla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a už tu máme zastavení v krajině. Tentokrát se vydáme na místo, které je plné příběhů. Je to případ kaple svaté Anny nad Českou vsí. Vydáme se tam s naším průvodcem, správcem tamního válečného muzea Romanem Janesem.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
2: Z historických pramenů víme, že na tomto místě nechal hostinský Josef Desiv postavit první kapličku na památku své předčasně zemřelé manželky Anny.
3: Hostinský tady provozoval lesní domov, což je, řekněme, lokalita, kterou tady vidíme kousek od kaple, bohužel dneska už je v docela špatném stavu. Celá tahle oblast patří k České vsi, která je zajímavá mimo jiné tím, že odsud pocházela manželka Vincence Priznice. A kdybychom se sem chtěli z České vsi vydat, tak stačí, když zaparkujeme u místního hřbitova. A tam nás čeká ale prďák teda a pořádný.
2: Vydali bychom se od hřbitova a budeme muset opravdu jít hodně do kopce. Je to nějakých 900 metrů, asi 170 výškových metrů, než dorazíme ke kluvu pramení, kde nám přijde vhod doušek vody a tady vlastně u toho panelu, když se zastavíme, tak nám připomíná Vincenta Priznice, známého průkopníka přírodního léčitelství a jeho manželka pocházela z České vsi a vzdušnou čarou se narodila 1200 metrů od tohoto pramene.
3: Je zajímavé, že se jmenovala taky Priznicová, akorát se to jinak psalo.
2: Teda. Jinak se to psalo vlastně, ona se psala s jedním S.
3: Zajímavá je její osobnost toho Alberta Hekla, pocházel z Nisy. To byl právě zakladatel toho lesního domova. Ten byl postaven v roce 1843 a kdysi byl takovou rekreační lokalitou na Českou vsi.
2: Je to tak, stála tam vlastně restaurace, hrála tam hudba, konaly se slavnosti, pořádali se lyžařské závody a lidé tam chodili odpočívat před další cestou. Bohužel dneska už je to dávno minulosti.
3: Je to škoda, protože sem se dá vyrazit částečně i na kole, protože když to objedeme vlastně od Řetězáren nahoru, tak pěkně je to taková docela hezká cesta. Každopádně, kdo se sem vypraví, tak může ještě pokračovat třeba na Tysovou skalku. Já vím, že vy tam chodíte, že tam je krásný výhled. Mimochodem rostou tam ještě Tysy, protože Tysy tady kdysi rostly a poměrně hodně.
2: Ano, na Tysové skalce můžete i dnes spatřit Tysy. Z Tysové skalky je krásný výhled do polských rovin.
3: Kromě toho vlastně můžeme z těch skal tady okolo vidět čertový kameny, vidíme vlastně Zlatý chlum, můžeme vidět taky částečně jeseníky, když máme štěstí. Ono bohužel kůrovec zřadil i tady, takže to trošičku prožral ten les, takže dá se říct, že se trošku zase zlepšily výhledy. Mám pocit, že vede tudy i nějaká turistická trasa, která míří až k lázním, je to tak?
2: Ano, odsud se dostaneme až do jesenických lázní.
3: Česká ves je obec, která je jakoby možná někdy jako turistická lokalita trošku opomíjená. Není to škoda, protože právě třeba i okolo toho potoka, tuším, že se jmenuje Hučava, když se vypravíme, tak vlastně se dostaneme vlastně do nitra těch Rychlebských hor. A on ten cokolí hřbet, jak se tahle část jmenuje, je docela hezká a je taková zapomenutá. Chodí sem vůbec turisté?
2: Turisté sem chodí, ale myslím si, že by to mohlo být daleko lepší.
3: Mně tak napadá, že by se dalo vlastně přejít z té druhé strany, protože tam je Černá voda, tam jsou ty známé Rychlebské stezky, ale oni všichni ti blázni potom se pouští z toho dolů a on se přes ten hřeben nikomu moc nechce. Já jsem našel třeba v historických dokumentech, že vlastně přímo na Sokolím vrchu, což je přímo nad lázněmi, tak stávala kdysi rozhledna. To bohužel už dneska taky není pravda a jak je to zarostlé, tak asi ty výhledy tam přímo za hřebenem moc nejsou.
2: Ano, vlastně na Sokoláku stála rozhledna, ale myslím si, že jedno pěkné místo v České vsi jsou i Bílé kameny, docela opomíjené. To je vlastně, jak máte Sokolí vrch, Černá hora, tak byste pokračovali Bílé kameny, Křemenáč.
3: Vraťme se na Tysovou skalku. Vy jste říkal, že tam někde okolo se nachází i hnízdiště významných ptáků. Tak co tam poletuje?
2: Můžete vidět káňata, krkavce. Stačí mít jenom otevřené oči a dívat se vzhůru. Čeho jsem si v poslední době všiml, tak pokud zůstanete v lese do večera, tak uslyšíte hlasy puštíku.
3: Od kaple svaté Anny nad Českou vsí Mirek Obza, Český rozhlas.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
0: Nezbývá, než se těšit na příště, kdy za týden touto dobou vyrazíme ke kapli na Křížovém vrchu nad Moravským Berounem. Byla postavena v polovině 18. století a místo skutečně stojí za pozornost.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Čtvrté album skupiny Beggars Opera vyšlo v roce 1973 pod názvem Get Your Dog Off Me. Výrazný odklon od art-rockového zvuku a změnu zpěváka nesli fanoušci těžce, ale jako více než půlstoletí stará muzika se deska pořád poslouchá dobře. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Beggars Opera.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte opravdu horké dopoledne Českého rozhlasu Olomouc a také proto se teď vydáme na koupaliště. Ta zahajují provoz v Olomouckém kraji, samozřejmě jde o koupaliště letní. První návštěvníky přivítali třeba ve Štemberku, Uničově, Jeseníku nebo třeba dnes v obci Čechy, to je na Přerovsku, a právě v tamním rekreačním areálu je reportérka Lenka Kratochvílová. Lenko, pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Tak jak to vypadá na místě a kolik lidí už třeba na koupaliště přišlo? Je opravdu horko?
1: Je opravdu velmi, velmi, velmi horko. Tady koupaliště v Čechách právě dnes zahájilo to svoji sezonu, a to už svou 52. V obci nedaleko Přerova sice žije jen 330 obyvatel, tento rekreační areál je ale velmi oblíbený a jezdí sem lidé z celého okolí. Proto se ho obec snaží udržet, i když je to pro její rozpočet velmi náročné. Letos do obnovy investovala 2,5 milionu korun, to je zhruba třetina rozpočtu. Areál pracovníci obce připravovali do poslední chvíle. Sekali tady trávníky, z palet vyráběli nové lavičky a posezení a naváželi zboží do bufetu. Já ještě teď vidím místo starostu, který s akuvrtačkou upevňuje novou solární plachtu u dětského bazénu. První vstupenku dnes pokladní vydala přesně v 10 hodin. Teď, když se rozhlednu, je tady asi necelá stovka lidí a další přicházejí, především rodiny s dětmi. Strávit tu chtějí mnohdy i celý den. Teplota vzduchu je aktuálně 31, voda v bazénech má 25 stupňů.
0: Lenko, už si to trošku naznačila, ale jaké novinky návštěvníky areálu v Čechách právě čekají v té nové sezóně?
1: Ano, tak především ty malé děti ocení tu novou solární plachtu u brouzdaliště, protože tady nemají vyhřívanou vodu, má udržovat tu příjemnou teplotu pro děti. Další investice návštěvníci spíše neuvidí, protože největší část obec zaplatila za technologie, za chlazení chloru a vybetonovat musela taky část 50-metrového bazénu. Bez investic by se ale neobešly žádné areály v kraji. Vysoké náklady letos měly třeba ve Šternberku, potvrdila nám mluvčí města Irena Černocká.
2: V letošním roce došlo k rozsáhlé rekonstrukci správní budovy na městském koupališti, která byla řádově v desítkách milionů korun. Návštěvníky tak čeká od nové koupací sezony kompletně nové zázemí, nové toalety, nové šatny. Dokonce v těch šatnách máme i takový dětský koutek v případě, že by tam potřebovali rodiče zabavit krátce děti. Nově tam bude otevřeno také občerstvení, které bude v provozu právě po dobu té hlavní koupací sezony. Ceny vstupného stávají stejně jako v loňském roce, k navýšení nedošlo, takže naopak došlo k navýšení komfortu za příjemnou loňskou cenu.
0: No, dodejme, že meteorologové vydali taky výstrahu před vysokými teplotami. Lenko, způsobují vedra třeba nějaké komplikace v Olomouckém kraji?
1: A zatím ne, konkrétně třeba hasiči v souvislosti s horkem žádné výjezdy neměli. Ta výstraha aktuálně platí pro jižní oblasti Olomouckého kraje, to znamená Prostějovsko, Přerovsko a částečně i Mohelnicko. Odpolední teploty by podle meteorologů měly překročit až 34 stupňů Celsia. Lidem hrozí nebezpečí přehřátí a dehydratace, proto doporučují dodržovat pitný režim, omezit tělesnou zátěž a nepohybovat se na přímém slunci. Tady v Čechách se tím lidé povětšinou řídí, pokud nejsou v bazénech, využívají stínů vzrostlých stromů, plno je taky na zahrádce, kde lidi popíjí nápoje a dostatečně zásobený, tu mají i pultový box se zmrzlinou.
0: No tak to je dobrý důvod navštívit koupaliště v Čechách, právě teď to byla reportérka Lenka Kratochvílová, no my přejeme hezké koupání.
3: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Dechová hudba Bludověnka vás zve 27. června do Bludova u Šumperka na tradiční přehlídku dechových hudeb. Zahrají slovácká kapela Boršičanka, Antonína Koníčka, Straňanka a domácí Bludověnka. Programem vás provede Karel Hegner a připraveno je bohaté občerstvení, včetně zvěřinových specialit. 27. června od 13 hodin ve sportovním areálu Hasičské zbrojnice v Bludově. Více na www.bludovienka.cz, na Facebooku a v infocentrech v Šumperku, Zábřehu, Rapotině a Velkých Losinách. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Firma Havelka uhel na sklady, dobrý den.
2: No konečně, hejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Dělníci začínají v Olomouci upravovat křižovatku ulic Pražská, NR Ehrenburgova. Dnes začíná oprava ulice na Svahu v Bruntálu. V Písečné na Jesenickou dnes otevírají novou naučnou stezku. Zítra bude na střední Moravě jasno nebo polojasno s teplotami až 31 stupňů Celsia, povane slabý, postupně mírný severní vítr. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Opravovat křižovatku ulic Pražská a Ehrenburgova začínají dnes dělníci v Olomouci. Práci za více než 20 milionů korun budou zahrnovat osazení semaforů, vybudování nového chodníku, cyklostezky a dopravního značení. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Jedličková.
6: V křižovatce jsou navržené přechody pro chodce a přes rameno v ulici Ehrenburgova a Pražská bude i přejezd pro cyklisty. Křižovatka bude součástí koordinovaného tahu takzvané zelené vlny s křižovatkou Pražská, Třída míru a následně s nově vznikající křižovatkou u obchodu ASKO.
5: Oprava křižovatky Pražská Ehrenburgova v Olomouci potrvá necelé 3 měsíce. V době prací bude uzavřena ulice Ehrenburgova, na Pražské budou dočasná zúžení jízdních pruhů. V Olomouckém kraji pěstitelé loni zalesnili 1342 hektarů pozemků, meziročně o 181 hektarů méně. Tempo zalesňování kleslo čtvrtým rokem. V předchozích letech se zalesněná plocha kvůli kůrovcové kalamitě, suchu a častým vichřicím zvětšovala. Nejvíc ploch bylo zalesněno v roce 2019, kdy kůrovcem zasažených lesích vrcholila těžba dřeva a sazenice stromů lesníci vysázeli na bezmála 5 000 hektarech, informoval Český statistický úřad. V Bruntálu opravují ulici na Svahu. Město tam upraví vozovku, chodníky i most. Cesta bude po dobu stavby uzavřená. Ke svým nemovitostem se místní dostanou autem jen v omezeném režimu mezi 16. hodinou a 6. ranní. Práce potrvají až do 22. září. Pokračuje mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.
7: Na staveništi bude zvýšený pohyb stavební techniky a pracovníků stavby, proto by lidé měli přeparkovat svá vozidla mimo prostor prací a zároveň na sebe dávat pozor při pohybu po staveništi. Pěší přístup k nemovitostem bude v maximální možné míře zachován.
5: Novou naučnou stezku s názvem Po stopách doby ledové dnes v Písečné na Jesenicku otevírají, je dlouhá 6 kilometrů, nabízí 9 zastavení, vybudování trasy stálo 600 tisíc korun. Sraz účastníků je ve 14 hodin na návsi, pokračuje nezávislá místostarostka Dana Brašíková.
8: Kde je instalovaná první infotabule, tam přivítáme všechny, kteří se podíleli na vzniku této naučné stezky. Hlavně budu ráda, že můžu přivítat odborníky, pana geologa Martina Hanáčka a historika Pavla Macháčka. Projdou s námi tu stezku. Děti jsou vítány, protože budou u tabulí interaktivní prvky, takže se nebudou nudit.
4: Sport.
5: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková se popolední utkají na travnatém turnaji v Nottinghamu o postup do finále. Semifinále v Berlíně čeká Lindu Noskovou, nastoupí odpoledne proti Ilaové z Filipín.
4: Počasí.
5: Odpoledne bude jasno nebo polojasno, během dne čekejte vývoj kupovité oblačnosti, můžou se objevit přehánky, hlavně na horách. Teploty 30 až 34 stupně Celsia, fouká slabý proměnlivý vítr. Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno až zataženo, ojediněle se můžou objevit přehánky. Teploty 29 až 34 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 25 stupňů, slabý proměnlivý nebo severní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Uzavřené silnice první třídy číslo 55 mezi Velkým Týncem a Krčmaní na Olomoucku. Stavební práce potrvají do konce června. Objížďka vede po přilehlé dálnici.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Kdeže to mají tu stezku do doby ledové, to se dneska hodí v Písečné, otevírají novou stezku doba ledová. Doba ledová by se hodila, tak to vypadá podle úplně těch nejčerstvějších předpokladů, že nikoliv do konce víkendu, nikoliv do pondělí, do úterý, do středy, do konce týdne, ale už asi na pořád budou teploty přes noc stále vyšší, ke 20 nad 20 a k 35 přes den. Navrhuju, přátelé, osvěžit se nejenom na stezkách doby ledové, kdo to máte daleko, ale ideálně někde tak v lehkém průvánku, stínku a na lince 221-555-444 si udělat přívětivou, příjemnou radost a pohlazení, pofoukání nějakou pěknou písničkou. A to třeba pozor, ne květoslavám, ale květám a květuším. Květa, květuše, dneska v kalendáři, včera Leošové a Leové a zítra Lojzové i Lojzičky.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: No a pojďme si krásně zahrát a třeba oslavit nějaká výročí. Tohle bylo příjemné pohlazeníčko, jen tak pomalinku, polehonku, zaláskované z 90. let. A myslím, že teď taky jedna zaláskovaná pro Honzíka a pro koho ještě. Pěkně vítáme, máte slovo, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím do rádia Olomouc a já bych chtěl pro svoji manželku, milovanou Jitušku Kaňákovou, a pro mě k zítřejšímu výročí 21. června, teda ta písnička není z 90., ta je ze 70. a my jsme něco mezi, takže krásnou romantickou písničku, kterou všichni známe, no znak alštěně, lásko, já má stůňu. Milovaná maminko, moc tě miluju a doufám, že spolu vydržíme ještě několik šťastných let, jestli mě...
1: Ano, když budete hodně, říká maminka Ami. Ano. Moc pozdravujeme, krásné oslavy i za těchto extrémních teplot, hodnot. Tak krásně, ale opatrně. Na taky krásné oslavy popřejeme teď i babičce Jarušce, kterou moc zdravíme, hezké narozeninky a všechno nej na světě. Ti přeje celá rodinka, buď na sebe moc opatrná, zítra se stavíme a opatrně dovezeme něco na osvěžení. A to se cení takové zprávy také z čísla 723 70 33 51 vedoucího do Českého rozhlasu Olomouc a SMS schránky. Ještě odsud hrajeme taky písničku pro Milušku, která bude slavit brzo narozeninky a moc jí gratulují všechny její kamarádky z našeho malého, ale upřímného srdečného spolku Babince. No a pozdraví posíláme také do rozžhaveného dne Vraťovi do Štemberka pro radost, pro potěšení a nějaké to lehké osvěžení, ochlazení. Krásně ho zdraví Maruška a dál můžete třeba vy po telefonu k výročí, k narozeninám, k jubilejím, anebo jen tak pro to osvěžení.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: láska nestůně, ať třeba jako amulet má chobot nahoru i nějaké sluně, ať máte štěstíčko nejen vy, kteří třeba máte tuhletu písničku rádi společně. To byla jednak výročí společnému. No a za chvilinku budeme u vás dalších zájemců na lince 221 555 444. Hned vytrvejte, jen co dopřejeme také chviličku ve vysílání paní Toničce, budeme u vás dalších zájemců. Paní Toničko, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Božku, vám a všem do Českého rozhlasu Olomouc a všem věrným posluchačům. Dnes bych chtěla nechat zahrát našim jubilantům do domova seniorů v Ludmírově. V pondělí oslaví své narozeniny naše sestřička Miluška Ulmanová. 23. oslaví narozeniny Vlastička Nečesaná své 93. 23. oslaví Zdeníčka Navrátilová svátek a 24. oslaví Maruška Marňková své 85. narozeniny. Všem našim jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky, Boží požehnání přeji všichni z domova, jak seniori, tak zaměstnanci. A vám moc krát děkuji za vyhledání písničky a je písnička i pro vás. A děkuji vám, nashledanou.
0: Děkujeme, budou tam skoro takové až vánoční motivy, rambouchy zvonivé, tak třeba to bude tím pravým osvěžením i v té písni. No a pokračování je tady také od dalších gratulantů, a to babičce, naší babičce Maje Plaňkové. Přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka, radosti, lásky a písnička Mohelnická, asi Smečka to má být. Babičce Maje Plaňkové zdraví, pozdravy a všechno nejlepší vyřizujeme. Krásně a rádi zahrajeme z okolností taky paní Marušce. Zahrajeme písničku pro paní Marii Adamcovou z Chrudimi, která 17. tohoto měsíce také slavila. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti jí ze srdce přeje manžel Ota s Tesinkou, syn Michal, dcera Petra s Alešem a vnoučátka Natálka, Míša a dámek Nikolka. Zdraví nás Petra a zdravíme především paní Marušku Adamcovou. A ještě pozdravy rádi vyřizujeme od Břetika Zdeňce Čarnohůrské do domova ve Štítech a taky Zapletalům v Rapotíně. Pozdravy od Břetika ze Štítů a také od nás z Českého rozhlasu Olomouc. A kdybyste chtěli, třeba i noví posluchači, vyzvánělo vám to, ale když mluví předchozí posluchač, tak je ideální zkusit to právě, když domluví na lince 221 555 444.
2: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: možná i do příjemného stínu zatím ještě nevyhřátých chrámů a kostelů ve městech by se dalo zavítat Ave Maria a návštěva taky jednoho manželského páru a v písně z 90. let. Pan Margita, paní Zagorová a Český rozhlas připravuje jeden vzpomínkový koncert na Haničku i se Štefanem, o tom jistě ještě bude řeč. A teď pokračujeme a budeme samozřejmě hrát všem, kdo si zaslouží, protože jsou oslavenci, jubilanty. No už to necháme na další paní posluchačce. Pěkně zdravíme. A od koho, pro koho budeme hrát? Dobrý den.
1: Dobrý den. Tady je Blažena a chtěla bych zahrát mamce k 75. narozeninám, který oslaví 24.6. z Lipníka nad Bečvou. Ať máš život jako sen, užíváš si každý den. O starosti žádné vrásky, každé chvíli mnoho lásky, všechno nejlepší k narozeninám a zrovna i k svátku, který bude mít den předem. Z lásky přejí manžel Václav, dcera Blažena s manželem Patrikem.
0: A my se předáváme, moc děkujeme za přání a pěkně zdravíme jubilanty, jubilantku. A pozdraví ještě vyřizujeme, a když teda rovnou přidáme i klasické verše, protože to a mnohem víc už nám taky přeje paní Zdenička z Holubic, ale pozor, dneska domácím řekněme, necháme zahrát rádi Milanu Kejkovi, já ti přeju pevné zdraví, ať se ti to dobře slaví, ať se ti vyhnou věci nemilé a líbí se ti napile hlídání, ať je snadné a nikdo nic neukradne, ať se máš pořád krásně a hvězdičky ti svítí jasně, dobré pití, ať je moci a baterka svítí v noci, čtvrtka slivovice, ať ti prospěje a nemusíš chytat žádné zloděje. To vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic, domácí přáničko od Kejkových ke Kejkovým. Písničkou ještě potěšíme určitě taky skvělou babičku Milunku, protože je milá, hodná, nejhodnější a navíc skvělá, šikovná optimistka. Moc ji zdraví tedy celá rodinka z Moravy, ze zahraničí a taky z Prahy.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
1: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
0: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
2: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Léto, dovolené a prázdniny jsou nejrizikovější částí roku z hlediska vloupání do bytů, rodinných domů i chat. Rizika ale čekají i při pobytu u vody a při sportu. Jak si užít rekreaci bezpečně? Jak předcházet tragickým událostem? Jak jednoduše snížit riziko vloupání a ochránit majetek v době nepřítomnosti? Hosty Dobré rady budou kapitánka Zuzana Slabá, koordinátorka prevence krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a poručice Markéta Kalerová, preventistka policie České republiky, v úterý v 10 dopoledne.
2: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
4: Budou mi pumpovat žaludek? Ono to bylo takové růžové, pěkně to vonilo. Nebo babička ty tabletky taky, papa.
5: Co dělat, když dítě spolkne léky, kosmetiku, magnetku, baterii nebo třeba něco v přírodě, v lese, v zahradě? Na podobná nejen prázdninová dobrodružství se tentokrát zaměříme s dětským lékařem, doktorem Damianem Jakšičem v kontaktní zdravotní poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
6: Pokračování teď 20. června v sobotu v poledne, či půl hodinku po poledni. A teď už budeme hrát jednu lázeňskou, snad pohodovou, příjemnou, pohodovou. A to od koho? A to pro koho? Dobrý den.
7: Dobrý den. Já bych vám moc chtěla poděkovat se celému Českému rozhlasu Olomouc, že nám dávají takový pěkný písničky pro ty starší a pokročilé. A chtěla bych poděkovat moc manželovi a dceři za pěkný blahopřání a děkuju moc za písničky. Jak Olomouci rádio, tak a je rodině.
6: Děkujeme.
7: A děkuju moc.
6: Děkujeme též. Pozdravy, vyřídíme velice rádi dalším oslavencům a míříme tentokrát za dědou Mirou. Toho zdravíme z celého světa a z celého srdce mu přejeme všechno nejnej ke krásným, neuvěřitelným půlkovatým narozeninám. Oslavenče, těš se na krásné dárečky a krásné gratulace. Rádi vyřizujeme také pozdravení třeba i pro pořadatele, kteří to nebudou mít v tomto počasí vůbec jednoduché, nejenom třeba festivalu Olomouc žije a ožije, ale taky zítřejší nedělní autoburzy v Drahotuších, ať vám to zítra kluci vyjde a dopadne na jedničku a všechno zvládnete. To vás zdraví parta z Olomouce do Drahotuš. Písničku vyřídíme velice rádi, protože zahrajeme tentokrát opět k narozeninám do Prostějova milované sestřičce Magdičce Přikrylové. A to ke krásným narozeninám s přáním všeho krásného, šťastného, zdravíčka, moře, rodinné lásky, jako vždy. Písnička od Heli, Pepy, Miry, Jary, Romka s rodinami ze Skřípova, Ludmírova, Litovle, Červenky. A ještě prosíme zahrát písničku pro Helenku Sajbenovou do Velkých Kunětic. Má narozeniny. Zdraví, štěstí, pohodu, lásky, lásku přeji Šarmanovi. Komu? Helence do Velkých Kunětic. No a my přejeme i třeba občasným nebo úplně novým posluchačům, kterým vyzvání vždycky, když mluví ovšem předchozí posluchač, tak zkuste jenom jediný důležitý prvek zkusit zavolat, když se vám můžeme věnovat. Tedy když předchozí posluchač domluví a zazní výzva, abyste zkusili to telefonní číslo.

0: Hezký letní den a 12 hodin 34 minuty 20. červnového, ještě tedy oficiálně jarního času. Pokračujeme a snad příjemně osvěžíme, teď bude taková, no možná i příjemná ranní snídaně ještě za chladku vanku a Karel Gott z 90. let a paní Zdenička, pěkně zdravíme, dobrý den.
1: Tedy Halo, doufáme. Já vás ano,
0: my vás krásně posloucháme, slyšíme a nasloucháme vám.
1: Tak děkuji. Takže dobré odpoledne vám všem, pane redaktore, a i všem posluchačům. A já bych tuhle písničku ráda věnovala dnešnímu svátku paní Květušce Čižmářové. Přeji vám, milá paní Čižmářová, především hlavně zdraví, lásku od vaší rodiny i vašeho manžela, ať jste spolu ještě spoustu let šťastní a máte se dobře. Moc na vás vzpomínám. Zdravím i pana učitele Čižmáře, který mě kdysi učil. Takže vám oběma všechno nejlepší. Na zdraví, opatrujte se. Děkuji ještě jednou, pane redaktore, a přeji vám krásné odpoledne. Nashledanou.
0: Čin, ať slouží, děkujeme, na zdravíčko, živio. A písnička ještě také od Miloška pro jeho paní Mirku, kterou moc miluje a děkuji jí za celoživotní skvělé parťáctví. Rádi vyřizujeme. Rádi vyřídíme taky od Rostika z Červenky, z dalšího přání, pozdravení. Písničku pro radost zahrajeme paní Aleně Malíkové z Troubek. A rádi ještě také od paní Jany z Nového Malína a dalších. Písničku rádi pošleme panu Antonínovi zřejmě z Beděhoště pro radost. Ať se usmívá, ať mu udělá radost. Také pozdrav od Jany z Nového Malína. A ještě rádi pošleme do světa a vyšleme do vysílání, do éteru písničku pro Peťulku, kterého moc zdraví. Jeho Jaruna, kterou prý má strašně moc rád a ona ho, tak ať nám to nadále klape. A stejně jako v té písničce teď to raní snídaňové osvěžení.

0: nechť aspoň po ránu vychládá žár. Pokračujeme teď taky v poledním čase a zdravíme pana Petra. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače. A písničku posílám do Lipníka nad Bečvou panu manželům Zetkovým, paní Ireně Dohulína, paní Elišce Nováclavová, paní Haně Dobroumová a paní Mileně Domravského-Berouna. Doufám, že si písnička bude líbit, protože se hodí na to počasí, co tam dneska máme. Vám děkuju za výběr a budu se těšit zase někdy oslyšenou.
0: Dneska ještě minimálně prý týden opravdu extrémního hodnoty. Zatím nějaká úleva tedy opravdu v týdenním horizontu není, tak se na to jak to lze připravme. A teď ještě ale také na krásná slova, která přišla do schránky 723 70 33 51 a praví se v nich, že máme zahrát paní Květušce Hyšemové k svátku a popřát také Marci Dožolové, Miladce do Přáslavic i Zdeničce z Holubic a Aničce z Vápené, to bych chtěla prý zahrát babi Helena, tak i jí. A pozdravy od Hřiště od Rudy a Datky do Bělé pod Pradědem paní Květě Janitové k svátku. Všechno nejlepší. Zdravíčko, boží požehnání. Ruda Datka od Hřiště paní Květušku zdraví do Bělé. A pozdravy ještě rádi vyřídíme taky další paní Květušce. Dneska totiž slaví taky Květuška Beťáková ze Žulové. Všechno nejlepší a hlavně zdravíčko, úsměv na tváři přeje rybníček paní Květušce Beťákové.

0: Výhradně dámami obsazená bluegrassová kapela se až tak často nevidí. Ta s příznačným názvem Odplotný skok spolu drží už 20 let a s úspěchem zahrála i v našem velkém studiu. Neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Odplotný skok.
1: Někdy připadám si vážně jako blázen, kdo mi rozřešení dá, rozřešení dá.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: No a teď ve 15:45 pěkně zdravíme na lince 221-555-444 paní Emilku, pokud se nemýlím. Dobrý den.
5: Jemináčku, doteď jsme ji tam měli, teď v přímém přenosu i položení. Tak jsem se pokoušel stokrát zopakovat, že jakmile dohraje ta písnička, takže vás přivítáme a to je ta. To je ta chvíle, abyste mohla paní Emilko vyslovit přání. Tak to chodí, dohraje předchozí písnička, tak vás rádi přivítáme, ale musíte ještě být také na té telefonní lince. Škoda, vydržela do poslední chviličky. Ale teď, když byl prostor pro ní, velká škoda. Písničkou prosím rádi potěšíme taky všechny, kdo jsou v práci v plném zápřahu a třeba i venku na slunci. Moc zdravíme Miloška, Jiříka a všechny ostatní jejich kolegy, kolegáčky. Písnička zamíří i Lojzíkovi do Jivové a popřejeme hodně zdravíčka, pohody, lásky od milé Marušky, taky od nás z Malé Morávky. Jaruška Jožin pěkně zdraví taky Lojzika Naivovou. Pošleme též písničku od Aničky ze Štětovic chlapům do Křelova, kteří mi měnili okna za krásně odvedenou čistou práci. Anička ze Štětovic spokojená, ale teď tedy hlavně, aby to větralo, aby občas byl i ten chládeček, stíneček, průváneček. No a ještě k narozeninkám zamíříme, a to pro babi Jarku a taky pro dědečka, který bude mít brzy zanedlouho krásné jubileum. Tak to všechno oslavíme a dneska babičce oficiálně tedy přejeme a třeseme pravačkou, tak to i přes vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A ještě vyznání zaláskované pro skvělého Toníčka, kterého moc zdraví Marketka a taky malá Makinka a taky Lukinek.

0: To bola Bosorka, to byla Čarodejnice s láskou. Kapela Elána. Teď bude jedna pihovatá dívka, taky uhrančivá a hlavně přání, pozdravení, poděkování předpokládám od pana Tonička. Dobrý den.
1: Příjemný den všem posluchačům Moravského rozhlasu Olomouc. Zahrajte prosím Janě z Nového Malína pro radost a taky pro mě těžce nemocného a sklíčeného pro potěšení. Toť vše od vdovce Antonína Pospíšila z Bedioště. Moravskému rozhlasu Olomouc vřele děkuji a někdy příště nashledanou.
0: Děkujeme též a pozdravení ještě rádi vyřídíme, co se vejde také do té 13. hodiny. Píše se tu, že máme moc pozdravovat milovaného Tomáše, kterého zdraví snad milovaná Anjulka, aby nám ta láska nadále kvetla. Děkujeme i za písničky. A teď byla jedna hodně zamilovaná, teď bude jedna rozverná zamilovaná a vzpomínací. Písničkou udělejte velkou radost také skvělému báječnému parťákovi, kamarádovi Jarečkovi, kterého zdraví celá parta kamarádů, kamarádek a těší se na nějakou orosenou a třeba i grilovací zážitkovou akci. Rádi vyřizujeme pozdravení od vás dalších, také paní Jindřišce Veselé. Píšu to tady s malým V, tak ať je veselá s malým i velkým, ať má pěkné dny, hlavně zdravíčko, ať slouží, jak má. Přeje kamarádka Helča z Nové ulice v Olomouci. Též také písnička zamíří pro Haničku Vrbovou k dnešním narozeninám. Hodně zdravíčka, štěstí, spokojenosti, pohody, splnění všech přání. Hodně zdraví, štěstí i mamince a Hance Vrbové od Leony s rodinou a taky Karla. Haničce Vrbové i rodince. A ještě též zahrajeme moc rádi od nás Ilonce k narozeninám a také báječnému, skvělému tatínkovi, kterého moc zdraví celá rodinka opravdu z celého širého světa a ze všech možných zemí, kam se rozprchla rodinka, tak všechno směřujeme tentokrát do Olomouce panu V. Janičkovi. Tak rádi hrajeme, rádi vyřizujeme z celého světa. Teď jedna předovská vzpomínková.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Dopravu v části Jeseníku komplikují opravy vodovodu. Zastupitelé v Přerově schválili záměr na rozšíření magistrátu. Pracovníci úřadu v Olomouci a Štenberku doporučují žadatelům o cestovní pasy využít rezervační systémy. Polojasno, odpoledne místy oblačno, přehánky a bouřky, teploty až 31 stupňů Celsia, mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Kvůli opravám vodovodu je neprůjezdná část ulice Lipovská v Jeseníku. Uzavírka platí v úseku od vjezdu do nemocnice Pověst na sídliště Lipovská. Uzavírka potrvá do 12. července. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
5: Autobusová doprava bude tímto omezením projíždět. Změna se však dotkne zastávky Jeseník nemocnice, a to ve směru do centra města. Ta bude dočasně přemístěna přibližně o 110 metrů vpřed ve směru jízdy. Na chodník v blízkosti domu číslo popisné 26 bude tam umístěn náhradní označení.
4: Sídlo magistrátu v Přerově by se v budoucnu mělo rozšířit. Zastupitelé schválili záměr na zpracování projektové dokumentace přestavby budovy na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, takzvaného Hrocha, která těsně sousedí s nově opravenou budovou magistrátu, takzvaného Emosu. V novém křídle by své kanceláře mělo mít až 65 úředníků. Pokračuje Vladimír Lichnovský, náměstek primátora, volený za hnutí ANO.
6: V rámci té dislokace magistrátu počítáme s tím, že to bude vlastně další fáze po tom postavení té budovy, kdy úředníci, které jsou aktuálně v některých jiných budovách, zde budou dislokováni a třeba ty původní budovy budou následně opuštěny, budou přebudovány anebo budou prodány.
4: Zvýšené počty vydaných cestovních pasů eviduje každoročně před letními prázdninami ministerstvo vnitra. O nový doklad můžeme požádat ve třech různých lhůtách. Zhotovení pasu do 30 dnů vyjde na 600 korun. Nejdražší varianta do 24 hodin stojí 6 000 korun. Městské úřady i ministerstvo vnitra na letní sezónu podle vedoucího tiskového odboru Adama Rezlera bývají dobře připraveny.
7: Ministerstvo vnitra ve spolupráci se svým dodavatelem na výrobu cestovních pasů, kterým je státní tiskárna Cenin, zvládají a vždy zvládali výrobu tak, aby byla dodržena lhůta pro vydání dokladu, která je stanovena zákonem. V letní sezóně jsou nastaveny i několikasměnné provozy.
4: Olomoucké nejen shakespearovské léto letos poprvé změní své tradiční působiště. Přesune se z parkánu Konviktu do areálu Olomouckého letního kina. 11. ročník divadelního festivalu pořádaného divadlem Tramtárie se bude konat od 4. do 16. srpna. Nová scéna má nabídnout vyšší komfort návštěvníkům i účinkujícím, včetně číslovaného sezení nebo lepší viditelnosti díky elevaci hlediště, uvedli pořadatelé.
8: Sport.
4: Fotbalisty prvoligové Sigmy Olomouc povedejí v příští sezóně trenér Pavel Hapal. Hanáci to oznámili na svém webu. Jeho asistenty budou nově Filip Rydval, Portugalec Jaime Monroy a Polák Radoslav Bela. Hapal je v klubu generálním sportovním manažerem a po dubnovém odvolání Tomáše Janotky dokončil minulou sezónu také jako kouč prvního týmu.
8: Počasí.
4: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno, odpoledne místy oblačno s přeháňkami a bouřkami, teploty až 31 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 22 a slabý, postupně mírný severní vítr.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zelená vlna vám přeje šťastnou cestu.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
10: přeji vám krásný den. I když pravdou je přát krásný sluní den, tak to je trochu nošení dříví do lesa, sov do Aten, když se říkalo děvčat do Varnsdorfu, odkud jsem mimochodem přijel. Ptáte-li se kam, tak na druhý konec republiky. Když člověk plánuje speciální výlety, tedy živé vysílání, tak si říká, to bude prima, krásný den, uděláme si, no řekněme, pěknou dovolenou. Ale nikdo nikdy neplánuje počasí. Jednou mrzne, jednou prší a někdy jsou tropy. No a ty jsou právě dnes. Já pevně věřím, že chovancům, které vám budeme představovat, ty tropy nevadí. Právě naopak, že jim dělají dobře. Jsme v Papouští zoo, jsme kus za Brnem, jsme v Bošovicích. No a Papouští zoologická zahrada je vám otevřená. Ještě jednou krásný, dobrý letní den.
9: Výlety s Pavlem Kudrnou.
11: Jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Ještě jednou krásný, dobrý den, příjemný den. Já doufám, že ty dnešní speciální výlety živě vysílané z Bošovic, že vás zaujmou. My jsme, je to asi tak 2-3 měsíce, Skleróza mocná čarodějka, vysílali z Krokodýlí zoo v Protivíně a musím říct, bylo to úžasné. A pak jsme se dověděli, že je tu jediná papouští zoologická zahrada, nevím, jestli v České republice, možná i dál, ale to se všechno dovíme. A tak jsme zajeli 25-30 kilometrů za Brno, kdybyste chtěli se sem podívat, tak určitě musíte pak přetrpět těch posledních pár kilometrů těmi, řekněme, okreskami, tak to jsme si trošku prodrncali, ale dojeli jsme šťastně. No a jsme v papouští zoo, jejíž majitelkou, ředitelkou a hlavní duší je paní Hana Pátková, která je spolu se mnou u mikrofonu. Paní Pátková, hezký den.
1: Hezký den.
0: Všimla jste si, jak vám kolega technik tady krásně řekl, je tady paní Papoušková u mikrofonu. Jste
1: ano,
0: zvyklá?
1: No tak vzhledem k tomu, že tuto práci dělám už téměř 40 roků, pohybují se den o denně mezi papoušky, takže tady to přízvisko mě vůbec nevadí.
0: My jsme sem jeli, tady v podstatě se jedná o jakousi řadovku, do které člověk vstoupí, pak tady je rozsáhlejší areál, tak nám ho trochu popište. Kolik metrů čtverečních tady jste zabrali, kolik tady máte těch voliér? Jako, já vím, že vy jste alergické nebo alergiční na klece, jsou to voliéry.
1: Expozice.
0: Tak ty voliéry taky ne teda, to neberete.
1: Expozice pro papoušky nebo pro zvířata.
0: Tak kolik jich tu máte?
1: V současné době jsou tady téměř 300 papoušků. V jednotlivých expozicích jsou vždy páry. Pokud jsou pohlavně dospělí, tak jsou to chovné páry, daří se nám odchovávat. A máme tady v současné době i spoustu odchovaných mláďat, takže návštěvníci, pokud zavítají nyní do zoo, tak vidí celé rodinky pěkně pohromadě. A celý areál vlastně se skládá ze dvou hlavních pavilonů, pak jsou solitérní expozice a ta výměra, ten rozsah papouščí zoo čítá necelých 1 hektar.
0: To je pěkná plocha, 1 hektar. Máte to tu moc pěkné, musím říct, plno zeleně, takže teď sedíme v takovém, i při tom vedru, v příjemném prostředí, tady pod slunečníkem, navíc občerstvením, s pitím pěkně, takže děkujeme. No, víte, ono to vypadá jednoduše. Mám tady, jenomže jaké byly ty začátky? Jak jste vůbec přišla na to, že zařídíte papouščí zoo?
1: Tak papouščí zoo vznikla ze soukromého chovu a vlastně, co bylo nezbytné k provozu, tak požádat Ministerstvo životního prostředí o udělení licence. Není to jednoduchá záležitost, musíte splnit celou řadu podmínek veterinárních, hygienických a tak dále, ale samozřejmě, co je důležité, je potřeba zajistit welfare zvířat.
0: To
1: je
0: pohodu.
1: Pohodu zvířat a to je to nejdůležitější. Když jsme vlastně začínali, bylo zde asi 100 zvířat, několik expozic a za těch 15 let, co provozujeme zoo, tak jsme vybudovali vlastně 2 pavilony a vzhledem k tomu, že návštěvníci nebo ta skladba těch návštěvníků je jednak odborná veřejnost, ale velkou část tvoří laici. Tím myslím rodiny s dětmi, malé děti a tak dále. Ti papoušci, to je všechno v pořádku, papoušci tady někteří i opakují, takže zabaví návštěvníky, ale pro ty nejmenší jsme zde museli zřídit i malý dětský koutek a vlastně museli jsme nějak tak skloubit tu odbornost i s tou laickou veřejnost.
0: No vy tady máte i, tady jsem koukal nějaké kozičky nebo něco takového, ne? Alpaky,
1: tak.
0: Taky tady máte ty pidilami s těmi obrovskými hlavami, co rády plivou.
1: A, no ne, to úplně pravda, neplivou, jsou roztomilí a máme
0: jo,
1: z nich radost.
0: Tam budu podívat a uvidíte, jak se rozplivou.
1: Určitě ne.
0: Víte, co je zvláštní? Tady kolega Lukáš Technik, se mu povedl, já trochu budu žalovat, tak pustil reproduktor, prostřelil tady polovinu areálu a všichni, kteří tady byli, všichni papoušci tady okamžitě se probrali. Teď je tu hrobové ticho, protože patrně, já nevím, jestli mu to dáte k úhradě potom v pondělí.
1: No, ještě si to rozmyslím.
0: Dobře, jsme v papouští zoo, posloucháte živé vysílání výletu, jsme v Bošovicích a za chvíli se budeme věnovat soutěži. Tak.

Vepřeno Silová také přispěla do vysílání Českého rozhlasu. Naše vysílání výletu pokračuje z Bošovic, z papouští zoologické zahrady, ale nezapomněli jsme na vyhlášení soutěžní otázky. My jsme se minule ptali, kde najdeme prosklený tunel přímo pod Rybníkem, kde se můžete podívat na prostředí života pod vodou. Nápovědou bylo, že ten tunel je dlouhý 8 metrů, v hloubce 3,5 metru pod vodou. Byly dvě možnosti. Najdeme ho za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Já musím říct, že ta Třeboň vás některé zmátla, tak tam máme výlovy, máme tam, no co, samozřejmě rybářství, tam máme státní, máme tam zámek, máme tam šupinu, šupinku, kde si můžete dát nějakou tu dobrotu a máme tam cokoliv, jen ne ten podvodní tunel, ten je v obci Modrá u Velehradu. Je, kdybyste se tam chtěli jet podívat, tak je, no, Jižní Morava, okres Uherské Hradiště, ale kdo by nevěděl, kde je Velehrad třeba. Takže, kdo odpověděl správně tedy Ačkem, tak byl ve slosování o cestovní tašku. Vyhráli paní Renata Valentová, Bruntál, pan Libor Cigánek, Rohatec, pan Zdeněk Gersel, Ostrava Zábřeh, paní Jana Šmídová, Loučná nad Desnou a paní Iva Budzáková, Lunchkroun. Všem upřímně gratulujeme. No, jestli čekáte na novou soutěžní otázku, tak já vám vlastně nic teď moc neřeknu. Poslouchejte po třetím našem vstupu, protože tam se dovíte mnohem víc, jak je to s hlavní cenou za měsíc červen. No, tak co bych dodal, snad jenom to, že připomínku musím určitě, že vysíláme z Bošovic, z papouští zoo. To pro někoho, kdyby teď třeba přišel zrovna k rozhlasovému přijímači. A pokračujeme hudbou.

0: Dobrý, já jsem si to splet, tam není ještě jingle. Jo. Český rozhlas, výlety vám dělají společnost, tak já jsem se teď tady trochu zamyslel nad tou soutěžní otázkou, protože, no, nechte se překvapit po tom třetím vstupu. My tady sedíme teď s paní Hanou Pátkovou, to je vlastně hlava Papouští zoo, tady majitelka, ředitelka. Jste tady taky uklízečka, všechno možné, paní Pátková?
1: Všechno dohromady. A tak to má být.
0: No tak to je správné, máte to všechno pod kontrolou. Kolik vás tady je? Kolik se stará o ty vaše svěřence?
1: Tak vlastně v podstatě 4 lidé, rodina a mám tady nově šikovnou ošetřovatelku, odbornici na slovo vzatou, která určitě také se tady projeví v dnešním rozhovoru.
0: Dáme prostor,
1: takže spokojenost a jsme taková rodinná firma, takže se nám v podstatě jako daří to nějakým způsobem udržet.
0: Teď, když jsme mluvili o tom množství papoušků v těch expozicích, tak samozřejmě logická otázka, jaké vzácnosti tady máte?
1: Tak vlastně papoušci a všechna zvířátka jsou rozděleny podle mezinárodní úmluvy podle skupiny jejich ohroženosti v přírodě. A my těch nejvzácnějších tady máme celkem 13 druhů. A já bych zmínila třeba ary canindy, ary červenouché, kde se třeba můžeme pochlubit.
0: Červenouché.
1: To znamená, že má červené uši, doslova.
0: Takže má boltce, tak netopíry.
1: Ne. Papoušci nemají takové radary, jako máme my. Ale mají v lebce vlastně ušní otvor a tady tyhle papoušci mají krásná červená peříčka, takové puntíky, takže ara červenouchy. A co se nám nestalo, v loňském roce jsme odchovali první mládě, mohli jsme se tak pochlubit prvoodchovem v zoo a v letošním roce odchovali 3 mláďata, takže to je jeden z největších úspěchů vlastně letošní sezóny.
0: Víte co, pro nás lajky jako vzácný, já nevím, ara hyacintový, kakadu palmový, teď bych mohl jmenovat a tak dále, Amazonian jamajský, já to mám napsané, to ne, že bych to sypal z hlavy tohleto. Ale spíš nám řekněte třeba nějaký, teď a vyčíslete to ekonomicky, kolik stojí takový nejvzácnější papoušek, kdybychom si ho někde chtěli pořídit?
1: Tak samozřejmě ta hodnota u některých druhů, který je velice málo ve volné přírodě, tak ta hodnota je nevyčíslitelná. Ale takový ty, řekla bych, středně vzácní, kde bychom se mohli nějak ohodnotit, tak se pohybuje 200 až 400 tisíc a za to už si můžete papouška pořídit teoreticky i v domu, pokud budete mít čas.
0: Jakmile budu mít 400 tisíc volných, určitě si nepořídím papouška za 400 tisíc, protože při mé péči by papoušek minimálně odletěl. A máte tady takovou tady vzácnost za tyhle
1: peníze? Máme tady několik takových vzácnějších, neříkám, že to úplně 400 tisíc, ale ta částka třeba poloviční těch papoušků je ve volné přírodě opravdu málo a třeba Amazonian jamajské chováme jenom my a potom pražská zoo a je v pár chovech v lidské péči jako u soukromých chovatelů. Ale říkám, těch papoušků je celá řada, Amazonané nádherní, kubánští a daří se nám je i odchovávat.
0: Máte tady úplně i nějaké obyčejné třeba?
1: Úplně obyčejné. Tady nemáte. Máme andulky, korely, takže...
0: A chodí návštěvníci a chtějí třeba odkoupit něco? Prodáváte tady taky, nebo ne?
1: Určitě ty odchovy putují dále, buď do zoologických zahrad, anebo do soukromé sféry. A samozřejmě, když přijdou rodiny s dětmi, tak pro děti ta andulka je plně dostačující a splní ten účel papouška.
0: U nás svádíme boj, manželka chce psa nebo kočky, já statečně odolávám, v práci poradili, tak si pořiďte papouška. Já říkám, já vím, to bude na 80 let, to ještě, aby se někde dědil. Navíc je pravda, že když se nudí, že se oškubou?
1: Může se také stát, nebo při změně majitele, nebo když mu ten majitel odjede na dovolenou, jsou druhy, které jsou takhle velice konzervativní a tu samotu nebo to odloučení od toho majitele nesou velice těžko.
0: Škubou se vám papoušci?
1: Někteří ano.
0: A musíte jim chystat nějaký zábavný program?
1: Určitě to je nezbytnost připravit jim jednotlivé expozice se spoustou dřeva na oku, s hračky jim vyrábíme.
0: A to všimně si budu dělat před tebou kotrmelce teď.
1: Takže opravdu je to velice důležité.
0: Třeba můžete jít do té voliéry, do té expozice a třeba si ho vzít na rameno a říkat si Frantiku, tak co, jak se máš a tak.
1: Takhle to nefunguje, ty papoušci jsou divocí, věnují se sami sobě ten pár, takže to není možné, ale vstupujeme tam při úpravě a čištění expozic není problém.
0: Tak já vás, paní Pátková, nechám odpočinout, paní Papoušková.
1: Děkuji.
0: Přemýšlím, kde byli papoušci. Kde byli, já vím, že režisér Papoušek, to bych věděl, Homolkovi, ale jinak si nespomenu. Ale určitě nenecháme odpočinout za chvíli vaši paní ošetřovatelku. Tak vám děkuju, no a posloucháte Výlety, připomínám.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Motýly, skupina Mandraže v Českém rozhlase ve výletech, které vysíláme dnes živě i v těch vedrech, ale je nám tady docela příjemně. Jenom ptáci, papoušci spí, oni se rozhodli, že prostě nevydají hlásek, ale já budu mít hlásek i pro vás. Teď tedy v tuhle chvíli hlásek ošetřovatelky paní Elišky Škaloudové. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vás paní Pátková hrozně vychválila, tak jako jste tady asi, musím říct, hodně vysoko na tom žebříčku.
1: Tak myslím si, že to bude hlavně proto, protože doteď zastávala tu funkci i moji vlastně jenom Hanka, moje vedoucí, že tak asi je ráda, že jí aspoň někdo
0: zbavila
1: pomůže.
0: Zbavila se práce, tak proto, to je jasné. No, jak vůbec vypadá taková každodenní péče a tady o všechny ty vaše chovance?
1: Tak jako ošetřovatel především se staráte o to, aby byli všichni vlastně v pořádku, takže ta kontrola a potom, když se ráno přijde, tak se samozřejmě nachystá krmivo, jde se krmit, přitom ta kontrola probíhá. A potom už, když je čas navíc, tak čištění, uklízení, vychystávání bydel a podobně.
0: Říkáte kontrola, to znamená optická, jenom když jim dáváte to krmení nebo přiletí a vy si ho nějak pohladíte, zjistíte, že je v pohodě. Můžete vůbec ladit chovance?
1: Úplně ne, protože jak už Hanka zmiňovala, tak vlastně jako v těch moderních zoologických zahradách jde o bezkontaktní chov. Ať jsou to savci, ptáci, je to jedno, protože vlastně ti ptáci teda u nás, tak ti, co vlastně nejsou odchovaní člověkem nebo nejsou zvyklí na ten kontakt s člověkem, tak jsou potom lepší do toho páru, lepší do chovu.
0: Když jsme byli v Králové dvorské zoo, tak paní ředitelka tehdy, ještě paní Dana Holečková, tak říkala, já to nemám ráda, protože on i ten tygr by si na vás zvykl, ale ošetřovatel pak odejde, přijde jiný a on je ve stresu a hledá toho svého kamaráda. Papoušek by taky k vám takhle přilnul a pak by to špatně dopadlo, kdybyste odešla?
1: No, kdyby byl třeba sám, tak by se tak mohlo stát, ale jak už zase Hanka zmiňovala, tak vlastně, když jsou v tom páru, tak se opravdu starají hlavně o sebe a my jsme takový, řekla bych, nutné zlo.
0: Nutné krmící
1: protože,
0: zlo.
1: Ano, ano, my jsme pro ně dobří, že je nakrmíme, ale samozřejmě třeba, když hnízdí, tak to určitě byste viděl, přiletí prostě samec, samice a vyhání vás, protože z toho hlídá, a to je správně.
0: Kdybyste jim vlezla do hnízda třeba.
1: Jo, jo, někteří by mohli být agresivní klidně.
0: Co v těch vedrech potřebují vaši chovanci?
1: Tak v těch vedrech my pro ně máme třeba připravené sprchy, takže jim můžeme dopřát vlastně takové příjemné schlazení. Potom samozřejmě mají možnost vždycky si zaletět do vnitřní ubikace, kde se můžou schovat před tady tím přímým sluncem, ale tady v zoologické, sama jsem se tomu divila, je strašně moc zeleně a to nejen pro návštěvníky, jako co můžou vidět tady, ale i u papoušku, že to vydrží některé stromy třeba neoždibaly.
0: No, když vlastně jsme to takhle procházeli, tak oni se i koupou v nějakých těch, tak jako na páječka nebo krmítko, nebo co to je?
1: Můžou třeba ti drobnější papoušci, tak můžou využít vlastně zdroje s vodou, ale ti větší papoušci, tak mají to velice rádi, když jim pustíme ty sprchy.
0: Teď mi řeknete, teď je vedro, dobře, to se nějak přežije, ale co když jsou pak mrazy, tak co tady vlastně máte? Je tady vůbec ta zahrada otevřená v zimě?
1: Tak v zimním období je zahrada zavřena, protože vlastně většina papoušků nese nebo můžeme využít třeba, když jsou jako že bod mrazu anebo pod nulou, tak by museli být opravdu zavření anebo maximálně pro krátký výlet, když potřebujeme zajít dovnitř nebo tak, ale jinak, když budou stupně nad nulou, dá se na chvíli vypustit, ale jak jsem říká, v té zimě je zahrada zavřená, takže...
0: A vy jim to píte?
1: A samozřejmě.
0: Aby byli... A jsou spokojeni nebo se derou ven?
1: Já si myslím, že spokojení.
0: Tam mají pohodičku. Tak, to, kdyby se nám taky podařilo i ten na zimu pěkně zazimovat a nevylezat. To byla nádhera. Tak to byla paní Eliška Škaloudová, chovatelka, ošetřovatelka. No, my se pak zaměříme na různé zajímavosti. Já tady mám dokonce návštěvníky televizáky, prozradím, kteří chovají jednak mayské mívalí kočky, si to říkám dobře. Já vám představím za chvíli, já myslím, že čas si zase zahrát. Výlety živě z Bošovic z papouští zoologické zahrady. Редактор

0: Možná čekáte novou soutěžní otázku, ale když se podíváte do kalendáře, konec června se blíží, prázdniny jsou na dohled. No, my už teď trochu bilancujeme, chystáme všechno na letní měsíce. Sice vám už v našich klasických výletech do prázdnin soutěž nenabídneme, ale od pondělí 29. června do konce srpna budeme soutěžit, až se z toho bude, jak se říká, točit hlava. Každý všední den od pondělí do pátku budeme stejně jako v loni navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a hlavně soutěž o pěkné ceny. A klasické víkendové výlety opět jako v loni nahradí na dva měsíce prázdnin zámecké léto. Tak jak už jsem říkal, spolu se budeme scházet ve všední dny, těším se na to, v 9.45, takže do mobilu si dejte naše číslo 731 800 900, ať jste připraveni, až to vypukne. Takže v pondělí 29. června v 9.45. No, o co hrajeme celý měsíc, to jsem taky možná zapomněl říct, o výletnický batoh s reflexními prvky, v něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky a lulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak, a já jsem už představil televizní kolegy Martina a Luci, já vás zdravím, dobrý den.
1: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No, vy prý jste tady, jak se říká, pečení, vaření. Dnes tedy pečení i vaření, ale jinak prý jste tady každou chvíli, tak co vás sem láká?
1: Ano, bydlíme nedaleko odtud, v Šraticích.
0: To máte dobré. To. My jsme jeli přes Šaratice a říkám, tady se z toho. A musím říct, při té dopravě skoro. Pardon, to bylo trochu, ano, jak říká náš kamarád, negustovní.
1: Máme rádi papoušky, takže jsme tady, tak jak říkáte, pečení, vaření i v létě, i v zimě.
0: Kolik jich máte, těch papoušků?
1: Nyní něco přes 60.
0: A jinak tady vaše, a teď já nevím, abych nešlápl vedle přítelkyně, manželka, kolegyně, kamarádka, to je jedno,
1: Lucie,
0: ta chová mývalý, jak se jmenují ty kočky?
2: Majské mývalý.
0: Myslím se, když není co zrovna po jídle, když není miska plná, tak si uloví papouška, ne?
2: Ne, neuloví si papouška. Oni se jich dokonce bojí, těch papoušků, těch větších.
0: A možná, kamarádi spolu taky?
2: Nekamarádi spolu. Ne. Ta kočka, pokud jí to vadí, že pustíme ty papoušky v obyváku, tak ona se vlastně jako zbalí a jde si lehnout někam do klidu.
0: Takže teď i v tom vedru jste prostě přišli se podívat, to je moc dobře. Kolikrát sem za ten rok třeba zajdete?
2: Nevím, myslím si, že tak...
1: Dvakrát měsíčně.
2: No, každý druhý víkend určitě.
0: Takže ať se vám tady líbí, klidně posaďte, podívejte se na to vysílání. No a já se opět vrátím k paní Haně Pátkové. Já jsem slyšel, že prý vy tady máte uvítací výbor, když přijdete do areálu.
3: Uvítací výbor určitě, protože když sem třeba vtrhne tlupa malých dětí, tak to je pěkný rodeo, nejvíc reagují velké druhy aru, mají nádherný hlas, takže to dopadne někdy tak, že si i ty dětičky zacpávají uši, ale i dospěláci někdy.
0: My jsme slyšeli, když tady kolega prostřelil trochu zvukem váš areál, co dovedou.
3: Přesně
0: to jsme
3: tak.
0: Neslyšeli pěkně dlouho vlastního slova. Máte tu mluvícího papouška?
3: Ano, máme. Asi před 10 lety byla zo obdarována nechtěným papouškem kakadu, jmenuje se Kvído a vlastně tady dělá radost nejen nám, ale i návštěvníkům. Umí pár slovíček, takže je to určitě zpestření pro všechny, kteří sem zavítají a každé ráno, když ho krmíme, tak nás pozdraví, řekne ahoj kakadu, takže je to milé.
0: Víte co, já si umím představit, my jsme vysílali kdysi z nějaké záchranné stanice pro zvířata, tam byl mluvící, a teď nevím, havran, krkavec, něco takového. Ten se nakecal, jakmile se rozsvítila červená, okamžitě zmlknul a hodinu byl sticha. Zhasla červená a začal na novo. Já jsem se pojistil, protože je mi jasné, že váš ahoj nebude fungovat, tak jsem si natočil asi, musím říct, z Facebooku nejslavnějšího českého mluvícího papouška, jmenuje se Bertík, má ho paní Iva, no teď jméno jsem zapomněl, omlouvám se, ale já jsem si ho tady natočil na mobil, tak já doufám, že to, když to tady dám k mikrofonu, že bude slyšet, jaký je to kecálista.
4: Ale dneska nehrám popeláři.
0: Ano, to musím říct, to je Bertík a teda ten je neuvěřitelný, on je zaměřený na popeláře, takže kdykoliv přijdou popeláři, ne, není čtvrtek, nepřijdou popeláři a jednou manželka se mohla uchechtat, protože on napodobil paní Ivu, jak telefonovala, ale úplně sakum prásk se vším. Co to říkal tenkrát všechno?
4: Já už si to nepamatuju nějak, jak to, že nemůžu přijít a proč můžu přijít a jak si to představujete a takhle pořád mluvil.
0: To bylo i s tím halo, tady to bylo taky, ale i s tím zvoněním třeba, jo, takže tady musíte ještě, tady máte ještě rezervu trošku. To
3: tady zapracujeme.
0: To budete muset zapracovat. Nějakou zajímavost napadne vás ještě tady ze zahrady?
3: Tak určitě takový lákadlo, jednak je tento kakadu a pak samozřejmě ty největší papoušci, pestrobarevní arové, ty prostě zaujmou na první dobrou a hned v jejich blízkosti máme úplně ty pidi papoušky, papoušičky, kteří jsou zase takový jenom jednobarevní zelení, takže to je takové lákadlo.
0: Ten areál je nádherný, já musím říct, mně se nejvíc líbí, jak je to všechno prorostlé tou zelení, jak to působí uklidňujícím dojmem v tom dnešním uspěchaném světě. Tak, paní Pátková, ještě se nebudeme loučit, kolik to máme, 13 hodin 47 minut, tak ještě si dáme písničku, no a pak to tady, jak se říká, dorazíme.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Mně bude skoro líto, že ten přenos skončí, protože tady je taková příjemná atmosféra. Jsme v Papouští zoo v Bošovicích. Je tady paní Hana Pátková, je tady stále s námi paní Eliška Škaludová. Martin, Lucie zůstali tady s námi taky, takže určitě taky milovníci papoušků, koček mývalých. Takže myslím si, že tady asi si budeme dobře rozumět i po tom přenosu. No já myslím, že přijeďte, kdybychom teď chtěli pozvat celé prázdniny. Já myslím, že tady budete v pohotovosti. Žádná dovolená.
1: Žádná dovolená, je otevřeno každý den, nemáme zavírací den, takže jsme tady k dispozici návštěvníkům.
0: Kdy jezdíte na dovolenou?
1: Nikdy.
0: Nikdy?
1: Já mám dovolenou tady. Vemte si takové krásné prostředí, spousta zeleně, tak se cítím jak na dovolené.
0: Ale třeba taky miluju rozhlas, ale že bych tam trávil dovolenou, to taky ne teda.
1: Ale pokud Eliška svolí, tak mě propustí na pár dnů a ona tady skvěle zastane, takže nebojí se, můžu.
0: Jezdíte na exkurze někam na nějaké ptačí, já nevím, zoo jiné, nebo ve světě, nebo jsou vůbec
1: ne,
0: takové?
1: Ve světě úplně ne, ale spolupracujeme se zoologickými zahradami tady v Česku. Teď jsme zrovna dávali Klokánka do zoo, do Hodonína, zase od nich máme lamy, takže ta spolupráce funguje i s papoušky.
0: Jsem se ztratil. Jste dávali Klokánka do zoo?
1: Měli jsme tady Klokánka, ale vzhledem k tomu, že nebylo tolik místa, to byl počin ještě bývalého manažera, takže jsme Klokánka darovali do zoo a je mu tam krásně, má tam dvě holky. A za to jsme získali dvě příjemné lamy nebo lamáky.
0: To jsou ty plivačky, jak jste říkali.
1: Nejsou plivačky.
0: Jo, počkejte, až to přijde.
1: Ale jsou rozkošní, jak nám jezdí třeba i děti z kociánky, prostě postižené děti. A právě ty lamy alpaky jsou ta zvířátka, se kterými lze spolupracovat. Ty děti si je mohou pohladit, chceme naučit na ohlávku. A vlastně to bude taková nějaká zajímavost do budoucna pro malé návštěvníky.
0: Máte nějaké plány na rozšíření nebo že byste chtěli získat nějakého nedostupného jedince?
1: Tak určitě bychom chtěli ary hyacintové, které svou délkou jsou největší papoušci, mají krásné zbarvení, ale jsou to i malé počiny. Máme tady ještě několik expozic, které bychom chtěli vybavit, rozšířit chov kakadu, takže uvidíme.
0: Slyšíte, co to je? Já myslím, že někde hoří nejspíš, jak je sucho, ale to je signál pro nás, abychom skončili, protože náš čas vypršel, dohrajeme, zprávy nás čekají. No a vám samozřejmě přejeme, aby to tady fungovalo. Zveme posluchače Českého rozhlasu všech regionů, aby se přijeli podívat. Takže paní Pátková, moc děkujeme za milé přijetí. Jestli dovolíte, ještě chvíli posedíme, abychom si načerpali tuhle energii a odvezli si ji domů.
1: Určitě děkujeme za návštěvu.
0: Já děkuji všem, kteří tady byli s námi, děkuji i za technické zabezpečení. A zdravím do Karlína taky, kde je ten hlavní vysílací štáb, od kterého se to pak odděluje do všech regionálních stanic. Mějte se moc pěkně, od mikrofonu vás se zdraví Pavel Kudrna, soutěžní otázku nemáme, výletnický batoh, o tom jsem mluvil, takže zítra, co jsem dnes neřekl, po 13. hodině dopovím. Ještě jednou hezký den.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Mikulovicích opravují komunikace poškozené povodněmi. Šumperk má stavební povolení na 90 nových bytů. V Kojetíně je nový relaxační areál. Polojasno, odpoledne místy oblačno, přehánky, bouřky, teploty až 31 stupňů Celsia, mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. 18 místních komunikací v Mikulovicích na Jesenicku se bude opravovat. Zasažené byly předloňskými povodněmi. Některé z nich velká voda poškodila, jiné zcela odplavila. Stavební práce začaly tento týden, potrvají do září. Náklady na rekonstrukci dosáhnou přibližně 60 milionů korun. Pokračuje starosta Roman Šťastný z hnutí Starostové a nezávislí.
2: Povodní byly pouze zasypány a teď by se měly ty komunikace dotáhnout již do standardní podoby. Máme spoustu komunikací, to je část komunikace Hlucholiska, Kamenická, Potoční, komunikace v Širokém Brodě za poštou. Myslím si, že se jedná plus minus o částku kolem 60 milionů.
0: V areálu bývalého podniku Hedva v Šumperku dělníci postaví 90 nových bytů a parkoviště pro 120 aut. Za projektem stojí šumperská radnice. Město na něj už získalo stavební povolení. Pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
3: V letošním roce začneme vybírat dodavatele stavby, aby v příštím roce mohli začít samotné stavební práce. Celkem v areálu bývalé Hedvy vznikne 90 moderních a plně vybavených bytových jednotek různých velikostí od 1+KK až po 4+KK.
0: Nový odpočinkový areál můžou využívat k procházkám obyvatelé Kojetína na Přerovsku. Je zhruba 300 metrů od centra města v Lužním lese u slepého ramene řeky Moravy. Oblast zahrnuje soustavu tůní, zpevněných cest a mostů, taky naučnou stezku. Navazuje na biocentrum, které dělníci vybudovali před 4 lety, připomíná nezávislý starosta Leoš Ptáček.
4: Charakterem je to, řekl bych, poněkud jiné, zatímco biocentrum jsme vybudovali na louce, to znamená, tam se schovat někde, najít stín je poměrně problém. No tak tady jste ve stínu v podstatě na tom mokřadu pod nějakými možná 150 vzrostlými stromy, takže opravdu je to trošku jiný věm.
0: V roli fotografa i organizátora výstav Sovinci na Bruntálsku, který se v době normalizace stal významným místem neoficiální výtvarné kultury v Československu, představuje Muzeum umění v Olomouci tvorbu Jindřicha Štrajta. Výstava s názvem Z města ven je rozdělena na dvě části. Návštěvníci uvidí díla českých a slovenských umělců i dosud nepublikované autorovy fotografie. Muzeum výstavu připravilo při příležitosti letošních autorových 80. Otevřena bude až do 6. září.
5: Sport.
0: Výškař Jan Štefela skončil na diamantové lize v Dauhá 7. Na atletickém mítinku v Kataru zapsal výkon 220 cm. Oštěpař Jakub Vadlejch, který měl jediný měřený pokus dlouhý 80 metrů a 38 cm, obsadil 8. místo.
5: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno, odpoledne místy oblačno, přehánky a bouřky, teploty 26 až 31 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 22 stupňů, slabý, postupně mírný severní vítr, v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Trávu kolem dálnice D46 sečou dělníci u exitu 37 Hněvotín ve směru na Olomouc. Neprojedete tam pravým pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Osvěžit nebo minimálně projít se, prohlédnout si do kojetínského mokradu se ještě vydáme v pozdějším odpoledním vysílání v celé několikaminutové reportáži podrobněji, detailněji, nejen jako pozvánka, možná pro osvěžení, tak ještě do lázní zamíříme na otevírání lázeňské sezóny, konkrétně ve Slatinicích, Slatinicách. To taky možná osvěží příjemně, pokud tam mají nějaké krásné zátěší a třeba i někde průvánek lehonký. No ale v jeskyních tam je prý možná je to docela výzva i pro podzemí, ale permanentní teplota po celý rok, tak ještě i do jeskyní na Špičáku se vydáme a tam ve 14 hodin slavnostně otevřeli i novou naučnou stezku. Nejen proto i ukázka z pořadu přímo z místa do 15. hodiny, no ale za chvilinku snad, no trošku zápřah, ale i osvěžení a potěšení třeba z nějakého suvenýru, třeba větrník s logem Českého rozhlasu Olomouc. pokud se najde. Ale to až potom, co vás přivítáme na lince 221 555 444 už za chvíli v tom sobotním horkém vydání hřebíků Českého rozhlasu Olomouc.

0: To bylo poselství z 80. let a snad osvěžující pohlazení od Karla Gotta, posla dobrých zpráv.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: Hoďte hřebík na hlavičku.
3: A ještě jeden.
2: A ještě.
3: A výhra je vaše.
2: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
3: hřebíky.
2: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Stupňů, ale i otázek spousta na teploměrech, ale snad vás můžeme pozdravit i někam do příjemného, krásného prostředí a třeba i klimatizovaného. To je potom šok, když člověk vyleze, ale přejeme vám, ať se ani závěty v hlavě nezavaří, a to díky fikaným, vypečeným otázkám, ať je třeba 35. Ty otázky jsou vypečené a hlavně připravené od jedničky do desítky na lince 221 555 444. A to číslo, to je v permanenci, stejně jako ta konstantní permanentní teplota v jeskyních, kam se ještě vydáme kolem půl, teď máme necelých čtvrt na tři, a tak pěkně zdravíme v ten správný čas v sobotních hřebících. Koho pak, odkud pak a kolik tam máte stupně? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Marie Opava a hlásím 34 stupňů.
0: Vydržte to a nechceme zavařit mozkovnu, ale snad obohatit třeba i ty vědomosti, nebo osvěžit, osvěžit. To osvěžení se hodí dneska po všech stránkách, takže vybírejte jedničku až desítku.
4: Trojku.
0: Řekneme vám tři

0: názvy tří písniček Jany Kratochvílové a vaším úkolem je vybrat tu nejstarší. To je tedy fikané, vypečené. Takže Jana Kratochvílová, její repertoár a tři písničky, které zpívala, zpívá, a která z nich by mohla být nejstarší. Tak určitě zpívá za A. Mám ráda tvůj smích. A nebo za B. Publikum tvé jsem já. A taky V stínu kapradiny. Která z nich, všechny k ní patří, by mohla být tou nejstarší v repertoáru Jany Kratochvílové?
1: Tak já zkusím to Bčko.
0: Publikum tvé jsem já je rok 1980. V stínu kapradiny je rok 1981, ale mám ráda smích 1977.
2: Jauajs!
0: Tak to nebylo příliš, ale bylo to jak fikané, tak pochopitelně docela vynalézavé. Ono je potřeba vynalézat rozličně ty otázky a ta zadání. Ale možná jste si řekli a oddechli a osvěžilo vás to po všech stránkách. Fajn, trojku bych teda zrovna nechtěl, tak ať vám vyjdou ty ideálně tři otázky bez trojky. Dobrý den.
3: Dobrý den, Vlastimil Opavsko.
0: Tak vy budete mít podobně, předpokládám, 33, 34 stupně, jak hlásila paní posluchačka, ano. Sousedka. No, no a teďka ještě my hlásíme, že proběhla ta trojka, ač neúspěšně, a ten zbytek je tu pro vás.
3: Tak dám si pětku.
0: A to se ptáme, prosím, pana Vlastimila, které zvíře se v angličtině nazývá snake, psáno snake? Je to za A had, za B myš, za C šnek?
3: Já bych řekl, že šnek.
0: To jsme řekli my, a teď je had, myš nebo šnek? Šnek.
3: Šnek.
0: Šnek tam tedy zazněl. A tento tedy pravda věru není. On, šnek by byl jinak hlemíšť. Had je snake. Snake, had, snake, had. Tak to patří. Ačko, had. Možná i hadice je snake, nebo she snake možná. Linka 221 555 444 a hodně štěstí, již i k dovolání. A teď i k výběru otázek. Dobrý den.
4: Den.
0: Tak, jestli to bylo dobrý den, tak jsme z něho slyšeli jenom N. A jestli pak uslyšíme, kdo volá?
4: Marcela Krnov.
0: A co vybírá kromě trojky pětky?
4: Jedničku.
0: Zanedlouho už začnou letní prázdniny. Letos už se o tom pár měsíců mluví o něco dřív, než je úplně běžné. Poslední školní den bude 26. června. Jestli pak si vzpomenete, nebo dáte nějak dohromady, kdy byl poslední školní den loni, tedy ve školním roce 2024-2025? Bylo to za A 27. června, za B 29. června, anebo to bylo až 30. června?
4: No, tak to nevím, ale zkusím toho 29.
0: A ono to, představte si, bylo taky nejdřív vlastně. Byl to pátek totiž 27. června, ale to už panečku 26. A to jsme hlásili i v regionálních zprávách, že někde už si rozdali vysvědčení. Tak, pokud by vám nesedla jednička, trojka, pětka, třeba vám sednou ty zbývající otázky. Pěkné, dobré. Odpoledne, je to tam, jste u nás, dobrý den.
5: Dobrý den, Osa Kokory.
0: My jsme tam taky naplno, ale už je to stlumeno a to je fajn. Jednička, trojka, pětka byly. Jestli by u vás uspěli, nevím, ale uvidíme, co ty další.
5: Tak desítku, prosím.
0: No a ta je z rozhlasového vysílání z programu Českého rozhlasu Olomouc. Vlastně každý den od 23. potom až do 1 hodiny se vysílá noční linka na všech regionálních stanicích i v Českém rozhlase Olomouc. A tu včerejší a shodou okolností i tu dnešní moderoval, nebo moderovala, no máme tady vlastně tři pány v nabídce, kdo pak? Za A Miloš Frýba, za B Jiří Kořínek, anebo za C Honza Macoun.
5: Macoun, nevím.
0: Víte, nevíte, co říkáte?
5: Nevím, Macoun.
0: Macoun na Cčko říkáte a to je zcela správně. Honzik Macoun z Prahy do všech regionů vstoupí taky dneska po 23. a bylo to i včera. Včera to bylo téma o lidskosti, povídání s posluchači, a dneska trošku něco jiného. Půda plná příběhů. Máte-li půdu a příběhy na ní, tak se zapojte po 23. Skvělý začátek, desítka vyřešena.
5: Takže devítku.
0: opletka obecná, nejde o oplatky ani o pletečky. Opletka obecná je druhem za A rostliny, za B pavouka, za C mikroorganismu.
5: Já bych řekl za A.
0: Rostlinka, to opletka je a je to jednoletka opletka, plevelka, jednoletá plevelná rostlina hodně rostoucí v Česku. To byla devítka.
5: Tak osm, prosím.
0: Ve kterém městě Olomouckého kraje mají základní školu Sluneční? Je to v Zábřeze za A, nebo za B v Šumperku, anebo za C v Jeseníku?
5: Šumperk, nevím.
0: To teda víte a tím pádem si zasloužíte dnešní konečně první výhru. Ano, Ota, jestli se dobře pamatuju, tedy může být propojen, přepojen a získat nějaký pěkný suvenír. Vějíř s logem Českého rozhlasu Olomouc by se určitě hodil, ale myslím, že tam bude taky nějaká třeba příručka pro zdravá, anebo spíš bolavá zádička a tak dále a tak dále. Nabídka konkretizována v zápětí. No a my můžeme v podstatě konkretizovat, že nám tady ještě zbývají otázky. Pro koho? Dobrý den, hezké odpoledne, vítáme vás.
2: Dobrý den, tady Zdeněk Budišov, mám Budišovko. Pěkně vás zdravím.
0: Odkud hlásíte stupňů třeba 15 nebo 40?
2: Já jsem se díval, tak ve stínu je 33.
0: To je pěkné. To je mi pěkné. Tak my tedy zrevidujeme teď už konkrétně, že proběhly se střídavým úspěchem otázky 1, 3, 5 a potom 8, 9, 10. A to mezi nimi, to je vaše.
2: Dvojka je volná.
0: Dvoječka je volná a možná nás i osvěží. Tampere je jedním z partnerských měst Olomouce, ve kterém státě se nachází osvěžující nabídka za A Finsko, za B Dánsko, za C Norsko.
2: A co to je?
0: Pardon?
2: Za otázku.
0: Tampere je partnerské město.
2: Finsko,
0: to opravdu. Tam to tedy Tampere je, ano.
2: Tak já nevím, další je pětka?
0: Další je čtyřka, ve kterém českém seriálu stvárnil herec Jan Hartl postavu reportéra Petra Maláta. Za A ulice, za B ordinace v Růžové zahradě, za C návštěvníci. Vypečená.
2: Tak já dám ulici.
0: Ulici... Tam, kde bydlíš ty, Jan Hartl, představte si, takový ten mladinký, takový ten stydlivý, nesmělý reportér Petr, a že se jmenoval Malá, to už jsme možná vůbec nepochytili. Vypečená otázka, Cčko, návštěvníci. Tak, byl tam určitě zamilovaný, zakoukaný, stejně jako tuším třeba v Kopretinách pro zámeckou paní. A my přepočítáváme, to tady máme ještě pětku, snejka ta už proběhla, šestka, sedmička neproběhla, jenže my potřebujeme něco do trojice a taky třeba do zítřejšího vydání hřebíků Českého rozhlasu Olomouc. Ovšem nevěšte hlavy, jak říkají vždycky ve všech moderátorských stupech. Věšet hlavy nedoporučujeme, ale doporučujeme dál poslouchat víkendové vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Pozveme a o vstupenky se postaráme. Vás například pozor na skvělý koncert Michala Prokopa s jeho triem. Ten bude v úterý 30. tohoto měsíce v 19 hodin v areálu Letňáku, který si získává a získal nejenom naše posluchače. Takže na Michala Prokopa vstupenky nabídneme. Stejně tak ovšem třeba na šumperské představení, avšak tentokrát v tom letním areálu ve Velké Bystřici na Poprask na Laguně. To je klasika Taškařice, hrát se bude v úterý 23. I proto poslouchejte detailněji víkendové vysílání, my vám konkrétněji nabídneme a včas vás vyzveme i tyto vstupy, tyto akce.
6: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Dnes je to tedy vysoký sál.
1: Přímo z místa.
0: Jeskyně na Špičáku patří mezi nejstarší písemně doložené jeskyně ve střední Evropě. Vznikla v Devonských mramorech a před 150 tisíci lety ji zaplavila voda tajícího ledovce. Ta vymodelovala jeskyni do její charakteristické podoby. Vydejte se s námi v pořadu Přímo z místa podzemním labyrintem chodeb a puklin, kterým voda vetkla tvar srdce. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v neděli krátce po 9:00.
2: Které strhující melodie rozezní letos proslulé amfiteátry a zámecký park? A na jaké pěvecké i taneční klenoty se můžeme těšit na největším svátku lidové kultury? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na samotný vrchol folklorní sezóny. Tématem totiž bude hudební pozvánka na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. V úterý po 19. hodině se na vás těší Honza Žůrek.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: dál třeba ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc osvěžení pro jistotu pohotovostně i teď v sobotním odpoledním vysílání, anebo i zítra po deváté permanentnější celou půl hodinku pořad přímo z místa. K jeskyni na Špičáku na Jesenicku vede nová naučná stezka Po stopách doby ledové, to se hodí. V jeskyních jako takových, když mají otevřeno, tak mají při 8-9 stupňů Celsia permanentně, konstantně. Dnes ve 14 hodin byla slavnostně otevřena ona stezka Po stopách doby ledové, to se hodí. Hlavní roli na stezce hraje ledovec, snad ještě stále vydržel, který před zhruba 500 000 let ovlivnil podobu krajiny v okolí obce Písečná. Ten ledovec úzce souvisí také s jeskyní na Špičáku. Jeho tající voda totiž v jeskyně vymodelovala chodby s typickým tvarem srdce. My teď spolu s vedoucí jeskyně na Špičáku Andreou Šubovou nahlédněme do Domu naděje, kde si můžeme třeba příští víkend užít také jeden netradiční koncert.
1: Dnes je to tedy vysoký sál, poměrně vysoký, se skvělou akustikou, ale dříve to bylo místo přístupné pouze plazení, takový nejzaší kout jeskyně. Tento sál se dočkal před zhruba 70 lety obrovské proměny, protože odtud dělníci odkleděli hromady a hromady sutě a snížili původní podlahu o metr a půl, až o 2 metry skoro.
2: Nad sebou vidíme tu masu skály. Jak jsme hluboko?
1: Dalo by se říct, že nad námi je asi 50 metrů skalního masivu Velkého Špičáku.
2: To budí respekt, ale když se podíváme, tak na mnohých těch stropních útvarech je spousta nápisů, což dokládá to, že ta prostora dřív byla mnohem nižší a že se tady opravdu ti lidé mohli do míst, která nám jsou vzdálená, podepsat, něco nakreslit, nechat tady nějakou
1: Snadno
2: stopu.
1: Dostat. Přesně tak. Je to taková všeho chuť. Jak můžeme vidět, jsou tam letopočty, různé symboly, našli bychom tam i nějaké vzkazy. Je tady celá spousta jmen, buď vlastně celých jmen, nebo třeba jenom iniciálů. Drtivá většina z nich je z 16. století.
2: Mě docela mrzí, že jsme po té cestě, kterou jsme prošli, nenarazili na žádného netopíra. Pamatuju si, při své poslední návštěvě tady před asi 9 lety jsem aspoň jednoho viděla proletět, jednoho viset, ale teď na jaře a v létě se tady asi moc nepohybují.
1: Vzhledem k tomu, že jeskyně je významným zimovištěm těchto druhů savců, tak ano, v tomto čase už je venku dostatečně teplo na to, aby opustili svůj zimní domov a našli si vlastně tu letní kolonii. Po ránu tady ještě pár takových opozdilých jedinců bývá, potkáváme je tady pravidelně, ale teď přes den už nikoli. Takže se nám tady vrátí až na podzim, kdy je období páření, to také vyhledávají za tímto účelem prostředí jeskyně, no a pak až teda v listopadu, kdy se tedy uchýlí k zimnímu spánku.
2: Kolik tady bývá?
1: To můžu říct úplně přesně, protože pravidelně už 30 let nazpět sem jezdí každou zimu kolegové, zoologové je počítat, takže pokud se vrátím do ledna letošního roku, to tady pozorovali asi 130 jedinců, s tím, že úplně nejčastěji nám tady chrní vrápenec malý, těch tady bylo asi 90 a těch dalších 30, to už byli netopíři. Zpravidla tady hibernuje netopír velký, vodní, ušatý, brvitý, sem tam třeba i řasnatý. Takže 5-6 druhů pravidelně.
2: Tady sem tam zní také koncert. Už jsme mluvili o tom, že je tady dobrá akustika. Tak jaké akce tady v průběhu sezóny plánujete?
1: Tak ten nejbližší koncert, který tu budeme mít, startuje 27. června. Pozvali jsme si sem 2 hudebníky a tím největším lákadlem pro posluchače bude arménský duduk, což je 1500 let starý hudební nástroj, který se teda originál vyrábí z meruňkového dřeva a ta tradice dokonce figuruje na seznamu UNESCO. Ten duduk je dechový nástroj a vydává takové podmanivé melancholické zvuky, které se podle mě do té jeskyně naprosto hodí a myslím si, že v kombinaci s těmi dalšími nástroji, jako je třeba loutna, handpan nebo perkusy, slibuje neskutečný zážitek. Koncerty plánujeme přímo tady v Domu naděje, ale během prázdnin ještě uspořádáme tradiční akci, ta se bude odehrávat převážně venku. Bude to Mezinárodní noc pro netopíry, termín je už jasný 21. srpna a bude spojená s mimořádnými netopířími prohlídkami.
0: Z jeskyní na Špičáku se stálou teplotou do 9 stupňů nad nulou Andrea Švůva. Jako průvodkyně spolu s ní se do typických srdcovitých chodeb i hlubší historie jeskyně můžeme vydat zítra i pro osvěžení určitě v horkém dopolední a ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc po 9. A kdyby něco, tak je tu ještě Helenka.
3: Když

0: Jedenáctý návrat na loňský Mohelnický folkfest nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a bude to na obě scény. Z Velké si poslechneme kapelu Folk Team a Věru Šustekovou s jejími hosty. A z Morava scény to bude záznam vystoupení kapel Do větru a FT s tebou. Muziku z Mohelnického folkfestu si můžete poslechnout v pořadu Na cestě v neděli 21. června po 15. hodině. Průvodcem vám bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: i gejzír osvěží a třeba aspoň pomyslná návštěva. No například Islandu, proč by ne? 14 hodin 46 minut a zatím nemáme 46 stupňů, ale ta 630 možná ano, někde cinkla, cinkne 26. Horko, horko. A teď láska k hanáckým tradicím, písničkám, tancům a tanečkům i ke krojům, která spojuje řadu uchazečů, členů. Při působení v některém z folklorních souborů jeden takový oslavil minulý týden 40 let svého trvání. Představí nám ho právě teď v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc další nejnovější vydání našeho národopisného seriálu.
1: Hanácké rok v Českém rozhlase Olomouc.
2: Seriál o lidových tradicích a současném folklóru.
3: Dnes se vydáme na Olomoucko do Choliny za tamním národopisným souborem Cholinka. Ten letos slaví 40 let od svého založení. Jaké byly počátky souboru, nám přiblíží jeho vedoucí Hana Blašková.
4: Cholenka začala jako dětský soubor, kdež děvčata z Cholené chtěly tancovat a protože v žádným souboru jich nevzali, tak jejich nadšený tatínek oslovil tenkrát paní choreografku Helenu Krškovou, i šlebe se těch dětí neojala a přestože tenkrát až vedla dospělý soubor, Šumica tak byla tak laskavá a začala nacvičovat s cholenskýma děťma a tak vznikla Cholenka.
5: Ale já jsem těch dětí tady moc neviděla, takže už je to soubor dospělácký, to znamená, že roste s tím, jak stárne?
4: Je pravda, že ty původní děti už se dávno protancovaly do dospělosti a mezi tím už přešlo několik dalších generací dětí, to už jsou ti dospělí dneska.
5: Tak a zajímá mě, jak často se Cholinka schází, kde vystupuje a vlastně jaký je ten váš folklorní rok?
4: Zkouška bývají jednou týdně, většinou v tělocvičně místní škole. Tancujeme, kde nás pozvou, na plesech, na hodech, na obecních slavnostech, na festivalech.
5: Hraje vám k tomu živá muzika, hanácká muzika Litovel. Kolik má Cholinka v současné době členek a členů?
4: Momentálně 24.
5: 24 a je to půl na půl?
4: Nejsou si teď úplně přesně jistá, nepočítala jsem to, ale většinou se to desky nějak napáruje.
5: Rozrůstá se Cholinka?
4: Tak jak každý spolek, to máte navrh důle, jedno je nás víc, jedno je nás míň, jedno tancujeme ve čtyřech párech a jednou v deseti. To je střídavý tak, jak jde život.
5: Co Cholinka tančí, z čeho čerpáte a jaká máte třeba pásma, protože jsem viděla, že je to několik takových úseků.
4: Cholinka tancuje tance tady z toho našeho konce Hané. Jednak to jsou obecně známý tance třeba ze sbírek paní Mátlové, ale sem tam vetahneme také nějaké špik, co jsou věce, které našla paní choreografka Helena Kršková ve svých rodinných kronikách. A pamatuju si, že když jsme třeba poprvní tancovali Rejdováka, a bylo to v nějakém roku 98, tak do komentáře k tomu pásmo dávala, že to je poprvní v tomto století, co to někdo tancuje.
5: Jsou to samozřejmě nejenom hanácké písničky a hanácká muzika, ale jsou to také krásné hanácké kroje, protože Cholinka hrdě nosí hanácký kroj. Tak mě zajímá, jaké kroje obléká Cholinka.
4: Samozřejmě nosíme kroje kraje, do kterého patříme, to znamená, to je teda ta naša severní Haná, ale jináč, tak jak všechny hanácké kroje, bohatý, krásný, spousta vejševek, spousta polečkovaných krajek a také spousta škroba, když se to pere.
5: Vy osobně, jak dlouho jste s Cholinkou?
4: No, už je to přes 30 let. Já jsem začala dešní balu asi 20 a já už jsem přešla do Cholinky v době, kde začínala s dospělýma párovýma tancema, ale je pravda, že za to doba, co tady jsou, tak už dvě generace dětské Cholinky si zase stihly otočet, takže je to veselý na všechny strany.

0: Kolinkou tančí také Mera Hrabčík. Jak dlouho už?
1: No, dneska jsme to počítali nějakých 18-19 let.
0: Co vás přivedlo do Cholinky?
1: Převedla mě spolupráce na rekordo tanečníků Hanácké besedy ve Výškově na první ročník.
0: Vy nejste přímo z Choliny?
1: Ne, co? Já jsem z Nákla, ale s Cholinou mám vazbu, protože můj děda a jeho otec byli velcí kamarádi Valentina Schindlera, strejčka Křoupala. A ten byl z Choliny.
0: To je pravda, je to známá dvojice, která je legendární a která tady má také své místo v místním Hanáckém muzeu. Každopádně, co pro vás to působení v Cholince a nejenom v Cholince, protože vy jste v těch folklorních souborech byl několika, co vám to dává, proč vlastně tak dlouho u hanáckého folkloru jste?
1: Protože jsem v tým vyrůstl, chodila moje starší sestra, pak jsem začal i já a paní učitelka Spáčalové, která k těma převedla vlastně pomalu všechny děti ze základní školy během těch let. A tak jsem od toho zůstal, protože mě to přerostlo k srdcu a hodně mě to baví.
2: Kala majka pěkná je, kdo jo má rád, tancuje, tancuje o Johanáce, kala má co na place.
0: Větka, 13letá, je také členkou Cholinky, folklorního souboru. Tady z Choliny, také z Choliny pochází, její maminka také v souboru tančí, vlastně ho vede. Kdy ty jsi přišla do Cholinky?
3: Já vlastně v Cholince jsem už doslova od narození, protože když jsem byla ještě v břiško, tak maminka stejně tancovala, takže já jsem tady celou dobu.
0: Když si začala dělat samostatně ty krůčky, tak si začala také tančit, co jsem viděla, že je to opravdu docela náročné. Tak co tě v Cholince drží, co tě na tom baví?
3: Jednak mě baví, že je to takový originální, také, že mě k tomu vedla moje maminka a že održel nějakou to tradico a mě se takhle líbí.
0: A co se ti líbí víc? Zpívání, tančení, máš taky kroj?
3: Mám kroj, nádherné. Víc mě baví spíš to tančení než to zpívání.
0: Takže chceš pokračovat v Cholince dál, protože letos slavíte 40 let souboru, který určitě bude pokračovat?
3: Rozhodně v tom chci pokračovat dál, baví mě to.
0: No a kdybys měla třeba nalákat další, kteří to zvažují, nebo kteří třeba o tom přemýšleli, tak co bys jim řekla, co ten folklorní soubor člověku dá v takhle mladém věku?
3: Dá mu to znalost o historii, i když to vypadá náročně, je to hrozná zábava a ten kolektiv je také fajn.
0: Mezi omladinou Cholinky tančí Karel Zajíček. Jak dlouho?
4: Já už tancuju ze 2,5 roku teďka v Cholince. A tenkrát jsem začal, bylo to na půlce 8. třídy a tenkrát mě do toho dostala tetina, protože tetina je vedoucí. Mě to tak nadchlo, ty kroje, všecko, ta etnografie. Já jsem si říkal, že to zkusím a už to tancuju bezmála 2,5 roku.
0: Ty kroje byly to první, co vás přitáhlo?
4: No, ty kroje, ty hanácký, poněvadž na Moravě jsou nejbohatší, ty hanácký, že je největší region. Takže mě ochvátila ta kroje, ta vešivka, no a tak jsme si řekli, že já bych do toho šil. Bavilo mě to a začali jsme zkoušet i vešivat, takže my vešiváme si i svý kroje, já teda jich vedu, teď je ženský a jde nám to zatím, mě to baví, takže já jsem spokojený. A ty kroje to bylo to první, to, co mě na tím ochvátilo. No.
0: No a co vás uchvátilo na tom tanci a na tom společném bytí v tom souboru?
4: Za prvý, jak se říká, že Hanáci jsou pomalí nebo něco takového. Ono se to říká, je to takové to kliše, ale ono to není pravda, decké. V tom souboru tancem rychlý tance, bývá to docela sranda, jako jde, že to rychlí. Pěkně se zapotíme.

0: tradičně doprovází hanácká muzika Litovel. Iveta Navrátilová, vedoucí muziky a cymbálistka, je tady samozřejmě také. Oslavy 40 let Cholinky jsou velké a mě zajímá, jaká je vlastně ta cesta hanácké muziky Litovel a Cholinky, ta společná.
1: Ta společná cesta, ta začala, už je to pár let zpátky, v roce 2011, kde jsme prvně společně dělali masopustní obchusko tady v Choleně a bylo to opravdu nezapomenutelné, protože první.
0: Takže už 15 let takhle společně vystupujete. Jaké písničky jsou v těch pásmech, která Cholinka tančí, co vlastně hrajete a v jakých náladách třeba? Všimla jsem si, že ta jednotlivá pásma jsou taková pestrá.
1: Cholinka ve stopo je s pásmama, který dávala kdesi dávno dohromady její zakladatelka paní Helena Kršková, která čerpala od svého tatínka. My vlastně čerpáme to z těch materiálů doteď. Vždycky dostaneme od Haničky Blaškové notové materiál, takové ten základ a v mozece si ho dál opravujeme. No, naša nejoblíbenější je asi hanácká cofava a i na zelené louce o města Holomouce. Můžete tam slyšet známo Kalamajko, nebo třeba míň známý pěsničke a co bych ráda vypichla, tak to je vojenské tanec odvedenecké a to je Alexandr.
0: 40 let má Cholinka, 25 let má hanácká muzika Litovel. Jak to vidíte do budoucna, půjdete kus té cesty ještě spolu?
1: No já doufám, že já, protože Cholinka se rozrůstá, nám v mozece dorůstají ty naše ratolesti, takže věřím tomu, že rozhodně nekončíme.
0: A já se ještě na chvíli vracím k vedoucí Haně Blaškové a samozřejmě mě zajímá budoucnost Cholinky. Jsou síly pokračovat ještě minimálně dalších 40 let?
2: No, i se 40 si nejsou úplně jistá, ale rozhodně Cholinka nekončí, protože mám obrovskou radost, že i teďka v rámci příprav na to výročí zase se objevilo pár další, který buď objevili folklor, anebo kde se tancovali a teď zjistili, že jim to chybí a chcou se vrátit. Takže já doufám, že ještě spousta let to pojede.
0: Co vám dává do života hanácký folklor a to, že jste součástí už tak dlouho takového toho hanáckého folklorního souboru přímo tady v Cholině?
2: Silný vědomí vlastních kořenů. Je krásná hanácká písnička, která říká, ze zemi jsme vešle, na ní chlíb svůj našle, na ní žejem jak páni. To je ono.
3: Říká vedoucí národopisného souboru Cholinka Hana Blašková. Pořad Hanácké rok pro vás připravila a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Petra Ševců.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: uhelné sklady, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: 15 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Dopravu na některých silnicích v kraji v létě zkomplikují uzavírky. Strážníci v Šumperku můžou testovat žáky na návykové látky. Tropické teploty plní koupaliště v Česku. Polojasno odpoledne místy oblačno, přehánky a bouřky. Teploty až 31 stupeň Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Řidiči v Olomouckém kraji se musí v létě připravit na dopravní komplikace. Silničáři se pustí do větších oprav. Počítají například s uzavírkou cesty mezi Týnem nad Bečvou a Lhotkou na Přerovsku nebo mezi Bystročicemi a Žerůvkami na Olomoucku. Opravovat budou taky některé hlavní tahy. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
5: Během letních prázdnin plánujeme například zahájit opravu silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi. Dopravní opatření je nyní v řešení, ale minimálně kyvadlový provoz řízený regulovčíky může očekávat, což trasu z Olomouce na Šternberg výrazně zpomalí. Definitivní termín a úpravu provozu upřesníme těsně před zahájením prací po podpisu potřebných smluv.
3: Městská policie v Šumperku jako první městská policie v Olomouckém kraji nabízí školám systematickou odbornou podporu při řešení případů podezření na užívání návykových látek mezi žáky. Nový model spolupráce staví na moderním testovacím vybavení, odborném poradenství a taky koordinaci postupu škol s bezpečnostními a sociálními institucemi. Jeho cílem je především prevence, včasné odhalení problémů a ochrana dětí a mladistvých, uvedla mluvčí radnice Jana Kaněvová. Česko zasáhla silná vedra. Teploty na některých místech stouply až k 35 stupňům Celsia. Kdo mohl, vyrazil do přírody nebo k vodě. Poprvé dnes v sezóně otevřelo koupaliště v Čechách na Přerovsku.
6: Finišovali jsme do poslední chvíle. Ještě včera se tady dělali poslední úpravy, včetně sekání, dopuštění poslední vody do bazénu.
7: Říká mi nezávislý místostarosta Michal Navrátil.
8: Tak 550, prosím, hotovi nebo kartou?
9: Kartou.
7: Ve frontě u pokladny stojí trojice.
9: Luděk.
7: Jana.
9: Pepa.
10: My jsme se vrátili z Egypta, tam bylo 7:30, takže 2:30 je úplně příjemný.
11: Budeme se opalovat, dáme si nějaký pivko, že?
12: Ano, ano. Vlastně.
11: Něco k jídlu a relax.
7: U bazénu sedí paní Tereza.
13: Z Přerova.
7: Co voda? Není studená první den?
13: No na mě trošku jo, děcka tvrdí, že ne.
7: Dobrý! Koupaliště bude mít otevřené denně, a to až do konce srpna. Z Čech Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Finskému umění, literatuře, filmům, hudbě, skřítkům, mumínkům a také saunování je věnovaná finská sezona v Olomouci. Po celý rok bude připomínat 40. výročí partnerství s finským městem Tampere. Do projektu se zapojí olomoucké kulturní instituce, spolky i základní umělecké školy, které radnice oslovila s žádostí o spolupráci, uvedla Hana Ederová ze zahraničního oddělení magistrátu. Program finské sezony zahrnuje výstavy, koncerty, promítání filmů i představení finských zvyků.
4: Sport.
3: Tenistka Marie Bousková vyhrála v Nottinghamu české derby s Karolínou Plíškovou a po vítězství 6-4-6-1 postoupila do 10. finále na turnaji WTA. České softbalistky se do finálové fáze mistrovství světa, která se uskuteční příští rok, neprobojovaly. Už bez šance na postup zakončili domácí skupinovou část porážkou 1-14 s Kanadou.
4: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno, odpoledne místy oblačno, přehánky a bouřky, teploty 26 až 31 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 22 stupňů, slabý, postupně mírný severní vítr, v bouřkách zesílí.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Trávu kolem dálnice D46 sečou dělníci u exitu 37 Hněvotín ve směru na Olomouc i na Prostějov. Neprojedete tam pravými pruhy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Od
9: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, to horké, prostuděné s datem 20. června, 15 hodin, 4,5 minuty. Jak říkali nejenom v hřebících po 14. hodině, ale i teď ve zprávách. Tam pere, tam teda pere. Ale finská sezóna a finská kultura možná osvěží. To byla jedna z pozvánek, která se ještě mihne třeba i zpravodajstvím Českého rozhlasu Olomouc, anebo třeba osvěžení v dalším vysílání. Hudba, tanec, pohyb, kdo to může? Hry, ukázky práce záchranářů, za každého počasí. I to je na programu Dne zdraví v Lázních Slatinice. Tak se i tam vydáme, protože do Tampere, kde to moc možná nepere, je to poměrně daleko, vysoko severně. Teď ještě svěží jako za mladá Karel Černoch.

0: poledne v naší metropoli, dnes nesitelně všude v ulicích, ale lehký průvánek pod stromem v parku, jak se o tom zpívalo v té písničce z 80. let. 15 hodin 11 minut, přívětivé prostředí, zázemí, anebo možnost osvěžení a pohodičku téměř lázeňskou bychom vám chtěli přáti.
1: Regionální stopař, živě přímo z terénu.
0: A konkrétně teď v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc na osvěžení a inspiraci a za kulturním programem Do lázní Slatinice. Míříme tam konkrétně na dnešní Den zdraví za reportérem, stopařem Alešem Spurným. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Vedro je hrozné, pozor na silnicích, protože někteří řidiči jsou přehřátí. Naštěstí z Olomouce do Slatinic to není moc daleko. A já už jsem v parku a tady ze mě opravdu to vedro tak nějak spadlo. Je tu velice příjemně, je tu spousta stánků a spousta zajímavých lidí, od kterých se můžete mnohé dovědět. Mezi nimi tady korzuje paní ředitelka lázní Silvie Vyroubalová, krásně opálená. Dobrý den.
3: Dobrý den vám přeji.
2: A jak se vám tady dnes líbí a co se vám tady dnes nejvíc líbí u vás v lázních?
3: U nás v lázních se mi samozřejmě líbí úplně všechno. Je to nabitý den, ať už hudebním vystoupením, různými zdravotními vyšetřeními. Máme zde integrovaný záchranný systém, máme zde policejní psovody, hasiče, záchranku, dokonce i vězeňskou službu a to nevidíte jen tak všude.
2: A to mě překvapilo, že na Dni zdraví vidím třeba zbraně, vidím tam stán s mřížemi, který přivezla ta vězeňská služba, vidím tam eskortní vozy a vidíme tady také policisty a policistky. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Vaše jméno?
4: Slabá Zuzana a jsem od policie, kdy my tady s policií jsme z oddělení tisku a prevence, kde se lidé můžou dozvědět nějaké preventivní rady, jak se chovat v kyberprostoru a zároveň tady máme i dálniční oddělení z Kocourovce, kteří tady mají svůj motocykl a svoje BMW. A potom tady máme i policisty z pohotovostní eskortního oddělení, kteří vám můžou ukázat své zbraně. A blíž tady k těm zbraním vám poví kolega, který stojí vedle mě.
2: Ano, vy tam máte samopaly různé a docela i obušek tam je a máte tam i velké zbraně, takové nějaké jako hodně akční.
5: Dobrý den. Takže my jsme vám přivezli ukázat zbraně, které používají policisté prvosledových hlídek ve výkonu. Takže jsme přivezli ukázat samopal Heckler MP5, samopal Heckler MP7. Máme tam brokovnici, balistickou ochranu, co policisté mají celý den na sobě, aby teda lidé poznali, jak je to náročné.
2: A máte tam kolem sebe hodně lidí, jak jsem si všiml, ani jsem se k tomu stánku neprodral. Co je zajímá?
5: Tak zajímá je všechno. Chtějí si to zkusit na sobě a potěžkávají zbraně a docela je to nadchlo.
2: Co s tím zdravím, paní ředitelko? Tady bude možnost třeba si i zacvičit?
3: Určitě bude, můžete se těšit i na tanec zdravotní s paní Lenkou Fasnerovou. Máme tady pejsky, kanisterapii, máme zde vyšetření mateřských znamének, vyšetření zraku, měření cukru z krve, z kapky krve. Máme tady toho opravdu mnoho a můžu vám doporučit zejména ergoterapii a taping, což zde provozují naši lázenčí pracovníci.
2: Takové to páskování, aby ano. Nohy a ruce nebolely.
3: Ano, přesně tak.
2: Já jdu tady za pejsky a za pejskařkami, protože tohle je stále...

0: Stánek hodně oblíbený dětmi, které si tady muchlají ty vaše pejsky. Jsou to pro mě nescela známé rasy, na co se to díváme?
1: Na pšeničného teriéra, sovgolitní teriér. A mám tady sebou ještě kocourka, ragdola, Pepu a pejska.
2: A pejska plemene Lapinkoira.
0: Co umí ti pejsci a co umí ta kočička?
2: Tak pejsci umí udělat lidem radost, umí pomáhat jednak psychicky, jednak fyzicky a kočička to stejné. Všechno je to zooterapie, všechno je to pomoc lidem.
0: Mě tady paní terapeutka, zooterapeutka říkala, jestli si tu kočičku nepochováte, tak já se s váma nebudu bavit. Tak jsem si ji pochoval a opravdu mě neškrábla, je velmi přítulná, příjemná, hebká, akorát mě ještě potom paní musela trochu ojet tím lepkavým válečkem, aby ze mě sejmula ten svetr, který se na mě nakumuloval za tu chvilku.
1: Chlupy jsou naše, ty spazujou zpátky, ale ty si vracíme zpátky, ale ta kočka, ten dotek právě toho kožíšku je příjemný. Ono jsou i máme ve sdružení kočku, nahatou kočku a taky je to, někomu se to nelíbí, někdo chce to chlupatý, ale ten příjemný dotyk té kůže je... Je to nádhera.
0: Jak se dívám na ty pejsky, tak jeden se šel napít, oni to mají asi ještě těžší v tomhletom počasí, ale tady pod strom je příjemně a vidím, že děti si tady na tu vaši deku k těm pejskům přilehnou, přisednou, mazlí se a tak nějak přirozeně s nimi koexistují.
1: Ano, jistě je tam i ta vlastně trošku té jemné motoriky, že dávají pejskům granulky, nebojí se, že se ten strach z toho zvířete, že se nemusí bát, že mu podají tu granulku, že si pohladí kočičku, že jim taky ta kočička neublíží, takže i to je seznámení se zvířaty.
0: Vy s těmi dětmi pracujete u dětí i u seniorů, o tom si s vámi každopádně mohou sem přijít lidé popovídat a my si jdeme ještě popovídat tady k tomuto stánku. Tady nabízíte nějaký tábor v Travné na Faře, je to tak?
3: Ano, my jsme tábor Monopoly, hra o Londýn, jsme pod střediskem volného času Orion v Němčicích nad Hanou a pořádáme sportovní letní pobytový tábor na Faře Travná v Javoru. Takže pokud nás poslouchají nějaké děti od 8 do 15 let, tak ještě máme spuštěné přihlášky na stránce www.svčorion.cz. Takže berte, dokud je místo, už jich za stolik není.
0: A tady si můžou i děti pohrát s nějakými míčky s vámi?
3: Děti se tady můžou vyzkoušet, co u nás na táboře můžou zažít, takže spoustu vodních her, spoustu sportovních her, nebo tady máme strategické a logické hry, protože naše téma je mafiáni, takže tam máme spoustu logiky, spoustu soutěží a všeho, všechny možné zábavu tady vlastně máme pro děti nachystanou.
0: Tak a ještě tady půjdeme jednou za paní ředitelkou. Paní ředitelko, do kolika dnes tady bude ta zábava v Lázeňském parku probíhat?
4: Určitě do 10 hodin do večera. Máme zde i lázeňskou diskotéku večer, ale noční klid dodržujeme.
0: A co kromě tedy těch stánků tady je občerstvení?
4: Určitě, lázeňská kuchyně je vždycky skvělá, máme zde jak zdravé, tak nezdravé věci. Můžete vyzkoušet cizrnový salát, ale samozřejmě i dobroty z udírny, burger s trhaným masem, palačinky, prostě co hrdlo ráčí.
0: Takže i trochu nezdravého v tom zdravém dni?
4: Určitě a můžu vám doporučit vyzkoušet skvělou lázeňskou pizzu, která se opravdu dělá v naší kuchyni.
0: Ještě připomínám tu paní Lenku Fasnerovou, která dokáže rozpohybovat i seniory, i nepohyblivé lidi, dokáže s nimi pracovat velmi citlivě.
4: Určitě paní Lenka Fasnerová je úžasná a vždycky strhne na sebe celou pozornost a taneční parket je pak plný.
0: Lidé si mohou prohlédnout lázeňský dům. No a já se zeptám tady ještě kanisterapeutky, co jí tady zaujalo z toho ostatního programu nebo z těch ostatních věcí?
1: Už jste se mě na to ptal, mě právě zaujaly ty velké bagety, což jsme řekli, že si necháme až na později, protože kdybychom je snědli hned, tak jsme tady usnuli s těma pejskama.
0: Ze Slatinic Aleš Spurný, Český rozhlas.
5: Regionální stopař. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Výhradně dámami obsazená bluegrassová kapela se až tak často nevidí. Ta s příznačným názvem Odplotný skok spolu drží už 20 let a s úspěchem zahrála i v našem velkém studiu. Neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Odplotný skok.
1: Někdy připadám si vážně jako blázen, to mi rozřešení dá, rozřešení dá.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
5: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Konopnice, jestli půjde o jižní Čechy, Hoštice, pana Trošku a místní Drbny, jak je potom v titulcích slavné trilogie, tak jestli půjde o tuhle jihočeskou konopnici. Uslyšíme po 18. hodině v setkání s literaturou povídku ovšem Aleny Mornsteinové s názvem Konopnice. Jestli, když se řekne čolek, půjde o ohroženého obojživelníka, anebo trošku něco jiného, jenom s názvem čolek, možná víte, možná se necháte poučit, to ještě do 16. hodiny, teď je 15.27, ale myslím, že za chvilinku můžeme zaručit, že se vydáme do přírody. Nové místo k procházkám a relaxaci mohou využívat obyvatelé Kojetína. Na Přerovsku několik set metrů od centra Kojetína dělníci vybudovali rekreační zónu, tak se i tam vydejme třeba pro osvěžení nebo inspiraci na kdykoliv, až se člověk rozmyslí, že ano, v 6.30 vyrazí třeba na novou naučnou stezku, na nové procházkové místo. No a teď do Itálie, potom ovšem v české verzi, taky v písničce Petra Reska. Dobré odpoledne.
1: Jsi, prostě si rozumíš, nejen snadne, asi vím, kudy blíž.

0: druhé, čtvrté, třeba i pozvánka na rozvod, tedy trošku po italsku, stejně jako tahle písnička Petra Veska v původní verzi. Tu si rozvod nejenom po italsku, po česku, ale humorně samozřejmě v Hvězdných návratech. Dneska, když rozvod, tak rozvod, když myslíš, Patriku, po 16. hodině Hvězdné návraty. A teď Kojetín, kde dělníci dokončili nový relaxační areál, třeba tam mají i stínek. Za 14 milionů korun nechala tento areál v Kojetíně vybudovat radnice. Nachází se nedaleko centra města v Lužním lese u slepého ramene řeky Moravy. Sloužit má nejenom rekreantům, ale taky živočichům. Zadržovat má vodu v krajině.
1: Slyšíme hlasy žab, je to skokan skřehotavý a skokan zelený. A tyhle vodní skokani jsou vázáni na vodu v průběhu celého roku, neodcházejí od té vody a během jara se velmi hlasitě projevují právě tím skřehotáním.
2: Michal Kryčí je vodohospodářem z agentury přírody a krajiny z olomoucké pobočky. My právě spolu stojíme na vyhlídkovém molu nad uměle vybudovanou tůní.
1: Původně to zřejmě vzniklo z říční činnosti řeky Moravy, která se tady kdysi dávno větvila, vytvářela různé meandry a vznikaly mrtvá a slepá ramena, ty se postupně zazemňovaly a takový mokřad se vlastně ve svém konečném pozůstatku nacházel i zde a už před sebou vlastně neměl moc dalšího vývoje, kdyby přinášel ten užitek pro biodiverzitu, pro tu místní zvířenu a rostlinstvo. Proto jsme přivítali záměr města Kojetín a podpořili z operačního programu životní prostředí zde vytvoření nového mokřadního biocentra. Jehož základem je tato velká tůň přes 7000 metrů čtverečních.
2: Procházíme spolu po naučné stezce, dlouhá je necelý kilometr. Tůni propojují vodní kanály, přes které vedou dřevěné lávky.
1: Vlastně všichni ti oboživelníci dneska patří mezi zvláště chráněné druhy, protože těch vodních prvků v krajině za minulých 100 let, kdy se intenzifikovalo zemědělství, de facto průmyslová výroba jako v krajině, tak ubylo. Proto se taky tyhle tůně a mokřady obnovují.
2: Mokřad navazuje na biocentrum, které město vybudovalo před 4 lety. Připomíná nezávislý starosta Leoš Ptáček.
3: Charakterem je to, řekl bych, poněkud jiné, zatímco v biocentrum jsme vybudovali na louce, to znamená tam se schovat někde, najít stín je poměrně problém, no tak tady jste ve stínu v podstatě na tom mokřadu pod nějakými možná 150 vzrostlými stromy, takže opravdu je to trošku jiný věm.
2: Vy máte ale v plánu ještě nějaké další akce, vlastně, které by měly navazovat, jaké to jsou?
3: Máme vymyšlenou poslední etapu v podstatě. V té nejvzdálenější části naučné stezky směrem od centra už začínáme budovat oboru pro lesní zvěř, bude tam stádo daňků, ale tam bude ústředním prvkem replika seníku z 19. století s doškovou střechou, dělaná podle fotografie, která je stará víc než 100 let. Takže to bude velmi náročné stavební dílo, ale myslím, že to bude obrovské lákadlo, zejména pro děti.
2: Plánuje nezávislý starosta Leoš Ptáček z Kojetína, Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Čtvrté album skupiny Beggars Opera vyšlo v roce 1973 pod názvem Get Your Dog Off Me. Výrazný odklon od art-rockového zvuku a změnu zpěváka nesli fanoušci těžce, ale jako více než půlstoletí stará muzika se deska pořád poslouchá dobře. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Beggars Opera.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Je 3:15, horké odpoledne, ale kdo to může, ještě dneska v ulicích anebo v atriu na Pavelčákově 19 v Českém rozhlasu Olomouc může absolvovat moc pěkná kulturní vystoupení. Tedy v těch ulicích je to taky někdy docela i rizikové, když vám pořádný balkánský dechový nářez zní jaksi přímo do obličeje, což to také může stát třeba včera večer, ale s tím se počítá a Olomouc žije, ožije. Podrobnosti na různých místech na internetu, však o tom informujeme. Teď ale trošku onačejší muzika ještě před 16. i v reportáži Českého rozhlasu Olomouc a taky Čolek, ale tentokrát ne z mokřadů a z Kojetína. Čolek, to je jméno obojživelníka, ale jmenuje se tak i Československý orchestr lékařů. Čolek, Československý orchestr lékařů. Letos podruhé se chystá s pěveckým sborem koncertovat v Ostravě a v neděli taky v olomouckém chrámu Panny Marie Sněžné. A to je osvěžující, aspoň to tak zní. Akce má charitativní rozměr. Na zkoušce ve Slovanském domě v Olomouci jsme orchestr Čolek zastihli v Českých Luzích a Hájích při právě nacvičování a zkoušení Smetanovy skladby.

0: mezi lékaři je velká spousta nadšených amatérských muzikantů a není to jenom česká specialita,
1: říká koncertní mistr z Moravské filharmonie Jakub Látal.
0: Vlastně tím, že můj bratr to celé vymyslel a spáchal, tak já jsem u toho byl už od začátku.
1: Co ho to napadlo, bratra, tohle spáchat?
0: On je nadšený amatérský čelista, který kdysi v mládí zvažoval, jestli to čelo bude dělat profesionálně nebo ne. Já si myslím, že se inspiroval v několika evropských projektech, které probíhají na trošku podobné větší bázi v jiných evropských zemích a řekl si, proč to neudělat v Čechách, když tady vlastně máme tolik muzikantů a perfektní i základní hudební školství a přece musím dát dohromady spoustu lidí z mé profese, kteří si budou chtít zahrát.
1: Profese jeho je jaká?
0: Bratr je kardiolog.
1: Jak se vám hraje s lékaři?
0: Velmi dobře, protože já tam vlastně cítím to nadšení, které v profesionálním světě někdy buď jako není na místě, nebo už trošku chybí, ale to si myslím úplně běžný v každé profesi. Řekněme si, co bychom si ještě chtěli dát tady teďka z toho smetany. My si můžeme rozhodně zahrát ty fugy, jo, jako smyčce určitě.
2: Martin Spáčil se jmenuji.
1: Vaše profese?
2: Zubní lékař.
1: A váš nástroj?
2: Trumpeta.
1: Zuby jsou pro hru na trubku hodně důležité. Jak se to podle vás snoubí?
2: No, původně jsem chtěl být muzikant a pak vlastně ani nevím, jakým směrem se to zvrhlo, že jsem se stal zubním lékařem, ale nakonec se to obojí daří kombinovat.
1: Co pro vás znamená možnost hrát v rámci tohoto orchestru s čolkem?
2: Je to hlavně hrozně velká zkušenost hrát v takovém symfonickém orchestru.
1: Kde jinak hrajete?
2: V klasických dechových orchestrech nebo v dechovkách, tak příležitostně. Takový běžný repertoár trumpety. V širokém okolí Olomouce, tak jak to se namane.
1: A kde vás můžeme potkat jako lékaře?
2: Pracuji v Prostějově.
1: Eva Kociánová hraje na bicí. Jak dlouho?
3: Já jsem začala hrát 2 roky zpátky z takových jako důvodů, že si najednou potřebujete vyčistit hlavu, ale jsem celoživotní muzikant. Učila jsem se na klavír, roky jsem zpívala v dětském sboru, hraju na baskytaru. A ty bicí přišly takovou náhodou, jsem dostala od manžela k narozeninám lekci na bicí soupravu a byla to taková láska na první ťuk. Takže jsem si našla učitele, začala jsem hrát a ty tympány přišly kvůli čolkovi. Nebyl tympánista a tak se na mě obrátil kamarád Honza Látal, který vlastně stál u zrodu čolka a říkal, hele, to je blízko, to zvládneš. No a tak jsem začala hrát na tympány.
1: No a jaké to je?
3: Je to krásné. Je to náročné, protože je to nový nástroj, samozřejmě s velkým respektem k těm velkým dílům, které hrajeme, tak člověk k tomu přistupuje tak fakt jako s velkou pokorou.
1: Rytmus srdce, to se tak jako nabízí k tomu vašemu nástroji, jako tohle to připomenout, že jste kardioložka a že ten rytmus srdce je tak pro člověka to základní, co ho provází celý život.
3: Určitě, já si myslím, že k tomu rytmu mám hrozně blízko, jak k rytmu srdce, tak k rytmu té hudby a ono se to tak prolíná a myslím si, že to možná i je trošičku důvod, proč jsem si vybrala zrovna tady tenhle ten nástroj.
1: Co vás baví víc, hudba nebo medicína?
3: Víte co, já si myslím, že tady, kdybyste vyspovídal úplně všechny členy orchestru, tak hodně vám řekne podobnou odpověď, že v určité fázi zvažovali, co z toho. Tady sedí lidi, co mají talent určitě na hudbu, kteří mají schopnost se učit a vystudovali docela těžkou školu. A já konkrétně jsem tohle taky v tom maturitním ročníku řešila, jestli teda jít cestou nějakou hudební, anebo jít cestou medicíny. A rozhodla jsem se pro medicínu spíš z takového toho praktického pohledu, protože uživit se hudbou je takové jako poměrně těžší. Ta medicína mě nese tím životem, strašně mě baví a hudbu mám jako hobby.
1: Tenhle ten počin má i charitativní rozměr.
3: Tenhle počin má hlavně charitativní rozměr. Každý rok vybíráme jinou neziskovou organizaci, nadaci, která je spojená se zdravotnictvím, takže lékaři hrají bez jakéhokoliv nároku na honorář a výtěžek koncertu, na který vás srdečně zvu, který bude tuto neděli v 16 hodin v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci. vítěžek dostane Zlatá rybka dětem.
1: Z Olomouce Aleš Spurný, Český rozhlas.
4: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dopravu v části Jeseníku komplikují opravy vodovodu a zastupitelé v Přerově schválili záměr na rozšíření magistrátu. Fotbalisty prvoligové Sigmy Olomouc povede dál trenér Pavel Hapal. Polojasno, odpoledne místy oblačno, přeháníky i bouřky. Teploty až 31 stupeň Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Kvůli opravám vodovodu je neprůjezdná část ulice Lipovská v Jeseníku. Uzavírka platí v úseku od vjezdu do nemocnice po vjezd na sídliště Lipovská. Uzavírka potrvá do 12. července, pokračuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
2: Autobusová doprava bude tímto omezením projíždět. Změna se však dotkne zastávky Jeseník nemocnice, a to ve směru do centra města. Ta bude dočasně přemístěna přibližně o 110 metrů vpřed ve směru jízdy. Na chodník v blízkosti domu číslo popisné 26 bude tam umístěn náhradní označení.
0: Sídlo magistrátu v Přerově by se v budoucnu mělo rozšířit. Zastupitelé schválili záměr na zpracování projektové dokumentace přestavby budovy na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, takzvaného Hrocha, která těsně sousedí s nově upravenou budovou magistrátu, takzvaného EMOSu. V novém křídle by své kanceláře mělo mít až 65 úředníků. Pokračuje Vladimír Lichnovský, náměstek primátora volený za hnutí ANO.
3: V rámci té dislokace magistrátu počítáme s tím, že to bude vlastně další fáze po tom postavení té budovy, kdy úředníci, které jsou aktuálně v některých jiných budovách, zde budou dislokováni a třeba ty původní budovy budou následně opuštěny, budou přebudovány anebo budou prodány.
0: Zvýšené počty vydaných cestovních pasů eviduje každoročně před letními prázdninami ministerstvo vnitra. O nový doklad můžeme požádat ve třech různých lhůtách. Zhotovení pasu do 30 dnů vyjde na 600 korun. Nejdražší varianta do 24 hodin stojí 6 000 korun. Městské úřady i ministerstvo vnitra na letní sezonu podle vedoucího tiskového odboru Adama Rezlera bývají dobře připraveny.
4: Ministerstvo vnitra ve spolupráci se svým dodavatelem na výrobu cestovních pasů, kterým je státní tiskárna Cenin, zvládají a vždy zvládali výrobu tak, aby byla dodržena lhůta pro vydání dokladu, která je stanovena zákonem. V letní sezóně jsou nastaveny i několikasměnné provozy.
0: Letošní jubilejní ročník festivalu Blues Alive, který se koná v listopadu v Šumperku, bude s ohledem na 30. výročí přehlídky podle pořadatelů výjimečný. Program propojí špičky současné světové bluesové scény s nebývale silným zastoupením českých umělců, kterým bude patřit jedna ze dvou hlavních scén. Největší středoevropská přehlídka zaměřená na blues a příbuzné žánry se ponese ve znamení rozmanitosti, kvality a respektu k tradičnímu i současnému blues, uvedli zástupci festivalu.
1: Sport.
0: Fotbalisty prvoligové Sigmy Olomouc povede i v příští sezóně trenér Pavel Hapal. Hanáci to oznámili na svém webu. Jeho asistenty budou nově Filip Rydval, Portugalec, Jaime Monroy a Polák Radoslav Bela. Hapal je v klubu generálním sportovním manažerem a po dubnovém odvolání Tomáše Janotky dokončil minulou sezónu také jako kouč prvního týmu.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno, odpoledne místy oblačno, přeháníky i bouřky, teploty 26 až 31 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 22 stupňů a slabý, postupně mírný severní vítr v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Trávu kolem dálnice D46 sečou dělníců exitu 37 Hněvotín ve směru na Olomouc i na Prostějov. Neprojedete tam pravými pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Tak je to tu zase. Úkol splašit další várku scének, anekdot, ukázek a všechno to má mít na starosti legrace. Řeknu vám, někdy to dá pěknou fušku, práci, taky starosti a občas nastanou i problémy. K tomu se přiznává Patrik Rozehnal. Já si prostě někdy připadám, že jsem se s tou legrací oženil. A ona mi teď řídí čas, práci, nedá pokoj. V podstatě pořád nutí týden co týden přicházet s něčím novým.
6: Moment,
5: Jako by nás někdo kdysi oddal.
6: Moment! Máte k tomu ještě něco podstatného?
5: Podívejte se, pane soudče. Já už prostě nemůžu. Shledávám na našem manželství mezi mnou a legrací, že už si nemáme co říct. Že by nás měl někdo rozvést.
6: Tak dost! Řekne mi někdo konečně důvod?
5: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta, no a smetanu, tu slízne legrace. To je ten důvod.
6: Dobře, v tom případě vám ale musím říci,
5: ano,
6: že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
5: Ne.
6: V podstatě jste harmonické manželství.
5: Patrik Rozehnal a legrace.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
5: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů

0: se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil?
1: A před 70 lety.
0: Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? Pá, kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
2: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku manželského podruhé, se nerozvádějí tak často jako ti, kteří se žení nebo vdávají poprvé. Za to asi mohou zkušenosti, které naberou v tom předchozím manželství. K rozvodovému stání se teď dostaneme i v ukázce rozhlasové, kde si zahraje Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Luba Skořepová.
3: Dobrý den, dobrý den. Tak vy račte být manželé Lapáčkovi, že ano, posaďte se a vy už sedíte. Těší mě, tak co byste potřebovali? Nějakou právní poradu?
4: Jde o velice vážnou věc, pane doktore.
3: No, to rád slyším. Nějaké dědictví nebo snad sousedé něco
4: namítají? Ne, jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
3: Aha, ano.
4: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
5: No, ono, jak se to veme?
4: Jen měj odvahu se přiznat.
3: No tak počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
4: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletovi já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to. No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to. Tak to já vždycky úplně prožiju. No. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
5: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
3: No. Tak prosím, v čem je tedy příčina uvedeného manželského rozvratu?
4: V tom, co žádná žena nemůže snést, pane doktore.
3: No prosím.
4: Můj život se mi proměnil v peklo. On vůbec neplní svou manželskou povinnost, pane doktore.
3: Prosím vás, mám tomu rozumět, že ano. Jak si vůbec...
4: Jak to říkám? Nejdřív jsem ho prosila, ano. Potom žádala. Nakonec, pane doktore, přiznám se, i malilinko nutila. Ale on nic. Já už to nemůžu snášet.
3: No, a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jak si...
4: No, skoro 2 roky, pane doktore.
3: No, to je na pováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
5: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
3: No, ano, já vím, ale...
5: Těžká.
3: Ano, ale přece jenom, jak si...
4: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost, rozumíš? Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
5: Já ne a ne. No.
3: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj snad z toho, že jaksi nemůžete a... I kdybyste chtěl?
5: No, proč bych nemohl? Já zkrátka nechci.
4: Paličák!
3: Ale a proč nechcete, pane Lapáčku? A máte proto nějaké vysvětlení?
5: Mně se to nelíbí. Já to nedělám rád.
4: A co já? Na mě nemyslíš, sobče? Pane doktore, řekněte mu, že sobec.
3: Pane sobče... Pane Lapáčku, prosím vás, a cítíte se zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
5: O ne, já jsem zdravý jako...
3: Jako dub.
5: Jako dub.
3: Jako dub.
4: No, ano. No to je právě jako to, dub. Že je zdravý jako dub a přitom tohleto, jo? Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl nějak nemocný, já bych mu odpustila. No jo, co všecko, já už jsem se mu v životě neodpouštěla. I to, že si každý knoflík ukroutí, sotva mu ho přišiju. No vidíte, to už si to zase kroutí, necháš to. Ale tohle já mu odpustit nemůžu. Pane doktore, já už jsem se dokonce rozhodla, že si na to někoho zjednám.
3: Ne.
4: I když to bude stát třeba peníze. Ani to s ním ne.
3: Ale, drahá paní, to snad ne.
4: No co by ne, já už bych za ty roky měla na to právo.
3: No, ne, to by opravdu nebylo pěkné. Víte, my musíme najít jiné řešení.

0: rozvod. Já žádám rozvod. Pane doktore, řekněte mu, ať se dovtípí.
1: No, prosím, rozvod. Ale z její viny. Pořád mě nutí a přitom křičí. Já už mám hlavu jako...
2: Škopek.
1: Jo, škopek.
0: Co já? Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hýl. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj rajzonde. Tak pane doktore, řekněte mu, co je to rajzonde.
2: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano. Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma.
0: Slyšíš to?
2: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano. Zdravý jako škopeček, že?
1: Jako dub jsme říkali.
2: Správně, jako dub. Jako dub. Energie z vás přímo sálá, čiší, vyzařuje.
1: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona si udělá co? A tak je to ze vším.
2: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
1: Pane, já nemůžu, mně to je protivný. No.
2: Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi?
1: Proč? Co pak jsem blázen?
0: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
2: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
0: Takhle na ně. Pane doktore, on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
1: No prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímně hold na svědomí unesu.
2: Ale pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
1: Co? Všechno z mý kapsy, i když jsem oběť?
2: Ovšem.
1: O, tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
0: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc. No. Ale myslíte si, že já mu věřím? Kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil. A jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolici.
2: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku. Já vám radím, abyste tu podmínku přijal. Ano?
1: Dělejte si se mnou, co chcete, ale platit jí nic nebudu. I kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
0: Tak pište, pane doktore.
2: Prosím.
0: Já, Ludvík Lapáček, slibuji své ženě i vám, pane doktore,
2: ano,
0: že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
2: Povinnost?
0: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.
3: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
4: Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek,

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné.

0: Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, proto, že mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká a tvrdí, že si nemůže pomoct. Jiný muž zase trval na tom, aby jeho domácí mazlíček, tarantule, spala ve sklenici vedle manželské postele, i když ho manželka prosila, aby dával tarantuly spát někam jinam. A pak se divte, že se lidé rozvádí. Česko patří k zemím s vyšší rozvodovostí. Zdaleka naše země není rekordmanem. Nejvyšší hodnot dosahují severské a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství. Víc než polovina v Lotyšsku, Švédsku a Lucembursku. Jeden z průzkumů přišel dokonce na to, že pokud je žena starší o 2 a více let než muž, tak má takový manželský pár o 53% vyšší pravděpodobnost rozvodu než dvojice, kde je manžel o 3 a více let starší než žena, nebo naopak o rok mladší než manželka.
1: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
2: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
1: Podle mého soudu?
2: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
2: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
2: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
0: Za chvíli se vydáme do další advokátní poradny a opět budeme řešit rozvod. Ještě předtím vám ale řeknu, že podle britského průzkumu lituje toho, že se rozvedli plných 50% lidí. A kuřáci a kuřačky, pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je tady, prosím, pěkně advokátní poradna?
4: Ano, ano.
3: A vy jste?
4: Doktor Šustková.
3: Doktor Šustková!
4: Ano, ano, ano.
3: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě sesmulit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
4: No tak, napřed bych se snad představila, že...
3: Ale to už jste řekla, Šustková.
4: Ale já ne. Vy abyste se představila. Představil.
3: Tak. Já se vám představím, já jsem Fost z Brd.
4: Ano.
3: A potřeba, prosím...
4: Josef nebo František Fost, já
3: ne,
4: si všepíšu.
3: Fost, to je zaměstnání.
4: Jo,
3: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
4: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
3: A paní, to potřeba nějak rychle se rozvízt, kdybyste byla tak laskala se smolit, tak říkám se mnou tu žádost.
4: No to nejde, o žádost. V případě rozvodu,
3: ano?
4: Jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
3: Žalobu. No velice
4: no,
3: rád.
4: No. Tak nejdřív bych prostala vaše křestní jméno, ano. Juchelka.
3: Ne, prosím, to je křestní jméno. Křestní jméno je Karel, prosím.
4: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
3: Čeho délku, prosím?
4: Tedy délku, trvání, no trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
3: No s bratrem asi, že ano. Jsme sebe tak říkali, že se nemůžeme odtrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte se, jmenuji se Karel
4: vlastně,
3: samozřejmě.
4: Ano, ano.
3: Star jsem 1962 roku.
4: 62?
3: To znamená, že už a jsem v důchodu, jak víte, a délka žena... manželství je 40 let. 40. Téměř 40 let.
4: A důvod k rozvodu, prosím?
3: Kozel.
4: Prosím?
3: Kozel.
4: Ah, já chápu. Vaše žena pije.
3: Ne, proč by pila? To vypiju já všecko doma.
4: Tak jsi říkal kozel.
3: Ano, kozel.
4: Jako, já chápu, velkopopovický kozel, paní.
3: Ale stále... paní doktor, ale vůbec ne.
4: Ne?
3: To bych ji neměl za zlý, to je dobrý pivínko, ochuste jednou. V obyčejnej no. Kozel, jako domácí zvíře. Smrďo, kozel, no.
4: Jo, tak.
3: Manžel od kozy,
4: vy myslíte manžela
3: no,
4: od kozy, no. Ano, ano. Tak
3: podívejte se, no. Má.
4: Ano, mám.
3: No.
4: No. Ale počkejte, to já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jaký smyslu k tomu
3: já
4: manželství?
3: Já vám
4: kdybyste byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat žalobu.
3: 60 letech jsem odešel.
4: 60 lety. Ano, to je tak normální.
3: Můj nástupce s bytem v Praze jednopokojovým samozřejmě ano. Šel na postovnu, já do jeho bytu.
4: Vy jste do jeho bytu. Do
3: v Praze mám provdanou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství.
4: Jo.
3: A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou mi dostali ten náš jednopokojový byt.
4: Ano.
3: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový otřes. Z Foštovny rovnou do kamrlíku.
4: No jo, a to jo. Je ten důvod k rozvodu?
3: Ne, no vůbec ne.
4: Ne.
3: No tak my tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýho čerta,
4: jo.
3: Přivedla ho, přivázala k posteli, protože prej, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte?
4: To je pravda?
3: No to je pravda, no, s těma nemocí, já nevím, s tím kozlem to je pravda.
4: No s tím kozlem je to pravda.
3: Je tam furt přivázaný a teď paní doktor,
4: ano.
3: Promiňte, že to tak řeknu,
4: ano.
3: Ale víte, jak páchne kozel.
4: No to ne.
3: Já bych řekl, že já skoro úplně smrdím. Mně to je protivný, já nemůžu
4: ano.
3: Dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, mrlinko. Buď kozel, nebo já neřekla nic, co znamená kozel. No jistě, že ano, prosím, měj si kozla, já jdu pryč,
4: no,
3: to jich prosím ten rozvod.
4: Pane Forst, tedy pane Juchelko, po 40 letech.
3: No.
4: Doufám, že šťastného manželství.
3: Myslím,
4: že jste překonali
3: no.
4: Různé bouře,
3: no.
4: Že? No tak přece zapáchající kozel. To se překoná, že ty taková jednoduchá věc,
3: no.
4: Maličkost, otevřete okno, vy větráte několikrát denně
3: no.
4: A máte zachráněno manželství.
3: No paní doktorko, jste se zbláznila, já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?
0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody. Ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? Ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách? A i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil dozajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
2: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co o jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedená, ale rychle, protože na takový blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne, tak chce, aby to prostě odsýpalo a odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
3: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního? Já vím, že vy jste sběratel kuriozit. Takže...
2: Ano, já jsem se taky vybavil, protože výroky, autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen. Tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
3: Ano, to se strašně často, tak, zejména milenky to slyší často. Ano,
2: tady. A teď má to smysl, nemá to smysl, že jo? Tady třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy: připadám si v manželství jako skvrna, která si časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není, jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží, jak si své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
3: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením?
2: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory. Léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání je protokolováno. Tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami. Tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dotaz soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka. Jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
3: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech, jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost, Trumpová, a myslím, teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně, jsem jí pozorovala, jak šla o to, se úplně zářila, že jo, konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně natkla nějaká jihoameričanka, myslím, Perezová, tak ta zažalovala ex-manžela, protože on jí přidělil rentu 50 milionů dolarů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Přišlo dost dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, byl, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takovýho, ale už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých 5 švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bál těch svých 5 čvestek, ale ty kufry jsou moje.
0: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku coby civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze. A rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství, lidově řečeno neschopnost splodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených pádných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie, trudomyslnost, inkontinence, nymfomanie, náměsíčnost nebo šílenství. A není bez zajímavosti, že žádost o rozvod většinou podávaly ženy. Jejich nespokojenost s manželským svazkem nejčastěji pramenila z manželovy impotence. Vyšetřovací protokoly obsahují překvapivě otevřené výpovědi, takže se můžete potkat i s tvrzením, že manžel jest sešlej a v loži nepotřebnej. Nebo že si o svatební noci ani nestáhl kalhoty. O rozvodu teď bude mluvit František Budín s Felixem Holzmanem.
4: Dovolte pozdravím, pane Jouda. Co tady děláte?
5: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
4: Je tak, ale náhodou já už vás dneska jednou viděl.
5: Neříkejte.
4: No jo, ale vy jste to nebyl.
5: Jo tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
4: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
5: No jo, já vám taky necítím nohy.
4: Jo, co říkáte?
5: Ale říkám, že necítím nohy, víte.
4: A máte nějakou rýmu, nebo co?
5: Ale ne, myslím jako, že mě bolej nohy.
4: To je jako, že bolej, aha, takhle, jo, no jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance,
5: Jo, v poradní kance.
4: Poradní kance a na kopci, no.
5: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
4: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
5: No a co bych měl vědět?
4: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu,
5: Vy jste v rozvodu?
4: V rozvodovodovým,
5: no tak to já ani nevím.
4: No jo.
5: No jo.
4: A víte s kým? S mojí manželkou.
5: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
4: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanape.
5: Myslíte, jako od stolu a od lože?
4: Od jaký od lože?
5: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
4: Je to od lože, no jo, no tak jo. My máme doma i kanape,
5: no
4: víte.
5: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
4: No z manželčiny, to víte z mý, ne, no. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
5: No jo, no jo, no jo.
4: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
5: Jo.
4: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
5: No jo, no jo. A co to jako znamená?
4: Co?
5: Co jako znamená to čínský přísloví?
4: Jo, tak to, že, no to, to jo, nevím, to víte, a čínský. To víte, já čínsky neumím, že jo?
5: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
4: No něco takového to bude asi, že jo?
5: No,
4: co jiného by to mělo být, že
5: jo? No, tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
4: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíjet,
5: no,
4: že jo?
5: Tak...
4: Ale to už se nedalo vydržet, ty
5: prosím, víte. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
4: Mně, jo.
5: Mezi váma nehraje.
4: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí
5: no, jo,
4: taky.
5: No
4: ale... Když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
5: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
4: Já, že jsem si vzal proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
5: No aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
4: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste se například ženskou, která žádlí?
5: Vaše manželka žádlí?
4: Žádlí, no představte si žádlí.
5: Jděte, no, a to žádlí jako bezdůvodně.
4: Co?
5: Jestli žádlí bezdůvodně.
4: Bezdůvodně?
5: Jo.
4: No prosím vás, bezúvodně to by tak ještě scházelo.
5: No, tak podívejte se, pane Sadbo, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
6: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
5: Jo.
6: Vášnivě jsem políbil. No.
4: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
5: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
4: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
5: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
4: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
5: A na co si stěžuje? Vaši...
4: Furt na něco stěžuje.
5: Děte?
4: Pořád, no. Pořád.
5: A na co například?
4: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
5: Děte?
4: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
5: Se, pane Carboch, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: No jo, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vypadat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkoronu 10 Hennessy.
5: Prosím vás, 10 Hennessy?
6: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy. No tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
5: No a co vás tak rozčílilo, pane Carboch?
6: Ale chce na mě pořád jen peníze.
5: Peníze?
6: Peníze, peníze, nic než peníze.
5: Děte.
6: Moře peněz na mě chce pořád.
5: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
4: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedal, že jo?
5: Dějte se, pane Carboch, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Taky no. Není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
5: Vaše paní... Po hospoda?
6: Po celý noc z jedné hospody do druhý.
5: Děte.
4: No jo.
5: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
4: Ale ne, ona mě hledá.
5: Dívejte se, to nejsou, já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
6: U mě, jo?
5: Já?
6: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatý, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takového vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
5: Ale no tak,
6: já vám to
5: pane
6: vůbec
5: Carbo,
6: vyprávím.
5: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet. Ne?
6: No, tak co má já, udělal jsem je má je, tak co, no?
5: No dobře, no a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
6: No jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
5: No.
6: Já za to nechci vůbec nic.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Posloucháte Hvězdné návraty.
1: Dnes na téma rozvody. Kdo si také řekl, že správný okamžik pro rozvod je před zasnoubením? A nebo jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka, jednoduše nazvaná rozvod, nerozvod.
2: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
3: Jo, to znám.
2: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku, pan Novák a já jsme se rozhodli, že se vezmeme. No, víš, je mi to velice líto, že ti to říkám právě dnes, kdy máš narozeniny, že? Ale pochop, láska je někdy slepá, krutá a ty si to musíš uvědomit.
4: Paní Hana zmlkla a zadívala se na svého muže. Špičkou jazyka si olízla namalované rty. Jelikož manžel mlčel, pokračovala dál.
2: Františku, já neříkám, že jsem se s tebou měla špatně, víš? Ale pan Novák je člověk, který mi vyhovuje lépe a radostněji. Víš, moje srdce vedle tebe až příliš často bloudilo v podzimních mlhách. S tebou jsem byla citově pořád v blátivých polích. No zkrátka nebyla to zrovna radostná krajina, že? No, chceš k tomu něco říct?
3: No tak to, co jsi mi tady říkala, to...
2: No?
3: To ti musím říct, to mě žádnou radost neudělalo.
2: No?
3: To ani ne.
2: No.
3: To by lhal, kdybych říkal, jako že mám radost, to ne. Když tom tak uvažuju, tak mě ti to vlastně velice bolí.
2: S tím já jsem počítala, víš?
3: Jo.
2: Ale Františku, já miluju.
3: Dobré.
2: Víš, a láska je přece víc než zákon, morálka či slib. Podívej, zítra sem pan Novák přijde, pomůže mi s mými věcmi, ano? Já se totiž stěhuju k němu, víš?
3: Jo?
2: No.
3: No tak tedy v tom případě, abych tady neseděl sám u kávy a když ty se jako stěhuješ k panu Novákovi,
2: ano.
3: Jo? Tak tedy já bych zde mohl mít taky ženu.
2: No. Jakou ženskou bys tady chtěl mít?
3: No jakou? No samozřejmě paní Novákovou, to je logické, ne? Když ty se stěhuješ k panu Novákovi, tak paní Nováková přece musí někde přebývat. To.
2: Milý Františku, paní Nováková už před týdnem utekla panu Novákovi s panem Šulcem.
3: Jo, takhle je.
2: Ano.
3: To, no takže vlastně přebývá paní Šulcová, ne?
2: Paní Šulcová už má 5 let milence a to ví v tomhle městě každý. Samozřejmě až na tebe, že?
3: Prosím tě, a koho?
2: Koho? Doudu?
3: Ale to není, Doudu, to ano. Není možné. Proč by tě ženatý, to... Douda?
2: Tedy, Františku, jsou chvíle, kdy se sama sobě divím, že se s tebou rozcházím, víš? Protože při tvém platu, že jo, a chápání života mě vlastně s tebou vůbec nic nescházelo, no... Proč by pan Douda nemohl mít milenku?
3: No, tak dobře, tak má milenku, no. To je jeho věc, že jo?
2: No.
3: No ale počkej, tak v tom případě je volná paní Doudová, ne?
2: Paní Doudová podala před 14 dny žádost o rozvod, no. Jednak proto, že zjistila, že pan Douda má milenku a jednak proto, že si vytvořila silné citové pouto s panem Jouzou.
3: No tak výborně, tak nám z toho kolotoče vypadla paní Jouzová, no. A když tak o tom ti uvažuju, to... To vůbec není špatná alternativa.
2: Co jsi to řekl?
3: To není?
2: Jaká alternativa? No dovol. Snad si nemyslíš, že ta hubená koza by mohla nahradit mě.
3: No tak to v žádným případě.
2: No.
3: Ne, to ne. Ale je to nakonec milá žena. A měli bychom stejný osud, rozuměli bychom si...
2: co na něm vidíš, prosím tě? A vůbec, paní Jouzová se už přes rok stýká s panem Kučerou, že jo?
3: No tak výborně, v tom případě je tu volná paní Kučerová, ne? Co? Když tedy přebývám já a paní Kučerová, tak no, se naskytá možnost takového určitého řešení, no? že bych tu kávu nakonec přece jen sám pít nemusel.
2: No, říkaj.
3: Prosím tě, jenom mi neříkej, že ta paní Kučerová zase má nějaké náhradní citové pouto.
2: Nemá.
3: No tak v tom případě vzato z morálního hlediska by eventuální nabídka k seznámení byla bez závad, ne?
2: Totiž paní Kučerová nemůže.
3: A teď já taky ne, prosím.
2: Ale ona nemůže z jiného důvodu,
3: tak
2: víš?
3: Proč nemůže?
2: No proč nemůže? Protože to nejde.
3: Ale no proč by to nešlo, prosím?
2: No protože já to nechci.
3: Jo tak.
2: No prostě nechci, víš? No tak, ale je vůbec tohle to možný? Já ještě nevytáhnu paty z domu a ty ze mě začneš páčit informace o všech vdaných ženských tady z našeho města.
3: Ale
2: je Hani, to možné?
3: Hani, nerozčiluj se. Hani, nerozčiluj se. Já jen abych nakonec nezůstal sám. Podívej se, 50 na krku, podzim života klepe na dveře, tak se nedív.
2: Klepe, snad buší, ne?
3: No,
2: a podívej se, mě vůbec ta tvoje 50 nezajímá. A s tím podzimem života, nebo jak jsi to řekl, s tím už vůbec na mě nechoď. Jo, a co se týče ženských, tak to si se najednou stal náramně čilejš, jo?
3: Počkej, Hani, co se ti nelíbí?
2: No co se mi nelíbí? Tvůj cynismus. Já jsem zamilovaná, já odcházím. A ty máš zoufat.
3: No proč bych zoufal?
2: Proč? Protože mě by to jinak nebavilo.
3: Jo, tak.
2: Přece nemůžeš chtít, abych odcházela, když tobě je to úplně putna, ne?
3: Úplně.
2: No, ty se snad dokonce na to těšíš.
3: Ale no tak těším.
2: No tak to já teda nepůjdu nikam. Takovou radost ti zase neudělám.
1: K dnešním rozvodům. A prosím, nezapomeňte, že hlavní příčinou rozvodů je manželství. Jinými slovy, podle Eddieho Cantora, dvě nejběžnější příčiny rozvodů jsou muži a ženy. Mějte se hezky a ať vám vaše svazky vydrží.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Mikulovice opravují komunikace poškozené povodněmi. Šumperk má stavební povolení na 90 nových bytů. V Kojetíně je nový relaxační areál. Vážná nehoda cyklisty omezuje provoz na Šumpersku, více v zelené vlně. Polojasno, odpoledne místy oblačno, přehánky a bouřky. Teploty až 31 stupeň Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. 18 místních komunikací v Mikulovicích na Jesenicku se bude opravovat. Zasažené byly předloňskými povodněmi, některé z nich velká voda poškodila, jiná zcela odplavila. Stavební práce začaly tento týden a potrvají do září. Náklady na rekonstrukci dosáhnou přibližně 60 milionů korun. Pokračuje starosta Roman Šťastný z hnutí Starostové a nezávislí.
2: Povodní byly pouze zasypány a teď by se měly ty komunikace dotáhnout již do standardní podoby. Máme spoustu komunikací, to je část komunikace Hlucholiska, Kamenická, Potoční, komunikace v Širokém Brodě za poštou. Myslím si, že se jedná plus minus o částku kolem 60 milionů.
0: V areálu bývalého podniku Hedva v Šumperku dělníci postaví 90 nových bytů a taky parkoviště pro 120 aut. Za projektem stojí šumperská radnice. Město na něj už získalo stavební povolení, pokračuje mluvčí Jana Kaněvová.
3: V letošním roce začneme vybírat dodavatele stavby, aby v příštím roce mohli začít samotné stavební práce. Celkem v areálu bývalé Hedvy vznikne 90 moderních a plně vybavených bytových jednotek různých velikostí od 1+KK až po 4+KK.
0: Nový odpočinkový areál můžou využívat k procházkám obyvatelé Kojetína na Přerovsku. Je zhruba 300 metrů od centra města v Lužním lese u slepého ramene řeky Moravy. Oblast zahrnuje soustavu tůní, zpevněných cest a mostů, taky naučnou stezku. Navazuje na biocentrum, které dělníci vybudovali před 4 lety. Připomíná nezávislý starosta Leoš Ptáček.
4: Charakterem je to, řekl bych, poněkud jiné, zatímco biocentrum jsme vybudovali na louce, to znamená, tam se schovat někde, najít stín je poměrně problém. No, tak tady jste ve stínu v podstatě na tom mokřadu pod nějakými možná 150 vzrostlými stromy, takže opravdu je to trošku jiný věm.
0: V nejvyšších částech Jeseníku se znovu pasou ovce. Stovka zvířat se bude do začátku září pohybovat v chráněné krajinné oblasti mezi Ovčárnou a Petrovými kameny. Celé léto se budou ovce pást nad hranicí lesa a napomůžou tak k udržení druhové rozmanitosti zdejších alpínských trávníků, uvedla Karolína Šulová z Agentury ochrany přírody a krajiny. Podle Josefa Kořenka ze spolku Stránské, který volnou pastvu zajišťuje, budou na ovce dohlížet pastevečtí psi. Sport. Čeští volejbalisté v Evropské lize porazili Španělsko 3-1 a udrželi naději na postup do semifinále. K tomu musí na turnaj v Tbilisi v neděli porazit za 3 body domácí Gruzii. Motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý v kvalifikaci na domácí velkou cenu v Brně a v neděli odstartuje do závodu třídy Moto 2 z první řady.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno, odpoledne místy oblačno, přehánky i bouřky, teploty 26 až 31 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 22 stupňů a slabý, postupně mírný severní vítr, v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Vážná nehoda cyklisty částečně omezuje provoz na Šumpersku. Na silnici z Libiny do Mladoňova na místo letí vrtulník záchranářů. Příčinu nehody vyšetřují policisté. Zdržíte se tam asi 5 minut.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Velmi opatrně za volantem, za řídítky, předvídat za ostatní, a nebo nemusíte-li, horko vás může přemoci, tak prosím, nevyrážejte, necítíte-li se. Opatrně, opatrně, nejen na cestách, když tak 800 553 553 dejte vidět také ostatním posluchačům, řidičům, řidičkám, posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Vážnější záležitosti vám nepřejeme ani na cestách, ani nejrůznější kolapsy, ale nabízíme ještě kulturní program, ještě dnes Olomouc žije, ožije v ulicích, kdo to může, s kloboukem při dodržování pitného režimu, a nebo také přímo na Pavelčákově 19 v Atriu s bohatým kulturním programem a multižánrovým festivalem. No a u nás lidovky, dechovky a možná to teď takzvaně crossoverově propojíme s jednou populární melodií. A pak už s vámi na lince 221 555 444.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Teď máme 9 minut po 17. a o víkendech, případně taky ve svátky, hrajeme mezi 17. a 18. tedy do 18. hodiny víkendově a takzvaně po staru. Pro radost tedy lidovky, dechovky. Tak jsme tu měli jednu zagorovskou krásnou, ovšem v podání moravské veselky, tak bychom se mohli poveselit i u cymbálu, třeba s tou následující taky v jednom zajímavém podání. Ta písnička potěší a my doufám potěšíme Jindru, no ale Jindra už chce potěšit někoho dalšího. Komu zahrajeme? Dobrý podvečer, krásné odpoledne.
2: Dobrý podvečer, tady je Jindra od Olomouce. Tu písničku chci poslat k vám a lidem, co připravují super soutěž žebíky.
1: Tak děkujeme moc, děkujeme pěkně a když dovolíte, my se taky podělíme, rozdělíme a jsou to někdy silné, krásné příběhy, setkání, mini příběhy, symbolické, protože když v rámci dnešních takzvaně otevřených dveří, otevřeného atria v rámci festivalu Olomouc žije, Olomouc ožije, potkáte třeba

0: cymbálem a jednoho klasika, nejen od cymbálu, a pošleme písničku skvělému dědovi Jarečkovi. Toho moc zdravíme a zahrajte také jemu nějakou pěknou lidovečku, dechovku, cymbálku a posílají Franta, Frantík mladší a taky další vnoučata z celé republiky. Posíláme také teď po 17. hodině v pořadu Hrajeme pro radost písničku opět paní Květušce Janitové k svátku. Všechno nejlepší, zdraví a boží požehnání od hřiště, srdečně zdraví přes Český rozhlas Olomouc, Ruda a Datka. Paní Květušku dopěle pod pradědem.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu

0: Juch, juch, juch, cymbálka Ladislava Pavluša a samozřejmě Karluša. Karel Gott, předtím ještě taky něco z repertoáru paní Zagorové, no a teď taky ještě něco třeba o té paní Vondráčkové, ovšem u zpěvaček od Neušů malá muzika. Neuše Pepíka, a to už tušíme, a k tomu potřebujeme paní Zdeničku. Dobrý podvečer, krásné odpoledne, horké.
1: Dobrý podvečer, Bořinku, ještě jednou. Já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny milé moderátory, pracovníky a z této nejlepší rádio mám vás strašně ráda. A písničku posílám pro klidný podvečer Jendovi s milujícím pejskem do Štětovic, Jirkovi do Litovle, panu Františkovi od Brna, děkuji za milé přáníčko, Ladinkovi s pejskem a kanárkama do Tovačová a jeho sestře Jindřišce do Chropině. Všem vám přeji hlavně zdravíčko, protože jak je zdravíčko, tak je úplně všestičko. A Bořečku, písnička je i pro vás, děkuji a těším se někdy opět naslyšenou.
0: Moc děkujeme taky a už bude hrát malá muzika na Uše Pepíka, ovšem písničku vlastně taky známou od té paní Vondráčkové. A v 17.15 je aktuální ideální čas taky pro poslání SMS, tedy my už posíláme ty, co přišli na 723 70 33 51 a rozhlásíme do rozhlasu, že máme moc pozdravovat Jarouška, který bude slavit hlavně zítra s celou rodinkou, a moc přejeme hodně zdravíčka ke krásným půlku latinám. Moc zdravíme, moc si to zaslouží. Podepsán další Jarda, jmenovec a taky manžel.

manželka Zuzinka. No a ještě moc potěšíme paní Evičku Brněnsko Modřice. Písnička pro ní, tedy přes Český rozhlas Olomouc na Brněnsko do Modřic. Včerejší přání bylo ode mě nejmilejší poděkování za milé přání i taky pro paní Věrušku z Olomouce za milé přání, krásnou písničku a nejmilejší pohádkové babičce paní Uchytilové Lidonce za nejmilejší přání, nejkrásnější píseň paní Janičce, panu Jiřímu Doroštění, taky Emilce, Emilečce ze Zábřehu. A to všechno od Brna posílá pan František. Posíláme ovšem také písničku tentokrát do Olomouce skvělému Míšovi. Děkuji mu jeho děvčata. Z výletu zdravíme a brzy se vrátíme. Snad to bylo v práci fajn. Těšíme se na společný, snad už příjemnější večer v rodince. Moc vás do rodinky zdravíme. Zdravíme ještě jednou i s velkými díky všechny příchozí na všechny možné žánry, koncerty a minikoncerty vždycky do hodinky u nás v Pavelčákově 19 v Atriu. A tedy i s možností chvilinku se osvěžit, dokonce si i odskočit. Tak to někdy někteří pojmou, protože v ulicích je prostě výheň. Ale pořád to tam v ulicích Olomouci žije a ještě i ožije.

0: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
1: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
0: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
2: V Zoo Olomouc, která první návštěvníky přivítala v červnu roku 1956, pracuje už více než 40 let Milan Kořínek. Začínal jako ošetřovatel. Posléze byl kurátorem chovu šelem a terarijních zvířat. Dnes ho najdeme v oddělení marketingu. Je také skvělý fotograf, který stojí za vydáním mnoha pohlednic, kalendářů a publikací, třeba knihy Zoo Olomouc rok za rokem. Povídat si s ním bude Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dechová hudba Bludověnka vás zve 27. června do Bludova u Šumperka na tradiční přehlídku dechových hudeb. Zahrají slovácká kapela Boršičanka Antonína Koníčka, Straňanka a domácí Bludověnka. Programem vás provede Karel Hegner a připraveno je bohaté občerstvení, včetně zvěřinových specialit. 27. června od 13 hodin ve sportovním areálu Hasičské zbrojnice v Bludově. Více na www.bludovienka.cz, na Facebooku a v infocentrech v Šumperku, Zábřehu, Rapotíně a Velkých Losinách. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Tak a můžeme dál 20. červnového odpoledne podvečera, tedy ještě pekelného, horkého. Na lince 221 555 444 máme koho a písničku pro koho pošleme. Dobrý den.
6: U telefonu posluchačka Margareta, zdravím Český rozhlas Olomouc. A posílám tuto píseň všem posluchačům, důchodcům, kterým nikdo nezahraje, šupikářům a děkuji Českému rozhlasu za krásnou hudbu, lásku, porozumění. Proto, abyste mohli nadále vykonávat se svými odborníky a volně se rozhodovat, prosím všechny posluchači Českého rozhlasu Olomouc, aby dobrovolně přispívali na konzultační poplatky ve potřeby měsíčně, ročně a tím podpořit na pondělní stávce Českého rozhlasu a České televize.
5: Názor paní posluchačky, děkujeme. No a písnička ta bude poslána teď také pro pracovníka, který si dneska užil pořádného vedra v uvozovkách. Zdravíme pana Mirka, který musel pracovat dneska pod tím rozpáleným sluncem a to celé odpoledne. Tak Miro, užij si taky pěknou písničku, pořádně se zotav a dej se pořádně dohromady. To ti přejou a s velikými díky a obdivy, poklonou, kloboukem dolů se hlásí všichni z naší partie, ze sousedství, z okolí. Miro, drž se. No a ještě písnička míří také Zroštění od Jany Jiřího. A to Haničce s Předmostí, Toničce z Ludmírova, Lidušce z Doubravice, taky Josefovi a Jarušce z Malé Morávky i Věrušce z Olomouce. Taky ale Jiřímu z Kunštátu, Jiřímu z Litovle, ano, od srdce a Zroštění posílají písničku Jana a Jirka. A ta další přání jsou k mání v zápětí. A teď jedna veselá, skočná, dechová, lidová. A za chvilku třeba i od vás

0: No panečku, multižánrově, jako u nás v tom atriu a ve všech ulicích Olomouce, rozpálených ulicích, ale trošku snesitelnějším atriu na Pavelčákově 19 a že tady máme tedy nejrůznější žánry, nejrůznější koncerty, ale teď taky koncertujeme a pěknou směsku bychom si mohli zahrát snad do stínu, do chládečku, aspoň trošku do průvánku, tak optimálně, ideálně. Do Moravičan a do Dobravice, dobrý podvečer, Lidušce.
1: Krásný podvečer, milé pane Bořečku, děkuji za krásný, milý přivítání a moc, moc vám děkuji ještě jedno. A dnes bych chtěla poslat písničku a moc poděkovat za krásnou, milou návštěvu mojí vnučce Kristince Paprskářové z Libiny, také i z Prahy, které teď ty je. Do Libiny jezdí občas na návštěvu, protože v Praze je teď první rok na vysoké škole a když přijede, tak nikdy na mě nezapomene a přijede mě taky navštívit i se sestrou Lucinkou, ale Lucinka ta už nesměla takovou ošetřovací prácu, musela jít na hasičskou soutěž a tak nepřijela, ale přijede zas příště. No a tak jsem ráda, že mám hodný milý vnučky, který na mě nezapomenou a vždycky přijedou a potěší mě to. A taky dnes bych chtěla poděkovat za krásnou písničku paní Janičce a panu Jiřímu Pospíšilíkovi z Roštění, kteří před chvilkou taky posílali písničku. A taky ještě bych chtěla taky poslat k včerejším narozeninám hudební dárek panu Františkovi Sedláčkovi z Ujezda u Mohelnice. Přeji mu všechno nejlepší, pevné zdraví k narozeninám půlkulatém 75. a hodně štěstí, lásky se svou rodinou a hlavně se svou manželkou Jožinkou, které taky přejí hlavně pevný zdravíčko a štěstí. No a do třetice děkuju za taky manželům ještě Gotwaldovým z Dobravice, Lidušce a Jendový a celé jejich rodině. A manželům Hrubým z Moravičan, paní Alence a panu inženýrovi Karlovi a jejich dceři Ivance a celé jejich rodině. A panu Oldovi Crhákovi z Nemile. Děkuju, všem přeju hodně zdravíčka, krásnou sobotu a nedělo a to sami přeju vám, pane Bořečko, a moc vám děkuju.
0: Děkujeme pěkně za všechny, pozdravujeme ovšem taky další zájemci a tak posíláme ta pozdravení do Rýmařova babičce Libušce, taky tetě Lídě, dcerám a neteřím s dětmi za příjemnou, krásnou sobotu, za toho překrásného, pekelného až počasí. Jsem ráda, že tady s váma jsem, mám vás ráda. Janča posílá pozdravení rodince a hodným přátelům, známým a tady příbuzným především. No a ještě poděkování, samozřejmě, jak se patří, sluší, také vyřizujeme od Brna z Modřic, od paní Evy, na oplátku panu Františkovi od Brna, pohodový večer a taky následující dny. Zvládej toto ve zdravíčku, pokud možno krásné, překrásné, až moc ty krásné dny, určitě i na Jižní Moravě, panečku. Pozdravy ještě vyřizujeme taky pracantům u nás, na chaloupce, na střeše, tak naštěstí občas se aspoň můžou schovat, moc je zdraví, všechny, babička, teta, opatrujte se, moc vám děkujeme. Tisícinásobné díky za práci v tomhletom počasí a přejeme vám aspoň občas nějakou příjemnou melodii a taky hlavně možnost se schovat. Rádi vyřizujeme, buďte na sebe prosím opatrní.

0: Krásně, krásně hrajou, krásná směsička směska. No a teď jedna krásná vzpomínková Madonoma na pana Pivce, anebo taky na pana Heidingera na Elektroband, ale hlavně pozdravení od nás, paní Lidušce a od spousty posluchačů určitě také. A komu ona věnuje písničku a pozdravení přímo osobně ve vysílání. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane redaktore, přeji vám a všem milým posluchačům. A dneska se zadařilo, takže já posílám písničku pro všechny, kteří mě hrají, protože jsou pro ně pohádková babička a já si toho velice vážím a jsem na to pyšná. A dneska v nějaké partě a je to Stanička z Lomnice, Eliška do Václavova, Milátka do Přáslavy, Dášenka od Jeseníku, Jiřinka z Utkov, Mařenka z Kolšov a paní Vlastičce do Krnova, protože ona je hodně nemocná. Vlastně, my jsme ženský, my musíme vydržet, nevzdávejte to, bojujme. A Františkovi děkuju za pozdrav. Vám, pane redaktore, děkuju a moc se zase někdy těším na vás a na všechny. Děkuju moc.
0: Moc děkujeme pohádkově a ještě s krásnými slovy a poselstvími. Liduška z Jeseníku. A teď ještě písnička taky do Moravice, do Moravičan Lidušce Siglové. Tak písnička pro radost, pro potěšení, na oplátku v tom dobrém, za gratulaci, díky. A též písnička Lidušce Siglové, děkuje Jožinka, zdravím všechny, co mi přáli k narozeninám. Děkuje taky František z Újezda. Tak od Jožinky pro Lidušku, od Františka pozdravení z Újezda, vyřizujeme velice rádi, zahrajeme i vám. A zkuste třeba štěstíčko na 221 555 444.

0: 11. návrat na loňský Mohelnický folkfest nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a bude to na obě scény. Z Velké si poslechneme kapelu Folk Team a Věru Šustekovou s jejími hosty. A z Morava scény to bude záznam vystoupení kapel Do větru a FT s tebou. Muziku z Mohelnického folkfestu si můžete poslechnout v pořadu Na cestě v neděli 21. června po 15. hodině. Průvodcem vám bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
4: Léto, dovolené a prázdniny jsou nejrizikovější částí roku z hlediska vloupání do bytů, rodinných domů i chat. Rizika ale čekají i při pobytu u vody a při sportu. Jak si užít rekreaci bezpečně, jak předcházet tragickým událostem, jak jednoduše snížit riziko vloupání a ochránit majetek v době nepřítomnosti. Hosty Dobré rady budou kapitánka Zuzana Slabá, koordinátorka prevence krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a poručice Markéta Kalerová. Preventistka policie České republiky v úterý v 10 dopoledne.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Míříme do hor, no osvěžení ani v noci, ani ve vyšších nadmořských výškách, teda ne, ale v písničce, v těch jeseníkách, tak to aspoň trošku osvěžíme, zaspomínáme nostalgicky, anebo teoreticky se vydáme tedy ven, kdo z nás na to nemá odvahu v reálu. Ale hlavně pošleme my písničku paní Staňce a paní Staňka, dobrý krásný den.
6: Krásný den, dusný. A zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Tuhle písničku věnuji Lidušce, pohádkové babičce do Jeseníku, Zdeničce z Holubic, Jana a Jiří z Roštění, Lidušce nebo Zdeničce z Olomouce, Ladičkovi Stováčová, a tuhle písničku mi nechala zahrát Toničkovi z Bedihoště. A vám do rozhlasu děkuji a jste moc, moc příjemní a hodní. A ta písnička je i pro vás.
5: Tak my moc děkujeme úplně za všechny. To byla paní Staňka Rýmařovsko, Lomnice a její oblíbená a možná vaše a určitě udělá radost taky rodince Verunce a veliké paní Veronice. Zdraví je děda a strýda, všechno nejlepší děvčata. Taky zahrajeme další rodince, Lidušce Loničkové i tatičce Drahušce od Strčilové pro radost od Leony s rodinou a taky od Karla.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. O slávě i ranách osudu. Životní příběh populárního zpěváka v dokumentu Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. ČT2. Pátrání po sériovém vrahovi chlapců se ve stalinistickém Rusku stává bojem o život. Britský thriller Dítě číslo 44. A ČT Art. Jak se vyznat v bludišti vztahů? Premiéra českého filmu o pouze v manželství, stálosti citových pout a empatii. Karel, já a ty. Sobotní večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Dopravu na některých silnicích v regionu v létě zkomplikují uzavírky. Strážníci v Šumperku můžou testovat žáky na návykové látky. 30 let už funguje přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně. Polojasno, odpoledne místy oblačno, přehánky i bouřky, teploty až 31 stupeň Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Řidiči v Olomouckém kraji se musí v létě připravit na dopravní komplikace. Silničáři se pustí do větších oprav. Počítají například s uzavírkou cesty mezi Týnem nad Bečvou a Lhotkou na Přerovsku nebo mezi Bystročicemi a Žerůvkami na Olomoucku. Opravovat budou taky některé hlavní tahy. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Během letních prázdnin plánujeme například zahájit opravu silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi. Dopravní opatření je nyní v řešení, ale minimálně kyvadlový provoz řízený regulovčíky můžeme očekávat, což trasu z Olomouce na Šternberg výrazně zpomalí. Definitivní termín a úpravu provozu upřesníme těsně před zahájením prací po podpisu potřebných smluv.
2: Městská policie v Šumperku jako první v Olomouckém kraji nabízí školám systematickou odbornou podporu při řešení případů podezření na užívání návykových látek mezi žáky. Nový model spolupráce staví na moderním testovacím vybavení, odborném poradenství a koordinaci postupu škol s bezpečnostními a sociálními institucemi. Jeho cílem je především prevence, včasné odhalení problémů a ochrana dětí a mladistvých, uvedla mluvčí radnice Jana Kaněvová. Dnes je to přesně 30 let od chvíle, kdy se roztočila turbína přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně v Jeseníkách. Funguje jako obří akumulátor energie a klíčový prvek pro stabilitu tuzemské soustavy. Jak upřesňuje mluvčí společnosti ČES Vladislav Sobol, za tu dobu vyrobila asi 12,8 terawatthodin energie.
5: Kdybychom tuto energii proměnili na pohyb, tak průměrný automobil by s ní urazil více než 75 miliard kilometrů a obkroužil by země kouli více než 1,8 milionkrát.
2: Finskému umění, literatuře, filmům, hudbě, skřítkům, mumínkům a taky saunování je věnovaná finská sezóna v Olomouci. Po celý rok bude připomínat 40. výročí partnerství s finským městem Tampere. Do projektu se zapojí olomoucké kulturní instituce, spolky i základní umělecké školy, které radnice oslovila s žádostí o spolupráci, uvedla Hanna Ederová ze zahraničního oddělení magistrátu. Program finské sezóny zahrnuje výstavy, koncerty, promítání filmů i představení finských zvyků.
3: Sport.
2: Tenistka Marie Bousková vyhrála v Nottinghamu české derby s Karolínou Plíškovou a po vítězství 6-4, 6-1 postoupila do 10. finále na turnaji WTA. Cyklista Matias Vacek byl v závodě kolem Švýcarska 4. v časovce a před závěrečnou etapou se posunul na 3. místo. Vedení drží Slovinec Pogačar.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno, odpoledne místy oblačno s přeháňkami a bouřkami. Teploty 26 až 31 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 22 stupňů a slabý, postupně mírný severní vítr v bouřkách zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli práci na vozovce se jezdí jen dvěma pruhy na dálnici D1 na trase za Lipníkem nad Bečvou přes hranice do Bělotína v obou směrech mezi 32. a 312. kilometrem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc.
6: Ano, sobotní podvečerní, necelá půl hodinka se stránkami i na ten horký 20. červnový podvečer. A konkrétně setkání s literaturou na nás pro dnešek čeká v Českém rozhlase Olomouc. Repríza příběhu, který napsala rodačka z Valašského Meziříčí, prozaička, překladatelka, stále populárnější, vyhledávanější čtená autorka Alena Mornštejnová. Příběh se jmenuje Konopnice a odehrává se na menší vsi. Připravila Eva Lenartová, v režii Michala Bureše, čte Dita Vojnarová.

Seděla na lavičce před chalupou a vychutnávala si klidný podvečer. Bylo jí líto, že léto už za pár týdnů skončí a oni se budou muset vrátit do uspěchaného města plného lidí, kteří se lhostejně míjejí a dívají se na sebe nevidoucíma očima. Kdyby záleželo na ní, zůstala by na chalupě celý rok. Vesnický život jí vyhovoval. Ale Honza měl pravdu, když říkal, že přestěhováním na chalupu by se kouzlo svobody a nekonečného prostoru vytratilo. Během jediného roku by přestali vnímat krásy přírody a začali by si stěžovat na zdlouhavé dojíždění do práce a do školy i na zvědavé sousedy. A Míša s Luckou se dostávali do věku, kdy byli ochotní opustit městský život a své kamarády jen na pár týdnů. A Eva si byla naprosto jistá, že nebude trvat dlouho a odmítnou na chalupu jezdit úplně. Slunce se schovalo za vysoký ořešák a Evě začalo být ve stínu chladno. Pohledem přelétla zahradu, pak se podívala k bezmračnému nebi. S povzdechem se zvedla, popadla kunev s octátou vodou a vydala se zachraňovat květiny před smrtí žízní. Chalupu si pořídili před 8 lety. Připadalo jim to jako dobrý nápad a časem se ukázalo, že to opravdu dobrý nápad byl. Jen co se po zimě trochu oteplilo, trávili na venkově každý víkend a na začátku prázdnin se na chalupu přestěhovali docela. Honza s nimi zůstával 2-3 týdny, podle toho, kolik měla firma zakázek, a potom odjel do města a vracel se na soboty a neděle. Děti si našli kamarády a Eva se naučila příliš se o ně nebát, když je neměla na očích. Chtěla jim dopřát pocit volnosti, který si pamatovala ze svého vlastního dětství. Nejklidnější ale byla, když se s kamarády usadili v sadu za domem nebo se za deštivých odpolední nastěhovali na půdu. Nechávala je, ať si dělají, co chtějí, a mateřský dozor omezovala na dodávky chleba s marmeládou či domácího závinu a litrů citronády. Vesnice nebyla velká, měla všeho všudy 4 ulice potkávající se na návsi, která byla spíš křižovatkou s obchodem a autobusovou zastávkou než skutečnou návsí. Autobus jezdil ráno, večer a obchod otevíral jen dopoledne, a to 4 dny v týdnu. A tak nebylo divu, že se vesnice vylidňovala. Na úbytě umřela i hospoda. Jen v létě místní podnikavec otevíral u rybníka na konci vsi stánek s pivem, točenou limonádou a něčím ostřejším. Takže se tam během parných odpolední stahovala mládež z okolí, které nekoupili měšťáci bažící vyměnit pach výfukových plynů za smrad hnoje z nedalekého kravína, zůstaly prázdné. Tmavými okny bez záclon zírali do zarůstajících zahrádek a pomalu chátrali. 2 roky poté, co Eva s Honzou koupili chalupu na kraji vesnice, se do jednoho z opuštěných domů na návsi nastěhovala rodina s několika dětmi. Kolika přesně, nikdo nevěděl. Někdo tvrdil, že dětí je 6, ale starosta, který by to měl vědět nejlíp, trval na počtu 2 dospělých a 4 dětí. Nicméně časem se ukázalo, že každým rokem se mění nejen počet dětí, ale i dospělých. Víc však vadilo, že dům uprostřed vesnice chátral dál. Přední zahrádka zarostla vysokou trávou, na dvoře se hromadily odpadky a pozemek vzadu za domem zůstával neobdělaný. Zvědavci, kteří nebyli líní obejít ulici, aby nakoukli přes chatrný laťkový plot, tvrdili, že tam mezi kopřivami roste konopí. Rodina, které se ve vsi začalo přezdívat konopníci, se s nikým příliš nedružila a žila si svým vlastním životem. Asi i proto se stala předmětem neutuchajícího zájmu všech vesničanů a, jak Eva musela upřímně přiznat, nejen jich. Přestože se chalupáři tvářili, že vesnické řeči jsou pod jejich úroveň, bažili po novinkách stejně jako starousedlíci. Moniku k ním přivedli děti. Léto toho roku se příliš nevydařilo, bylo chladné a deštivé, Evina zeleninová zahrádka padla za oběť slimákům a plísním a děti se buď dohadovali u stolních her v kuchyni, nebo divoce pobíhali po půdě s kamarády. Druhá varianta byla Evě přece jenom příjemnější. Dívku asi 11letou nebylo možné přehlédnout. Byla o hlavu větší než ostatní a za ruku držela 2letého chlapečka.
Eva Moniku od vidění znala a věděla, že je to nejstarší ratolest konopníkových. Často ji ve vsi potkávala. Nikdy nebyla sama, buď tlačila kočárek, nebo sebou tahala mladšího sourozence. Vypadala pořád naštvaně, málo kdy pozdravila, přestože zdravení je na vesnici společenským pravidlem číslo 1 a neodvažují se je porušit ani ti největší gauneři. Z nedostatku znalostí vesnické etikety se dalo usoudit, že konopníci jsou městští. Pokud se Monika náhodou uráčila dát najevo, že Evu zaznamenala, pozdravila přehnaně nahlas a pohrdlivým tónem, který vzbuzoval potřebu přemýšlet, čím si to zasloužila. A teď stála u nich ve dvoře a se skupinkou dětí čekala, až jim Eva odemkne dveře stlučené z neohoblovaných prken, aby se děti schovaly před nepříjemně houstnoucím deštěm a mohly pokračovat ve hře. Eva nevěděla, co má dělat. Konopnici blízko svých dětí nechtěla. Co s nimi mohla mít ta hubená, nasupená holka společného, co by od

případný špatný vliv na mladší děti. Teď byla v sázce její autorita. Řekla jsem ne. Zahradila konopnici cestu. Dívka se na ní podívala. Drze, vyzývavě a zároveň vědoucně. Ten pohled Evě říkal, nemysli si, že si mě nějak překvapila. Nejsi první, kdo mě posílá pryč. Jsi dospělačka a od těch se nic jiného čekat nedá. Dej mi ho, řekla Eva a vzala malého kluka za ruku. Já ho chvilku pohlídám. Konopnice ani nepoděkovala a zmizela s ostatními dětmi v prostorách půdy. Eva tak trochu doufala, že se klučina začne vztekat, odmítne s ní zůstat a konopnice s ním bude muset odejít. Chlapeček byl ale na cizí lidi očividně zvyklý a poslušně se nechal odvést do kuchyně. Eva nevěděla, co s ním, a tak mu strčila do ruky jahodovou bubladninu a nechala ho drobit po podlaze. Pak rozprostřela na zemi deku, snesla všechny hračky, které děti na chalupě měly, a posadila se na zem k němu.

Po hodině přestalo pršet. Eva slyšela, jak děti slezly z půdy a utíkají někam ven a začala sbírat hračky zpátky do krabice, ale konopnice si pro kluka nepřišla. Po další hodině už Evě začaly docházet nápady i trpělivost. Byla unavená, jako kdyby celé odpoledne pracovala na zahradě, a tak jen seděla na dece a pozorovala malého klučinu, jak ze zásuvek vyndává poklice a vařečky a mezi nohama mu visí nasáklá a nelibě zapáchající plína. Když se do kuchyně konečně přihrnulo pár dětí, jejich i cizích, otráveně se zvedla, každému strčila do ruky jahodovou buchtu a vystrčila je ze dveří. Ale konopnice vešla dál, usadila se ke stolu, popadla největší kus bublaniny a když ho dojedla, bez rozpaků si vzala další. Seděla, kousala a jen koukala před sebe. Eva dostala takový vztek, že nemohla ani promluvit. Vzala malému z ruky vařechu a strčila ho sestře. Jděte už, potřebuje přebalit. Konopnice nakrčila nos. No jo, zase se posral. V klidu dojedla buchtu, chytila brášku za ruku a beze slova odešla. Eva nevěděla, jak má svým dětem říct, že si nepřeje, aby se s Monikou a jejími sourozenci kamarádili. Je možné 7letému Míšovi a 9leté Lucce vysvětlit, že konopníci nejsou slušná rodina? Už slyšela ty miliony zvědavých otázek, na které by musela odpovídat. A docela jistě by Evino vysvětlování děti začaly šířit po vesnici. Možná by jim kamarádství s Monikou měla rovnou zakázat. Ale to by dopadlo stejně. Nakonec by se to doneslo až ke konopníkům, tím si byla docela jistá, a s nimi by se do sporu dostala jen nerada. I když se s nikým ze vsi moc nevybavovali, celá vesnice věděla, že pro ostřejší slovo nejdou daleko. A Eva byla celý týden s dětmi na chalupě sama. Nakonec se rozhodla nechat to osudu. Snad Moniku přestanou mladší děti bavit a najde si jinou zábavu. Možná ji od sebe sami vyženou. Opak byl pravdou. Monika se na Eviny děti nalepila a ať už sama nebo v doprovodu malého brášky, kterého jí zřejmě máma během prázdnin každé ráno strčila na opatrování, doprovázela skupinku dětí na každém kroku. Většiny her se neúčastnila, protože po první nepříjemné zkušenosti jí Eva už hlídání nikdy nenabídla. A tak Monika alespoň radila a povzbuzovala a někdy se při vybíjené i s kočárem nebo s bráškou vlajícím za ní rozběhla podél pomyslné postranní čáry a při podezření na sebe menší porušení pravidel hry sprostě nadávala. Eva zpovzdálí jen přihlížela. Na jedné věci ale trvala. Děti museli každý podvečer nahlas předčítat. Za pěkných dní, kterých toho roku moc nebylo, čítávali venku. Usadili se okolo stolu pokrytého igelitovým ubrusem a střídali se. Knihu vybíral Míša, ale číst začínala Eva a vždycky skončila v nejnapínavějším, aby Míšu a Lucku nalákala a sami chtěli pokračovat. Někdy se stalo, že se ostatní děti za

brali do hry a zdrželi se u nich déle. A tak Eva pozvala všechny, aby četli s nimi. Někteří samozřejmě odmítli a pod poměrně průhlednými záminkami se vypařili, ale občas někdo zůstal a poslouchal a třeba se do čtení i zapojil. Zpravidla zůstávala taky Monika s bráškou, což Evu právě netěšilo, ale bylo zřejmé, že ti dva domů nepospíchají. Když četla Eva, Konopnice pozorně poslouchala, ale když přišel na řadu Míša, druhák, který četl pomalu, přeříkával se a před těžkými slovy se zastavil, Konopnice se neudržela. Nemůžete to raději číst vy, ten kluk strašně koktá. Vždyť se to teprve učí, zastala se syna Eva. Ale já chci vědět, jak to bude dál a jemu to šíleně trvá. Tak až dočte stránku, můžeš ho vystřídat, odsekla Eva. Konopnice se zvedla. Já tady nikomu divadýlko hrát nebudu. Popadla brášku a vyrazila do ulice.

0: Druhý den bylo pěkně. Eva věšela na zahradě prádlo a děti si hrály někde venku. U vrátek se objevila konopnice. Už nejsou doma, řekla Eva. Nevím, co měli v plánu. Konopnice si vrátka otevřela, vešla dovnitř a usadila se na dřevěné lavici. Kočárek se spícím bráškou nechala stát na ulici. Jak to dopadlo? Zeptala se. Evě chvíli trvalo, než pochopila, o čem mluví. Myslíš ti lovci mamutů?
1: Jo.
0: Utekli ty druhý tlupě? Počkej. Eva zašla do chalupy a vrátila se s knihou. Na, přečti si to sama. Konopnice knihu držela, jako kdyby to byla první knížka, kterou kdy měla v rukou. Pak se vrátila na ulici a sedla si na podezdívku plotu, přitáhla kočár a knihu otevřela. Eva pozorovala, jak nejdříve hledá místo, které včera slyšela naposledy, a potom se vrací na první stranu a začíná číst od začátku. Skláněla se ke knize moc blízko a prstem putovala po řádku. Konopnice si knihu bez zeptání odnesla a vrátila ji až po týdnu celou špinavou a ohmatanou. Eva byla přesvědčená, že ji přinesla jen proto, aby si řekla o novou. Ale aby tam byli ti pračlověci. Poručila si, jako kdyby Eva provozovala veřejnou knihovnu. Žádnou jinou o pralidech už nemám, řekla. Ale můžeš zkusit tohle. A strčila holčině rychlé šípy. Ty Monika ještě toho dne přinesla zpátky. Takovej škvár číst nehodlám. No když nehodláš, tak nehodláš, pomyslela si Eva. Ale vzhledem k tomu, že když konopnice četla, nechávala její děti na pokoji, vrazila jí do ruky trosečníky z vlaštovky. Tohle se ti snad bude líbit. Líbilo. Půjčte mi ještě nějakou, dožadovala se, když knížku vracela. Četla čím dál tím rychleji. Tak rychle, že Eva musela požádat Honzu, aby jim dovezl další várku knih. Monika je sice vracela celé upatlané, ale když ji Eva pozorovala, jak tlačí kočár a knihu má podepřenou o madlo a čte, začínala mít pocit, že by z té hubené holky přece jenom jednou mohlo něco být. Koncem prázdnin z chalupy odjeli a vracívali se jen na víkendy. Pak bylo na čase chalupu zazimovat. Už nosili věci do auta, když se před dveřmi objevila Monika s knihou v ruce. Eva velkomyslně mávla rukou. Klidně si ji nechej. A co bych s tím dělala? Řekla Monika. Teď už je to dočtený. Mrskla s knížkou na lavičku, ale neodešla. Dál postávala u dveří. Mohla by ses přihlásit do knihovny, když ráda čteš, navrhla Eva. Monika se svalila na lavičku a pohrdlivě odfrkla. Co akorát? Tady nic takového stejně není. Tady nic není. Tak ve městě? Jo, to určitě, řekla Monika. Až na jaře přijedeme, tak ti zase nějaké knížky půjčím, ano? Bráška už bude větší, tak budeš mít na čtení víc času. Monika se už klíbla. Jo, jasně. Máma už má zase buben. Eva si sedla vedle ní. Tak aspoň to budeš s dětmi umět. Víš, jak se ti to bude hodit, až budeš mít vlastní? Monika se na ní podívala, jako kdyby nemohla uvěřit, že Eva něco takového vůbec vyslovila. Já děcka nikdy mít nebudu. Nikdy. Žádný. Kdo se o ty parchanty má pořád starat? Bylo to tak, jak Monika řekla. Příští léto zase tlačila po ulici kočárek a vlastně i ta následující léta. Konopníci se vskutku činili. Každé prázdniny Monika vozila a četla. Jen od dobrodružných románů přešla k fantazi a pak k detektivkám, u kterých taky skončila. Protože v loni v létě si už pro žádnou knížku nepřišla. Neměla čas. Volné večery a dny trávila s partou vrstevníků u stánku na břehu rybníka a když Evu potkala, podívala se na ní tím svým pohrdlivým pohledem, ani nepozdravila. Když přijeli na chalupu letos na jaře, Monika měla svůj vlastní buben. Eva ji zahlédla, když kolem jejich plotu tlačila kočárek s dalším sourozencem. Odložila konev, lokty se opřela o branku a trochu se předklonila. Ještě jí stačila zahlédnout na konci ulice, která byla slepá.
1: je to, uzavírá se repríza povídky Aleny Mornštejnové Konopnice, kterou jsme poslouchali v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc. Připravila Eva Lenartová, v režii Michala Bureše jsme slyšeli Ditu Vojnarovou, hudební spolupráce Antonín Schindler, mistr zvuku Zdeněk Slavotínek a produkce Tereza Tichá-Chmelinová. Natočeno v Českém rozhlase Olomouc v říjnu 2020.
2: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc. Přímo z místa.
3: Jeskyně na Špičáku patří mezi nejstarší písemně doložené jeskyně ve střední Evropě. Vznikla v devonských mramorech a před 150 tisíci lety ji zaplavila voda tajícího ledovce. Ta vymodelovala jeskyni do její charakteristické podoby. Vydejte se s námi v pořadu Přímo z místa podzemním labyrintem chodeb a puklin, kterým voda vetkla tvar srdce. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v neděli krátce po 9. hodině.
4: Výhradně dámami obsazená bluegrassová kapela se až tak často nevidí. Ta s příznačným názvem Odplotný skok spolu drží už 20 let a s úspěchem zahrála i v našem velkém studiu. Neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Odplotný skok.

0: Praktika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Budou mi pumpovat žaludek? Ono to bylo takové růžové, pěkně to vonělo. A nebo babička ty tabletky taky papá.
2: Co dělat, když dítě spolkne léky, kosmetiku, magnetku, baterii nebo třeba něco v přírodě, v lese, v zahradě? Na podobná nejen prázdninová dobrodružství se tentokrát zaměříme s dětským lékařem, doktorem Damianem Jakšičem v kontaktní zdravotní poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Boniem a taky z Irska.
1: Z Belfastu, Belfast. Teď ale do Ameriky a do času. Pořadu Jaroslava Vykrenta v Českém rozhlasu Olomouc bylo 6:30, hudební vzpomínání vesměs americké.
2: Pohodové chvíle s mírně pamětnickou světovou muzikou přeje v tomto okamžiku všem pravidelným i nepravidelným posluchačům svých hudebních vzpomínek Jaroslav Vykrent. Pokud dnes věnujete vážení a milí, v nejbližších necelých 30 minutách příslušný díl své posluchačské rozhlasové pozornosti tomu, co pro vás v mnou právě naznačeném Oldies směru moje maličkost připravila, můžete si následně drobně melodicky připomenout několik málo starožitných songů někdejšího amerického popového a později i countryového zpěváka a skladatele Terryho Staffordsa, kterému bylo showbiznisovými bohy dopřáno těšit se z několika docela pozoruhodných žebříčkových úspěchů, hlavně v 6. a 7. dekádě samého závěru 20.

Terry Lavern Stafford se sice narodil 22. listopadu 1941 v Oaklandském Hollis, ale jinak své dětství prožil v texaském Amarillo, kde také léta páně 1960 zdárně dokončil jistou místní střední školu. Už na vzpomínané Alma Mater pak, přátelé, tento pohledný mladík, který byl kromě amerického fotbalu rovněž zapáleným hráčem košíkové a baseballu, jakož i vodním lyžařem a jezdcem na koni, obšťastňoval pěvecký své okolí na různých tancovačkách a všelijakých společenských akcích, přičemž si pro tyto záležitosti nejenže většinou repertoárově vybíral songy svých dvou velkých showbiznisových idolů, Buddy Hollyho a Elvise Presleyho, ale přes ona dílka zároveň rovněž snil o podobně hvězdné hudební kariéře, která provázela oba mnou právě jmenované interprety. Z tohoto důvodu se posléze, někdy v průběhu letopočtu 1962, za vydatné pomoci svého největšího fanouška, to znamená vlastní matky, můj dnešní oldies host přestěhoval do kalifornského Los Angeles, kde se na něj po počátečním kumštýřském protloukání se časem štěstí skutečně usmálo, neboť hned jeho následná gramofonová singlová prvotina se začátkem roku 1964 objevila za velkou louží v žebříčku Billboardu na skvělé šlágrové pozici třetí a o něco málo později evropsky souběžně, třeba ve Velké Británii, na hitovém stupínku

Někdejší nejvyšší americkou dvoutýdenní popovou pozici třetí dosáhl Terry Stafford, přátelé, ve dnech vrcholné Beatlemanie, přičemž ona jeho právě dozněla cover verze originálu Elvise Presleyho z mistrova LPčka Potluck z roku 1962 musela o své bronzové umístění v zámořské top desítce v době, na kterou právě společně hudebně vzpomínáme, urputně bojovat hned s pěti songy liverpoolských brouků najednou. Takže kdybychom si například v týdnu od 4. do 11. dubna 1964 v inkriminovaném billboardovém žebříčku tyto kousky The Beatles odmysleli, změnila by se tehdejší mladíková průběžná, tak říkajíc mezibilanční šlágrová šestka rázem v hit číslo jedna. Nicméně další dny však, dámy a pánové, rychle ukázaly, že se bohužel jednalo o záležitost na výsost mimořádnou, které se hlavní objekt mého dnešního mírně připomínacího melodického zájmu dokázal ve zbytku své showbiznisové kariéry alespoň trochu přiblížit už jen jednou jedenkrát, a to 25. zámořským hitovým stupínkem ještě v polovině téhož letopočtu, tedy 1964.

žebříčkový showbiznisový zájem o Terryho Staffordu a hlavně o jeho rádoby presleyovský způsob interpretace vydržel zámořským gramofandům v podstatě necelý rok, protože několik málo měsíců před koncem, jak ukázal čas, pro tohoto mladíka vůbec životně nejúspěšnějšího letopočtu 1964 se můj stávající oldies host objevil v billboardovém popovém hitovém klání naposledy. Přičemž onen jeho tehdejší závěrečný obchodní šlágrový zápis v mnou právě vzpomenutém středně proudem žánru, přátelé, měl už podobu citelně ústupové pozice ze slávy 101.

Svoji někdejší klesající popularitu, vážení a milí melodičtí staromilci, Terry Stafford kumštýsky vnímal, a protože se mu svět showbiznisu v žádném případě ještě opouštět nechtělo, začal se od druhé poloviny 60. let závěru minulého století pokoušet i o kariéru hereckou, která se mu pak například v srpnu roku 1969 filmově zhmotnila do účasti v celovečerním motorkářském bijáku režiséra Kena Osborna Wild Wheels, nebo se také pustil v mnohem větší míře než doposud do skládání vlastních, převážně

kávince, které v našich končinách díky Evě Pilarové a textaři Zdeňku Borovcovi známe pod názvem Největší v Las Vegas, se sice do americké countryové top pětky dostalo někdy v druhé polovině roku 1969 v právě doznělém provedení jeho posledně jmenovaného spolutvůrce Elvise Edgara Owense. Nicméně koncem letopočtu 1973 bylo posléze i součástí alba, z něhož hned tři kousky přivedly postupně do před chvílí mnou vzpomínané zámořské kovbojské hitparády i mého stávajícího mírně připomínacího melodického hosta jako takového. Takže si teď můžeme, dámy a pánové, tento někdejší Staffordův showbiznisový návrat do hry, abych tak řekl, příslušně oldies zdokumentovat třeba alespoň jedním z těch avizovaných zpěvákových úspěšných songů. Například rovnou samotnou titulní písní onoho jeho tehdejšího LPčka.

Žánrová přeměna v countrystu sice, přátelé, dokázala Terryho Staffarda v průběhu 70. let konce minulého milénia a dokonce i o dekádu později vrátit do příslušných billboardových žebříčků, ale tou dobou už začínal mít můj dnešní hudebně vzpomínkový host velké zdravotní problémy, které ho posléze přiměly k tomu, aby opustil Los Angeles, jakož i příslušná nahrávací studia v Nashvilleu, a znovu se vrátil tam, kde kdysi začínal, totiž do texaského Amarillo.

Laverne Stafford ukončil svou životní pouť po této planetě 17. března roku 1996. Takže mu váženě milí v tomto okamžiku dopřejme pro dnešek poslední hudebně vzpomínkové slovo a pokud budete mít někteří melodický zájem si společně se mnou Jaroslav Vikrent jméno mé oldies drobně posluchačsky připomenout některou další někdejší světovou showbiznisovou hvězdu či alespoň hvězdičku, už teď se s vámi na stejných rozhlasových vlnách i zhruba o stejném čase těším naslyšenou za týden.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Nejteplejší z celé České republiky bylo dnes ve Šternberku na Olomoucku. Tropické teploty zaplněly koupaliště v Česku a fotbalisty prvoligové Sigmy Olomouc povede dál trenér Pavel Hapal. Polojasno odpoledne, místy oblačno, přehánky i bouřky. Teploty až 31 stupeň Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Teplotní rekordy dnes padly na 59 stanicích ze 171, které měří aspoň 30 let. Nejtepleji 36 stupňů Celsia bylo podle Českého hydrometeorologického ústavu ve Šternberku na Olomoucku. Česko zasáhla silná vedra, teploty na některých místech stoupaly až k 35 stupňům Celsia, ve Šternberku až na 36. Kdo mohl vyrazit do přírody nebo k vodě, poprvé dnes v sezóně otevřelo koupaliště v Čechách na Přerovsku.
2: Finišovali jsme do poslední chvíle, ještě včera se tady dělali poslední úpravy, včetně sekání, dopouštění poslední vody do bazénu.
3: Říká mi nezávislý místostarosta Michal Navrátil.
4: Tak 550, prosím, hotovi nebo kartou?
5: Kartou.
3: Ve frontě u pokladny stojí trojice.
5: Luděk.
3: Jana.
5: Pepa. My jsme se vrátili z Egypta, tam bylo 7.30, takže 2.30 je úplně příjemný.
6: Budeme se opalovat, dáme si nějaký pivko, že?
7: Ano, ano.
6: Něco k jídlu a relax.
3: U bazénu sedí paní Tereza.
8: Z Přerova.
3: Co voda? Není studená první den?
8: No na mě trošku jo, děcka tvrdí, že ne.
9: Dobrý!
3: Koupaliště bude mít otevřené denně, a to až do konce srpna. Z Čech Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Kvůli opravám vodovodu je neprůjezdná část ulice Lipovská v Jeseníku. Uzavírka platí v úseku od vjezdu do nemocnice po vjezd na sídliště Lipovská. Uzavírka potrvá do 12. července, pokračuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
10: Autobusová doprava bude tímto omezením projíždět. Změna se však dotkne zastávky Jeseník nemocnice, a to ve směru do centra města. Ta bude dočasně přemístěna přibližně o 110 metrů vpřed ve směru jízdy. Na chodník v blízkosti domu číslo popisné 26 bude tam umístěn náhradní označení.
0: K jeskyni na Špičáku na Jesenicku směřuje z nedaleké obce Písečná nová naučná stezka. Věnovaná je době ledové. 6-kilometrová trasa vede přes údolí, skály, morénové valy a prameniště. Na trasu stezky při jejím dnešním slavnostním otevření vyrazilo přibližně 20 lidí. Náklady na její vybudování přesáhly 600 tisíc korun, řekla nezávislá místostarostka Písečné Dana Brašíková.
1: Sport.
0: Fotbalisty prvoligové Sigmy Olomouc povede i v příští sezóně trenér Pavel Hapal. Hanáci to oznámili na svém webu. Jeho asistenty budou nově Filip Rydval, Portugalec Jaime Monroy a Polák Radoslav Bela. Hapal je v klubu generálním sportovním manažerem a po dubnovém odvolání Tomáše Janotky dokončil minulou sezonu také jako kouč prvního týmu.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě polojasno, odpoledne místy oblačno s přehánkami i bouřkami. Teploty 26 až 31 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 22 stupňů a slabý, postupně mírný severní vítr v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli práci na vozovce se jezdí jen dvěma pruhy. Na D1 na trase za Lipníkem nad Bečvou přes hranice do Bělotína v obou směrech a kvůli stavebním úpravám je částečně omezen provoz na silnici první třídy číslo 11 v Sobotíně na Šumpersku. Pokud tam míříte, projíždějte opatrně. Zelená vlna vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásný večer, případně den či noc vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu, architekturu i folklor obecně. Naše dnešní putování bude dobrodružné, napínavé i trochu pohádkové. Vydáme se do jižních Čech, do města, které existuje od 11. století, a za to, že se může dodnes pyšnit jedním z nejkrásnějších a nejpůsobivějších goticko-renesančních center u nás, vděčí Soli. Naším dnešním cílem budou Prachatice, hlavní sídlo na někdejší zlaté stezce. Ovšem o ním zlatem, které se na ní převáželo, nebyl vzácný kov žluté barvy, nýbrž sůl. V Prachaticích už od pradávna věděli, že sůl je skutečně nad zlato, tak si dnes ukážeme, jak to kdysi na zlaté solné stezce vypadalo. Za zvuku jihočeského souboru Úsvit, malé muziky, muziky bohemiky a plzeňského lidového souboru míříme do Prachatic a přímo na tamní historické náměstí. A vaší průvodkyní bude jako vždy Markéta Ševčíková.

0: A jedna z nejkrásnějších budov na zdejším náměstí je muzeum. No a v něm se nacházíme s mužem, který nám o historii tohoto města a jeho okolí řekne nejvíc. A je to historik František Kubů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, pane doktore, já jsem se dočetla, že vše, co se dělo v Prachaticích, bylo postaveno na existenci takzvané zlaté stezky. Neboli solné stezce byla nazývána bílým zlatem. My se tady na ten džber soli díváme, takže kdo to vlastně vymyslel, že se sůl bude přepravovat sem, nebo kdo byl vlastně iniciátorem tady té staré obchodní stezky? Ví se to?
1: No tak přesně to vědět ani nemůžeme, protože počátky té zlaté stezky jsou velmi dávné a důvodem bylo to, že české země byly od jakživa naprosto chudé na sůl. A sůl ve starých dobách, ve středověku hlavně, se potřebovala mnohem víc než dnes.
0: Byl to také jediný konzervační prostředek.
1: Ano, přesně tak. A jelikož Čechy neměli svoji sůl, tak přirozeně se snažili dovážet sůl ze zahraničí. A to šlo po různých cestách, ale největší trasa, která se vyvinula dějinami, byla ta z jižního Německa, z Podunají k nám přes Šumavu, takzvaná zlatá stezka. Historicky je doloženo, že v roce 1010 na jejím počátku byly jeptišky z kláštera Niedernburg v Pasově, které dostali právě v tom roce od tehdejšího římského krále zprávu z Pasova přes Šumavu do Čech do své péče. A ty teda byly na počátku té organizace toho pozdějšího obchodu. Později to převzal biskup Pasovský a tak to šlo dál. Později se přidali i na české straně různí komponenti, mezi jinými taky město Prachatice.

0: jsme v expozici Zlaté stezky a tady se spolu teď díváme na to, co se vlastně nejčastěji vozilo po Zlaté stezce. Samozřejmě ten džber soli je ta ústřední komodita, ale ono se toho vozilo mnohem víc.
1: To je pravda, sůl byla zdaleka nejčastějším produktem, který se po Zlaté stezce vozil, ale kromě ní k nám šly i velice vzácné druhy zboží, na které byly české země chudé tehdy, například orientální koření, potom to byla jihoevropská vína a pak drahé produkty, například drahé textilie, zbraně vzácné a velmi často to taky bylo benátské sklo.
0: Ano, my tady vidíme nějaké helmice, muškety, krásnou zlatem vytkávanou látku, krajzly, které se používaly tehdy v rámci oděvů. No ale ono se také vozilo od nás ven, tak co jsme byli schopni světu dát my?
1: Tak nejhlavnějším takzvaným protiproduktem proti té soli bylo naše obilí. Totiž situace obou těch sousedních oblastí, České kotliny a Podunají, byla v těchto dvou produktech opačná, zatímco jih Evropy, sousedící s Alpami, byl bohatý na sůl a my jsme ji neměli, tak opačně to bylo s obilím. Protože zatímco u nás bylo málo obyvatel tehdy, tak jsme měli obilí víc, než jsme spotřebovali, zatímco Podunají, které je také úrodné, ale žilo tam nepoměrně mnohem víc lidí, tak se tam to vyměnilo naopak. To znamená, přebytek obilí od nás se převážel na jih. Ale jinak jsme si poskytovali i další produkty, především potravinářské.
0: Například. Takže i maso, když tady vidíme tu kůži.
1: Nasolené maso, potom to byly kůže a později to byl třeba slad na výrobu piva. Ale čím dál víc to byly i produkty jiné než potravinářské. Z nich největší proslulosti nabylo české sklo, které od středověku bylo čím dál dokonalejší a žádanější v Evropě. Takže na konci Zlaté stezky se na trase potkávala dvě skla. Benátské šlo z jihu k nám a české naopak.

0: My teď vyjdeme s panem doktorem ven, protože si musíme krátce říci o těch, kdož měli na starosti přepravu na Zlaté stezce, jelikož to ovlivnilo život řady rodin a řady rodů tady v této oblasti a v tomto okolí. Tak my jsme vyšli ven a tady teď vidíme muže, který podkovává koně. Díváme se také dovnitř, do chalupy, jak to vypadalo dřív v takovém selském statku. Takže pane doktore, kdo se té spedici, dá-li se to tak říci, na tehdejší Zlaté stezce věnoval?
1: Tak byli to takzvaní soumaři, to byla speciální sorta lidí, kteří realizovali tu přepravu.

0: Jednalo se o dvě skupiny. Jednak to byli profesionální přepravci, kteří se tím živili. Jednak to byli mladší synové sedláků, kteří žili podél tras té zlaté stezky a tím obchodem si vlastně přivydělávali. Většinou v dobách mimo hlavní sezónu zemědělskou, čili od podzimu do jara, se tomu intenzivně věnovali a většinou někteří měli i vlastní koně a združovali se i do skupin.
1: No, já jsem právě, že vám do toho vstupuji, někde četla, že oni tvořili takové karavany, že si najímali ozbrojený doprovod, takže to musela být docela propracovaná, sofistikovaná činnost, tedy to přepravnictví tehdejší.
0: To je pravda. Především ti velkoobchodníci si i mohli dovolit více koní, což byla tehdy drahá zvířata. A jelikož se navíc na té takzvané karavaně, což byl soubor několika koní, někdy i několik desítek jich bylo, ale většinou tak do deseti jich bylo, tak se přepravilo hodně zboží a jelikož některé bylo vzácné a drahé, tak na ty přepravce číhala nebezpečí. Po lesích operovali lapkové, kteří číhali na ty karavany, přepadali je a okrádali o to zboží. Proto se vyplatilo najmout prostě ozbrojený doprovod, což byli vojáci prostě profesionální. Ale jinak je nutno říct, že i ti vlastní soumaři často měli své vlastní zbraně, takže dohromady to bylo prostě skupina, kde se to zbraněmi jenom ježilo.

0: ten ruch kolem nás není nahodilý, protože tady je otevřené okno od krčmy. Tady máme maštale, kde podkováváme koníky. No a když projdeme dál, tak tady vidíme další součást toho, jak to tehdy tady v Prachaticích asi muselo vypadat. Vidíme tady koně, které mají ty džbery na sobě s tou solí. Vidíme tady ten ozbrojený doprovod, tady vidíme toho loupežníka. No, nebylo to tehdy asi jednoduché. Mimochodem, jak dlouhá byla ta cesta do Pasova? Kolik je to kilometrů a jak dlouho jim to trvalo tehdy?
1: Tak ta zlatá stezka v postupem času se vyvinula do tří větví, ale nejstarší, nejvíce frekventovaná a také nejdelší byla Prachatická, či ta, co vedla z Prachatic do Pasova, a ta vyměřila zhruba necelých 90 kilometrů. A pokud teda všechno šlo dobře pro ty obchodníky, tak ta karavana byla schopná tady tu trasu urazit za 3 dny.
0: Za 3 dny tam nabrat nové zboží, odevzdat to původní a vracet se zase zpátky.
1: Ano, ano. Což, jelikož my jsme tady, já jsem teda součástí jedné skupiny, která si hraje na Soumary.
0: Takže vy jste sám v tom soumarském společenství. No vidíte to, pane doktore. Takže vy to absolvujete ještě dnes,
1: ano,
0: tu stezku.
1: Jsem to zažil na vlastní kůži a vím, že ta trasa 90 kilometrů za 3 dny je skutečně velmi extrémní. Nejen pro nás, ale i pro ty koně naložené samozřejmě. Ještě

0: Mimochodem, co nám tady ze Zlaté stezky zůstalo? Co Prachaticím zůstalo? Jaký pozůstatek nejcennější?
1: No tak především ta výstavba, že jo, to je jasný důsledek Zlaté stezky. A co asi je dneska důležitý, není to teda hmotný statek, ale spíš statek ideový, ale nehmotný, je velká tradice Zlaté stezky. Zlatá stezka totiž jako obchodní cesta skončila na počátku 18. století, ale jméno Zlaté stezky a její tradice tu žije dodnes.
0: Ono po té Zlaté stezce se nepřepravovalo jenom zboží, ale také myšlenky a ideje, že ano, a kultura. Naše země tehdy byly docela málo osídlené a to hlavní, ty proudy poznání k nám šly tady tudy, touto cestou, že ano.
1: No, nejen tudy samozřejmě, ale Zlatá stezka patřila k těm nejvýznamnějším. A máte pravdu, skutečně nejen zboží, ale například i osídlenci tudy přicházeli, aby dosídlili především na pohraniční území u nás. Ale to byli i různí učenci, umělci. Nejlepší ukázkou je právě doba té renesance 16. století, kdy sem proudilo mimo jiné značné množství italských umělců, kteří přímo realizovali u nás ten odkaz renesanční a stavěli. Například i naše krásná stará radnice je jednoznačně dílem italských umělců.
0: No, já bych připomněla i loutkáře, nejenom, že tady máte muzeum loutek, ale právě italští a také poté němečtí loutkáři sem proudili už od toho 16. 17. století. A tehdy loutkové divadlo totiž bylo i zdrojem informací, nejenom zdrojem zábavy, takže to byl další informační pramen a

0: Co máte vy jako muž spojený s historií Prachatic a Prachatická tady na té oblasti a na tom městě nejraději? Které období třeba, ve kterém byste byl bývale rád žil?
1: Tak nejraději mám kromě historie krásnou přírodu. To je jednoznačně tady hlavní bonus a já jsem mimo jiné jsem přestěhoval také kvůli tomu. No a jinak ta historie právě v krásném spojení s tou přírodou je něčím jedinečným a větší klid a bezpečí a podobně. No. Jinak teda z těch období i mě jaksi fascinuje závěr středověku, počátek novověku, 16. 17. století. To byla doba, kdy prakticky celé to století se českých zemí nedotkly velké války a to s tím tak souvisel ten velký rozvoj, že byl na to čas, byly na to podmínky. 16. století určitě muselo být velmi hezké a zajímavé.
0: To máte pravdu, mně by se v něm také líbilo právě, že byl čas na rozvoj všeho krásna, jak jste říkala, všech zajímavých ideí a myšlenek. Moc děkujeme historikovi Františkovi Kubu. Doufám, že ta renesance tady dlouho ještě bude stát, když vydržela tolik staletí a že tady bude pořád tak pěkně a malebně. Díky a naslyšenou.
1: Děkuju, doufám také, že nás ještě ta pohnutá doba nesemele dnes a přeji i divákům, aby se sem někdy přišli podívat a zažili tu krásu na vlastní kůži.

A slovy našeho dnešního hlavního průvodce, historika Františka Kubu, se s Prachaticemi pomalu loučíme. Ovšem, nemusí to být vůbec nadlouho. Pokud to všechno chcete vidět a zažít na vlastní oči, vypravte se do Prachatic příští pátek a sobotu, tedy 25. a 26. června, protože se tam koná už 34. ročník slavností Zlaté solné stezky. No a pokud příští víkend nemáte namířeno na jih Čech, nýbrž na jih Moravy, potkáme se na 81. Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. A odtamtud budeme také v sobotu večer vysílat pořad Utajené poklady regionu, zasvěcený fenoménu verbuňku. A nejen to. Tak ať zažijete v příštích 7 dnech spoustu radosti, dobrodružství a nových folklorních objevů. Dnes nám hráli jihočeský Úsvit, muzika Bohemika a plzeňský lidový soubor. A příští víkend se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.

nelidský je můj osud spíš. Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech od mikrofonu přeje Goránka Oľača. Nedávno jsme si povídali s Vasilisem Spilkou, mladým odborníkem na vývoj softwaru, o jeho řeckých kořenech i o jeho dědečkovi Vasilisovi Antisovi. Ten nějakou dobu působil jako redaktor řecké sekce Československého rozhlasu. Jeho vnuk však o zahraničním vysílání našeho rádia moc podrobnosti neznal. Bylo proto jasné, že tento neobvyklý rodinný příběh, který propojuje českou metropoli s řeckým ostrovem Korfu, si zaslouží pokračování. Tady je. V úvodu je vhodné připomenout základní souvislosti příběhu Vasilise Spilky, který jméno dostal po svém dědečkovi z matčiny strany.
2: Na Korfu, jak jsme vyrůstali, tak tam vlastně jsme byli ve velkém bytě. Dědeček postavil tam dům a tam byly tři patra. Měl tři děti, takže každý dítě mělo jedno patro. My tam byly tři rodiny, akorát moje teta byla tady v Čechách, takže pronajímala ten její byt tam. No. Takže jsme tam byli čtyři děti, já, můj brácha, sestřenice a bratranec.
1: A bylo veselo.
2: Já jsem nejmladší ze všech.
1: Důležitá informace o dědečkovi Vasilisovi už zazněla. Hovoří o tom, jak pečoval o svou rodinu.
2: Oba moje rodiče vyrůstali tady v Čechách, a takže není to úplně taková ta typická řecká rodina. No ale jistě rodina je moc důležitá v Řecku. Je to běžný, že vlastně i děti, že bydlejí s rodičem jako dlouhou dobu, že dědečkové bydlejí také spolu všichni. Táta můj je víceméně Čech, no jako je Čech, no. Se narodil je tady v Praze a máma má ty řecký rody. Její táta, můj dědeček, byl politicky jakoby aktivista. Potom on byl trestán životem, takže nějak mu pomohla komunistická strana trhnout z Řecka.
1: On byl antifašista?
2: Tak, ta historie poběhla. Vlastně ty lidi to viděli, že máš na jednu stranu jako komunismus a na druhé straně fašismus. Takže jedno bylo jakoby proto, aby se lidi pomáhali, a to jiný bylo, jakoby, aby ty lidi byli kontrolovaní. Takže moc těch lidí vlastně bojovalo s tím, aby pomohli lidem, aby to bylo jakoby férovější svět takový, ale pak se třeba ukázalo, že taky byli manipulovaní. Potom dost těch věcí, kterých věřil a za celý jakoby bojoval, tak se ukázalo, že byli jakoby špatně. Taky byli hrozně zklamané, začali kritizovat i tu komunistickou stranu potom, když byli až tady v Čechách.
1: Celý život se zajímalo o politiku.
2: Je to tak, no.
1: Vnuk to vystihl zajímavou formulací. Politický aktivista potrestaný životem. Pravdou je, že šlo o mimořádně dynamický osud, plný dramatických zvratů. Zasáhla do něj druhá světová válka, následná řecká občanská válka i věznění. Podívejme se na fakta.
3: Vasilis Antis se narodil v listopadu roku 1911. První zaměstnání získal na ministerstvu zemědělství i v Národní řecké bance jako úředník. Už v roce 1937 a v následujících 6 letech poznal život v koncentračním táboře. Podle úředních údajů personálního oddělení Československého rozhlasu se jednalo o tresty za stranickou ilegální a novinářskou činnost, o věznění z politických a rasových důvodů za okupaci a za činnost v zahraničním odboji v období národně osvobozeneckého boje.
1: Stejná úřední slova platí pro ještě jeden vězeňský rok a dva partizánská v období 1944 až 1949. Konec druhé světové války totiž pro Řecko neznamenal konec utrpení. Rozpoutala se 4letá občanská válka, tisíc Řeků skončilo v emigraci. A tak se i Vasilis Antis jako komunista i novinář objevoval v novinách ve Francii, Itálii, potom v Rumunsku a Sovětském svazu. Československá etapa začíná v říjnu roku 1959. Vnuk Vnuk Vasilis Spilka zná základní informaci o dědečkově práci v Praze.
2: Vlastně on tady pracoval v Českém rozhlasu, on byl vlastně novinář, takže on psal články, mluvil s lidma, rozumět ty geopolitice a všemu. Pracoval v novině, která se jmenovala teda Agonistis, bojovník, ale není to o válce, ale je to třeba spíš jako, že boje za nějaké, jakoby, no...
1: Za spravedlivé cíle,
2: no.
1: Ve kterém období působil v Českém rozhlase, kdy to bylo?
2: Tak já si myslím, 60. 70. leta, možná, i 80. možná teda. Nevím, jestli tady byl jakoby oficiálně, ne. Nebo externě, takže to nevím.
1: Já vím. Při pátrání po stopách po dědečkově práci jsem totiž zavítala do archivu Českého rozhlasu. Moc údajů jsem nenašla, ale v osobní složce se psalo, že Vasilis Antis opravdu pracoval jako zaměstnanec, byl redaktorem v řecké sekci zahraničního vysílání.
3: Po zrušení řeckého vysílání působil Vasilis Antis v italské sekci a do důchodu odešel v únoru roku 1972 jako její technický redaktor. V osobní složce zaměstnance jsou samozřejmě údaje o platu, spis z městské části Praha 6, ve kterém se tvrdí, že je bezpartajní. Také se dovídáme, že mu po prvním roce zvýšili cizinecký příplatek z 800 na 1000 korun na základě toho, že do Prahy přijela jeho rodina. Úřad důchodového zabezpečení pak informuje, že se rodina rozrostla a že v ní jsou tři děti, Janis, Kety a Kaliopy. Na žádost soudruha Antise o poskytnutí mimořádného volna kvůli návštěvě sestry v Itálii v říjnu 1971 někdo připsal, nepřichází v úvahu.
1: Zdá se, že tyto staré, trochu zežloutlé archy papíru jsou zároveň spolehlivou ilustrací pracovních a sociálních poměrů. Bohužel neměly žádné zvukové záznamy. Ukázali mi ale zachovalé přehledy relací a texty pořadů, které řecká sekce vysílala v řečtině v dubnu a květnu roku 1961.
3: Jedná se především o zprávy ze světa a z Československa, které vysílali od 18.30 do 19 a reprízovali od 20.30 do 21 hodin. V pořadech zařazovali i hudební příspěvky, komentáře nebo reportáže. Jméno Vasilise Antise je vždy uvedeno v přehledu relace v kolonce Pracovník odpovědný za jazykovou správnost překladu. Občas také četl zprávy jako hlasatel nebo konal režijní dozor. Například 27. dubna 1961 se vysílaly zprávy o příletu kosmonauta Gagarina do Prahy, o výhruškách prezidenta Kennedyho Kubě, jak tvrdí britské noviny, a o procesu s nacistickým zločincem Eichmannem. Po hudbě Bedřicha Smetany byl na řadě text Vasilise Antise, Zlaté lžíce a špinavé pusy.
1: Z toho období je i jeho text Pan Karamanlis nemůže hovořit o demokracii, který zveřejnil 30. května roku 61 minulého století. Týká se Konstantina Karamanlise, premiéra řecké vlády. Autor Antis píše... Spolu s Glezosem je v řeckých vězeních i koncentračních táborech mučeno již po 16 let po rozdrcení hitlerovského Německa i 2000 dalších bojovníků odboje.
3: Najdou se mezi nimi i případy neslýchané zvůle. Lidé, kteří byli odsouzeni za vraždu neznámé osoby na neznámém místě a v neznámé době. Lidé, o jejichž nevině svědčili u soudu příbuzní jejich údajných obětí. Na 1. máje rozehnala řecká policie násilím staré matky 200 vlastenců, kteří byli zastřeleni na 1. máje za okupace a nenechala je, aby položili několik květin na místo obětí svých dětí. Naproti tomu řecký stát zakoupil na své náklady území na postavení pomníku německým okupantům, kteří padli v Řecku.
1: Jen pro vysvětlení, Manolis Glezos byl legendární řecký levicový politik, publicista a především hrdina protinacistického odboje. Pokračuje vnuk Vasilis Spilka.
2: Jinak vím, že on vlastně měl takový pseudonym, nad kterým jakoby někdy psal články, a byl to Jan Rozák. Roxány byla jeho žena.
1: A on zažil okupaci? Československa.
2: Myslím, že právě tady byl v té době a moc to kritizoval. Ještě tady potom byl a v konci 80. letech šel zpátky do Řecka. No.
1: Tím se uzavírá jeho pražská životní kapitola. Pátraný po zvukových příspěvcích redaktora Anty se bohužel nepřineslo žádný výsledek. O to pozorněji jsem si proto poslechla seriál věnovaných historii zahraničních vysílání Českého rozhlasu. Jeho autor Jaroslav Marek v 8 dílech sleduje proměny redakce, technologií i samotného poslání zahraničního vysílání. Druhá epizoda je již část uslyšíte, nese výstižný název Vzajetý ideologie.
4: This is Radio Prague.
5: Praha volá svět.
6: 90 let v éteru.
7: Hned po skončení války se vysílání do zahraničí rozjelo na novo. Na začátku roku 1947 hlas z Prahy promlouval ke světu v 18 jazycích. Zatímco před válkou převládala hudba, nově se kladl důraz na mluvené slovo. Velmi rychle se zahraniční vysílání měnilo v nástroj komunistické propagandy a tento charakter si zachovalo až do listopadové revoluce. Propaganda byla přímočará nebo naopak docela nenápadná, skrytá za reportáže z běžného života. Vzpomíná Pavla Jazajriová, která v 60. letech nastoupila do francouzského vysílání pro Afriku.
8: Takže já jsem celkem rychle dostala vlastní pořad, se to jmenovalo Setkání mladých. Samozřejmě, že to byla propaganda. Tam byla cenzura, takže si to vždycky někdo musel přečíst.
7: Zpravidla ale byla cenzura obezřetná a přísná. Drtivá většina textů vznikla v takzvané ústřední redakci a pracovníci zahraničního vysílání je jen překládali do příslušných jazyků.
9: Když člověk tu zprávu napsal, tak protože ta zpráva v zahraničním vysílání se potom překládala do různých jazyků, takže ten text byl důležitý v češtině, tak se ten list s tou zprávou se dal do okénka, zavřelo se okénko, zazvonilo se, z druhé strany v místnosti se otevřelo okénko, cenzor nebo inspektor se mu říkalo, přečetl tu zprávu, orazítkoval ji, vložil do mezi okénka, zazvonil, já jsem šel a pak jsem ji mohl tedy prvé rozdat jednotlivým redakcím.
7: Vzpomínal někdejší redaktor zahraničního vysílání Karel Vichs.
10: Tady fungovala cenzura a autocenzura, jako obě, že jo? A když se tyhle ty dvě věci spojí, tak z toho vznikne hlasná trouba, že jo? Což teda v té době tak bylo.
7: Hodnotí Václav Richter, mnohaletý redaktor francouzského vysílání. Vysílalo se výhradně ze záznamu, pásky se ale donekonečna mazaly a přetáčely. Mnoho archivních nahrávek zahraničního vysílání se proto nedochovalo.
1: A tak jsem se dozvěděla, proč mi v archívu nenabídli žádnou zvukovou stopu po působení Vasilise Antise. Takže pořad my a oni můžeme ukončit jednoduchým obrázkem Vasilise dědečka s Vasilisem vnukem. Jsou na Korfu, kde se poznali.
2: Poznal jsem ho v roce 1999, umřel dědeček, no to mě bylo tak 7, no.
1: Věnoval se vám?
2: Jistě, no, právě dědeček mě naučil jakoby řecky začátku taky, já jsem s dědečkem mluvil moc řecky a povídal mě o věcech, no, my tam máme jakoby zahradu, jsme tam chodili spolu také s kolem a ukazoval mě věci a tak a vždycky mě, jako si pamatuju, že na mě mluvil jakoby řecky a vlastně jsem si tu řečku jakoby moc učil přes toho dědečka.
1: Doufám, že se nám podařilo doplnit rodinné vzpomínky a zároveň vám, milí posluchači, připomenout, jak výrazně mohou historické události ovlivnit osudy jednotlivců i celých rodin. Na příští pořad mi a oni se těší Goránka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Záchranáři dnes na brněnském autodromu museli ošetřit 70 lidí, často kvůli kolapsům z horka. Zámecký park v Zákupech na Českolipsku už nebude volně přístupný. Tenistka Linda Nosková si na turnaji v Berlíně zahraje o titul. A počasí zítra zpočátku opět slunečno, později opět místy přehánky a bouřky. Maxima kolem 33, na severovýchodě republiky kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Zdravotnická záchranná služba dnes v průběhu motocyklových závodů na Masarykově okruhu v Brně ošetřila 70 návštěvníků. Nejčastěji se jednalo o kolapsy, které pravděpodobně souvisely s horkem. 10 pacientů ošetřili v klimatizovaném stanu u vstupu do areálu a 2 pak odvezli do nemocnice. Vysoký počet výjezdů měli na celé Jižní Moravě. Do dnešní 18. hodiny jich bylo celkem 200. Potvrdila to mluvčí záchranářů Michala Botová.
3: To je poměrně vysoké číslo. My jsme každopádně v rámci města Brna přidali posádku navíc a také operátora do služby, takže jsme připraveni na větší nápor, který právě pochopitelně souvisí s tím, že město Brno navštívila řada turistů, no a také svůj vliv mají ty vysoké teploty.
2: A právě vysoké teploty dnes lámaly rekordy po celé České republice. Vůbec nejtepleji, přesně 630 stupňů, bylo ve Šternberku v Olomouckém kraji. Meteorologové varují před vysokými teplotami také pro zítřek a opět bude v platnosti výstraha před silnými bouřkami. Národní památkový ústav od začátku letních prázdnin zpoplatní vstup do zámeckého parku v Zákupech na Českolipsku. Park bude přístupný pouze jako součást prohlídkového okruhu bez průvodce. Za vstupenku lidé zaplatí 80 korun.
4: O 20 korun lacinější prohlídka samotného hospodářského dvora už od prázdnin nepůjde koupit. Mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bydlasová uvedla, že nádvoří a park budou vzájemně průchozí přes původní hlavní vjezd do loni opravených barokních koníren. Obyvatelé města, kteří mají takzvanou kartu zákupáka, mohou do parku dále zadarmo. Ze Zákup Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: V Lipové na Prostějovsku se k nedávno dokončené kanalizaci připojilo zhruba 60% tamních obyvatel. Kanalizace zatím funguje ve zkušebním režimu. Podle nezávislé starostky Martiny Karkoškové obec čistírnu provozuje tak, aby co nejméně zatěžovala nedalekou Plumlovskou přehradu.
5: My jsme nad rámec toho projektu instalovali vlastně síran, který sráží fosfor, tak abychom tedy minimalizovali ty vody, které potom způsobují v Plumlovské přehradě sinice.
1: Sport.
2: Česká tenistka Linda Nosková si na trávě v Berlíně zahraje o druhý titul v kariéře. V dnešním semifinále turnajová osmička porazila Alexandru Elaovou z Filipín 2-0 na sety. V zítřejším finále čeká Noskovou Američanka Pegulaová. Třetí nasazená hráčka v semifinále porazila po bitvě 2-1 na sety světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno zpočátku, a to hlavně na východě Čech, na Moravě a také ve Slezsku, doznívající přehánky i bouřky, nejnižší teploty mezi 20 a 15 stupni. A zítra přes den jasno až polojasno, během dne místy oblačno až zataženo, k tomu přehánky i bouřky opět mohou být i silné. Maxima zítra mezi 29 a 34 stupni, na severovýchodě republiky kolem 27. Slabý proměnlivý vítr může v bouřkách opět přechodně zasilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Provoz na řadě míst v České republice teď komplikuje hustý déšť. Velmi silně prší i na dálnici D1 před Prahou ve směru od Brna. Hustý déšť je také na dálnici D11 mezi Prahou a Poděbrady a na jihu Čech jsou intenzivní srážky mezi Českými Budějovicemi a Táborem. A silnice 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice je teď neprůjezdná. Provoz řídí policie. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
6: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: Pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s Big Beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík.

To se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

0: zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.
1: Co

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic. A právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s Flamengem, a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

0: Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým slavíkem opět Karel Gott a Zlatou slavicí po páté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.
1: Na do smrti navždycky,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympic, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček, Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

vidíme totiž dopisy z výsky, zvané Rokytnice. Od mé

90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice. Jako stín

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Více než třetina všech meteorologických stanic v Česku dnes odpoledne naměřila teplotní rekordy. Zastupitelé Chomutova rozhodli o navýšení turistického poplatku. Fotbalisté Nizozemska na mistrovství světa s přehledem porazili Švédy. A počasí zítra zpočátku dne slunečno, později přibývání oblačnosti a místy přehánky i bouřky. Maxima kolem 33 na severovýchodě republiky kolem 28 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Českou republiku dnes opět zasáhly rekordně vysoké teploty. Ve Šternberku v Olomouckém kraji zaznamenali meteorologové přesně 36 stupňů. A hranici 35 stupňů překračovaly teploty také na 6 dalších místech v Jihomoravském, Středočeském a Královéhradeckém kraji. Upřesní meteorolog Martin Tomáš.
3: Teplotní rekordy pro dnešní den zaznamenalo 59 stanic ze 171 stanic měřících alespoň 30 let, což je 35%. Na stanicích Labská Bouda a Žamberk byl překonán dokonce absolutní červnový rekord.
2: A vysoké teploty budou na území celé České republiky také zítra. Meteorologové kvůli tomu vydali opět výstrahu a opět se mohou objevovat silné bouřky. Návštěvníci Chomutova si připlatí za turistický poplatek. Zastupitelé města rozhodli po 22 letech o jeho navýšení. Dosud turisté za pobyt platili 21 korun denně. Upřesní primátor Milan Merc z Hnutí Nový Sever.
4: Teď činí 35 korun poplatek na osobu a noc, s tím, že jsme mohli jít až do 50 korun.
2: Vedení České vsi na Jesenicku připravuje velkou rekonstrukci chodníků kolem obecního úřadu. Trasu poškodili předloňské povodně. Práce by měly začít ještě letos v létě. V současné době samospráva připravuje potřebné podklady a také výběr zhotovitele. Potvrdil to nezávislý starosta Petr Mudra.
5: Měl by se realizovat tady chodník Jánského kolem úřadu. Tam vlastně ještě velké kusy chodníku chybí. Je to asi v nejhorším stavu, protože se dělalo všude jinde, takže teď se jako dokončují rozpočty a bude se to soutěžit během července, tak aby se ještě během prázdnin začalo. Sport.
2: Český cyklista Matias Vacek se v závodě kolem Švýcarska posunul na třetí místo průběžné klasifikace. V dnešní časovce dojel čtvrtý, vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, na kterého Vacek ztratil 11 sekund. Celkově ztrácí na Pogačara 4,5 minuty. Zítra se jede poslední etapa. A krátce fotbal, světový šampionát má dnes na programu 3 duely, jeden už skončil. Nizozemsko si poradilo se Švédskem vysoko 5-1. Za necelou hodinu začne utkání Německo pobřeží slonoviny a ve 2 hodiny ráno pak souboj Ekvádor-Curaçao.
1: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno. Zpočátku hlavně na východě Čech, na Moravě a také ve Slezsku doznívající přehánky i bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 20 a 15 stupni. Zítra bude velmi podobně jako dnes, tedy jasno až polojasno. Během dne místy oblačno až zataženo, opět přehánky i bouřky opět mohou být silné. Maxima zítra většinou mezi 29 a 34 stupni. Pouze na severovýchodě republiky budou o něco málo nižší, kolem 27. Slabý proměnlivý vítr bude v bouřkách zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Karlovarsku je zavřená silnice 25 z Ostrova na Boží dar. Na konci Jáchymova zasahují záchranáři u srážky motorkáře s autobusem. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín, přejeme příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se pustíme do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o cibuli, tedy kdy musí ze země ven. Příjemný poslech Hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší. Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Pěstovat citrusy mohou kliděsové, pohodáři, rozhodně to není vhodné pro vzteklíky a pro netrpělivé lidi. Přesvědčí vás o tom rozhovor s citrusářem Milošem Kaplanem z obce Veliny na Pardubicku, kterého navštívila na jeho zahradě naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. A zavedli ji ke skleníku, ze kterého na konci května konečně mohl vynést desítky opečovávaných rostlin. A jak uslyšíte, Miloš Kaplan v sobě nezapře učitele.
2: Já se jmenuji Miloš Kaplan, je mi 57, učím češtinu a tělocvik a abych se z toho nezbláznil, tak jeden z mých koníčků je prostě pěstování subtropických rostlin. Jsou krásné, když to vidíte sama.
3: No je to úplná nádhera, jako kdybych byla skutečně někde u moře. A vy jste říkal, že když si pomnu takhle třeba tenhle lísteček, tak poznám podle vůně, jaký to je citrus.
2: Tak to schválně zkuste.
3: Tak já to schválně zkusím. No vůně je to opravdu nádherná a to, co úplně snad nejvíc osvěží teď ve vodě třeba s mátou, limetka.
2: Přesně tak. Je to limetka neznámé odrůdy. Prostě já jsem ji našel před lety před kontejnerem na bioodpad. Dotyčný se jí asi zbavil, protože ona byla bez listů, ale zkušeným okem jsem zjistil, že to je v podstatě zdravý strom, který se dostal do nějakého šoku a říkám, tak co, tak já ti zachráním život. A vidíte sama, že prostě je to nádherná zdravá rostlina, plná květů a okolo Vánoc si myslím, že bude plná krásných malých limetek.
3: Takže se odmění za tu péči, málem v popelnici skončila. No a tady už ale vidím, že plody jsou, vypadá to jako citrony.
2: No, není to citron, zrovna tohle je můj zamilovaný pomerančovník, jmenuje se Calabria. A na něm je zajímavé to, že dozraje až vlastně za rok, takže za 16 až 18 měsíců prostě po rozkvětu. Pěstování citrusu není pro nedočkavé lidi.
3: Jo? To teda ne. Není. Takže se ještě dočká zimování, ano, zpátky do skleníku a pak teprve za rok.
2: Příští rok dozraje, ale ty jsou fakt vynikající a prostě i dobrý. Dá se říct, že tady u nás v Čechách už umíme vypěstovat mandarinku určitě, citrony určitě, ale i pomerančovníky, že v podstatě nepoznáte rozdíl mezi kupovanou a mezi mou vlastní.
3: No a který ten citrus je takový pro začátečníky? S čím začít, aby se to povedlo, aby ani ta trpělivost nebyla zas až tak potřeba?
2: No, asi bych doporučil citron, protože citron, dalo by se říct, že vydrží i naše chyby. Ale říkám to zrovna a každému, kdo by si to chtěl zkusit, nejhorší měsíce pro citrusy je u nás zima. Listopad až únor. A ne proto, že bychom jim neuměli dát teplo. My jim teplo dát umíme, ale neumíme jim dát světlo. A proto teda já všechny své citrusy zimuju v místnosti, kde je 0 až 10 stupňů, kde je světlo a kde oni doopravdy spí.
3: Takže tam máte prosklenou hodně tu místnost?
2: Je to prosklený, je tam okno, ale říkám, když tam není na 10 stupňů nebo na 12 stupňů, tak prostě oni doopravdy spí. A pak na jaře, na konci února je šoupnu do skleníku, tam teda mírně přitápím a tam prostě nastane exploze života. Což je vlastně vidět.
3: Ano, teď jsme v té explozi života.
2: Rozhlasoví posluchači to asi nevidíte.
3: Nevidí, ale fotky jsme udělali, tak, ty budou tak, určitě tak. Na našem webu.
1: Přesně tak, na našem webu se můžete podívat na citrony, mandarinky i pomeranče, některé kvetou, jiné už tvoří plody. Pokud byste si chtěli vyzkoušet pěstování citrusů, doporučuje Miloš Kaplan vybírat si sazenice v zahradnictvích, kde vám zkušení zahradníci poradí. Správně zvolený výběr sazenice do konkrétních podmínek je totiž zásadní. Co nás čeká za chvíli, tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.
4: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a ze Bohu.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše zajímavé telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz. Ten jsem si schoval od podzimu, protože se může hodit právě teď, než vám rajčátka začnou dozrávat.
1: Na rajčatech se mi objevovala taková hnědá skvrna ze spodu rajčete. Můžete mi poradit, jestli tomu chybí nějaká výživa nebo čím to je? Děkuji.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Je to velice jednoduchá příčina. Učebnice praví, je to porucha ve výživě, speciálně nedostatek vápníku.

0: a to způsobuje ten nedostatek vápníku buď špatné složení zeminy, že třeba není v zemi, ale současně to podporují takové vysoké letní teploty a malá zálivka. Protože rajčata je špatné zalévat jen tak takovým tím kropením v země po povrchu. Ta je lépe na ně zapomenout, jeden až dva dny zapomenout, ale pak opravdu tam nakropit tolik vody po celém povrchu, že de facto stojí ve vodě, aby se ta voda prosákla do hloubky, nezůstávala na povrchu, protože ty plody mají velkou spotřebu a rajčata tou dobou už mají kořeny daleko hlouběji, tak musí sát vodu, která se vsákne dolů. Navíc je potřeba dodržovat teploty, pokud možno větrat, aby se udržely uvnitř skleníku teploty do 30 stupňů anebo stínit.
1: A máme tady další zajímavý dotaz.
2: Mám broskev už asi přes 10 let a měla moneliózu. I když jsem to dvakrát stříkala na jaře, tak prostě ty větvičky byly hrozně proschlý. Rodila dost, ale ty listy potom byly jedna dírka vedle druhý.
1: Tak s tím by nám mohl pomoci plzeňský zahradník a náš stálý poradce Přemysl Písař.
3: Co se toho amoneliového úžehu týká, tam je důležité vlastně veškeré ty suché větvičky odstranit, ideálně tu rostlinu, stromek ořezat hluboce do zdravého dřeva, protože moneliový úžeh je vlastně houba, která do té rostlinu vniká skrze květ a působí tak, že ucpává cévní svazky v těch větvičkách a to se potom projeví tím, že když se oteplí a ta broskvoň potřebuje dostat vodu z kořenů do listu, aby neuschla, tak to skrz ty ucpané trubky přes ty vlastně cévy, přes ty pletiva, které jsou ucpané, prostě to houbu nedokáže protlačit dostatek té vody do těch listů a pak ty větvičky usychají. Takže odstraňujeme všechny suché větvičky, suché plody, ideálně řezem hlouběji do zdravého dřeva. A potom jste ještě uváděla, že na rostlině se objevují dírky na listech, tak to je jiná choroba a to se jmenuje dírkovitost listů. Projevuje se to tak, že se nejdřív objeví jaká malá hnědá skvrnka, která má žlutý lem a později vlastně toto celé vypadne, odumře a v tom listu zbyde dírka. Tady můžu doporučit nějaké postřiky, fungicidy. Bavíme se tady o postřicích proti houbovitým chorobám a tam bych doporučil potom navštívit nějakou specializovanou prodejnu a pobavit se o tom, že máte dírkovitost a bude vám určitě doporučen vhodný přípravek, včetně jeho použití. Takže tolik k vašemu dotazu, ať vám to hezky roste.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
4: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Existuje několik způsobů, jak rozmnožit včely, tedy jak odchovat nové včelstvo. O těch nejčastěji používaných nám povypráví včelař Martin Weiss. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková s ním natáčela třeba o tom, že když potřebuje včelař novou matku do nového nebo do starého včelstva, tak mu ji přinese anebo přiveze pošťák. I na to se Martina Weisse přeptáme.
2: Jak se odchovává nové včelstvo? Ptám se Martina Weisse, včelaře, u Mladoboleslavské městské včelnice.
3: No, těch způsobů je více. To můžeme nechat na přírodě. To je vlastně typická záležitost pro květen a první polovinu června, kdy se ty včelstva rozšiřují prostřednictvím rojů. To lidi většinou znají, že to je takový ten hrozen, který se pověsí někde nejčastěji na větev. A pak včelař přijede, aby ho sebral, nebo se ten roj vznese a uletí, najde si nějaké nové působiště sám. Je to škoda. No, a včelař může přikročit k tomu, že si vlastně vychová ty matky sám. Těch způsobů je celá řada, od těch úplně nejjednodušších, že prostě vezmeme jeden úl, rozdělíme ho vlastně na dva, dáme stranou nějaké plodové plásty a pokud na nich bude alespoň jedna larvička, tak ty včely najednou začnou cítit, že nemají matku, že ji potřebují. To zjistí zhruba během hodiny, jak se začne vytrácet ten její feromon, ta její vůně. A vyberou si nějakou vhodnou larvičku a tu začnou zalévat mateří kašičkou, takovou speciální bílou šťávou, kterou vlastně jsou krmeny všechny larvičky po dobu jednoho dne v tom úle, ale oni si vyberou jednu a tu začnou zalívat den po dni, dokud ta larvička roste a přijímá potravu, než se zavíčkuje a probíhá tam u ní proměna. A právě změna té výživy způsobí to, že z vajíčka oplozeného, ze kterého by normálně byla dělnice, takže se vlastně stane ta nová matka, takže to je jenom záležitost výživy. No a toho může využít včelař, který přijde, a když se tady natáhnu pro tenhle ten speciální rámek.
2: Natáhněte.
3: Je to vlastně část běžného rámku, jakou můžete vídat v úlech. Tenhle je upravený o něco užší a jsou vlastně do něj zasazené takové plastové, říká se tomu matečníkové misky. Zvěšené vlastně jako směrem dolů a včelař může vlastně do těchto těch mističek přenést z nějakého plástu, kde jsou larvičky, ideálně co nejnižšího věku, tak je přenese na dno těch buněk a včely potom, když ty larvičky přijmou, tak je právě začnou zalívat tou mateří kašičkou a z jednoho takového rámku můžete vychovat třeba i 30 matek naraz vlastně v jednom včelstvu. Vy pak musíte ještě někde sehnat to včelí maso, jako ty dělnice, které se o tu novou matku budou starat, ale i takhle z mála vlastně můžete vytvořit nové včelstvo.
2: No a slyšela jsem dokonce, že matka může přijít poštou.
3: No, to je báječná věc. Já to rád říkám, když mám včely někde na ukázku ve školách. Ne každý se spokojí s tím, že si tu matku vychová sám, protože ta je pak přirozeně spářená. Vy nevíte, kdo jsou ty samci, se kterými se pářila, takže to může být nějaká místní směska, což nemusí být vůbec špatně, ale pokud chcete mít nějaké garantované vlastnosti, na které se ty matky chovají, tak oslovíte nějakou šlechtitelskou nebo chovatelskou stanici. Tam si ty matky objednáte, většinou jste v pořadníku, takže když se na vás dostane, tak vás pak vyrozumí, posíláme ty vaše objednané matky. No a u vás potom zazvoní poštěčka, má obálku formátu A5 s bublinkovou fólií a v tom jsou takové malé plastové přepravní klícky, ve kterých bzučí většinou 4, 5, 6 včel. Jedna z nich je právě ta matka a dostane sebou třeba 5 dělnic jako doprovod a ty vlastně do roztrhání těla do poslední chvíle oni pečují, krmí ji, čistí ji, pokud se olepí takovým meducukrovým těstem, které dostanou na cestu jako zásobu potravy, tak prostě se oni starají, zahřívají. No a vy potom vypustíte ten doprovod a tu matku vlastně přidáváte do bezmatečného včelstva, které si vytvoříte.
1: Jak slyším to bzz, bzz, tak se bojím, že se mi zase vyrojily včely. Ale letos to není tak žhavé, zatím to bylo jenom dvakrát. Reportáž o včelích matkách, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu rozhlas.cz/hobby, stejně jako další zajímavosti a fotografie. Co nás čeká? Máme pro vás pěknou muziku a pak se vypravíme na zahradu k bazénu a zaměříme se na dezinfekci vody.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Majitelé bazénu si při jejich provozu musí hlídat například pH vody, čištění, její dezinfekci a používat také různé přípravky, které zabrání, mimo jiné, růstu řas. Asi nejrozšířenějším prostředkem na dezinfekci byl donedávna chlor, ale to jste se v bazénu anebo po vykoupání mohli cítit jako v nemocnici, takže něco jiného. Už několik let se vyrábí přístroje, které péči o bazén hodně usnadní a na špatnou vodu nebo nekvalitní vodu upozorní. Získávají si tak stále více příznivců. Někde je vidíte pod názvem Salinaror, jinde Salinátor. Ale kde je pravda a jak fungují, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jiřího Šobra na návštěvě u bazénového specialisty Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Tyto výrazy se objevují v různých variantách, v tom je náš jazyk krásný. Správně je to elektrolýza soli, kde mírně slaný roztok pomocí zařízení solinátoru nebo salinátoru a pomocí elektrod rozkládáme na chlor, vodík, hydroxid sodný a tak dále. Tím nám probíhá ta dezinfekce vody. Je to velice populární dezinfekce vody, protože nás zbaví části starostí o ten bazén. Zjednoduší nám život s tím bazénem.
3: A teď mi řekněte jak? Tady budu muset kontrolovat také kvalitu té vody.
2: Ano, vždy kontrolujeme kvalitu vody, ale u té elektrolýzy solí nám potom odpadá povinnost dalších druhů chemie, jako je algicid proti řase. Ten do vody ze solí již potom nepatří. Je tam míň chemie v té vodě, potřebujeme řešit pH a na zařízení, na salinátoru si regulujeme množství chloru, který nám produkuje to zařízení.
3: Salinátor si tedy řekne přisyp do bazénu sůl nebo si ji přisype sám?
2: Pouze nahlásí, jestli v bazénu je příliš soli, nebo málo soli. Samotné dosypání soli musíme provádět my. Dneska máme možnost solinátorů, které si hlídají jak hladinu pH, tak hladinu chloru a automaticky si řídí celý proces. Tudíž my můžeme provést jednou třeba za měsíc kontrolní měření, zdali salinátor funguje správně a vlastně nemusíme potom řešit doplňování žádné další chemie.
3: To zařízení je samostatné, anebo se připojuje třeba k pískové filtraci?
2: To zařízení je vždy součástí filtračního okruhu a vždy se montuje jako poslední zařízení na té vratné větvi. Vodu napřed vyčistíme pískovým filtrem, pak vodu ohřejeme třeba v solárním panelu nebo tepelným čerpadlem a vyčištěnou nahřátou vodu jako poslední potom nachemizujeme tímto salinátorem.
3: A to všechno stihne přitom, když jim bude protékat ta voda?
2: Ano, funguje to tak, že vlastně přes ty elektrody protéká ta vyčištěná nahřátá voda a na těch elektrodách dochází k té elektrolýze, kde se rozkládá chlorid sodný, tedy sůl klasická, na ty dané již řečené látky.
3: Chlor klasický do bazénu, něco stojí jako bazénová chemie. V případě salinace do bazénu nasypu sůl, to je podstatně lacinější a ušetříme.
2: Když to přepočítáme, na každých 1000 litrů bychom měli nasypat od 3,5 do 5,5 kg soli. Pak nám salinátor funguje správně a my nemusíme řešit další věci.
3: A teď mi řekněte, když ušetřím za tu sůl, kolik mě bude stát ten salinátor?
2: Tak salinátory se dneska pohybují od 13 000 korun do 65 000 korun. Podle toho, zda ten salinátor je manuální, tedy musím si sám nastavovat hodnotu chloru a musím si pak ručně regulovat pH. Nebo potom samozřejmě dražší modely, které už si umí sami regulovat proces čištění v tom bazénu.
3: Je ta voda ošetřená salinátorem prospěšná našemu zdraví, anebo je to stejné, jako když se koupeme v té klasické chlorové?
2: Voda ošetřená salinací je zdravější, mnohem příjemnější na pokožku, vyhovuje dokonce lidem, kteří mají atopický ekzém, je mnohem méně nachemizovaná než klasická voda, kterou chemizujeme chlorem a dalšími přípravky.
1: Zajímavé informace o přístrojích, které vás upozorní na nekvalitní vodu v bazénech, zjišťoval u Martina Zikuly, bazénového specialisty, náš hobby redaktor, kutil a chalupář Jirka Šobr. A pro vás už budeme mít jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na cibuli, tedy jak se pozná, že musí ze země ven.

0: Svatkářský kalendář.
1: Pronostiky, tak ty jsou skvělé. Když prší, tak jsou jedny pronostiky a když neprší, tak jsou druhé pronostiky. A objevil jsem jednu historickou událost spojenou s 20. červnem a to zaznamenal ve svých pamětech Vincenc Federcel z obce Bystrá u Poličky. Tak podle tamější kroniky 14. června 1821 pomrzly brambory i stromy a 20. června přímo na svátek Božího těla udeřila taková sněhová chumelenice, že lidé museli jít v kožiších a v zimních rukavicích v průvodu. Tak to jenom, abyste si nemysleli, že si s námi počasí také zahrává. U nás je to v tom porovnání úplná pohodička. Roste vám cibule a česnek? Tak pokud je chcete mít ostré jako břitva, tedy, jak by řekl znalec, lepší a chutnější než z obchodu, tak musíte přesně odhadnout, kdy je vytáhnout ze země. Koncem července začne cibuli, tedy té zralé cibuli, polehávat nať. Ne žloutnout, ale polehávat. A to je ta pravá chvíle, kdy půjde ven ze země. Vyrýjte ji z půdy ven a nechte ve stínu uschnout. Česnek je na tom podobně, jenže na něj se dá jít právě, když mu ta nať žloutne. Zase opatrně vyrýt, svázat do copánku a nechat ve stínu řádně vyschnout. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak zaměříme se na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit a na co je dobrý. Potom se vypravíme mezi myslivecké psy, norníky a poradíme několik vychytávek, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A máme pro vás závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas, zprávy.
2: Firmy v celé České republice budou muset od července hlásit nástupy všech pracovníků. Vodní záchranáři v těchto dnech upozorňují na velká rizika koupání v přírodě. A počasí zítra zpočátku dne slunečno, později přibývání oblačnosti, opět místy přehánky a bouřky. Maxima kolem 33, na severovýchodě republiky kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se v České republice od července rozšíří a firmy budou muset evidovat také nástupy všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala jen nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje tuto změnu za velmi důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegální práce.
3: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu.
2: Současné tropické počasí láká k vodě a vodní záchranáři v Česku varují před rizikovým chováním. Ročně se v České republice v řekách, rybnících nebo bazénech utopí až kolem 200 lidí. A často kvůli tomu, že přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto velmi důležité sledovat ve vodě také své okolí.
4: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
2: Jedinečná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké funguje v České republice už 5 let. Vznikla jako součást projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Nabízí více než 110 zařízení, která usnadňují každodenní život lidem se zrakovým handicapem. Jejím hlavním cílem je umožnit klientům, aby si pomůcky vyzkoušeli ještě před jejich nákupem, říká vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková.
5: Protože tady ty pomůcky jsou všechny drahé. Malá čtečka velikosti flešky stojí 65 tisíc a telefon prostě jednoduchý s tlačítkama stojí 15 tisíc. Takže proto tady jsme, aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to, co jim vyhovuje.
0: Sport.
2: Čeští volejbalisté vyhráli utkání Evropské ligy nad Španělskem 3-1 na sety. Udrželi si tak naději na postup do semifinále. Zítra budou hrát ještě v Gruzii proti domácímu Výběru. Ani vítězství, ale českému týmu nemusí zaručit postup.
0: Počasí.
2: V noci na neděli čekáme v Česku jasno až polojasno zpočátku, a to hlavně na východě Čech a také na Moravě a ve Slezsku doznívající přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty stále vysoké mezi 20 a 15 stupni. Zítra bude opět slunečno, horko a dusno. Během dne ale místy oblačno až zataženo, přehánky a bouřky opět mohou být i silné. Maxima zítra většinou mezi 29 a 34 stupni. Na krajním severovýchodě republiky kolem 27. Slabý proměnlivý vítr bude v bouřkách zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna do Vyškova počítejte s překážkou za Rousínovem. Na kilometru 221 je kvůli odstavené dodávce uzavřený pruh pro pomalá vozidla. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte pomalejší provoz v okolí odbočky na Ořech. Mezi kilometry 18 a 20 je uzavřený pravý pruh. V levém pruhu se zdržíte zhruba do 10 minut. A silnice číslo 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice nad Lužnicí je za sjezdem z dálnice D3 po nehodě dvou osobních vozidel uzavřená. Oběd se to dá po silnici kolem dálnice a přes Dynín a Záblatí. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí. Práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
7: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
6: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Mestě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
7: S vámi je šmanda.
6: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
7: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
6: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
7: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte, vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
6: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
7: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
6: Tak to s námi zkuste i vy.
7: A víte co, teď vám povím já svůj příběh, celý nic nezamlčím a vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte.
6: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk. Tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale z náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hučícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit, tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sténat ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravil dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavržení hodnou nebo zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menšíkem.
2: Pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když to tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že s

0: Kupce a ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
1: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?

0: Moje maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec. Dejte se šity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, Nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka?
2: Hezká.
0: Lucko.
3: Okatá.
4: Kudrata.
0: Jirko.
5: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
6: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
6: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
6: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ni opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lídy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad, s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dam byla asi nejbližší.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávali spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
4: Vím, ale to už je opravdu dávno.
3: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady, v lese, v chaloupce, úplně sám? Proč?
4: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
3: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
4: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
3: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
4: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
3: Vím, ale nevím proč.
4: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
3: O tom nic nevím.
4: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
3: Ublížil jí někdo?
4: Mladý pane.
3: Váš ruměnec vás prozradil. Aničko, začínám něco tušit.
4: Ne, jenom to ne, mladý pane, raději nic netušte. Kdybyste jen tušil.
3: Aničko, tuším, že tě miluji.
4: Vy nesmíte nic tušit. Ne, ne, ne, ne, musím už jít, mladý pane.
3: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým Rumněncem.
4: Bohužel, není to možné.
3: Proč, má drahá?
4: Jí mám nenekalé tušení, že můj Rumněnec brzy odejde.
3: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj Rumněnec?
4: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
3: On má pušku.
4: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
3: Nestrefil se.
4: Tak to není on.
1: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
2: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček, a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama, a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepku. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina, a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou proletla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradek. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik, a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality, a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu, a od mámy tu emotivnost. A to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá, a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
0: Hvězdné návraty.

když-li dětský míč poskočí, když si s ním kluk hrál, než-li zvedneš své obočí.

že je náš cit vůbec živ.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúračila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký.
3: Malá jsou

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární i její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám ránky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi, vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku, když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Holiče.
2: A proč jsi na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát půl šestý.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
5: Pokaž to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nestýlili nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvaříš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Tam mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, víc si o to koledoval.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu Vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: Že se nestydá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Teda, pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přeháníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustřílela šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady se jak popelka. Co? No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijeftnout.
7: To je ale fracek. Nevycválanej. Je se jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. To není divu, tak je nikdo nevychovává.
6: No ona ti neřekla, co to je.
7: Ale řekla.
6: No tak proč to tají?
7: Jsou to dánský kalhotky, když jsi tak zvědavej.
6: No,
7: na tom kníchu. Na tom je k kníchu akorát to, že do týhle tý malý trubičky se vejdou troje.
6: Ježišmarnička, ty nevíte.
1: Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
7: No. To ještě naštěstí nemáme. Pojďte.
3: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přidržte si to tak a dotáhnout dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
6: No to je krása.
1: Evžene, no řekni, no.
6: No,
1: to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
6: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
3: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou. Víte, on Tonda má rád černý.
6: Prosím vás, Tonda, ten vám padne k nohám.
3: Prosím, děkuju.
6: No ne, tyhle vypadá ještě mladší.
1: No to je Kongo.
3: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě v tom Tonda vůbec nepoznala. Co by tomu řekli ženský? To, co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se. Já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
6: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
1: S dovolením. Můžeme si to vzít?
3: Prosím.
1: No tohle, no to by šlo.
6: Víte, to je podobný typ.
3: Tak vemte dcerušku ke Kadeřinkovi a uvidíte.
6: Dcerušku?
1: To není dceruška, to je milenka.
6: No, co koukáte? Znáte moje noce?
8: děkujeme.
3: Promiňte, na shledanou.
0: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci
1: to
0: a
1: jméno
0: televize prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
1: No, určitě.
0: To taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak tak... parta hodně teda opravdu těch velkých jmen.
1: No, špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip, ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profese. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo. Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelnění.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někať vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty dva měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty dva měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, nedělí, toho bylo po skrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne, nebo takové to, co budeme dělat zítra, vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám, ty brďo, teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé dva měsíce, ale větší část, a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou, teda to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska, a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda mámina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mi mohl říct, proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
9: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakala jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata, už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: ale
3: mě. Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her, jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: 3 růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom 2 jako partneři, nebo 2 role a někdo jiný. Velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově, prosím
4: zvukově,
5: vás.
4: Ano, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama. Vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo. A ten Šviha prej měl tu kádinku a teď těma vařečkama do toho furt plácal a oni měli mít jako takový jako seriózní, emotivní prostě, a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchal, tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcova tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to 2 hlasy a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
6: Chvějeli se má ruka, pak je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl ženám, totiž nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
7: A kde pak, ne, naopak. A chcete-li mocí mermu, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínkova teta, a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
8: No a co ty kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
9: Já jsem hrdina.
8: Aha.
9: Pepík.
8: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
9: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Lidi ho stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím, z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
5: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, jo. Tak to se teda podívejme.
4: No jistě, učitelská to bylo, no, to bylo spoustu, to bylo různé, jako, ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkala, děda, který by měl být pyšnej, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdybychom to měli vyjmenovat.
8: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důdku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno málo platné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne, tam pak do zvláštní školy.
4: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zase třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon, zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži, režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku přečila ten seriál.
0: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetenů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
4: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky a chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskytaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala, čili šlo jí o to sdělení. No.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Ze studia improvizovaného kousek od Zlína příjemnou dobrou noc přeje Honza Macoun. Budu rád, když budete poslouchat následující 2 hodiny vysílání na dané téma. Kdo jste už včera poslouchali, anebo kdo jste sosali data z těch internetů, tak už víte, o čem to dneska bude. A taky jste dostali úkol, tak doufám, že se někdo zařídil, uvolil a na tu půdu nebo do toho sklepa zašel. Téma dnešního nočního vysílání je sobotní noční linka, půda plná příběhů nebo sklep plný příběhů. Je to úplně jedno, cokoliv, co se dalo najít tam nebo tam, tak to je vítáno v rámci dnešního nočního vysílání. Do Prahy zdravím Petra Kubalu, vás ostatní, kdo posloucháte, pěknou, vlahou a někde i dost bouřlivou dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Řeknu vám, a něco mi tady ale přesto chybí. No, to. Jo, pozor, já ji vidím, ona už jde, protože bez ní to rozhodně nemůžeme odstartovat.
2: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
3: Věro, který klíč od půdy?
1: Ano, přesně tak. Paní Jechová, děkujeme, že jste tu s námi a doufám, že na té půdě najdete i něco, o čem se dá zmínit do dnešního nočního vysílání. A dejte si na čas, 2 hodiny na to máme.

0: Sobotní noční linka Českého rozhlasu, půda plná příběhů. Jakýkoliv příběh, který jste našli právě na půdičce nebo ve sklepení, tak budu moc rád, když se o ně podělíte s námi. Telefon do studia za chvilku připomeneme. Já možná ještě k tomu dám takovou jasnější osnovu toho, co bych rád, aby jsme se nějakým způsobem drželi nějakých mantinelů v rámci toho dnešního vysílání, tak zkusím odstartovat pár otázek do prázdna. Co nejzajímavějšího jste našli na půdě? Jestli jste objevili nějaké staré dopisy, fotky nebo tajné schovávané peníze? Co skrývala půda u vašich rodičů nebo prarodičů? Bylo tam malé rodinné muzeum? Našli jste něco, co proměnilo pohled na vaši rodinu? Schováváte si doma staré krabice na potom? A potom na potom? Protože potom se určitě budou hodit víc než ty, co byly předtím, ty byly totiž na nic. No, přátelé, máte doma zkrátka věci, které už dávno nikdo nepotřebuje, ale stejně je nejde vyhodit, protože co když?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Halo, halo, kdo nám otevře dnešní noční povídání? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady Magdalena.
0: Ano, Magdaleno, zdravím. Teda povětšinou zavíráte noční linku se mnou, tak tentokrát to máte ano, na obráceno.
2: Já jsem teda zaspala tu vaši linku a hrozně toho lituju. Mě to vždycky hrozně nabíjí.
0: No tak teď se, myslím, dost promění, protože nejen chobotničky jsou šťastní za to, že mají teďka dost skření a elektrického nějakého možného nabití. Ty bouřky, které procházejí přes republiku, ty dávají teda zabrat. Teď jsou někde, tuším, na Vysočině. Ale nebojte, ještě něco, ono určitě dorazí, ale doufáme, že to nebude tak zásadní, tak bolestivý. Tak zkusme si odevřít nějakou tu půdu. Magdaleno, co ta Hradecká? Jaká je?
2: Tak my jsme jako děti jezdívali k prarodičům na Plzeňsko a pochopitelně jsme byli zvědaví, takže jsme lezli různě po půdách a pamatuju si, že jsme u mé pratety našli asi 1,20 m, by řekla, vázu keramickou, na který byly vyobrazeny 4 roční období a tehdy ta teta měla v té váze nasypaný zrní. Uf. A ta váza se dědí, nejdřív teda ji dostal můj otec,
0: ano.
2: Pak jsem ji měla já a teď jsem ji přenechala dceři, protože jak jsme se kdysi dozvěděli, o tu vázu projevil, myslím, nějaké chodské muzeum. Tak to je jedna věc, který si tak jako rodině vážíme, jako rodinný poklad. A ještě víc, a to nevím ten původ, můj dědeček byl v koncentráku a přines lampy do rádií. Jsou takový skleněný vaňky a ty získal můj otec a pochopitelně jsem je zdědila já a chovám je taky jako oko v hlavě a musím si to nechat ověřit, jestli je to vůbec nějaká lampa z rádií nebo...
0: Tak pozor na nějaké archivní šmejdy, ano, kteří by vám to když tak ohodnotili na nějaké minimum, to za prvé. A buďme rádi, že nejsem osobní přítel vaší rodiny, protože já vždycky od malička poslouchám jenom, nešlej na to, nebo to rozbiješ. Takže myslím, že to, co by bylo na půdě, tak už bych dávno rozbil. Takže jsem rád za to, že jsme pouze virtuálními přáteli.
2: Ano, tak za to děkuju. Takový přátel si přijímá.
0: Děkuji taky. Máme tedy poklady z půdy, tak až budou ohodnocené, tak zkuste nám nějak taktně potom říct, jak to dopadlo. Jo?
2: Ano, dobře. Přeju krásný večer, vlahý.
0: Taky, děkujeme. Naschledanou. No, vlahý večer být může, vlahá noc taky. Zase na druhou stranu, když si člověk uvědomí, že může přijít vítr, nebo taky nějaké to zvířátko letající, případně pes nebo kočka, která chce podrbat nebo případně najíst. To všechno se může odehrávat i teď tady u mě, odkud pro vás vysílám.

zmizela jako laň u lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marník.

0: Sobotní noční linka, půda plná příběhu a Honza Macoun s vámi. Taková romantika, síla, energie, kometa, Jaromír Nohavica a kapela Čechomor. Myslím, že k tomu se bude hodit i příspěvek, který dorazil k tématu, které dnes probíráme. Ono, jakmile jde o vlastně historii, takovou tu vůni minulosti a ještě navíc neprobádané minulosti nebo minulosti, ze které jde trochu strach, nahání se kůže, taková ta husí kůže, protože najednou se taky můžete dozvědět, že půda vám prozradí i to, co jste nejenom, že ani netušili, ale hlavně taky jste si třeba říkali, to se mně nemůže stát, protože máma mi říkala, že... A pak se najednou ukáže, že to taky nemusí být vůbec pravda. Půda plná příběhu nebo sklepy plné příběhu, tak prosím, volejte 731 800 900, pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, anebo taky můžete poslat na linka@rozhlas.cz pár písmenek, která potom se dostanou do vysílání, jako třeba od Marie z Hradce Králové, která píše... Když jsme po smrti maminky uklízeli půdu, našla jsem starou krabici přivázanou provázkem. Byly v ní dopisy z doby, kdy se poznala s mým tatínkem. Nikdy jsem je nečetla, ani jsem netušila, že existují. Najednou jsem viděla své rodiče úplně jinak. Ne jako mámu a tátu, ale jako mladé, zamilované lidi. Některé dopisy byly tak něžné, že jsem u nich brečela. A to dnes tu krabici schovávám. Halo, halo, Honza u telefonu. Kdo je na druhé straně?
1: Halo.
0: Ano, poslouchám vás. Kdo pak tam?
1: Slyšíme se, tady Jarka z Budějovic.
0: Zdravím.
1: Já volám poprvé, tak vás všechny zdravím.
0: A já vás taky.
1: A chci vám vykládat. Tatínek prodával ve Zlíně u Batě na prodejně obuv a po válce ho přesunuli, jak byl odsun Němců, tak ho přeložil do Moravského Berouna. A tam

0: έφαγε ο τέτοια όταν γάμπια μισθός. Αυτή μισθός και γάμπιλη στο σιλάτκι, τα γκρούσνη βάζε, τα κτακόβι μπόσι μούκα εκώ. Το α, πακτακοβές τα ροντάβνε από κοτσάρεκ προγεκή, το οποίο να τα κοβίζει σοπή σκολά, α, τσέρνη, από φεύγιο, να πακτάν πήλοι πρεστένι, α, ζεκίζεκ. Νομούν τα κίνε γνεμέσκα, α, σε ότο ο γάθι να νάρωτνη βίμπορ τα γόνι ψήσου για ψεχνό του υπομπράζει.
1: Νο, ναι, ναι, το ναι, ναι, μόσνε. No teda, co to udělal, co to udělal, já bych se zajímal o to víc, co se to tam vlastně akorát, dělo.
0: Víte, co nám akorát zůstalo, ten kočár a v něm jsme se pak na dvoře vozili.
1: No dobře, dobře, ale teda, tak to je teda příběh na 5%, jako, no tak no. to bych nemohl žít dál, to, mě by, to je tak, já jsem tak napnutý no, z toho, jenom jak to říkáte.
0: No, takové poctivé, prostě, no, to vám mám vykládat.
1: No, hodnej člověk, no, zvláštní typ. No,
0: a pak ještě tam dole byly takové místnosti a v té jedné místnosti tam byly krabice plných knoflíků a zubní protézy tam byly.
1: No, pane jo.
0: To byl takový strašidelný barák.
1: Začínám se i bát já.
0: My jsme se tam báli jako děti a pak jsme se teda přestěhovali do většího, protože se narodil ještě sestra a brácha a tak nám dali větší byt, ale to bylo taky po Němcách a tam bylo taky takový zvláštní, no, co vám mám vykládat.
1: Necháme to na příště, ale vám děkuju za tu velkou premiéru vašeho českou, že mě moc těšilo, jezdím často do jižních Čech, veselý nad Lužnicí, České Budějovice, Karnašova Řečice.
0: Do dětských let.
1: Já s vámi teda taky, protože, ale to já jako Honza jako plný napětí, já bych potřeboval vědět další informace a nevím, no. Ale děkuju za příběh, moc zdravím a díky.
0: Na zhledanou a dobrou noc vám přeji všem.
1: A teď to tady blesklo. A teď zase. No já čekám, kdy přijde pořádný vítr. K tomu by ještě stačila podpora písničky Lucie Vondráčkové, ať žije vítr, nebo ať, jak to tam zpívá. No... A pak ještě Helena Vondráčková. To byl to šok. Já si vzpomínám, jak onehdá na Moravě vítra, hromy, blesky a pak se Macon odmlčel. Kdyby se to náhodou stalo, ať víte, začne toho počasí loket. Každopádně příspěvky na téma sobotní noční linky, půda plná příběhů jsou tady, ale ať moc dlouho nemluvíme, dáme písničku, kapela Plavci nebo Rangers inženýrská a pak se k příspěvkům dostanu. Případně připíšete i další, ptám se já.

0: Kdyby náhodou, tak text a hudba promovaných inženýrů inženýrská kapely Rangers Plavci dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Kdo nás zve na další prohlídku půdy? Halo, halo, Honza.
1: Dobrý večer, tady Drahuška z Prahy, já vás zdravím, pane Honzo.
0: Já vás taky, dobrý večer.
1: Po dlouhé době zase volám, nedalo mi to. Moje babička s dědou, tenkrát dědeček musel pracovat v Hamburku, v Bratislavě a babička mezi tím se vrátila, protože čekala možnost zakoupení z dražby baráku v Orlických horách, odkud oni pocházeli. A koupili hospodu s krámem. A protože moje maminka ovdověla v 25 letech, jak jsem vám jednou vyprávěla, tatínka zastřelili u rozhlasu a my jsme byli s bráchou malí, tak jsme tam k babičce a dědečkovi jezdili na prázdniny. No a pak, když došlo v takovém tom 55. roce k znárodňování kde čeho, tak dědečkovi zavřeli krám a z hospody udělali jednotu. Chodili tam z vesnice zákazníci, vždycky jenom se sečbánkem pro pivo a tak dále. A my jako děti jsme si chodili hrát na půdu. Na té půdě bylo spousta věcí. Pro nás teda jako děti. No a jednou teda, když už jsme byli velcí, dědeček omarodil a musel zavřít hospodu. A tam byl přístavek, kde bydlela původní majitelka, ta tam byla jako na dožití a ten domek byl jenom chlív, jedna místnost a stodola. A dědeček do té stodoly tím, že nebyl přítomen a nemohl teda v té hospodě pokračovat, tak tam dal lahve s kontušovkou, s kmínku a tak dále. No bylo tam prý přes 30 různých lahví, které teda mu zbyly a které teda on tam skoval do sena. A moje maminka, když teda děti si hrály a probourala se tam střecha a tak dále, tak místním dovolila, aby to zbourali. Ty cihly byly úplně perfektní, takže oni si z toho něco postavili a našli tam tu bednu s tím alkoholem. Mamince potom jenom do Prahy zavolali. Nikdy jsme nepili tak dobré pití, jako teda to, co jsme tam našli.
0: Tak ještě, že tam nenašli.
1: V tom se často hrávali. Jo. Ještě, že jsme tam nenašli.
0: No, tak já jenom teď si vybavuju ze svého mládí, když jsem chodil v Prosečnici, kde jsem měl dědu a babičku, tak tam byla taky taková ta hospoda klasická, tehdejší. A pamatuju si velmi dobře, jak tam bylo zakouřeno, jak to bylo úplně. A co mě z toho alkoholu tam, jako ne, že bych ho popíjel, ale dneska zpětně si pamatuju, jak na té pípě bylo napsané papírem výčepní lihovina. Tak jestli by hospodský ukládal výčepní lihovinu, ani vám nevím, jestli by se to dalo ještě pít.
1: Dalo se to pít. Protože já jsem s mojí spolužačkou z hotelové školy přijela jednou na zimní prázdniny. Dědeček musel odjet na pohřeb a my jsme měli zakázáno tu jednotu hospodu otevřít. Nicméně my jsme byli zvědavé, když někdo zaťukal a říkal, je, děvčata, no tak jsme to otevřeli. Dědeček pak řekl, že takovou tržbu on neudělal za měsíc, co my jsme tam teda za ten jeden večer, co se tam nahrnuli, ty místní byli zvědaví. No a my jsme potřebovali vědět, co jim prodáváme. Tak jsme to ochutnali, ne teda to, co bylo potom později někde v těch tom seně schované, ale dalo se to.
0: No tak fajn.
1: Ten alkohol v tom vydržel, nebo to natolik konzervoval, že naopak se to jakoby rozleželo, nevím. Ale ještě teda k tomu původnímu tématu, takže my jsme tam, jak paní říkala, že našla vázové, které bylo zrní, tak zrovna takové, ale to byly veliké červené dozy kovové, ve kterých se původně prodávala zelková káva. U toho byla násypka, že jo, byla taková lopatka a dědeček jsem teda v tu dobu, když už neprovozoval ten krám, taky tam měl skované zrní.
0: Teda, třeba nám to někdo osvětlí.
1: A v Letohradě teda je muzeum hospodářské, kde tohle ty artefakty všechny jsou jako mimo jiné také velice ceněné a vystavované.
0: Děkuju za telefon, aby ten náš rozhovor, vaše povídání mělo takový jako hospodský punc, tak ne, že bych si šel teďka zapálit cigaretu, to už mám za sebou, ale dáme si okurky a bude servírovat servírka Lucie Bílá. Děkuju vám moc a dobrou noc.
1: Dobrou noc a kouření škodí.
0: No, já vím. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: tak.
1: Píseň nebo plíseň? No to je jedno, ale bylo to třeba na půdě, takže asi ta plíseň by tam... Nebo co se dá najít na půdách? Prozraďte mi i vy na Karlovarsku nebo v Karlových Varech. Zdravím vás, Honza.
2: Dobrý večer, tady bylo Julius, Karlovy Vary. A já jsem se ptal, jestli máte dobrý srdce.
1: Jak kdy, jak na koho? Povídejte.
2: Dostanete infarkt.
1: No, uvidíme, co potom Tonička mi to natočí, uvidíme, jestli tam byl.
2: My jsme se nastěhovali do bývalého hotelu, který byl postavený 1904. A nastěhovali jsme se do velkého bytu po doktorovi, který se odstěhoval do Ameriky. A špajz byl plný mozrovskýho skla.
1: No.
2: 3 metry dlouhý, 2 metry široký a vysoký. Táta říkal, že po nikom nic nechce, mě bylo 5 let. Vyhodili jsme to do popelnice. No a potom, že od nikoho nic nechce, pak přinesl plný tašky hadru po nějakých dětech, aby jsme to nosili, jo. A takže mě to mrzí do dneška, protože to by mělo velkou cenu.
1: No co, to musí mrzet úplně každého, protože jestli se něco zásadního právě děje v těch okamžicích, je to, že co s tím, jdeme to vyhodit, to je přesně to mezidobí, kdy to vyhodíte, 1, 2, 3 a pak se k tomu chcete vrátit a...
2: To byly asi 3 nebo 4 popelnice, skla.
1: No, právě, právě.
2: Dílo, prostě všechno. A potom, ještě jestli můžu, měl housle, prodal je za 500 korun v 62. A pak se dozvěděl, že to byly Stradiváry. A pan mistr Hudeček říkal, že některé Stradiváry stojí 800 milionů dolarů.
1: Tak to jako asi pravděpodobně
2: už
1: lepší než... No, tak jako myslím, že vím, jako nevím vlastně, co já asi pravděpodobně bych umřel v ten daný okamžik, protože by to dopadlo stejně jako ten člověk, co vyhrál těch 3,5 miliardy nebo kolik. To prostě nemůže mít následky. Musí je mít, musí. No je to zvláštní, samozřejmě za 5 kilo. Ještě, že se toho nedožil toho pozdějšího věku, aby zjistil, že to bylo možná o trošku jinak.
2: No, tenkrát byl plat 12.
1: Jo. Ale víte co, já zrovna taky přednedávnem jsme vyhazovali něco z půdy. No, přesně, a používám to spojení. Vyhazovali jsme z půdy. Ale přitom já vím, že se to bude hodit, že jo. Ne teď, ne za 10 let, ale bude. A zrovna určitě to budu nejvíc potřebovat, když zjistím, že to je dávno vyhozený. No ale takový život, nikdo nemá to srdce schovávat v ten daný moment nepořádek, než to, co bude mít historickou hodnotu.
2: Nesmíte tak asi tak... to ukazovat manželce.
1: No to tak.
2: Protože ženy všechno vyhazují. A za týden vám řekne zprav to a vy řeknete, když jsi říkala před týdnem, abych to vyhodil.
1: No, víte co? Víte co, tohle jsou docela dobré, to je docela dobré si poznamenat a probereme to. Probereme to v noční lince, jak ženy dokáží zpracovat muže a jak muži poslouchají, anebo dokáží zpracovat své ženy. To by mě zajímalo, jak by to dopadlo. No, nevadí, nechám zatím přemýšlet. Samozřejmě vám děkuju za zavolání a málem mě fakt trefilo. Tonička by to fakt natočila.
2: Jo, tak vám přeju hodně síly, hodně zdraví.
1: Děkuju.
2: A buďte hluchej, němej a nebudete mít problémy.
1: Radí a doporučuje posluchač z Karlových Varů.
2: Julius,
1: děkuju moc. Povídáme si na téma poklady z půdy, co se tak na té půdě schovávalo, schovává, nebo co jste tam schovali pro budoucí generace a když budoucí generace to odhalili, No, tak co na to řekli? A nebo zasmáli jste se? Mimochodem, schovali jste se někdy něco na půdu a zapomněli jste, že jste tam něco schovali? Takhle jsme tu všem jednou našli i vánoční dárky, asi 10 let staré. No, bylo to zajímavé pověření, zjištění, že v té době byly hračky úplně jiné třeba. Jutový pytel se znakem státní podnik České pošty, nebo ne, Pošta a spoje, nebo něco takového, pamatuju do dneška. Pojďme k příběhům, který jste napsali, koukám do tady příspěvníku, tady do počítače, třeba. Bohumír, doslova poklady z půdy snad zůstanou navždy u našich pozůstalých. Je s podivem, že takové věci mnohým nic neříká. Chodí kolem toho bez povšimnutí staré takové ty dřevěné rámy, dělány z pečlivostí starých předků. Jeden z mnoha, velebný Antonín Vavroušek, se zasvětil Matce Boží a byl přijat za členy Mariánské družiny bohoslovců pod ochranu neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci 1936. Už jen ta slova mluví o něčem, nebo pozůstatky části ze starých měděných listů, odměrky na mléko, rodné listy, kde jsou vypsání k motři, porodní bába, vlastnice a na fotografiích ani nemluvě, dřevěné malé a velké svěrky k užití ještě dnes. Děkujeme, Bohumíre, děkujeme.

0: Půdy, sklepy a staré skříně bývají zvláštní místa, zvláštní věci. Člověk tam často odloží věci s tím, že se k ním jednou vrátí a pak na ně zapomene na 10, 20, třeba i 50 let. Jenže právě tam někdy leží celé lidské příběhy. Svatební fotografie, dopisy z vojny, deníky, pohledy z dovolených, takové ty zažloutlé dokumenty nebo obyčejné drobnosti, které pro někoho znamenaly celý svět. A někdy stačí otevřít jednu starou krabici a člověk najednou zjistí, jak žili jeho rodiče, prarodiče nebo úplně jiná generace před ním. Některé nálezy rozesmějí se, samozřejmě jiné rozbrečí a některé radši člověk rychle zavře zpátky, protože pak se dozví pravdu o sobě, nebo o své rodině, anebo o své bohyni mamince a pak to ve výsledku může udělat ještě větší peklo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, pište, volejte, nebojte se, tady ani na Moravě nekoušou, byl jsem si to zjistit a když uslyšíte nějaké případně štěkání, houkání, bzučení, prosím vás, to není letadlo, to zase bude určitě nějaké přerostlé zvíře, které poletuje a já se bojím, protože člověk nikdy neví, co ho vysaje, že? Ale nebudu strašit, půda plná příběhu stačí, že někdy můžete zastrašit i s tématem vy. Honza u telefonu, pěkný večer.
2: Dobrý večer, u telefonu Michaela z Brna.
0: Zdravím, mám vám do Brna, povězte, už se to tam prohnalo ty bouřky a nebo nic?
2: Ne, nemám zatím žádné bouřky, je hrozné tak dusno, my tady zázlínem máme velkou cenu, tak...
0: Ano, no jo,
2: tak
0: vlastně.
2: Tak mě neprší.
0: No pravda, že. Tak myslím, že ve Zlíně trochu bouřilo, teda trochu, místní by mě dali. Bouřilo moc, ty blesky jsou vidět na dálku a ještě se co si žene přes Vysočinu. Tak uvidíme, jestli to dojde a nebo jestli to zmizí, rozpustí se, vyprší. Povídejte, půdy v Brně, jaké mají kouzlo?
2: Tak to nebyla půda v Brně, to byla v mé rodné obci a v mém rodném domě, ano, kde tedy ani já jsem obsáhlou krabici mé korespondence jsem nenašla já, ale našla ji moje maminka, když se před nějakými 15 lety ta půda vyklízela, takže mě ji snesla dolů. Ani mě o tom neřekla v době, kdy už tedy maminka byla docela vážně nemocná. Já jsem čistila její skříň, protože jsem tam chystala nějaké věci, tak jsem tady tu krabici ze mé korespondence objevila. To už jsou asi tak 4 nebo 5 let, protože maminka už je víc než rok a půl mrtvá. A tak jsem se prostě do toho začetla, protože byla to jedna moje milostná korespondence.
0: Ano.
2: A ta tedy byla velmi zajímavá. A pak to byla i korespondence ve francouzštině mých přátel z Ženevy.
0: Ano.
2: Takže je teď po večerech, když ulehnu do postele, mám tu krabici pod postelí a postupně ji pročítám. A pokud se týkáme milostné korespondence...
0: No přesně, tak to... já čekám, co se tam objeví, jak to bylo tenkrát, jestli je to napínavý no, i v roce 2026, helejte, ven s tím.
2: Víte, musím říct, že je to docela napínavý, protože to byly dopisy, které mě psali dvě mé velké lásky, jako ten jeden už je 35 let mrtvý, ale ten druhý, ten tedy stále žije a já, když jsem si ty jeho dopisy přečetla a získala jsem od jeho příbuzných na něho telefonní číslo, tak jsem mu poslala SMSku a musím říct, že on sám byl jako velice překvapený. A opravdu to bylo, já jsem to počítala, 120 dopisů, protože jsme si spolu psali.
0: Ježišmarja, ještě, že to není v tomhletom období, v tomhle roce, umíte si představit, co byste musela nalepit fifinek?
2: A je to jako docela zajímavý a nutno říct, že mě to tak nějak jako, víte, vrátilo do dob toho mého mládí a zrovna jako jsem teď
0: zcela určitě, že se doptávám, protože tohle je fakt zajímavé, já jsem taky po letech našel takové dopisy, tak mě to, jenom jestli jsem z toho měl stejný pocit, jako máte vy, bylo to vzrušující doslova, bylo to tak, že vás to opravdu reálně vrátilo do té doby tenkrát.
2: Ano, máte no. Pravdu, mnohé věci jsem úplně zapomněla, jednak jsem neměla čas nad tím přemýšlet, No a nakonec to dopadlo tak, že s tou mojí bývalou láskou občas si tedy napíšeme a příští týden ve středu dokonce za mnou přijede do Brna.
0: Uděláme přímý přenos do Brna. Jo. To bude dobrý. A mimochodem, to vám ještě doporučím jednu věc. Nekoukejte se při čtení nebo čerstvě po čtení těch dopisů do zrcadla nebo do zrcátka na sebe. Nedělejte to, protože zjistíte, že jste jako člověk polobotomie. Jako takovej, jako úplně duchem mimo. Opravdu úplně jako to dítě.
2: Ale musím říct, že je to prostě docela jako příjemné. Já se tomu musím smát, protože samozřejmě v mých 75 letech já jsem babička a on je dokonce i pradědeček, tak jsem mu říkala, víš, bude to docela zajímavý, jak se babička sejde s pradědečkem.
0: Ta komunikace musí někde navázat, tak mě se jako už teď, já bych vám dal normálně hodinu prostor do vysílání, abyste mi řekla, kde jste skončili tenkrát a kde navazujete teď, jo? Jak to probíhá ta komunikace, jak se to všechno změnilo. Ale zase věřím tomu, že každý člověk stejně ve své podstatě zůstane stejný. Jenom trošku vyzraje.
2: Ano, máte pravdu a samozřejmě jsou to životní zkušenosti, které tehdy ani ona, ani já jsme neměli. No. Bude docela se jako na tu středu těším, bude to zajímavé, protože se ho chci na různé věci zeptat, které jsem už zapomněla a jsem zvědavá, jestli si na mě vzpomene on, to ještě další věc.
0: Ježiš, aby vás nepřekvapil náhodou. No, děkuju. Každopádně, milí posluchači z Brna a blízkého okolí, nebo z Jižní Moravy obecně, jakmile ve středu uvidíte cosi rudého, tak to není rudá zář skladna odrazem od Jihlavy do Brna. Ano, ale to je zamilovaná konverzace tady milé zástupkyně tady naší rodiny Noční linky, která navazuje láskyplný kontakt s osobou, se kterou měla naposledy kontakt. Kdy?
2: No, tak počítali jsme to před 52 lety.
0: Před 52 lety, kdy ještě vůbec nikdo netušil, že bude nějaký mobilní telefon, SMSky a sociální sítě a kdy se ještě musel olizovat prezident.
2: Ano, máte pravdu, no.
0: Aby to došlo. A 120 dopisů je opravdu hodně. Budu moc rád, když zavoláte a ještě nám povyprávíte, jak to dopadlo a jestli jste měla rudý tváře. Tak vám děkuju.
2: Já taky děkuju, že jste mě vyslechl. Naschledanou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, díky. Omládl jsem o moc.

0: lehké pokárání do Prahy, protože ve studiu tam sedí Petr Kubala, všechno mačká, ťuká, míchá, přepojuje a pustí tady písničku Voda vzala. No jasně, kam zmizel ten starý song a na konci Voda vzala. Helena Vondráčková. Tak to uvidíme, jak naložíme ještě s laciným vínem. Jaroslava Samsona Lenka, ale než se k němu dostaneme, musíme to vzít přes raj hrad. Zdravím vás, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Jitka z Rehradu. A když už bylo o těch dopisech hodně tady psaný, tak to řeknu napřed. Když si z mládí samozřejmě muž odešel na vojnu na Šumavu, kde oni vlastně pohraničáři neměli jenom 24 měsíců, ale 27 jim to automaticky naskakovalo tam. A teď si představte, že jsem celá nejmín po 2-3 dnech po každý za ten týden dopisy. A tu krabicu se našli, když jsme vyklízeli byt. A to bylo neskutečné, to byla taková halda toho psaní a samozřejmě přikreslování a dávání tam, kde co k tomu, včetně třeba 4 lístku. A takže v tom si vzpomněla, jak to je úžasný, když se to nakonec vyhodilo. Nechtělo se mi to ani číst už znova, protože tolik krásných vzpomínek, samozřejmě manžel už je 5 roků mrtvý a mrzí mě to, že jsem to aj potom vyhodila. No ale abych se vrátila tam tu půdu, jezdili jsme do Čech, u Loun, tam jsou Mutějovice.
0: Kujom, jste říkala?
1: Louny.
0: Takhle, Louny, já se vám rozumím, Ujoun, a jestli co si nebyl úplně jistý, jestli slyším dobře. Louny jsou v pořádku.
1: No. Takže tam jsme jezdívali k dědečkovi, k babičce a to bylo neskutečné, když jsme se tam dostali na půdu, co tam bylo věcí, ale nádherných, že když jsem to viděla, říkám, ne, tak toto teda vyhazovat nemůžeme. Já třeba vemu dřeváky holandské, typický dřevěný, takže já jsem všechno vždycky vzala a restaurovala, jako jo. Prostě natírala jsem to lakem a lvama a tak dál, jo. Našli jsme tam lampy, co byly kdysi dali na kočáry tažené koňmi, tak tam museli dávat lampy se svíčkou, aby samozřejmě byly viditelný, že? Nebo nádherný petrolové lampy a kde se nalíval petrolej, tak to bylo nádherný průhledný modrý sklo, že to bylo prostě jedno hezčí jak druhý. Tak jsem se snažila to vždycky zachránit a natírat. No ale našli jsme tam taky hrnec žlutých mincí. No to jo. Bylo úplně něco, to bylo pozdvižení.
0: Počkej, žlutých mincí, co to bylo za mince, jako, nebo jestli jste to...
1: To vám to vysvětlím, my jsme napřed viděli, co to je, a protože tam bylo dědečkovo jméno a i adresa jako vyražený a bylo to asi jak naša, no menší jak 50 koruna, jo, ale nádherný, neporušený, vyleštěný takový, jak kdyby to dělali teprve před pár rokama, jo? Že to nebylo vůbec. To je krásný kov nějaký, žlutý. A samozřejmě oni to dostávali, jak sbírali chmel, tak za to jeden koš nebo věrtel, nebo jak to vždycky dostali tu minci a oni by chtěli, aby se jim to vyplatilo, kolik toho odevzdali, tak dávali ty mince. No a samozřejmě, že tam bylo jeho jméno, adresa, všechno na vyražený, takže to nemohl nikdy na nic nikdo použít. Takže oni to odevzdali a dostali za to peníze, kolik toho nazbírali.
0: Aha, to je dobré zjištění, takhle když víte ještě potom, nebo znáte ten příběh, odkud, protože já bych si tím hrozně lámal hlavu teda, to vám říkám rovnou.
1: No, ale to bylo tak něco úžasného, že já jsem to měla jako poklad, no děcka, ty se na to naše vrhli, jako všichni, to každý si
0: něco... Ježiš, to jste jim dovolila, že se na to tak vrhli...
1: No všecko, no, se říkala, no tak ať si to užijí. Já jsem si zhostovala aspoň, já nevím, jich 10 nebo tak nějak, jo. A mrzelo mě to, že když jsem se stěhovala, tak aj to těch, říkám, poslední dny aspoň zůstal jeden ten penízek, jo? Protože to bylo tak nádherný, že to škoda mluvit. Já jsem
0: a další, byli... další, pozdě bych a honiti. Kolikrát to ještě uslyšíme dneska v noci?
1: Ano, přesně. A mrzelo mě to, protože no, kluci jako to uviděli u našeho kluka, nebo potom aj holka, tak to bylo hrozný. Říkají, ne, to škemrali a každý si bral, no tak až to bylo všechno pryč.
0: No, tak teď už můžeme, jenom zbývají nám oči pro pláček, se říká. Děkuju vám za zavolání, děkuju vám za příběh z půdy, ty další budou po půlnoci. Posílám ne chmelový zázrak jménem pivo, ale dáme si víno. Bude teda laciné, tak doufám, že nás nebude moc bolet hlava. Dobrou noc.
1: No, já si myslím, že byste měli taky poslat vodu, protože nám tady furt nic neprší.
0: No, nebojte, voda má a Hradišťan, všechno bude.
1: Tak, to je hlavní.

0: Ať už nás posloucháte v zaměstnání, na cestách, nebo třeba někde v nějaké hospůdce, u táboráku, u vody, u bazénu, u řeky, všude tam nás můžete poslouchat. Tak ticho, žáby, teďka vysílám já tady z Moravy pro vás do celého Česka. A kdo nás na těch internetech poslouchá, kde je jiné časové pásmo? Samozřejmě přeji vám všem dobrý večer, pěknou noc. Ať se vám dobře spí a vy, kdo jste úplně třeba na druhé straně republiky, světa, protože třeba trávíte někde dovolenou nebo jste se jeli podívat po vzpomínkách a posloucháte nás přes internet, no tak pojďme si radši říct a upřesnit, cože to přichází právě za den.
1: Noční linka.
0: Vítáme společnými silami neděli 21. června 2026. No, slunovrat. No je to tu. Je to tu. Hlásí se o slovo, pravda, někde za účasti bouřek, ale užijte si ať už den nebo noc. Obé stejně dlouhé a předpokládám, že to i tak nebude mít vliv na případný další poslech Českého rozhlasu. Tam, kde nás posloucháte, síť regionální stanice Český rozhlas Pohoda. Ještě hodina noční linky v tomto případě. Doufám, že se provoláte se svými zážitky a příběhy z půdy nebo sklepů, protože mě to baví. Dneska mě to baví moc a těším se na to, jak budete volat 731 800 900 anebo psát linka@rozhlas.cz. A propos kalendář, kdože to dneska slaví svátek? Nějak se mi to vykouřilo z hlavy, jak jsi říkal. Taková výloha, ale příjmenář jsem si otevřel. Petře Kubalo v Praze, já už nevím, jak víc mám naznačit, že jsem zapomněl, kdo slaví. Že bys mi to poradil do ucha. Alois, je to tam. Vidíte, to je milá spolupráce. Jo, a ten příjmenář, ať to máme tady komplet. Dnes 26. Ano, už to tady mám. Teda 26. 21. Ano. No to není možné, Noskovi, takže všichni všem, všechno nejlepší, co vám daří, zdraví, štěstí, spokojenost a jestli někdo z vás je tatínkem, no máte dneska svátek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já to dovysvětlím. Dnes mají svátek všichni tátové a je úplně jedno, jestli jsou čerstvými tatínky, nebo tatínky, kteří už jsou ve stavu a mně to je jedno, dělej si, co chceš, anebo už ve fázi vývoje dítěte a táhni z domu. Každopádně vás, tátové, milujeme, ať už jste tady mezi námi, anebo na nás koukáte tam nahoře.
2: Kde jsou moje blatníky? Kde jsou moje blatníky? Ty kaunere!
3: Mami, prosím vás, nechte toho. Ty se chudák tatínek vůbec nesmál.
4: Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy?
3: Já ti říkám, že tatínek nesmál.
5: No jo, nesmál. Já ti tady už dělají máš svědky, prosím tě.
6: Mami, táta, budeš s náma u stolu nebo na zemi s Fajdou?
5: Co? No dovol. Ten se nesmál, ten se chechtal jako blázen, ti říkám já. No.
3: Ale já se s tebou nebudu zlobit. Počkáš, táta, vystřízlivý. Teď jich nám dá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
7: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

No to bude velká muzika, když vám řeknu, že sobotní noční linka pokračuje v neděli tématem půda plná příběhů. Nevím, jaký příběh má ta židle, na které sedím, ale sedím už na ní jenom jednou částí sedinky, tou druhou vyvažuji, řeknu vám, vachadlaté to je a před chvilkou to dost nebezpečně křuplo, takže kdybych se náhodou chvíli odmlčil, nebo jste slyšeli nějakou ránu a smích nekontrolovatelný, tak aspoň víte, z čeho to je. Půda plná příběhu, tak máme tady další hodinu povídání, už jsem se tady připravil i další příspěvky, které dorazily, ano, tady to mám, takže co jste napsali třeba? Iveta, zdravím, pane Jene. To vaše téma mi připomnělo jeden starý příběh. Příbuzné jedné mé známé, jak se říká, spadl do klína na horách. No, chalupa po nějaké staré tetě. Původně ji nechtěla přijmout, ale nakonec ji děti přesvědčily, že to bude primaletní byt. Tak se tady pustili pomalu do oprav toho nejdůležitějšího, nic jako laciného, ale hlavně šlo o to, že to vlastně šlo strašně pomalu. No a jak jsem často slýchala, označovali to za danajský dar. Nakonec přišla na řadu půda a verdikt zněl všechno vyhodit. Za trámem našla jejich malá vnučka krabice a začala se prohlížet její obsah, který se ukázal být opravdovým pokladem. Šperky. Paní, která jim dům odkázala, pocházela ze zámožné rodiny, jenže její manželství nebylo šťastné. Ukázalo se, že manžel je ochmelka a karbaník, a tak ona asi v obavě, aby jí věno nepropil, schovala před manželem šperky do té krabice na půdu mezi harampádí, kde našla malá treperenda. No, zjistilo se, že poklad měl skoro stejnou cenu jako celá chalupa. Dobrou noc. Taky tady mám příběh třeba od Heleny. Hned ho zveřejním. Dobrý večer všem. V dětství jsme s bratrem našli na půdě za trámem vojenskou pušku z doby první světové války. Rodiče ani prarodiče neměli tušení, kde se tam vzala. Předali ji tedy známému příslušníkovi VB, který ji odvezl. A ještě přidávám Danu. Dobrý večer všem. My jsme měli tak před 40 lety svatbu v jiném městě a pak jsem si sundala šaty, hodila do igelitky a jeli jsme autem domů. Na druhý den jsem si šaty scháněla a nikde nebyly. Uběhlo tak dobrých 35 let a uklízeli jsme půdu. No a protože jsme dávali novou střechu, vytáhla jsem takový plný pytel věcí a vezmu jednu igelitku a v ní moje svatební šaty. No zírala jsem na to a dodnes je mi záhadou, kde se mohly moje šaty uložit takovým způsobem v podstatě do sběru hned na druhý den po svatbě. No, třeba jste to měla rázně už předem vypočítané, že to bude tak. A na co druhá svatba, že jo? Telefon, který vás provází do noční linky, klidně zavolejte, už jste slyšeli, ani to tak nějak nepolí. Máme na to povídání takových 5 minut, tak se klidně osmělte, jako v předchozí vysílací hodině, tuším 2 posluchači nebo 2 volající, kteří se taky pochlubili svým příběhem, protože bez těch vašich příběhů by ta linka, noční linka Českého rozhlasu být nemohla. Tak jsem rád, že se osmělíte, že přidáte i ten svůj srdeční příběh, který může zahřát, zasmát, no, nebo taky rozplakat. To víte, i my chlapi někdy pláčem. A já taky.

0: Na věc noční linka na téma půda plná příběhů.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Archiváři i historici dlouhodobě upozorňují, že obyčejné rodinné památky mají často větší hodnotu, než se lidé myslí. Staré fotografie, dopisy nebo osobní zápisky totiž dokážou zachytit dobu mnohem autentičtěji než učebnice dějepisu. Přesto obrovské množství podobných věcí každý rok končí v kontejnerech při vyklízení bytů a domů a právě tehdy někdy mizí i kusy rodinné historie, které už nikdo nikdy nevrátí. A možná by bylo dobré taky zjistit, co třeba vy necháváte na té půdě, o čem třeba víte, že cíleně tam necháváte pro budoucí generace uklízečů. Budu rád, když zavoláte, do půlnoci máme ještě čas, tak je někdo na druhé straně, anebo není. Pojďme se podívat tedy na vaše příspěvky, ještě co jste odeslali, které jsem si tady schoval. Bedřich, ten to má dobré. Dobrý večer, na půdě jsme našli staré známky a mince, super. Mám tady Janu. Jana píše o půdě následující. Jako děti jsme milovali půdy u babiček. Bylo tam tolik odložených krámů pro hry, třeba ten houpací koník, stará křesla nádobí, ale i lyže s řemínky po dědovi, staré obrazy, které rozvíjely naší fantazii. Našli jsme i tuny starého oblečení, po Němcích uniformy a předměty rodiny, která tu žila. Věci jsme táhli ven a hráli se. Až teprve po letech v dospělosti nám docházely ty příběhy a osudy těch, co tu zanechali. A pro nás děti to bylo období her fantazie, pro mě dnes smutek z osudu, ať už vysídlených Němců nebo Čechů před nimi. A řeknu vám, asi na tom budeme velmi podobně, velmi stejně, protože i něco podobného jsem zažil já. Člověk neví, po kom ty věci jsou. Ale až když to zjistí, to je teprv nádech. Halo, halo, Honza u telefonu. Pěknou noc, kdo volá?
2: No, tady jsem ze Šlapanic.
0: Ano, zdravím do Šlapanic. Povězte, ano. Jak se tam máte?
2: No, tak celkem dobře. Popršelo. Mm-hmm. Syn se u mě stará, jak o miminko, všecko mě zradí a tak dále.
0: No tak.
2: Prostě vzpomínkách, co tady mám, tak v kuchyni mám pendlovky po babičce, jako z Vítkovic, dědeček byl prostě ševcem. A když mě maminka zemřela ve 44. roce, no tak prvně jsem byl jako babičky Lepřovské v Ostravě, teda v Maránských horách a bratr, tak ten byl u strýca jako Pepika v tom Rušperku, on byl zubařem. A za vlády Hitlera musel se prokázat, že prostě výpisem takových rodný list, co mám tady, co nechal bratrovi, že do třetího, čtvrtého kolena nemá žádný jako židovského původu. To mám jako ceninu nebo prostě vzpomínku na strýčka z Brušperku. Ale pak tady mám jednu teda po tátovi ten foto z první republiky na foták, fotografii, fotoaparát, nespomenu, ale dávali mě za něj 10 000, jako já říkám, ne, to neprodám, to mám od tatínka, pak jsem se dověděl, že někde na burze v Americe měl přes $500,000.
0: A to řekněte, a tohle ty věci byly třeba fakt na půdě, anebo se bavíme jenom o tom, co jste poděděl, co jste si schoval?
2: Ne, to mám tady v šuplíku.
0: Jo, to jo, ale téma máme, to, víte jaké, poklady z půdy, tak jestli jste jako na půdě taky něco nikdy našel?

0: to, tak tam by se taky vyhledalo. Tam mám spis knížky, jako, ale ještě v kuchyni mám po babičce, jako děda byl šéfcem, a tak vzpomínám vždycky, jak mě ty hodiny pendlovky v noci vždycky budili. U to mě kousali brechy, protože ten v dílně jeho zákazníci chodili s psem a podobně, čili se opravoval. No, než jako Baťa zřídil jako výrobu, tak aj šil mě dokonce taky ušil jako klukovi botičky. No, když jsem šel ze školy, tak vždycky říkal, stav se tam u svrškára a dones mi svršky, čili to tak nějaké boty šil. Ale o to nejde, mi jde hlavně o ty pendlovky, které mě v noci bolíjeli, nenechali mě spát. No, potom ještě jedno rádio, na které mám vzpomínku na tátu, jak za vlády pana Hitlera poslouchal Londýn.
1: Děkuju za vaše vzpomínky, co máte poklady, teda ne na půdě, ale vedle sebe, no. Ale každopádně máte to všechno nejblíž v dosahu ruky, což je fajn, protože hledat to na zapomenuté půdě ve vašem případě si neumím představit a hlavně by mi to mrzelo, kdybych to nemohl najít.
0: Na půdě jsem měl jako ale kufr vojenský, kde bylo plno novin a tak dále, ale to bylo ještě na starým
1: domě. Dobře. Probereme, když tak do příště, až budeme mít další téma. Popřeju zdraví a hlavně, ať přežijeme ta horka. A vy taky.
0: A všem posluchačům taky hezký večer. Nebo noc.
1: Cokoliv. Dobrou noc.
2: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

0: nevíme, kde ty kytky jsou. Rozhodně se taky může stát, že v některých částech naší republiky kroupy dokázaly udělat své, takže že by pod kroupy, alespoň na chvíli, nechci se tomu smát, ale to je příroda, svatý Petr. Že ho zdravíme tam nahoru, nechceme si ho úplně dvakrát rozhádat. Zdravím, halo, halo, kdo pak tam na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady Věroslava Brno.
0: Zdravím, Věroslavo, už jsme dneska v Brně byli, máte se tam dobře i vy, anebo to byl omyl, že se tam mají dobře od paní posluchačky, která volala jako první?
1: No, tak zatím tady neprší, tam u nás, na našem konci Brna. Mm-hmm. A já vás poslouchám jako členka Českého rozhlasu, která jsou od roku hodně dávného, ale od roku 92. poslouchám Noční linku, pokud je to možný, tak skoro každý den, ale vždycky mě to nevyjde. No. Ale já vás moc ráda poslouchám a zdravím vás. A teď vám chci říct takový úryvek z 50. roku. V 50. roku tatínek měl na půdě vojenské dřevěné kufr a tam měl všelijaký takový jeho takový tyhle typ. A já jako 16-letá holka jsme se tam taky přehrabovali. Já jsem tam našla nádhernou pohlednicu jeho nevlastní sestřenice z Přerova, která mu poslala v dlouhých šatech na hlavě klobouk, slunečník a poslal mu z Luhačovi z pohlednicu. Vojtišku, škoda, že tady nejseš. Tady je to nádherné. Tady se promenáduju a kde si cosi. A já tehdy jsem měla, to bylo v 50. roku, to mě bylo 16, a já jsem tehdy měla problémy s průduškama. A já jsem si když jsem tu pohlednicu uviděla, tak jsem říkala si, kéž by já se tam do té Hluhačovic jednou taky dostala. No to mě v životě nenapadlo a tam byla od té doby asi 8x, 10x, už jako v mým věku. Ale tehdy jsem se tam teda dostala, tak vždycky, když přes tý Hluhačovic jsem jako šla, chodila jsem tam teda pochopitelně na procedury, protože jsem nemohla dýchat. No ale vždycky jsem si tady na tu mazenku, na tu jeho sestřenicu vzpomněla a do prostě bylo to nádherné.
0: To zní to hezky, obzvlášť když vím, taky jako Luhačovice jsou nádherné, v místě jsem byl, sice ne na procedurách, ale můžeme se asi shodnout na tom, že to čtení by nabývalo úplně jiného významu, kdyby to bylo třeba ve Františkových lázních.
1: No počkejte, tak já byla taky ve Františkových lázních. Já jsem taky v Poděbradech, protože v mým dnešním věku, už v loni jsem nebyla nikde, protože jsou na tom tak špatně, že chodit moc nemůžu, ale prostě byla jsem mockrát. Já mám neuropatii, artrozu a tak dál, ale to je vedlejší. Ale co jsem vám ještě chtěla říct, tady toto jsem řekla teda k těm Luhačovicím, ale teď jsem chtěla říct ještě jednu verzi. Já měla taky, no nebylo to na půdě, ale protože jsem bydlela jako, ale bylo to ve sklepě, jako protože jsem bydlela v bytě tady v Brně a to mě bylo, když jsem s manželem chodila jako a pak on byl na vojně a to, my jsme měli 1200 dopisů. Posloucháte mě dobře, během dvou roků já mu poslala přes 600 a od mě přes 600. Jenomže jak jsem se stěhovala, tak jsem to už dala pryč a mrzí mě to do dneška, protože v mým věku bych dneska, když sedím, mohla přečíst. Já totiž, když jsem je začala tehdy číst, tak prostě kanuly mě slzy jako.
0: No já vám rozumím, ale zase jste další v pořadí, pozdě bycha honití.
1: No,
0: nedá se nic dělat.
1: To už je pryč a já vás strašně ráda poslouchám, já vás zbožňuju, já vás tam všechny miluju.
0: Děkujeme moc a ať se podělíme, tak já za všechny posílám obětí a jednu štípanou na dálku krásnou k vám do Brna.
1: Děkuju pěkně a já všechny moc pozdravuju, protože já je na dálku slyším a už taky volám asi po třetí. Borkovi tomu kapitánčikovi jsem taky jednou volala, ale já si vždycky nedovolám. A dneska mám velké štěstí, že jsem se dovolala. Děkuju pěkně a dobrou noc.
0: Já děkuju taky. Dobrou noc, ať se daří, pěkné sny.

0: Halo, halo, tady Český rozhlas, noční linka, společné regionální vysílání, stanice Český rozhlas Pohoda. Dneska jsme na půdě a i když si tam můžeme hrát s věcmi, které nám v té době přišly vlastně už tenkrát hodně staré, a dneska po odstupu času si říkáme, pozdě bycha honiti, proč jsme to jenom vyhazovali, jak je to možné. Třeba něco nepatrně se přeci jen podařilo schovat. Ale nevím, jestli to bude ten další případ volajícího posluchače nebo posluchačky. Vítám vás, pěknou noc.
1: Tak dobrý večer, tady Jana z Frenštátu.
0: Ano, zdravím vás.
1: Vás taky, všechny posluchače. A chtěla jsem říct, že takový to, jak se tady říká, lození po půdách, tak to je můj koníček prostě. Já jsem začala s tím, že když jsem vyšla školu, tak jsme jeli do Žamberka, do Orlických hor se švagrovou a s bratrem. Jsme jeli do toho, do Žamberka, jako k tetě od mojí švagrové. A oni tam měli domek a na tom, na vrchu, na té půdě, prostě se rozdělovalo, že kdo bude kde spát. A tam byla taková udělaná taková světnička na té půdě a tam se otevřely dveře a tam bylo pokojíček vymalovaný na modro a ložnice Ludvík 16. Taková ta bílá, zdobená, krásná ložnice. Já jsem koukala jako blazen, tak jsem chtěla tam spát, jenomže mě řekli, že tam už je to zamluvený. No a teďka bylo tam, na té půdě byla knihovna plná té červené knihovny, ne? Já holka 16-15 leta, že jsem to zebrala tam a prostě venku vždycky u toho, tam u Orlice jsem seděla na louce, teď jsem to tam hrpela. No a to bylo první, co jsem viděla na půdě. A pak prostě mě jednou maminka vykládala, že když se nastěhovali do Ústí nad Labem po Němcích, tak říká, člověče, já jsem milovník starožitnosti. A maminka říká, no to by bylo něco pro tebe. Tam po těch Němcích na té půdě zůstaly taky plné půdy těch bílých ložnic. Říká, tam bylo porcelánu, ty lavory takový s těma džbánama. Tam se našlo všecko možné. Říká, já říkám, proč jste tu něco z toho nevzali? A maminka říká, my jsme měli svůj nábytek. A to tam někde zůstalo. A někdo možná, když byl chytrý, tak to jako dobře asi prodali. Protože opravdu to jako byly takové hodně cenné věci. No já jsem potom se nastěhovala do Frenštátu, tam jsem samozřejmě první, co bylo, že na půdu, no tak jsem tam našla takový svícen, takový už jako velikánský ten kandelábr, tak to jsem dotáhla domů, teď jsem to tam restaurovala, to. Pak tam byly hromady kachlí, krásných ozdobných kachlí, co se bouraly jako ty kachlové kamna, tak to tam bylo. To potom z domovní zprávy jeden pan si odvezl, tak si z toho postavil krásný krb. Byl tam kříž vyřezávaným dřevěným Ježíšem. Byly tam různý svícny. Našla jsem tam porcelánový krásný nočník, ten jsem potom rozbil později. No a to jsem potom zase se dostala na další půdu, tak tam jsem zase našla celý takový ty sady těch kořenek, jak to bylo na těch policích, tam byl váleček, teď na sůl, na cukr, takové ty kořenky s těma víčkama krásné, pak na zeď byla taková na sůl s takovým dřevěným tím otvírátkem. No našla jsem to na těch půdách, secesní svíce ještě takový a rámy z obrazu a spoustu různých jiných věcí. No a ještě jsem jenom chtěla říct, že maminka, když bylo, jako končila válka, tak jednou přišli tam Rusáci a dotáhli mamince, můj otec dělal prvního předsedu místního národního výboru po válce v Jindřichově Hradci. A přijeli tam Rusáci a dotáhli čtvrtku prasete a řekli mojí mamince, že to má jako uvařit. No tak moje maminka, že tenkrát po osvobození, no tak zvařila to prase, co z něho rozvařila, co já vlastně přesně ani nevím. No tak ti tam potom přišli, pojedli všecko a ten jeden, já nevím, jestli se jmenoval major Ondruchov, přitáhl celtu plnou, dotáhl celtu vojenskou, rozdělal to, položili to na zem, rozdělali to A tam bylo plno zlata, šperků, co tam všecko bylo. Maminka říká, no, a on mi říká, tak Štěpanida, moje maminka se jmenovala Štěpanka, říká, to si z toho vem, co chceš, za to, že jsi nás pohostila, že jsi nám uvařila všecko. Moje maminka říká, no, že si představila, že to bylo buď to z nějakých těch koncentráků, že to ti Němci měli z těch, nebo z těch, od těch Židů. Maminka říká, já jsem si nevzala z toho ani prstínek, protože jsem měla strach, že mě to v noci ještě chodilo strašit něco.
0: A já tomu rozumím. Rozumím tomu, protože člověk někdy, když má nějakou tu hranici, kdy si říká, no hele, možná bude lepší nevědět, tak je možná dobře, že fakt se to zastavilo a že nevíte. Děkuju. Byli jsme dlouhý, ale srdečný. Moc děkuju za vaše zavolání. Bylo mi potěšením.
1: A mě taky. A dobrou noc. Tady přišla Bohuška, tak už můžu otevřít okna a můžu se pokusit spinkat. Tak všechno.
0: Ano, a hluboký nádech, výdech. I vás zdravíme. Pěkné sny.
1: Já vás taky. A patrýte se. Máš prodávat.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, dnes tak netradiční spojení. Já v Holešově a vy, doufám, na svých místech těch tradičních, kde nás posloucháte obvykle, a pokud náhodou jste někde jinde, tak doufám, že jste místní, pokud jste za někým přijeli, naučili poslouchat třeba, anebo ladit naše vysílání. Děkujeme za to. Zkusíme telefon, zkusíme další poklad z půdy. Kdo je na druhé straně?
1: Tady František Helpy od Vltavou, zdravím vás.
0: Taky zdravím, máme se dobře, případně v jakém máme stavu půdu, už je vyklizená?
1: Prosím.
0: Jestli je vyklizená už půda, jestli ne, co se dá na ní případně najít?
1: Pane drahé, já vám budu vyprávět, že to neuvěříte. Straits, můj tátovej brácha, tady po válce se vzali s tetou a teď neměli nic, víte. No a byly nabídky, jak byli odsunutí Němci, tak normálně nabídka do Ústí, že tam přidělují byty po Němcích odsunutej. Tak Strejc tam přišel, tetou tam přišli na ten obecní úřad nějaký, nebo co to bylo, no a tam normálně dostali klíče, číslo domu, přišli, bylo to na Střekově, přišli tam, odemkli si patrovej domek, krásnej to byl, přišli dovnitř, tam všecko uklizený, všecko, oni říkali, to přeci není možný, když tady odsunuli Němce, že by to tady nechali v takovýmhle stavu. A teta teda normálně říkala, že z toho byla úplně na... Posloucháte mě?
0: Já vás poslouchám, jsem jedno velké ucho.
1: Tak poslouchejte. A teta z toho byla na nervy úplně. Ta říkala, no přeci, ona čekala, že se tam někdo objeví v tom domku, jo, že prostě je tam odsaď vyženou. Ale normálně tam bydleli leta, já jsem tam za nima jezdil potom a to. A dokonce, a teď ta půda. Strejc dělal v šichtových závodech, tam jak byl šichtovka. A normálně tam uklízeli od těch Němcích taky, co byli odsunutí a to. Přišel nahoru na půdu v tý vile šichtový a tam takhle byla tašky, jak byly, tak tam byla díra, tak kouká jako odsaď, že se rozhlídne tam odsaď a vidí, že v tom okapu je jako u bruse něco zabaleného. Tak se tam proto dohrabal a v tom byly šperky samý, hodinky zlatý a prostě všecko možný. Zřejmě jak ty Němci tam odsaď odcházeli, tak to tam, že se proto vrátěj, víte. Takže normálně to vzal. Teďko přišli ty, co to tam likvidovali, samozřejmě Strejda jim to dal, bez jakýhokoliv podpisu, nějaký stvrzenky nebo něco, tak si to rozebral asi někdo jiný, víte, a žádný doklad na to nebyl. Ale to vám řeknu teda, tam bydlel to, když tam přišli do toho domku, tam normálně složený prádlo, všecko čistý a tohle, jestli pak by tohle to někdo dokázal, když vás vyženou, prostě musíte odejít, víte, tak by člověk z teky to rozvlátil nebo něco. A oni odešli, oni věřili, ty lidi, že se tam za nějaký měsíc třeba, že se tam vrátí, víte. A bydleli tam, no, sejda tam, bydleli tak, leta. Hele,
0: ano. Rozumím. Musíme končit, já se moc omlouvám, ale příběh byl, děkuju. Velmi, ale nevadí, že zdravím a díky i za další příběh, protože koukám, že tohle téma vás hodně zaujalo, tak mě moc těší a budeme případně probírat i dál. Zatím naslyšeno.
1: Jste bezvadný, díky moc a mějte se hezky, díky.

Velmi dobře si vzpomínám na situaci, kdy jsme ještě mívali chalupu v Nové Hlíně, kousek od Třeboně nebo kousek od Staré Hlíny, tak to bylo zrovna takové zvláštní období žití, kdy to bylo, myslím, takové nejintenzivnější, kdy jsme vedli souboje buď s místními komáry, anebo souboj se svojí sestrou a nutně jsem potřeboval prostě mít svůj prostor. Každý chtěl být se svým pokojem zžit, ale tam byl jenom jeden. Nebylo jak se podělit. No a půda taky postačila. Můžu vám říct, že hezky se by tam bydlelo, ale neskoumal jsem, tam jsem moc nezjišťoval. Ale vy jste zjišťovali, třeba tady píše Jan a Pavel, omlouvám se. Dobrý večer, naším pokladem z půdy je porcelánový pejsek a porcelánová holčička. Ta je dokonce z roku 1909. A je to pozůstatek po odsunu Němců. Obě sošky jsou v krásném stavu, jsme rádi, že je máme. A zase ten odsun Němců. To by mě vlastně ani nenapadlo, že toliko vlastně příběhů a vůbec tolik minulosti může být dochováno, anebo že se na ně takhle zpětně myslí. No, jsem zvědav, jestli třeba dáme, nebo se odvážím dát takové téma, které teda rozděluje až příliš, ale zase na druhou stranu, proč se nedozvědět něco víc o minulosti, třeba toho stavení, ve kterém žijete, nebo jste po určitou část života žili. Dívám se dál do příběhů, ano, lovím poklady z půdy, nebo půda plná pokladů, ano. Maruška, no, ta píše, milé rádio, naše půda, ta byla vždycky čistá. Domnívali jsme se, že je takhle úplně od začátku, protože nevypadalo to ani, že by byla místem, kam se schovávají nějaké věci, nebo dávají často, aby se něco poškrábalo, poničilo. Ne. Na to, jak byla pěkná, tak když jsme měli výměnu střechy, tak se ukázalo, že je ještě pěknější v určitých částech, které byly doslova nabité minulostí, balíčky, a v nich nejen poklady jako mince, pohledy, oblečení, anebo i šperky. Nebyl to dům po odsunu, ale byl to asi dům nějakých zámožných lidí, anebo že by nějakých zlodějů, kteří si tam schovávali svůj lup. Je lepší někdy nevědět.

0: 解释机。Pozor, boty! Pochodem w chod!
1: Boty proti lásce, Český rozhlas a závěr nočního vysílání, živého vysílání noční linky. Dnes byla s Honzou Macounem, Petrem Kubalou, kterýmu děkuju do studia a k mixážnímu pultu. Teď se určitě durdí, teď tam má ty červené tvářičky, jako kdyby objevil milostnou poštu ze 40. let, ale děkuji i vám všem ostatním, kdo jste zavolali, napsali, kdo jste se snažili skontaktovat nás a řekli své poklady z půdy. Budu rád, když se připojíte k našemu vysílání i dneska hodinu před půlnocí. Tentokrát, a už to lovím, tentokrát vás čeká ze Zlína, přímo ze studia Českého rozhlasu Jarka, a téma, které jsme už vlastně nakousli lehce po půlnoci, protože totiž dnes je den otců. Muži, kteří nás provázeli životem. Tak připravte si ruce, telefony, také jiná další pojitka. Můžete psát linka@rozhlas.cz a klidně taky můžete napsat mě konkrétně jan.macon@rozhlas.cz. Těším se na vás příště, kdy to bude, netuším. Moje hlava je dneska nějak děravá víc než kdy jindy. Asi je celá těmi stupni Celsia z dnešního dne ještě dost zavařená. Doufám, že nejen, že schladne, ale taky se osvěží třeba nějakým nočním deštěm anebo bouřkou. Ale doufám, že ne až tak moc něco zásadního, něco, co by ničilo majetky. Kdyby náhodou pelargonie schovat, muškáty, ať nám nevisí, ať nejsou na parapetech a ať vám zůstanou, ať se neponičí, taková škoda na začátku sezóny. Ať se daří, mějte se krásně, hezké sny a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedaří se jí to. Jako většina současných žen neví, kam dřív skočit. Ale když si sedne, maluje si hezké, klidné chvíle. Minulý čas, který prý býval vlídnější. Já už teď mám pocit, že víte, o koho půjde. Patrik Rozehnal vám dnes představí Ivu Hitnerovou. Nejenom jako herečku, malířku a sběratelku starých věcí, ale jako úžasnou dámu, která umí pobavit a dokáže si ze sebe udělat i drsnou legraci. Hned na začátku má pro vás Iva jeden vtip.
2: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka srazil, ten ptáček leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka líto, jak ho veme domů, dá ho do klece, dá mu vodičku, chleba, ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelímky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže, a tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod, na malou teda, jako, že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem, až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale pane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový nemehlo. On třeba, jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balon a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím si, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
0: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové. Přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
3: Hráze rybníka Svět, to vpravo, to je rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
4: Ano.
3: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
4: Mohli bychom si dát pauzičku?
3: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce, pozor, největší převýšení, jedeme na hráz, ze sedla, holky, ze sedla. A už jsme zase na hrázi. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
5: Ne.
4: Ne.
3: Vy neznáte Věšák?
5: Ne.
3: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
5: Ne.
3: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky.
5: Ješ.
3: Ten pořad je vkusnej, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
0: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela, byla Iva tak trochu jako utržená ze řetězu. Ztratila pevnou ruku. V té době navštěvovala na základní škole i dramatický kroužek a mezi její záliby patřila literatura a divadlo. Studium na gymnáziu ale díky svým peripetím pubertálním nedokončila. Začala pracovat, bez maturity, a pak se přihlásila na DAMU. Navzdory původní skepsi svého otce se chtěla stát herečkou. A taky čekalo i absolventské představení ve slavném divadle Disk, které se později stalo divadlem Lucie Bílé. A tam se po letech také Iva potkala i třeba se svými přáteli.
2: Ano, tohle divadýlko se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě a já jsem tady před 53 lety hrála své absolventské představení.
4: To ti nikdo neuvěří.
2: Ano, jsem tady hrála jsem dohazovačku v Gogolově, v ženitbě. A hrozně vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
5: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30 let, jo, tak utíká to. A v šuplíkách mám názvy různý a jména prostě opravdu velmi slavných lidí a tady tudy prošlo opravdu velký legendy. No?
6: Já, to je úžasný, Ivuško, jestli jsi tady tenkrát něco zapomněla, tak můžeš do toho šuplíku a je to tam furt.
5: Ne, oni mi totiž říkali, než by jako rekonstruovali ten stolek, co jsou v těch šatnách, že je levnější koupit jako novej, ale mně se nechtělo, protože já jsem chtěla, aby
2: přesně,
5: to tady
2: přesně,
5: zůstalo.
2: A ta šatna dámská byla tam, kde je a ten stoleček si pamatuju, kde jsem seděla. Je to dojemný.
6: Teď jsem to matně spočítal. Když jsi tady byla před těma 53 lety, to znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala. Ano. Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
0: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávět i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
7: Já říkám, takový jemnej. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte, devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš oříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si oříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase oříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty oříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou 100 fife. Já mám takový něžnej nakonec, malinký mol. Poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká: tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal: krásný, maminko, všichni mi tleskali.
0: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
2: Mi brousila mezi mými spolužáky, ano, na Damu a díky tomu jsme se vlastně zkamarádili. Jsme měli, já jsem nějakýho hezkýho spolužáka.
8: A Petra ti ho přebrala?
2: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila jsem s ním do roční.
9: Ne, já taky
2: měla.
9: Jo, tak
2: to máš sedláč.
8: Teď
2: si s ním chodila.
8: Teď se to po těch 50 letech můžete všechno, jak to bylo. Člověče, no.
9: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným blondiákem, no. Tomáš Sedláček se jmenoval, herec.
8: No. Tomáš Sedláček.
2: Ale to je strašný. My, když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků už je dávno po smrti.
9: No.
2: A my pořád ještě tak jako...
8: A my pořád ještě jezdíte.
2: Ano.
9: My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když... ti začnou, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile začnou vymírat ty bývalý milenci, tak člověk znervozní, co?
2: Nervózní,
9: no, no, no.
8: Tak musí hledat v mladších ročnících, no.
9: No tak může,
2: tak
9: ale...
2: Tak to děláme v obě, víš, co máme doma.
9: Ale výsledky jsou mizerný. Pak jsme si každá odtáhla jednoho mladšího domu.
2: Domu manžela máme.
9: A celkem jsme to trefili.
2: Ale... Ano, dobře. Ano. Teď
8: to... Máte mladší...
2: Ano, obě.
8: Obě.
9: Obě.
8: To by... No tvý ho zná velice dobře.
2: Ano, to jednou říkala snad, já nevím, buď Pavlína Filipuská nebo Eva Pilarová, že kdyby si našla muže, který by odpovídal věkem, tak by ho musela vozit na vozejčku. Že?
9: No jo, no jo.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Koutky úst se nám roztahují a vzdalují od sebe díky vyprávění a humoru Ivy Hitnerové. Tak se nechme dále laskat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě na škole se Iva zamilovala do režiséra Ivana Reimonta, který se stal jejím prvním manželem a narodil se jim syn. Společně pak odešli do prvního angažmá do Karlových Varů. Tam se Iva bláznivě zamilovala do kulisáka a po třech letech manželství následoval velice bouřlivý rozvod. Hlasu svého srdce totiž nedokázala poručit. O ním kulisákem byl dnes všem známý herec Ondřej Pavelka, který si počase našel jinou a Iva zůstala se synem sama. V té době se obklopila hlavně přáteli, prací a příjemnými starostmi o malého synka. Osudové se jí pak stalo setkání se stavebním inženýrem Petrem Mendlem. Toho Iva okouzlila svým hereckým talentem v inscenaci Postřižiny. To už hrála v Pražském divadle Na okraji. Prý měla asi ten nejzvláštnější převlek nebo kostým, který v divadle na sebe vzala. Možná i proto, že hrála strýce Pepina.
2: A tím, že jsem vlastně hrála chlapa, tak jsem byla jakoby chlapsky oblečená, měla jsem takový velký kalhoty, triko, kšandy a samozřejmě to jsem bylo asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženská ženskou, tak stejně furt má za krkem, aby jí to slušelo, což poprvé v životě u toho Pepina mi bylo srdečně jedno a myslím, že se to velmi kvalitně podepsalo na mém herectví, jako jo, že jsem byla tak uvolněná jako za toho chlapa a měla jsem to představení hrozně ráda, měli jsme asi 350 repríz a pak jsem v Mostecké ulici nedaleko Rubínu potkala Jardu Hanzlíka, který tam bydlel kousíček a volal na mě a říkal, že on zrovna hrál strýce Pepina v tom filmu v Postřižinách a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal mi to i Menzel a já jsem říkala, no všichni říkají, říkal, že ti to hraje, když máš prsa, viď?
0: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let. A manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i dík

0: i výzvám, které od něj slyšela a splnila.
1: Jenom jednu takovou droboučkou příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojit na hlavě. A můj muž řekl velmi pohrdavě, ty jo, ty umíš stoj na hlavě. A já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stoj na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám šaty a co to vlastně udělá, když se se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě.
0: Dávky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hüttnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hüttnerová s režisérem Karlem Smyčkem. Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hüttnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
2: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
3: Snad s ním ne.
2: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
3: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
2: No, to jistě. A vy sám se o dítě starat nemůžete?
3: Chodím do školy.
2: Máte k dítěti nějaký vztah?
3: Je to úplně cizí dítě. To on si myslí, že jsem jeho.
2: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
3: Nemyslí. To byste ho měl vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce. Co to mám napsat?
2: Tak napište svoje.
3: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
2: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
3: To už mi ho nikdo neodpáře.
2: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
3: Kdybyste se mohli vzít?
2: Třeba hned zítra, když to stihnem.
3: To je takovým fofrem?
2: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
3: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
2: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212. To by asi nebylo tak jednoduchý.
3: Takže ona už byl vlastně vůbec nemusela dostat?
2: Opustila dítě ve vlastní péči, to je trestný čin.
3: Ale já bych nerad nějak...
2: No tak jak to chcete udělat?
3: Snad počkat. To on by potom nikoho neměl.
2: Samozřejmě je třeba uvážit, co je pro dítě nejlepší, ale to už je na vás.
0: Byla-li tu řeč o dětech, tak co třeba jedna dětská hláška od vnuka Ivy Hüttnerové?
1: V párným dnu a měla jsem asi 6 obrovských tašek nákupu. Ty tašky jsem vytáhla z toho auta, bylo 35 stupňů spocená. Přiběh můj nejmenší vnouček Péťa, obejmul mě a řekl mi, babičko, ty voníš jako smrad.

0: Ke svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků. Dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Stockholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistryně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadélko pod věží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
1: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé, a jak jim říkáte?
2: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukrad, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobrý cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
1: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
2: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo, a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.
1: A podařilo se vám někdy skloubit tu svoji profesi herečky a toho koníčka malování?
2: Já už totiž sama nevím, co je profese a co je koníček, ale jeden takový pokus o skloubení vám tady dneska ukážu. Nevím, jestli se mi to povede, ale namalovala jsem obraz a zaspívám vám k němu píseň.
1: Ano, takže Eva Hitnerová zaspívá hrůzostrašnou píseň o tom velkém krveprolití pro hloupou žárlivost. Aneb, žárlivý krejčí čtyřnásobným vrahem a nakonec sebevrahem.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky 5letého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
2: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšili a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takovej zvuk se vozíval z toho auta.
3: Promiň, ty myslíš takový to.
2: Ano, Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady běhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozičky, a ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám, chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku a ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko se... A mezi tím, co mi tohle to povídal, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima proboha něco nestalo, tak ta koza všecky sežrala a protože byla horská, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně a já jsem stála úplně ochromená a Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik, my jsme mu dali jméno Lucifer, no a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak a to už mi ten Lucifer takhle tahal klemátis, ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak, to já už jsem se tak jako třásla, teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala tátovi, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně, udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělá chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi. A to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co a už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco porážíme nebo zabíme. A ta koza hrozně řvala, naříkala v tom chlívku. A Petr tak ustaraně říkal, no to víš, ona byla zvyklá na maminku, teď poprvně jí vzali jako takhle od maminky, tak musíme tu kozu vzít dovnitř, protože ona by takhle křičela, tak by po té vsi. Tak jsme vzali kozu dovnitř, teď ta koza nám to, já furt říkám koza, to byl koze, Lucifer, takhle tu chalupu, jako všude, kde chodil, tak za sebou trousil ty bobky, ale všude. Vyskočil mi na tu linku v kuchyni, schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takovej gauč, co máme proti televizi a ten gauč, to je takový, já tam mám takový nádherný proužkovaný přehoz a mám tam polštářky takový, co škrobím, ty kraječky a já prakticky nesnáším, když mi na ten gauč vůbec někdo sedl. sedá, jo. To bohužel musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostředě. Polštářku koukala na televizi, pak se vždycky postavila, takhle kolmo se vyčůrala na ten střehoz. A to já už jsem se takhle třásla, už jsem se zavřela v pokoji a řekla jsem, jestli tady bude ta koza, já nevylezu, dokud tu ta koza bude, Petřek. Zase jsi hysterická, no tak kam teď v noci sní to? A tak prostě to skončilo ta noc tím, že koza spala s Petrem v posteli, protože já by nenaříkala. Zapomněla jsem říct jednu šíleně důležitou věc, že příšerně smrděla, ale strašně. Načež bylo ráno, tak jsme říkali, co budeme dělat. Petr seděl celý den u telefonu, volal všechny instituce, kde by vůbec padalo v úvahu, že by mohli chtít horskou kamerunskou kozu. Nikde nechtěli ani slyšet, volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než sad, kolik to koupil. Že jo? Večer už hledal v atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu zoologicky řekli, že je mají přemnožený. Nikde jej nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěli ani slyšet, ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou ta jejich koza, protože když viděla toho čerta ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že do dneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jedinej kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl. Že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčný.
1: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém, jak ji udržet krásnou a bezchybnou, pokud si domů pořídíte psa.
3: Tak historky je každý, kdo má psa, ale musím říct, že mi to naprosto ujíždí s těma psama. Jo, že člověk začne vyprávět úplně někomu, pokud možno koho to vůbec nezajímá, kdybyste viděli, jak on tím očíčkem na mě koukne a takový, jak... Tam mi to hodně ujíždí a když jde o mýho psa, tak naprosto ztrácím lidský rozměr. Pořídili jsme si takový, celý život jsme měli jezevčíky. Celý život jsme měli jsme s manželem asi 5 jezevčíků a já jsem si myslela, že to tak má bejt, že když sípám a křičím, pocem a on ani nezvedne hlavu, že to tak jako je. Pak někdo přišel ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o 5. jezevčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha a já jsem řekla, že jo a vůbec jsem nevěděla, že existují psi, který třeba přijdou, když na ně někdo zavolá nebo takovýhle, jako jo. A teď samozřejmě u každého psa, to znají všichni pejskaři, když si ho přivedete domů, tak řeknete, ale tentokrát tenhle bude fakt poslouchat, jo. Od stolu, nepadá v úvahu, jo. Do postele, no vůbec, jako. Jo, prostě všechny ty předsevzetí, který vydržejí opravdu jenom tu krátkou chvíli, než to upřený, šílený oko vám, že se... A jak se k tomu psovi začnete chovat jako ke členu rodiny? Přinesli jsme si pejska, kůl, to byl ten, co jsme měli teď před růženou. Říkali jsme, jak mu budeme říkat Kulda. Já jsem říkala, proč Kulda? Dcera říkala, no protože je celý jako ty. Ona mi říká Kuldo, takže bude ten pejsek bude Kulda. A přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je fena. A já jsem říkala, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A mě říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, jo. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti, jestli jsem se jako nesekla i takhle.
4: A manžela?
3: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě, jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla Praha 6, pořádala soutěž o nejkrásnějšího psa Prahy 6. A moje dcera pracuje na tom národním výboru, teď se to jmenuje jinak nějak výbor.
4: Obecní
3: městský úřad. Městský úřad.
5: Národní výbor.
3: Národní výbor, bejvele. Tak tam pracuje a tam prostě mi to říkala, že tam je soutěž o nejkrásnějšího psa a já jsem řekla, no jasně, tak to Kuldu přihlásíme do soutěže a její kolegyně z kanceláře řekla, no leda tak do Hvězdný pěchoty. Ale jak...
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
6: Houpací kůň, píseň.
1: A teď necháme trochu zpěv i na Ivě Hitnerové. Co říkáte?

0: No, to bylo dost dobrý tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny z rady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli na úřadu.
3: Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj.
1: Svou filmografii pak rozšířila i o několik učitelek. Třeba ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň, nebo Pětka s hvězdičkou, která byla natočena v roce 1985 režisérem Miroslavem Balajkou.
4: Danieli. Pojď se. Proč jsi včera utekl z vítání delegace?
5: Já jsem prosím neutekl.
4: Ale, a že jsem tě tam při druhé zloce už neviděla?
5: Když mě se udělalo nevolno.
4: No ale to jsi se přece mohl omluvit, ne?
5: Když vy jste zrovna zpívala.
4: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co by si o nás pomyslel? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
1: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu 40-letého Bohouše Bordu hraje Zdeněk Svěrák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
6: Podívej, Blení, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
6: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no někdo s tím začít musí. Blaní, ale prodal jsem ho za 19 tisíc, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale skřípnul jsem ho a 19 tisíc.
4: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevolní, tak si jdi bydlet tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
1: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
7: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene,
8: A teď co, veď?
7: Jak dál, babičko?
8: Jo, hochu, to neví nikdo.
7: No a co Klade Sibyla?
8: Sibyla?
7: Ano.
8: Sibyla Klade.
7: Sibyla Klade?
8: Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče a zasteskne se naživu býti starému i mladému a nejvíce pak obecnímu lidu.
7: Obecním. Ale to tam psát nebudu, že, babičko?
8: To nepiš, to se rozumí samo sebou.
7: Jistě.
8: 12 dní bude bojovat. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav. A ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu, napiš
7: koni,
8: to.
7: Napiš to, hochu, napiš to. Čárka.
8: No to tam nepiš.
7: To tam nepiš.
8: Tak to tam napiš. Aby kdož skormoucení bude číst, ti se potěšil.
7: Sakra, to se moc nepotěší, babičko.
1: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači. Možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích. Ovšem nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
9: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování. A objednala jsem si knížku o hrobech, šťastná. A najednou, asi za 3 dny, ta knížka přišla 9krát. A já jsem vůbec netušila, proč devětkrát. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova. Ne, že bych měla nějak...
10: Ty jsi přidávala do košíku a nic si neviděla.
9: Přidávala jsem, aby mi toto, a teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo, to je hrozně, hrozně blbej dár.
10: Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
1: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení, připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy. V pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
9: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3. Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na její místě, si to taky budeme přát. Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce. Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Hrdlo se zajíká slzami. Život ho povolal v poměrně mladém věku. Nedávno oslavil své 83. Tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
11: ona
9: představu.
11: Ona ještě vypadá zdravě.
12: Ty mě to napadlo. Ani vydrž.
9: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.

Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a i vy přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.